Jestli chcete, já se o vás postarám, řekla slepička a koroptví kuřátka se zaradovala. Už nejsou sirotečci a kropenatá slepička je zase šťastná, že má svoje kuřátka. Čas běžel, po jaru přišlo léto a tak se jednoho dne babička s dědečkem vypravili na houby. Když docházeli k pšeničnému poli, babička vykřikla: Dědečku, vidíš to, co já? A dědeček viděl. Naproti ním kráčí jejich kropenatá slípka a s ní houf koroptvých kuřátek, vlastně teď už mladíků a slečen. To bylo najednou radosti a povídání. Až nakonec babička řekla: Víš co, slepičko, až ti děti trochu povyrostou, vrať se k nám, budu mít pro tebe překvapení. A bylo to, panečku, náramné překvapení. Na dvoře pobíhaly slepice bílé, strakaté i kropenaté a na plotě se naparoval kohout s peřím jako duha. Příští jaro vyvedla kropenatá slepička poprvé svá vlastní kuřátka. Byly to veselé barevné kuličky a měly se čilek světu. Vidíte, vidíte? Pokývala hlavou babička, když jim sypala zrní. Kdyby nebylo kropenaté slepičky, nebyl by náš dvůr jako louka v létě, ale jako zahrada pod sněhem. Možná, že bychom ani nevěděli, o kolik krásy jsme přišli, dodal dědeček a všichni kolem mu přikyvovali. A proč? Protože zmoudřeli.

naučím se zpívat. Bělovous Zrzunda je velice učený. On mi vysvětlil, že ty nestvůry, které běhají po ulicích a polikají lidi, nejsou nestvůry, ale autobusy. A že je udělali lidé. To vím tedy od Zrzundy. Když jsou ty autobusy mladé, jsou také menší, těch běhá po ulicích hodně. Běhají velice rychle, protože jsou mladé a čiperné. Když dorostou, běhají pomaleji, protože jsou starší, rozvážnější. No, je to stejné jako u koček a u lidí. Na to jsem teda přišel sám. Jednoho krásného dne mi Zrzunda řekl, že se nejprve trochu prospíme a pak, až bude docela tma, půjdeme za Zelenoočkou, že tam na střeše každou noc vede zpěvácký spolek. Že by se mohl zkusit můj hlas? Bečet umím dost, teď se ukáže, jestli už také umím zpívat. Kočky, tohle byla novina. Když mě Bělovou z Zrzunda vzbudil, byla už docela tma. Taková tma, že v ní lidé nevidí docela nic, ale naše kočičí oči v ní vidí dobře všechno, co vidět potřebují. Kočky, to vám byla tma, jedna radost. Jen vysoko nad námi se leskla a bíle svítila má miska na mléko. Poznal jsem ji podle toho, že jí kus chyběl. To, jak jsem jednou schodil u nás ze stolu. Byla od té doby šišatá. Zrzunda mi ale řekl, že to nahoře není moje miska, ale že je to měsíc, který zrovna dorůstá a že za několik dní doroste do kulata a na tu noc, že se připravuje veliký kočičí zpěv. Ptal jsem se Zrzundy, proč má miska na mléko nedorůstá. Ale Zrzunda se na mne podíval velice pohrdlivě a řekl, vypadáš jako opravdovský kocour, ale rozum máš ještě kotěcí. Pojďme, za komínem se už scházejí. Ještě mě poučil, že se mám chovat důstojně. Budu-li tam mít někoho známého, že k němu mám přijít a zdvořile se o něho otřít. Pěkně po srsti od čumáčku až k bokům a nic přitom nemám říkat. Zrzunda mě hned upozornil, jestli tam bude mouratý na trh Ouško a jestli se s ním znáš, dej si pozor, je to starý rváč, otře se o tebe tak, že tě schodí ze střechy. Řekl jsem Zrzundovi, že na trh Ouška znám jenom od vidění a vlastně velice z dálky, protože mě jednou honil po zahradě a Zrzunda řekl, tak se k němu chovej, jako bys ho neznal. Dej všechny čtyři k sobě, vypni hřbet do oblouku, ocásek pěkně nahoru, naješ hřbet a vousy a prskni. Tak pozdrav všechny, které neznáš. Řekl jsem Zrzundovi, že znám jenom Zelenoočku a že se na ní moc těším. Ale Zrzunda mě varoval, k té se ze začátku moc nepřibližuj. Ona nás bude řídit a to nezná kamaráda. A jestli tě pochválí, můžeš k ní přijít blíž. Teď ale pojďme, je nejvyšší čas. A tak jsme šli. Za tou teplou a černou věcí, která koukala ze střechy a které Zrzunda říkal komín, už jich bylo několik. Byl tam rváč na trh Ouško, který má velikou hlavu. Pozdravil jsem ho co nejvýhružněji a myslím, že jsem na něho udělal dobrý dojem. Pak tam byl střepatý šmudla. Byl celý černý, jen tlapky, konec ocásku a čumáček měl bílý. Prskl jsem na něho velice zdvořile, ale on se přesto lekl a uskočil. Ve tmě svítil bílý kocour s dlouhou srstí, pořád se mil. Ani když jsem ho pozdravil, mi ti nenechal. Zrzunda mi potichu řekl, to je Mici Angora, veliký švihák, veliký náfuka, on hrál ve filmu. Nevěděl jsem, co to je hrát ve filmu, ale protivný mi byl. Všichni jsme zpozorněli, protože přišla Zelenoočka. Posadila se a my kolem ní začala zpívat velice táhle a velice vysoko. My jsme spustili každý po svém. Zelenoočka chvilku poslouchala a pak se ke každému z nás naklonila. Nejdříve k Zrzundovi.
Zrzunda zpíval ze všech sil a Zelenoočka spokojeně přikyvovala. Pak jsem vpadl já. Zelenoočka se ke mně otočila a řekla: otřivou si níž a silněji. Zaspíval jsem tak silně, že jsem musel zavřít oči. Dobré je to, Modroočko, řekla Zelenoočka a mě bylo velice dobře. Když jsem oči zase otevřel, viděl jsem, jak střepatý šmudla dostává od Zelenoočky za uši, že zpívá falešně. Mici Angora se pořád okázale mil a teprve, když k němu Zelenoočka přišla, způsobně si sedl, zvedl hlavu, aby bylo hodně vidět jeho bělostné hrdlo a zaječel velice nepěkně. Natrchouško ho odstrčil a zaspíval mocným hlubokým hlasem. Zelenoočka z toho byla celá pryč. A pak jsme spustili všichni najednou. Bylo to velice krásné. Na světě nebylo nic než náš zpěv a tak jsme ani nevěděli, že naproti se otevírá okno. Vyletělo z něho koště a rovnou mezi nás. Mici Angora se leknutím skutálil ze střechy a my ostatní jsme se rozutekli. Jen natrch Ouško a Zelenoočka zůstali. Seděli proti sobě, čumáček proti čumáčku a zpívali velice s citem. Já se schoval se Zrzundou za plotem a styděl jsem se, že jsem se nechal od Zelenoočky zahnat a záviděl jsem natrch Ouškovi, že on u ní zůstal. Bylo mi smutno, že teď sedí se Zelenoočkou sami dva a zpívají tenounce a jemně. A bylo mi ještě víc smutno, když jsem viděl, jak natrch Ouško položil Zelenoočce na krk svou hlavu a dlouze a tiše jí zpíval do ouška. Lidé jsou nevzdělaní, nerozumějí kočičímu zpěvu. Pojďme spát, Modroočko, řekl Zrzunda. A tak jsme šli.

0: světu hluboký.
1: Ve světu hluboký.
2: Zůstávej při kaji.
3: Zůstávej při kaji.

mám moc rád. Ještě mě rmoutí, co v duši proutí.

0: svátku dnešnímu. Tomá k svátku dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To je listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zašustilo křoví.

0: zadkem až zádu. V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Peč nám spadla, peč nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Hurvínková, tedy moje politika. Brý večer.
2: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
1: No?
2: Teď pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
1: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
2: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
1: Na škole nic.
2: No tak.
1: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší, ano, ano.
2: Prosím tě, proč?
1: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
2: Co to tady plácáš?
1: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
2: Co je s ní?
1: V jednom kuse se mě na něco ptá.
2: A co ty?
1: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
2: Je, no jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
1: Ani nic, jen jsem si zahrál na politika, víš?
2: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
1: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
2: Její dananky. A dál?
1: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
2: A dál?
1: Dál jsem si...
2: Urvajs.
1: A dál se pančelka zlobila, že spím.
2: No a?
1: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
2: Pro pana Jána. A co ona?
1: No.
2: No?
1: Že mám jít k tabuli a...
2: A?
1: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním. Protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
2: Šmankote.
1: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo, jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
2: A jejda.
1: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
2: Je, tak to zírám.
1: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
2: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
1: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš taťuldo zajít do školy.
2: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
1: No od tebe.
2: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
1: No to bude, protože malé věci se špatně hledají, říkala pančelka.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatrace peně. Tady ten nám schází, no jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říkal jsi, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem vřískání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, noh, nastává nám nový rok,

0: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra, o čem to mluvíš?
0: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
1: Ne, řekl Ramses.
0: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam do té krysí díry.
1: Proč?
0: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš.
1: Už ne, kamaráde,
0: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
1: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Operovat budu sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy, ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí krtka. Je, krtka.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to stál ještě na špičkách. Nejedl dokonce ani princezný, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí. Jednoho dne tedy utekl a nastěhoval se do starého dubu u Michové paseky. Brzy se skamarádil se všemi zvířátky. A zrovna dnes ho zvířátka pozvala na syslí závody. No a jak tak celý zamýšlený pospíchá?
1: Jouvajs, Ježek, co pak tě to k motříčku napadlo sednout si zrovna uprostřed cesty?
2: Málem mě zašlápneš a ještě se zlobíš. Sedím tady na cestě od oběda a nevím, co si počít.
1: A proč?
2: Ale mám takové starosti, až se mi z nich nožičky popletly. No.
1: Jamináčku, to snad ne.
2: Už je to tak. Ztratil jsem brejle a bez nich nenajdu svoji chaloupku.
1: Aha.
2: Určitě v lese zabloudím. Jestli už jsem pro pánička nezabloudil.
1: Když jsi ztratil brejle, tak je hledej. Nebo si snad myslíš, že za tebou přijdou?
2: Hledej. To se ti řekne, jak je mám hledat, když si bez brejlí nevidím ani na špičku nosu, natož potom na cestu. Právě proto tady sedím a čekám, až mě někdo zachrání.
1: Tak ti zachráním já? Budu ty brejličky hledat úplně sám. Kde pak jenom mohou být? Sám je sotva najdu. Zavolám Straku, ta nám jistě pomůže.
0: A opravdu jim pomohla. Straka totiž mrkne jenom levým očkem a už vidí, kde se co třpití blízká a leskne. Ztracené ježčí brýle opravdu našla. Posadila je ježkovi rovnou na nos a letěla pryč tak rychle, až se na staré borovici rozhoupaly šišky.
2: To mám radost, Melichárku, zas vidím jako dřív, opravdu si mě zachránil.
1: Ale
2: teď svoji chaloupku najdu jedna, dvě, ve chvilce budu doma.
1: A co bys doma dělal? Pojď radši se mnou na syslí závody, tam budeš vandat.

0: Jen se Melichárku, mému pichlavému kabátku, moc nesměj. Ještě se ti může hodit.
1: Ale já se mu nesměju. To je taková písnička jedné princezny.
2: Ty ježečku ježatý, jen mi nešlap na paty.
1: Promiň, už mlčím.
0: No proto.
1: Podívej, už jsme na závodišti.
3: Ježek, zvířátek.
4: Ty budou taky závodit?
1: Jistě, a první poběží syslové. Jsou to přece syslí závody.
3: A jak to všechno víš?
1: Já to přece musím vědět. Jsem reportér. Mezi dvěma jedlemi je skok do výšky. A za starým pařezem skok do dálky. A pod smrkem se bude házet šiškou.
3: Je, to je nádhera, Melichárku.
1: Vážení přátelé, vítám vás všechny na našich závodech. Právě začínáme. U skoku vysokého se připravují veverky, a to černé i zrzavé. První zahájí skok do dálky zajíci. Šiškou bude házet jezevec a lišák Ferda. Na běžecké dráze se řadí syslové. Pozor! Teď. Vážení přátelé, ve skoku vysokém je nejlepší veverka Terka. Právě vyskočila až k samé špičce borovice. Sotva se jí někdo vyrovná. Ve skoku do dálky se probojoval na první místo zajíc Capka. Přeskočil rovných 10 pařezů. Tedy je to chlapík. A teď se podíváme na hod Šiškou. Právě hází lišák Ferda. Rozpřahuje se a Šiška letí a teprve teď padá. To je, přátelé, opravdu vynikající výkon. Ale vraťme se k nejdůležitějšímu závodu. Je to prosím závod syslů. Nejrychlejší je zatím sysl Rudla. Uhání jako vítr. Výborně, ale ouha, teď zakopl. A padá. Ano, padá. Opět se však zvedá. A už zase dohání své soupeře. Pane, to jsou závody. Diváci nespouštějí oči ze závodní dráhy. I rozpetlý šípek se natahuje, aby lépe viděl. Tu nejdelší větvičku natahuje víc, ještě víc. A drc. Sysel Rudla si roztrhl kožíšek. Ten chlapec má ale dneska smůlu.
5: A mám po parádě. Kožich jako nový a teď mi pouští syslí chlupy.
3: To je tedy pěkné nadělení, díra jako vrata.
1: Ježku, místo abys nám pomohl, ještě Rudlovi přiděláváš starosti. Díra jako díra, každá se zalátá, když je čím. A já mu ji zašiju, ovšem, když mi pomůže stonožka.
6: Ráda ti pomůžu, ale jak?
1: Máš přece stonožiček, nejrychleji doběhneš k pavoukovi pro tenkou nitku.
6: Jo.
1: A teď potřebuji, Ježku, jednu tvoji jehlu.
3: Jen si Melichárku vyber a třeba tu největší. Také si mi pomohl, když jsem potřeboval.
6: Tak, a tady jsou ty nitě.
1: Výborně, stonožko, výborně. Jehlu máme, nitě máme. Rudlo, přestaň kňourat a drž.
2: Kdo má díru v kožichu?

0: Je. Podívejte, než jsme zašili kožíšek, sluníčko nám uteklo.
1: Žene se bouřka, honem všichni domů.
2: Je, Mináčku, to abych si taky pospíšil nebo zmoknu.
3: Pojď, půjdeme spolu, Melichárku.
4: No pojď, máme společnou cestu.
2: Ale co pak, že se s Tonožkou mračíš jako čert?
4: Protože jsem si právě dneska vyprala velké prádlo. Všechny sváteční ponožky mi zmoknou.
2: Ale ještě stihneš sundat.
4: Sundat? 100 ponožek? Jen se podívej, jejich plná paseka.
2: A jejich opravdu 100?
4: Vždyť ti to povídám. Mám přece 100 nožiček a na ně 100 ponožek.
2: Víš, Tonožko, já bych 100 nožiček ani nechtěl. Než si obuješ 100 střevíčků, než zavážeš tkaničky.
5: Když 100 nožka chodí spát, musí boty vyzouvat. Než je všechny vyzuje, nové ráno už tu je, než je zase navleče, celý den jí uteče.
2: Ale zase umíš rychle utíkat a to je velká výhoda.
4: Jenomže při práci je to horší, to se mi všechny nohy zapletou.
2: To vidím, takhle ty ponožky nesundáš do večera, ukaž, já ti pomůžu.
4: Děkuju, ale musíme si pospíšit, nebo na nás nezůstane suchá nit.
2: Tobě by se nic nestalo, ale co já? Jak zmoknu, hned dostanu louskavku.
4: Louskavku?
2: Louskavku.
4: Co to je?
2: To je dračí stonání. Jak dostane drak louskavku, to není jen tak.
4: A začíná pršet. Rychle utíkej. Utíkej do tepla, utíkej. A děkuju.
6: Nad les se přihnal velký černý mrak. Spustil prudký déšť a Melichárek byl hned jako zmoklá slepice. Když přiběhl k dubu, zuby mu drkotaly od zimy na třikrát. A bylo ještě hůř. Začaly mu v celém těle louskat kloubky a Melichárkovi nezbylo, než vlézt do postele.
7: Melichárku, Melichárku, vstávej. Nenaříkej a podívej se, něco jsem ti přinesla.
2: Je, žluté ponožky, ty jsi hodná.
7: Líbí se ti, to je za tu včerejší pomoc.
2: Ty se mi budou moc hodit, já totiž stůňu.
7: Opravdu?
2: Stonám už celou noc?
7: No, snad nebude tak zlé. Na každé trápení je přece léčení.
2: Od dračí louskavky pomůže jenom kvítek olejníček. Ten promaže všechny kloubky a je po louskání.
7: Kvítek olejníček? Mm-hmm. A kde roste?
2: Až za 7 horami.
8: Tam já teď nedojdu.
7: Tak tam dojdu já.
2: Ale je to tuze daleko.
7: A od čeho mám 100 nožiček? Jen se neboj, Melichárku. Do oběda jsem zpátky.
6: A opravdu byla? Melichárek si olejníčkem namazal všechny kloubky a pak se protáhl. No, bylo polouskání a potrápení.

0: Z moravských pověstí Ostatném Benedovi. Za pradávných dob, kdy ještě sesterská Morava podléhala toliko vládě svých samostatných vévodů, kteří sídlili na Olomouckém hradě, jeden z těchto knížat byl náruživým lovcem divokého ptactva a zvířat. K tomuto cíli choval i množství sokolů, jíž byli tak vycvičeni, že mu i drobnější zvěř a též i kachny, koroptve a křepelky na dostřel nadháněli, v běhu anebo v letu je zdržujíce. Proto také vévoda dlouho se rozmýšlel, komu by své milé sokoly dal v opatrování, až konečně svěřil je statnému Jonáku Benedovi. Tomu je odevzdávaje, řekl přísně. Dobře je cvič a opatruj, neboť stane-li se některému nehoda, anebo zahyne-li, budeš kratší o hlavu. Beneda, pamětli v těchto slov vévodových, opravdu střehl svých sokolů jako svého oka a proto se také těmto opeřencům dobře dařilo. Jednoho dne však přece jeden ze sokolů začal stonati a než minul den, zahynul. Beneda nad skonem ptáka byl všecek zoufalý, protože věděl, že právě tento sokol byl vévodovi nejmilejší. Obávaje se trestu, prchl Jonák za tmavé noci do hustého pralesa, kde se dlouhý čas skrýval a nuzně se živil pálením uhlí. Vévoda ovšem marně se pídil po svém mladém sokolníkovi, vysíla je zvědy na všecky strany. A kdyby ti to jej i viděli, jistě by ho byli nepoznali v jeho úboru, zvlášť když i Jonákova tvář byla stále plná čmoudu a sazí. Ostatně Beneda z opatrnosti nevzdaloval se příliš od svého milíře. Bázlivě se skrýval v houští jako plaché zvíře ve svém doupěti, kdykoliv spozoroval, že se blíží lidé. Tak žil ve stálém strachu několik let. Až jednoho dne, nemaje práce u milíře, pojednou zaslechl rychlé kroky člověka, který chvátal úzkou stezkou lesní k jeho boudě. Vzchopil se rychle, aby viděl příchozího a spatřil k nemalému překvapení lovce v nádherném oděvu. Poznal ihned pána svého, moravského vévodu, a zbledl leknutím. Domníval se, že jest vyzrazen a že vévoda sám přichází, aby ho potrestal. Okamžitě se schoval za mohutný strom, ale mýlil se. Vévoda byl podnikl hon v hustých lesích blíže řeky Bečvy a žena se za zvěří pustil se příliš daleko v tmavý les. Náhle potkal se s ohromným zubrem, který z očí lovce jal se ho vstekle pronásledovati. Vévoda vida, že jen útěkem může se spasit, chvátal po stezce k milířům Benedovým. Za utíkajícím funě a soptě hnal se zubr. Hlavu maje k zemi skloněnou, ohon zdvižen, přihnal se a byl jen několik kroků od umdlévajícího vévody. Ten již klesl k zemi. Zdálo se, že jest po něm veta, že divé zvíře již vrazí rohy do jeho těla. Ale v rozhodném okamžiku vyskočil uhlíř za stromem skrytý ku pomoci. Vida, jaké nebezpečenství hrozí vévodovi, rozpřáhl se sekirou a silnou ranou těl zubra do hlavy. Zvíře zařvalo, zapotácelo se a kleslo s rozbitou lebkou k zemi. Vévoda se zatím vzpamatoval. Přistoupil k domnělému uhlíři a srdečně mu děkuje tázal se. Hrci, dobrý muži, čím bych se ti mohl odměnit za službu tak velikou? Zachránil jsi mi život. Beneda sklopil zrak, vrhl se na kolena před svým velitelem, sepjal ruce, vztáhl je prosebně k němu, nejsamocen slova. Udiveně pohlížel kníže na podivné počínání uhlířovo. Domníval se, že jest asi velmi chudý člověk a že potřebuje co nejrychleji podpory. Nepoznav svého sokolníka, vyňal měšec a opět se tázal. Mluv přece, čeho je ti třeba? Pane, jal se mluviti sluha třesoucím se hlasem, odpusť mi, daruj mi život. Odpuštění, život, žasl vévoda, ucouvnuv na krok. Hlas uhlířův zdál se mu býti povědom. Pohlédl ostřej ve tvář klečícího. Svraštilo se obočí, temné zraky vzplanuly a vévoda zvolal, ha, ty z Beneda, můj uprchlý sokolník. Milost, zvolal chvějícím se hlasem nešťastný jonák. Ale proti nadání velmož se nehněval, neboť pohleděv na prosebníka řekl mu laskavě, vstaň, neboť chci zapomenout tvé proviny už proto, že jsi mi zachránil život. A nyní raději pověz, co by si spřál, abych se ti odměnil za tvou statečnost, neboť mile rád splním každou tvou prosbu. Jonák, uslyšev tuto laskavou řeč vévodovu, skutečně povstal a políbil ruku svému pánu a řekl, chceš-li mi, pane, prokázat ti už nějakou službu, daruj mě kůži z tohoto zubra a aspoň tolik země, kolik já tou kůži ohraničím. Jen tolik půdy chceš? Vždyť zubří kůže neobsáhne ani tak velký prostor, jako tento tvůj milíř, divil se vévoda. O, nikoliv, pravil chytrý uhlíř. Uvidíš, že zaujme mnohem více půdy, než si myslíš, pane můj. A jen dořekl, již stáhl kůži ze zabitého zvířete a začal řezati z ní množství uzonkých řemínků, jež kladl v podobě dlouhé čáry v řadu tak, až ohraničil více jak půl hodiny dlouhý čtverec. Vévodovi zalíbila se chytrost bývalého sokolníka tak, že mu daroval ještě větší kus země a povýšil ho do stavu zemanského. Beneda potom vystavil si na onom vysokém vrchu karpatském veliký hrad, jenž pro svou nedobytnost udržel se po celé věky a jenž později nazván byl Helfštýnem. Jeho mohutné trosky dosud připomínají jeho zakladatele i hrdinu této vypravované příhody.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá, já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím. Nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšků. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý. Ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem.
3: Ty zuby mám na oříšky.
2: Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici.
3: Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky.
2: Když měla Bíla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda

0: medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hoda? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla ji medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
1: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
0: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo vevrčák Pizí Zubka a řekl,
1: pořídím to na dvakrát.
0: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka a Amálce do náruče. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

bleší cirkus. Pokaždé, když přijde jaro, chtěl by mít každý něco nového. A tak stromy dostanou nové zelené lístky, na louce rozkvetou nové žluté pampelišky, ale nejlíp jsou na tom čmeláci. Bráškové Čmelda a Brunda dostali od maminky dokonce nové medové hrníčky. Jenže jsou moc veliké, vzdychal Čmelda. To se zase nalítáme, než je plné nazbíráme. No, aspoň budeme hodně užiteční, poučil ho Brunda. Ale protože Cvrček zrovna spustil na své housličky úplně novou jarní písničku, přestal se Čmelda mračit a hrnky byly vrchovaté, než bys řekl švec. To musíme oslavit, řekli si čmeláčci a začali si těmi novými hrničky přiťukávat na zdraví. Přiťukli si poprvé, přiťukli si podruhé, ale pořád to nějak nebylo ono. A do třetího přiťuknutí dali všechno svoji čmeláčí sílu. Tuk! A jejich nové hrníčky se rozbily na tisíc kousů. Co teď? No, přece slepit, radil Cvrček, a že jim pomůže střepy pozbírat.

0: Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem Brouk Kvapník. Když viděl, co se čmelákům přihodilo, na chvilku se vám zastavil a také jim našel pár střípků. I zelený koníček jich odněkud několik přinesl. Nakonec ze všech těch nalezených střepů a střípků slepili čmeláci hrnec tak veliký, že by se jim doma na poličku nevešel.
2: Je, jestli my jsme náhodou nesebrali nějaké cizí střepy. Takový obří hrnec je dobrý takhle na propučmelouda.
1: Vzdychali čmeláci.

Melda s Brumdou. Maminka se na nás bude hněvat a všichni se nám vysmějí, co jsme to za nešiky. A tak se Čmelda s Brumdou rozhodli, že poletí do světa a domů se vrátí teprve tenkrát, až něco pořádného a mimořádného dokážou. Letěli a letěli, až doletěli k malému domečku. A že byli unavení, posadili se na jeho malou střechu, aby si trošinku odpočinuli. Ale jen usedli, celý domeček se najednou začal třást. Zemětřesení, křičeli Čmelda s Brumdou a skutáleli se z té střížky až na zem. Ze dveří domku vylezl veliký chlupatý pes. A heleme se. Čmeláci, meďáci, usmíval se na ně skrz fousy. Spadli jste z nebe, nebo jsem vás vyklepal z kožichu? V kožichu jsme, prosím, ještě nikdy nebyli, jenom ve světě, řekl Brumda. A odtamtud nás vyhnalo zemětřesení. No, tam mě zase vyhnali blechy, ale naštěstí jsem tady z té boudy, povídal pes. Stejně je mi malá. Ani podrbat se v ní nemůžu tak, jak bych chtěl a kde bych chtěl. Takže to naše zemětřesení zavinili nejspíš ty tvoje blechy, smáli se čmeláci. No, moje blechy jsou schopné všeho, drbal se hned pes za uchem, hned na ocásku. Pijou mi krev. Čmelda s Brumdou dostali nápad. Jestli chceš, chlupáči, my ti od blech pomůžeme. To se vrže chci, zavrčel pes chlupáč vesele a tak se čmeláci vypravili za blechami do psího kožichu. A už z dálky slyšeli, jak si blechy při práci prospěvují.

0: Nazdar, blechy!
1: Pozdravili zdvořile čmeláci.
0: Štípů, zdar! Odpověděli blechy. A bleší tatínek dodal. Pěkně vás vítáme a jestli máte chuť, můžete si s námi taky štípnout. No, děti, maminko, nabídněte čmelákům svoje místečko.
2: Ne, děkujeme, ale my neštípeme, řekl Čmelda. My jenom někdy trošku bručíme, vysvětlil Brunda.
0: Vy čmeláci, vy se máte, povzdychl si bleší tatínek. To my, blechy, bychom se bez štípání neuživili. I tak je to bída z nouzí štíp.
1: A chtěli byste získat slávu a bohatství? Když opustíte tenhle psí kožíšek, tak my vám prozradíme, jak to udělat. Lákali blechy čmeláčkové.
2: No, kdo by nechtěl být bohatý a ještě k tomu slavný?
1: Bleší rodina si nechala od čmeláků poradit a vydělala na tom. Všichni od tatínka po nejmenší blešku přestali štípat chlupatého psa, na dobro opustili jeho kožich a začali se vám věnovat cirkusovému umění. Učili se dělat kotrmelce, chodit po provaze, skákat do výšky i do dálky a tančit moderní bleší tance. A když to všechno uměli, už je ani nenapadlo vracet se do psího kožichu. Lepší bylo vyrazit do světa za slávou. A Čmelda s Brundou se konečně mohli rozloučit s chlupatým psem a letět zpátky domů.
2: To budou všichni koukat. To je budou všichni chválit, až jim budou vyprávět, jak naučili blechy umělecky skákat. Ale hlavně na ty nešťastné rozbité hrníčky si už jistě nikdo nevzpomene.

0: Tati?
1: Co je?
0: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
1: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
0: A ty umíš spravovat hodiny?
1: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
0: A mnohé neviděl?
1: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
0: A hodiny s kukačkou si viděl?
1: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
0: S kukačkou?
1: Ano, ta náhrou kukala moc krásně.
0: Babička?
1: Kukačka.
0: A proč to bylo na půdě?
1: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
0: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
1: No a taky se dívám, že ano?
0: Už 2 měsíce.
1: No tak je to teď pořádně opravené.
2: Dobrý den.
1: A nazdar, Máni.
2: Ještě děláte ty hodiny?
1: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
2: A kdy je dáte dohromady?
1: Jak to dohromady?
2: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilinky? Jú, těch tady je.
0: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
1: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No, tak co říkáte? Už visí.
0: Už visí.
2: Už visí.
0: A nejdou.
1: Nejdou? Aha, no jo, ano, ano, zatím nejdou.
0: A proč nejdou, tati?
1: Ne, hele, nebuď to, Žáno. 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
2: Slávička, už jdou.
0: A už zase ne.
2: Chudinky, už zase ne.
1: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
2: A jdou.
0: A nekukají.
1: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
0: A nic.
2: Nebesíčka, nic.
1: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
2: Je, díky, už se to pootevřelo.
1: Tak pozor.
2: Kuku.
1: Slyšel, zvůrvajs?
0: To kukla Mánička.
1: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepoď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
0: A proč nekukají, tati?
1: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
0: Bác ho.
2: Nebesička, bác ho.
0: Jo, proč kukají, tati?
1: Tak co, chceš vidět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
0: Hodiny nejdou.
1: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
2: Já cvrknu.
1: To ne, Máničko, já sám. To se musí s citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
0: Na kolik?
2: 3/4 na nic.
1: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
2: Tady je v guláši.
1: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
0: To hodiny.
1: Tak vidíte, jak to klapé.
0: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
1: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
0: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
1: Máničko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
0: Yeah. Už laka, to byla šupa.
2: Moje srdce. Podívej, Hurvinku, co je na zemi všelijakých tintulínků.
0: Taťuldo,
1: no to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
0: A hodiny žuchly na zem.
1: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
0: Tati, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
1: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozhýbené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
2: Prima nápad, tak já udělám oheň.
1: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hýlík mršně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezi tím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hýlík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
2: Hoří, hoří.
1: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt. Podíval se i do skříní. Smetákem prošťoural prostor pod postelí. I balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky.
3: Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.
4: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcaj to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
5: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
4: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
5: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
4: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
5: Víš co, já to s tebou zkusím.
4: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
5: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Belnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
4: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
5: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidla.
4: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
5: Všecko je prohraný.
4: A dupl si na Cipíska.
5: Co si mi to přinesl?
4: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, za 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
5: To má být bitevní lejstro!
4: Rozkřikl se generál.
5: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
4: Když se Runcaj s Mankou v lese Řáholci od sojek dověděli, co za Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
6: půjčte mi kanón, já tam střelím
4: ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
5: Jak bys tam mohl střelit?
4: Odsekl generál.
5: Když nevíme, jestli je maršálek u Kvelnice nebo u Kopilna.
4: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani...

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Čtvrtá kapitola. Celý příští den putovali lesem rovnou do Muminího údolí. Šňupálek hrál, aby všechno trochu zpříjemnil. Někdy kolem 5:00 došli k cestičce s velkou cedulí, na které bylo napsáno taneční parket touto cestou, obchod. O, já bych tančila, zvolala slečna Ferka a zatleskala tlapkami. Na tancování nemáme čas, když má nastat zánik světa, řekl Ferko. Jestli si ale vůbec máme zatančit, tak to musíme udělat teď, prohlásila slečna Ferka. Milý bratříčku, vždyť už za 2 dny ten svět zanikne.
1: Třeba v tom obchodě bude limonáda, poznamenal čenich.
0: A vede stejným směrem, jaký potřebujeme, dodal Mumínek.
2: Mohli bychom se naskok podívat, jak ten taneční parket vypadá, usoudil Šňupálek, když půjdeme kolem.
0: Ferko vzdychl. A tak na cestičku odbočili. Byla to rozmarná cestička. Vinula se v oklikách sem tam, zahýbala a skákala všemi směry a někdy ze samé rozpustilosti udělala sama na sobě uzel. Chůze po takové cestě neunaví a možná se po ní dojde k cíli spíš, než po cestě rovné a nudné.
1: Jak to tak vypadá, měli bychom být každou chvíli doma, poznamenal Mumínek.
0: Řekni nám něco o vašem údolí, žadonila po něm slečna Ferka.
2: Je to údolí, kde se každý cítí v naprostém bezpečí, vyprávil Mumínek. Při raním probuzení je každý veselý a večer se libě usíná. Je tam strom na šplhání, v jehož koruně postavím dům a jedno naprosto tajné místo, jak ti ukážu. Maminka obložila všechny záhony mušlemi a na verandě svítí pořád slunce. Všechno tam voní a máme vlastní most, co postavil tatínek, a přes ten most se dá jezdit trakařem. Objevil jsem taky moře a kousek toho moře je náš.
1: Dřív si jenom vykládal, jak je hezky všude, kde jsi nebyl, poznamenal čenich.
0: To bylo kdysi, odpověděl Mumínek. Na cestě byl další zákrut a tam se nacházel obchod, navíc velice hezký. Kolem dokola rostly v pečlivě udržovaných řádcích nejrozmanitější květiny a na nevysokém sloupku byla položená stříbrná koule, v níž se jako v zrcadle odrážel celý les i bílý dům s trávou na střeše. Na domě porůznu visely cedule hlásající, že je zde k dostání mýdlo, sladké dřevo a výborný opalovací olej. Mumínek vyšel po schodech ke dveřím a otevřel je. V domku hned zacinkal zvoneček. Vstoupili do obchodu. Venku zůstala jenom slečna Ferka, aby si prohlédla svůj obraz ve stříbrné kouli. Za pultem seděla babka s lesklýma myšíma očkama a bílými vlasy.
3: No ne, tolik dětiček. A co pak byste chtěli?
1: Limonádu, prohlásil čenich. Nejraději červenou.
0: Máte řádkovaný nebo čtverčkovaný sešit? Zeptal se Ferko, neboť si chtěl zapisovat vše, co se při srážce s kometou třeba stane.
3: Samozřejmě, že máme, odpověděla babka. Má to být sešit modrý?
0: Raději jiný, odpověděl Ferko. Modré sešity totiž používají jenom Ferkové maličcí.
2: Já bych tak potřeboval nové kalhoty, ozval se Šňupálek. Nesmí ale vypadat moc nově. Je mi příjemně pouze v takových, co mi pěkně padnou.
3: No právě,
0: řekla babka a vylezla na žebřík, aby sundala několik kusů kalhot pověšených u stropu.
2: Ty vypadají hrozně nové, namítl Šňupálek znepokojeně. Nemáte starší?
3: To jsou asi nejstarší kalhoty, co mám na skladě, prohlásila babka. Zítra ale budou o něco starší, dodala nadějně a podívala se na Šňupálka spod brýlí.
2: No, tak dobrá, řekl Šňupálek. Zajdu tady za roh a vyzkouším si je. Jsem zvědavý, zda mi pěkně padnou.
1: A pak zmizel v zahradě. Ferko seděl a psal do svého nového sešitu.
3: Tak co by si přál skříteček? Zeptala se babka Mumínka.
1: Čelenku, odpověděl tázaný vážně.
3: Čelenku, odpověděla babka s údivem. Nač ji potřebuješ?
4: Daj slečně Ferce,
1: vykřikl čenich, který seděl na podlaze a srkal slámkou limonádu.
4: Co jí potkal, je do ní celý poblázněný.
3: To přece není nic poblázněného dávat dámě šperky, pravila babka. Jsi ještě moc malý, abys to chápal. Vždyť šperk je vlastně pro dámu jediný správný dárek.
4: No, pravda,
1: řekl čenich a schoval čumák ve sklenici s limonádou. Babka prohlížela všechny své poličky z dola až nahoru, ale žádnou čelenku neobjevila.
3: Není třeba pod pultem? Upozornil jí Mumínek.
1: Babka se podívala pod pult.
3: Ne, není ani tam. Nepřišel by ti třeba vhod pár rukaviček?
2: Tak nevím, pravil Mumínek a na tváři se mu rozhostil smutek.
1: V tom cinkl na dveřích zvonek a do obchodu vešla slečna Ferka.
3: Dobrý den, řekla. Vy máte v zahradě takové hezké zrcátko. Co jsem ztratila své zrcátko, mohla jsem se zhlížet pouze v kalužích a v těch vypadá obličej nějak podivně.
1: Babka mrkla na Mumínka, sundala něco z poličky a rychle mu to strčila do tlapky. Když se Mumínek na věc podíval, zjistil, že jde o malé kulaté zrcátko se stříbrnou obrubou a s červenou růží z rubínů na zadní straně. Mumínek se na babku podíval a zasmál se. Slečna Ferka nespozorovala nic.
3: Nemáte nějakou medaili náhodou?
1: Jak prosím? Otázala se babka.
3: Medaile, odpověděla slečna Ferka. Hezké hvězdy, co nosí páni s oblibou na krku.
1: Ach tak, ovšem, vykřikla babka. Medaile, no pochopitelně. A prohlédla z dola až nahoru své poličky, podívala se pod pult a všude, kam se dalo.
3: Vůbec je? Nemáte?
1: Zeptala se slečna Ferka a oči se jí zalily slzami. Babka se zatvářila nešťastně, ale najednou jí něco napadlo. Vylezla po žebříku až k té nejhořejší poličce, vytáhla krabici s ozdobami na vánoční stromek a opatrně z ní vyndala velkou, hezkou hvězdu.
3: Představte si, řekla, jednu medaili tady přece mám.
1: Je, ta je krásná, zašeptala slečna Ferka a obrátila se k Mumínkovi se slovy,
3: je pro tebe, za to, že jsi mě zachránil před jedovatým keřem.
1: Mumínek byl tak dojat, že oněmněl. Poklekl a slečna Ferka mu pověsila medaili na krk. Leskla se nevídaným třpitem.
3: Měl by ses vidět, jak jsi hezký, dodala.
1: Mumínek jí pak ukázal zrcátko, které schovával za zády a řekl,
3: to je zase pro tebe. Můžeš se v něm dívat taky na mě.
1: Zatímco se oba zhlíželi v zrcátku, cinkl zvonek u dveří a vešel Šňupálek.
2: Bude, myslím, nejlíp, když kalhoty napřed trochu zestárnou, řekl. Ještě mi pěkně nepadnou.
3: To mě mrzí, pravila babka, že bys ale potřeboval nový klobouk.
1: Šňupálek si stáhl svůj starý zelený klobouk ještě víc na uši a s ustrašenou tváří řekl,
2: moc velice vám děkuji, ale náhodou mi zrovna došlo, jakým nebezpečím je nadměrně velký majetek.
1: Ferko po celou tu dobu seděl a psal si do svého sešitu, ale pak povstal a pravil.
2: Když jsou ve hře komety, není dobré zdržovat se v obchodech nepřiměřeně dlouhým vybíráním zboží. Čenichu, vypij i hned limonádu.
1: Čenich do sebe obrátil celou sklenici limonády, až mu zaskočilo v krku.
2: začal ze sebe vydávat prapodivné zvuky a pak všechno vyvrhl na koberec.
4: Pozvracel jsem se,
2: vykřikl vyčítavě. To on dělá pořád, vysvětlil Mumínek přítomným a dodal. Tak my už pomalu půjdeme, ne?
4: Co to všechno stojí?
2: Zeptal se Ferko.
1: Babka se dala do počítání a Mumínek si přitom bezděčně uvědomil, že nemá peníze. Zeptal se obočím ostatních, jak na tom jsou, ale podle jejich činichů usoudil, že taky nic nemají. To je pěkné nadělení. Tak 40 halířů za sešit a 34 halíře za limonádu, řekla babka. Hvězda stojí 3 zlatky a zrcadlo 5, protože má na zadní straně rubíny. Celkem to dělá 8 zlatek a 74 halíře. Všichni zarytě mlčeli. Slečna Ferka položila s hlubokým povzdechem zrcátko na pult a Mumínek si začal rozvazovat šňůrku své medaile. Čenich hleděl na koberec zmáčený limonádou a Ferko v duchu uvažoval, zda má sešit větší nebo menší hodnotu, když je v něm něco napsáno. Babička se na ně spod brýlí podívala a řekla: tak, milé dětičky, a pak tady máme ty staré kalhoty, co Šňupálek nechtěl, stojí rovných 8 zlatek. Jedna položka ruší druhou, takže mi vlastně nejste dlužní vůbec nic.
2: Je to skutečně správně? Podivil se Mumínek.
1: Jistě, že ano, odpověděla babka. Kalhoty přece zůstávají u mě.
2: Ferko se pokusil spočítat všechno z hlavy, ale nemohl se dopočítat. Napsal si tedy do svého sešitu seznam všech věcí. Sešit 40 halířů. Limonáda v závorce vyplivnutá 34 halíře. Medaile 3 zlatky. Zrcátko v závorce s rubíny 5 zlatek. Celkem 8 zlatek a 74 halíře. Kalhoty 8 zlatek. 8 rovná se 8. Zbývají 74 halíře.
1: To přece souhlasí, řekl Ferko s podivem.
4: 74 halíře ale zbývají, namítl Čenich. To bychom měli ještě dostat.
2: Nebuď takový puntičkář, pravil Šňupálek. Řekněme, že je to vyrovnáno.
1: Uklonili se babičce a slečna Ferka udělala pěkné pukrle. Ve dveřích se ještě zeptala, je taneční parket daleko?
4: Kde pak, odpověděla babka, jenom kousek. Tančit se ale začíná až po východu měsíce.
2: Uprostřed lesa se Mumínek zastavil a řekl, ta střecha prostlá trávou nevypadala zvlášť spolehlivě. Co kdybychom se té paní zeptali, jestli se nechce taky schovat do naší jeskyně?
4: Do mé jeskyně, řekl Čenich. Mám se jí jít zeptat?
2: No, zajdi tam, řekl Šňupálek.
1: Čenich odkvapil a ostatní se posadili u cesty a čekali, až se vrátí.
2: Znáš ten nový tanec, ten, jak se mu říká, zeptala se slečna Ferka.
1: Ne, odpověděl Mumínek, já mám rád valčík.
2: Nebudeme mít na tančení čas, pravil Ferko, podívejte se na nebe.
1: Všichni pohlédli nahoru, slečna Ferka však nikoliv.
2: Zvětšila se, řekl Šňupálek. Včera byla ještě jako mravenčí vajíčko. Teď vypadá jako pomeranč. Skoro se mi zdá...
4: Tango, ale umíš, že? Přerušila ho slečna Ferka. Jeden krůček stranou a 2 dozadu.
2: To teda není těžké, připustil Mumínek. Milá přitroublá sestro, řekl Ferko, proč ty se nikdy nedržíš toho, o čem je řeč?
1: Však jsme začali mluvit o tanci, odpověděla slečna Ferka, a ty si najednou spustil o kometě, já mluvím pořád o tanci.
2: Oba začali zvolna měnit barvu. Tu přiběhl Čenich.
4: Nechce,
5: zvolal. Přečká všechno ve sklepě na zavařeniny, ale pozdravuje vás a děkuje a každému posílá lízátko.
2: Neřekl jsi náhodou sám, aby ti je dala, zeptal se Mumínek.
5: Co tě napadá?
2: Odpověděl čenich rozhořčeně.
5: Měla sama dojem, že na ně máme nárok, když nám zůstala 74 haléře dlužná. Řekl jsem jenom, že je to svatá pravda.
0: Pak putovali dále a cesta s nimi. Tmavé slunce kleslo mezi smrky a uložilo se ke spánku za obzorem. Místo něho vyšel měsíc. Měl však podivně bledozelenou a matnou barvu. Kometa svítila stále silněji. Byla skoro tak velká jako úplněk a ozařovala svým neskutečným červeným světlem celý les. Taneční parket ležel na malé mítině, zdobili jej věnce ze světlušek. Na kraji lesa seděla velká kobylka luční, ladící housle. Mítina byla plná skřítků a různých tvorů, kteří čekali, až se začne tančit. Malé vodní žínky se opovážily ven ze svých vyschlých močálů a lesních jezírek. Taneční parket se hemžil drobotinou a pod břízami seděla spousta lesních žínek. Lesní žínka je drobná dáma s překrásnými vlasy, která bydlí v kmeni stromu. Za noci jej opouští a houpá se na listí. V jehličnatých stromech se zpravidla nevyskytuje. Slečna Ferka vytáhla zrcátko, učesala si ofinu a podívala se, zda jí květina za uchem sedí na správném místě. Mumínek si upravil svou medaili. Na takovém velkém bále ještě nikdy nebyli.
6: Neurazí se kobylka, když trochu zahrají na foukací harmoniku, zašeptal Šňupálek.
2: Hrajte spolu, řekl Ferko. Nauč jí písničku Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička.
6: To by nebylo špatné, souhlasil Šňupálek.
2: A pak vzal kobylku luční za keř, aby ji novou písničku naučil. O chvíli později se za keřem ozývaly nesmělé tóny napřed jednotlivě, pak několik po sobě a nakonec trilky a kousky melodie. Drobotina a lesní i vodní žínky přestali povídat a všichni se schromáždili na louce k poslechu.
6: Hrají pěkně, říkali, určitě se přitom bude dobře tančit.
5: Maminko, řekl jeden drobeček a ukázal na Mumínka, tam stojí generál.
2: Celá rodina přišla k Mumínkovi a obdivovala jeho medaily. Ty máš na sobě krásné chmíři, říkali slečně Ferce. Lesní žínky se směly střídavě zhlížet v jejím zrcátku s rubínovou růží na zadní straně a každá vodní žínka udělala do Ferkova sešitu tři mokré křížky místo podpisu. Tu se však za keřem ozvala píseň. Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička. Ani jeden tón nescházel. A před návštěvníky se objevil Šňupálek a kobylka luční, jak o 106 vyhrávají. Nastalo velké hemžení a pobíhání, než se všechny páry našly. Zakrátko si však každý nalezl k tanci svého nejlepšího společníka a všichni kroužili po parketu.
5: Ty přece výborně tančíš, řekla slečna Ferka. Jaký je to tanec?
2: Vlastní výtvor, odpověděl Mumínek. Vymyslel jsem ho právě teď. Ferko vybídl k tanci vodní žínku s rdesnem červenavým ve vlasech a měl trochu potíže s udržováním taktu. Čenich se točil v kole s tím nejmenším drobečkem a připadal si náramně veliký. Bylo totiž nad slunce jasné, že drobeček ho obdivuje. Komáři tančili stranou ostatních a ze všech koutů lesa se na tu podívanou schromažďovali kradoucí se, lezoucí a skákající noví hosté. Nikoho ani nenapadlo myslet na kometu, jež letěla noční temnotou samotná až hnoucí. Asi ve 12 hodin
4: vyvalili velký sud s jablečným vínem a každý dostal pohárek z březové kůry na pití. Světlušky se slétly dokupy a utvořily uprostřed tanečního parketu kouly. Všichni ostatní se posadili kolem ní, pojídali obložené chlebíčky a pili víno.
7: Teď si budeme něco povídat, řekl ženich. Neznáš nějakou příhodu, Drobečku?
5: Ne, odpověděl Drobek a strašně se styděl. Možná jednu.
7: Tak nám ji řekni, vybídl ho ženich.
5: Byla jedna lesní myš a jmenovala se Pimpa.
4: Zamumlal Drobeček a hleděl na ně stydlivě přes tlapky.
7: No a dál?
4: Zeptal se čeník povzbudivě.
5: To je všechno,
4: zašeptalo zvířátko a schovalo se do mechu. Všichni se z plných plic zasmáli a někteří zatloukli svými oháňkami na buben.
1: Zahraj něco, při čem se dá pískat, zavolal Mumínek.
8: Tak si dáme písničku tralalalal, tralalala, řekl Šňupálek.
5: Ta je taková smutná, namítla slečna Ferka.
1: Jenom jí zahraj, řekl Mumínek, dá se hezky pískat.
4: Šňupálek ji tedy spustil, Mumínek k ní pískal a všichni ostatní zpívali refrén.

Slečna Ferka vzdychla a řekla, přišla na mě trudnomyslnost. Je to jako ušité na nás. Máme unavené nožky a netrefíme domů. Máš je unavené, protože si na nich moc tančila, řekl Ferko a vypráznil svůj pohár. Určitě domů trefíme, zvolal Mumínek. Hlavu vzhůru. Přijdeme domů, maminka bude mít nachystaný oběd a řekne, jak jste to všechno přežili. A my řekneme, nemáš ani tušení, co všechno máme za sebou. A já dostanu perlový kroužek na nohu, zašeptala slečna Ferka. A z jedné perly ti pořídíme kravatovou jehlici. Ano, odpověděl Mumínek. Nosím ovšem kravatu dost málo. Jednu perlu pověsím na krk svému tajemství, dodal čenich. Mám tajemství, jeho jméno začíná na K a končí na E. A všude se mnou chodí. Celou dobu, co jsem byl pryč, po mně toužilo. Není zatím K náhodou O? Zeptal se Ferko. Neřeknu, vykřikl čenich. A hrát nesmíš. Šňupálek pořád hrál jednu píseň za druhou. Byly to uspávající písně večerní a písně na rozloučenou. A tak drobotina a vodní žínky začaly odcházet zpět do lesa. Lesní žínky se ztratily a slečna Ferka usnula se zrcátkem v tlapce. Nakonec písně umlkly a na louce se rozhostilo hluboké ticho. Světlušky zhasly a pomalounku nastávalo ráno.

0: písnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Kdysi za dávných časů žili dva bratři. Jeden byl chudý a druhý bohatý. Když nadešel o Vánocích štědrý den, chudý neměl doma ani skývu chleba a tak se vydal k bohatému bratrovi prosit o pomoc. Ale bratr byl odjakživa skoupý a ani teď se nezměnil.
1: Když uděláš, co ti řeknu, dostaneš celou šunkovou kýtu.
0: Chudý bratr rád slíbil a ještě poděkoval.
1: Tady máš šunku, ale hned teď zmiz do pekla.
0: Co jsem slíbil, to splním, řekl chudák, vzal šunku a vydal se hledat peklo. Šel celý den a za soumraku došel až ke skále, odkud svítilo jasné světlo. Dobrý večer, pozdravil starce, který tam sekal dřevo.
2: Dobrý večer i tobě. Kam jdeš tak na noc?
1: Hledám peklo. Jsem na dobré cestě.
2: Tady je to,
0: přisvědčil stařec a ukázal na otvor ve skále, odkud světlo vycházelo.
2: Když vejdeš, všichni budou od tebe chtít tu šunku koupit. Ty ale prodej jen za mlýnek, co mají za dveřmi.
0: Člověk se šunkou vešel do pekla a všechno bylo tak, jak stařec řekl. Když pak šunku za mlýnek prodal a vyšel ven, stařeček na něj čekal a ukázal mu, co mlýnek umí. Chudák poděkoval a vrátil se s mlýnkem domů. Žena už tam seděla celá vystrašená, kdeže tak dlouho bloudí.
3: Vánoce jsou tady a my nemáme ani dvě slámky do hrnce. Z čeho mám navařit vánoční kaši?
0: Muž položil mlýnek na stůl a rozkázal mu, aby namlel ubrus, svíčky, jídlo, pivo a všechno, co patří na vánoční stůl. Jak rozkazoval, tak mlýnek mlel. Jedli pili jako nikdy předtím, až je břicha bolela. Třetí den pozvali na hostinu všechny přátele. Když bohatý bratr viděl, co všechno jeho chudý bratr má, začal závidět.
4: Před štědrým večerem přišel žebrat o jídlo a teď vystrojil hostinu jako nějaký hrabě, myslel si.
1: Kdy jsi přišel k takovému bohatství?
0: Nedalo mu to a zeptal se bratra. Tu bratr vytáhl mlýnek a namlel, co hrdlo ráčilo. Bohatému zasvítili oči. Tak dlouho do chudého hučel, až se dohodli, že bohatý od něj na zítří ráno mlýnek za 300 tolarů koupí. Chudý bratr nechal mlít mlýnek celou noc do zásoby a ráno ho s bratrem vyměnil za peníze. Bohatý bratr pak zamkl domovní dveře, zavřel okenice, postavil mlýnek na stůl a rozkázal mu.
1: Mel sledě a kaši, rychle mel a dobře mel, ať nám z jídla v domě straší.
0: A mlýnek se pustil do práce. Naplnili jídlem všechny sudy a koryta a pokryli jim celou podlahu. To už i oni věděli, že mají jídla dost, tak chtěli, aby mlýnek zastavil. Ale ten nic, na žádná slova neslyšel, kroutili s ním, otáčeli, ale marně. Honem aspoň otevřeli okna, ale kaše tekla i tamtudy ven. Honem odemkli dveře a utíkali, aby je kaše nezavalila.
5: Kéž byste každý měl 100 žaludků,
0: křičeli na lidi.
2: Kaše se valí, kaše se valí.
0: Utíkali k bratrovi, aby jim poradil, jak mlýnek zastavit. Chudý bratr slíbil bohatému, že mlýnek zastaví jen za dalších 100 tolarů. A tak bohatec plaval kaší až do domečku, přinesl své poslední peníze

a chudý bratr pošeptal mlýnku, co se slušelo. A chudý bratr byl teď bohatý a tomu dříve bohatému pod tíhou kaše spadl i dům. A co bylo s mlýnkem? V domě muže s mlýnkem přespal jednou lodník, co přivážel z daleké země sůl. A že byl chudý, bohatý muž mu mlýnek dal, aby si namlel soli a nemusel se pro ni plavit tak daleko. Sotva byl lodník na moři, nevydržel to a řekl: mel sůl, rychle mel a dobře mel, ať je soli lodě půl. A sotva to dořekl, mlýnek začal. Namlel soli do půly lodě, ale nepřestal. Sůl se přesýpala z lodi do moře a protože ani lodník mlýnek neuměl zastavit, vyhodil ho do vody. A tak mlýnek z pekla mele dodnes někde na mořském dně a mořská voda je od té doby navždycky slaná.

0: O venkovské a městské myši. Poslyšte bajku o tom, že všude je chléb o dvou kůrkách. Žily byly dvě myšky. Jedna bydlela ve městě a hospodařila ve spíži u bohatých pánů. Druhá žila na vesnici, v malé komůrce, na samém konci pšeničného pole. Venkovská myš pozvala kamarádku na návštěvu a s údivem naslouchala jejímu vyprávění, jaký prý má ve městě báječný život, co pochoutek a lahůdek z cizích zemí skrývá komora, kde myška bydlí. Tady nic neužiješ, máš jen to pole a trochu zrní. Pojď se mnou do města, lákala myš přítelkyni z venkova. Ta se snadno dala přemluvit a vydala se s kamarádkou na cestu. Putování bylo dlouhé a úmorné, ale výsledek stál za to. Alespoň to tak zprvu vypadalo. V prostorné spíži zrály sýry, voněly do věnců stočené klobásy, mísy byly plné ořechů, datlí a fíků, hotový ráj pro hladové myšky. Právě se pustili do žlutého banánu, když někdo zprutka otevřel dveře.
1: Člověk je tu, rychle pryč, jde nám o život!
0: Vypískla městská myš a vtáhla vyděšenou přítelkyni do díry pod podlahou. Lidské kroky duněly myším nad hlavou a oběma z toho bušilo srdce k prasknutí. Když vše utichlo, myšky opět vylezly a pustili se do sladkých fíků. Ani nestačili polknout první sousto, když oknem skočila do komory kočka. Bum, bác, hop a skok rovnou mezi dvě myšky. V poslední vteřině vklouzly pod podlahu. Tiskly se k sobě v těsné skulině a báli se pohnout. Nožky i ocásky jim z toho docela zdřevěněly. Kočka odešla s nepořízenou a hlad opět vyhnal myši ven. Chtěli si vzít jen jeden oříšek, aby ho v úkrytu v klidu snědli, ale ani to se jim nepovedlo. Jen se vyšplhali na polici, už tu byla služebná se smetákem a začala myšky honit. Tolik hrůzy, strachu a hladu jako ve městě za jediný den venkovská myš nezažila za celý život. Myslela, že se rána nedočká. S prvními paprsky zbalila raneček, rozloučila se a spěchala domů. Třeba, že na našem poli nerostou datle a fíky, je tam pravý ráj. Sluníčko na mě svítí, jdu kam si zamanu a zrníček vůbec neubývá. Doma je mi nejlépe, mudrovala venkovská myška, když usínala ve své komůrce na poli.

0: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
1: Ta se ho ptá.
2: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
0: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.
3: To je, panečku, ty. To je nápoj tohleto. Hurvajs. Bylož vlastně, co je to mléko, no?
4: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
3: No počkej, jaký nápoj především?
4: Cený, tati.
3: Ovšem, správně, mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
4: Mléko je velice cený nápoj, protože obsahuje, co?
3: No přece. No tak...
4: Škraloupy.
3: No dobře, ale taky hlavně uhlo...
4: Uhlopříčky.
3: Uhlohydranty.
4: Co je to uhlohydrant?
3: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
4: Simono, to je takový...
3: No, takový vodovod.
4: Simono, takový vodovod.
3: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
4: Proč jako?
3: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
4: Aha.
3: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
4: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
3: Správně.
4: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
3: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
4: Z krávy.
3: No dobře, ale kráva je, no?
4: Kráva je?
3: No?
4: Kráva je tatí skot.
3: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře, jako třeba
4: vepř.
3: Nebo?
4: Nebo prase.
3: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
4: Učili.
3: Tak to řekni sám pro pána krále.
4: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
3: No tak.
4: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
3: Hurvajs, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
4: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
3: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až blizla na kurník.
4: A proč blizla na kurník, tatí?
3: No přece snášet vejce.
4: Vždyť kráva nesnáší vejce.
3: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
4: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
3: Já ji neviděl.
4: Ale říkal si to.
3: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
4: A co tedy dělá?
3: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
4: A to musí před každým dojením vlézt na kurník?
3: Šmangote, co by tam dělala, Hurvajs, uvažuj trošku.
4: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
3: No tak.
4: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
3: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
4: Proč tedy nezůstane dole?
3: Kde?
4: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
3: Hele, já už to mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
4: Ale tati...
3: Neodmluvej housle.
4: Tati,
3: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
4: Když já...
3: Hrát

dálce zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky. Kam bych letěl? A já si

0: zrychlit cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsem tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všechny děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
1: Jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech. Takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec. Takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi, to je dost důležité.
1: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou židli.
1: Tak já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku u počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
1: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
1: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech takové dvě velké, opravdu lopatkovité.
2: A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa a pak hned šup na ten sval, pardon, na ty dvě vystouplé části na zádech, což jsou jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti, sedíme na celé ploše sedadla svým zadečkem, obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
1: No a mě to změní hlavičku, předtím jsem ji měl před koloněnou.
2: Takže by tě za chvilinku byla krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout, pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
1: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý poses se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
1: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
1: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Mňam, mňam, co ty máš dobrého? Mňam, mňam.
1: Já tu nemám nic. Už jsem to pochopil. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, aby
2: super, jedla. Super, ale musíš od toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
1: Takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
1: Hanko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
1: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech, já už jsem to pochopil.
2: Přesně tak, takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky a už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
1: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
1: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět rovně.
1: A můžu si zaskočit k nás konce.
2: Utíkej, čau.
1: Děkuju.
3: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
4: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
3: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
4: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla.
3: žadonila ovečka.
4: Ale mně se to přece jen nezdá,
3: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
4: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
3: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
4: Beránku, pomoc!
3: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
5: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
3: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
5: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
3: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
4: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
3: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
5: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
4: No to je na to,
3: ochotně vysvětloval kanonýr.
4: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
5: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání. Hned nás vystřelte, ale hned.
4: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
3: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
5: Připravit,
3: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
4: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
3: řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: tu.
1: To tedy Pepa skutečně nevěděl. Znal sice užovku Žofii, co se k večeru klikatě prohání po hladině, ale tak silného hada a ještě k tomu až skoro u samotného dna skutečně ještě nikdy neuhlídal. Z rovinka plul krákosí za Štikou Aneškou. Tak když byl Pepa akorát na největší hloubce, kousek od místa, kde v hluboké tůni na dně ostával sumec Horymír, tak toho hada uhlídal.
2: Jejda, ty jsi had?
3: Nejsem had, jinochu, jsem ryba.
2: Aha, a kde máš ploutvičky, když jsi ryba?
3: Mám dvě po straně a jiné nemám. Musím občas přes souš a tak nemám nic, co by mi v tom překáželo. Jsem úhoř. Jmenuji se René.
2: Já jsem kapr. No, vlastně ještě kapřík. A jmenuji se Pepík. Ale říkají mi Pepa. A když u toho nejsem, tak mi říkají Jejda. Ale na suchou zem na břehu si netroufnu. I když bych moc rád. Ty můžeš na vzduch nadlouho?
3: Docela nadlouho, než se dostanu zase do vody.
2: A neudusíš se?
3: Neudusím. Začnu dýchat kůží. Ale což jsi tak zvědavý, kapříku?
2: Protože jsem tě tady ještě nikdy neviděl.
3: Není divu. Já tudy jenom proplouvám. Táhnu z hor a váš rybník je na potoce.
2: Kam proplouváš, René?
3: Daleko, mladíku, hodně daleko. Do moře a potom přes moře tam, co se rodí úhoři.
2: To se úhoři rodí v moři?
3: V moři, chlapče. Tomu moři se říká Sargasové a úhoři z celého světa se tam sjedou a narodí se nový. No a teď, když už víš všechno, popluji zase dál. Musím, je čas.
2: Tak hodně štěstí, paní René.
3: Hodně štěstí, Pepíku.
1: Zavolala ještě úhoří paní René a vjela do trávy na hrázi, aby se vyhnula zavřenému zdymadlu.
2: A co tam bude paní René vlastně dělat?
4: Už tam zůstane navždycky. Musí tam umřít. Už je to tak. S tím nic neděláš.
2: A proč musí paní René umřít?
5: No přišel její čas. Dopluje do Sargasového moře a tam se jí narodí dětičky. Paní René umře a dětičky se sem vrátí. Teda ty, co se dostanou nad přehrady, jezy, zdymadla a tak. Ale až za 3 roky.
1: Ozvalo se ještě pod Bartolomějem a on poslouchal také sumec Horymír.
2: Proč až za 3 roky, Horymíre?
5: 3 roky jim to trvá, než sem ze Sargasového moře doplujou. Víš, jak je to daleko?
2: Nevím.
5: Hodně.
2: Plule tady úhoř paní René.
6: Teda řečnit dovedeš, juniore. Kdo tomu má rozumět? Plula tady úhoř René. Snad plul tudy úhoř René, ne?
2: Když říkám, že plula, tak plula, a ne plul. Ona je René totiž paní. Vlastně asi slečna.
4: Tak je to potom úhořice.
7: Ne, že bych se chtěl přijít, to teda ne, ale úhořice se mi moc nezdá. Nikdy jsem to neslyšel.
2: Tak říkejte úhoř René, ať si každý myslí, co chce.
6: Byl tady úhoř, není tady úhoř, tak proč bychom se celý den měli bavit o úhořích?
2: No jo, jenomže ona úhoř paní René umí chodit po suchu.
4: Tak to není ryba.
2: Je to ryba. A může chodit po suchu. Jenomže asi jenom chvíli, než se dostane přes hráz.
6: Jo, tak se na to úhoří pochodování po suchu jdeme podívat.
0: A tak pluli, až byli u náhonu. Ale tam nebylo po paní René vidu ani slechu. Popojili tam, co z rána a k večeru se dávali rybář Frolík, Imlauf a Šubr, ale ani tam paní René neuhlídali. Když už se zdálo, že je pryč, objevila se paní René sama.
3: Tak se musela zpátky do vody. Je to na druhou stranu přeci jenom moc daleko. Od té doby, co jsem tady plula nahoru, museli s tím stavidlem něco udělat. Je nějaké větší.
8: No jo, on po rybní šťovíček skutečně loni na podzim stavidlo spravoval, aby bylo pevné, kdyby z jara přišla veliká voda.
2: Tak tady zůstaňte s námi, paní René.
3: Už jsem ti vysvětlila, že to nejde. Musím do Sargasového moře, aby bylo na světě víc úhořů. Už takhle je nás málo. Jak se sem naše Monté dostane, když nebude?
2: Co je to Monté, paní René?
3: To jsou naše miminka. Narodí se ve slané vodě, daleko v Sargasovém moři, a potom plují i několik let, než se dostanou sem zpátky, odkud jsem vyplula. Sem do sladké vody.
2: Hejda, a jak ty dětičky vědí, že mají plout zrovna sem? Do potoka Kotyčáku a potom do Pardoubku a nahoru Rokyťákem až na kopec Hůrku?
3: To neví nikdo. Snad si pamatují něco od nás, když jsou to naše děti. Asi mají také kousek naší paměti.
2: A to by se nemohly ty vaše děti narodit tady v rybníku Pardoubku?
3: To nejde. Už jsem říkala, že úhoři se narodí jenom ve slané vodě. Musím do moře a ještě k tomu Sargasového, protože je teplé a je tam hodně jídla. I když je to strašně, strašně daleko, jak si vzpomínám.
6: Měli bychom rozhejbat šťovíčka, aby otevřel stavidlo. Jenomže jak?
9: Já bych možná věděl. Někde jsem viděl, jak rybník přetek přes hráz. To by potom paní René šla s vodou rovnou do náhonu, nebo do potoka.
6: Jenomže milej, zlatej, malej, Lojzo, kudrnatej, jak to chceš zařídit, aby šla voda přes hráz?
9: Muselo by se to stavidlo nějak ucpat, potom by šla voda přes hráz.
4: Takovou neschopnost, aby pohledal. To jste si nevšimli, že dole u dna je taky mřížka? A tou odtéká voda z rybníka do potoka a pryč?
8: Jenomže ta mřížka je taky těsná a tou se paní René taky neprotáhne. Ne, že by neměla štíhlou postavu.
4: Ale kdyby se ucpala právě ta mřížka dole, tak by šla voda vrchem a milostivá paní by mohla přeskočit.
0: A také, že ano. Začali snášet chomáče vodní trávy a starý kapr je pěchoval do mřížky dole u dna. Ale ani moc nemusel, protože voda, jak se tlačila ven z rybníka Pardoubku, sebou brala trávu sama a sama ji taky strkala do mezer v mřížce u dna. A tak za chvíli bylo hotovo. Všichni kamarádi se pěkně seřadili a koukali, kdy voda začne stoupat. Ta voda stoupala, jak potůček Rokyťák přiváděl vodu z Hůrky rovnou do Pardoubku. Jenomže potom se ukázalo, že pracovali úplně marně a zbytečně. Nad nejhořejším prknem stavidla byla totiž také mřížka. Voda se valila z Pardoubku vrchem skrz horní mřížku a dole u mlýna kroutil hlavou v mlynářské čepici pan mlynář Kotyk, protože té vody bylo najednou na jeho mlýn nějak hodně.
6: Tak jsme si moc nepomohli, že jo, dědo?
4: Já nad stavidlo nevidím. Jak mám vědět, že je tam vzadu ještě mřížka? Co moje paměť sahá, nikdy tam nebyla.
8: Ještě, že jsme se loni Šťovíčkovi posmívali, jak spadnul do vody, když to stavidlo spravoval.
2: Ale co té? Když paní René musí do Sargasového moře a má to tam ještě daleko. Ještě, aby tak nestihla svoje dětičky, až se budou hlásit na svět.
6: Tak o to se neboj, mladej. U toho bude, i kdyby nechtěla. Protože bez ní by její dětičky zřejmě zcela logicky bejt nemohly.
3: Nedá se nic dělat. Budu muset přece jenom po suchu.
0: Povzdechla si paní René a začala rychleji dýchat, aby měla vzduch do zásoby. Mezitím ale už doběhl mlynář Kotyk do hostince pod hrází a veselému porybnému Šťovíčkovi hlásil, že v rybníku Pardoubku se asi něco děje s vodou.
10: No, budu muset ještě trochu popustit spodem, protože je voda moc nahoře a mohla by provalit hráz.
2: A je to. A je to.
8: Teď může paní René klidně proplout pod stavidlem.
9: Ještě musí chvíli počkat, až tam bude víc místa.
7: To je štráchu pro jednoho úhoře. Uplavou taky buchanky a bude hlad, dejte na mě. Jinak nic vezlím.
2: Jak můžeš myslet na jídlo, když tady jde o montované děti paní René?
6: Jaký montovaný děti zase?
2: Paní René přece říkala, že se sem budou vracet její montované děti.
4: Neříkala montované, říkala monté. Monté jsou všechny úhoří děti dohromady.
6: Tak, milostivá, budeme se loučit.
0: Prohlásil po chvíli okoun Felix a rozhlížel se, kde je paní René. Přiběhli také Frolík, Imlauf a Šubr, kteří tu zprávu o velké vodě v Pardoubku zaslechli v hostinci pod hrází, kam přišli za Šťovíčkem na kus řeči, a to ostatní, a kde jim o tom pověděl hostinský Houdek, takže si ani nesedli.
11: No ne, to byla voda až přes hráz.
10: Proč by měla být voda přes hráz?
11: No, protože tady zůstal v trávě úhoř.
10: Chudák, no. Asi se chtěl dostat přes hráz dolů na vodu. Vždyť je právě jejich čas. Vlastně chtěla, protože tady nahoře jsou jenom samice.
0: Potom porybný Šťovíček šel, sebral z trávy udýchanou paní René a šel jí opatrně pustit pod hráz dolů do potoka, aby mohla plout dál až do Sargasového moře. Protože věděl, že jednou tudy nahoru poplují její děti. A bude dobře. Protože podle Šťovíčka tady mělo být ve všech vodách, co jich jenom je, hodně druhů ryb. Od každého aspoň jedna.

0: Sluníčku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ráno na Silvestra, když jsem seděla v kuchyni a jedla kaši s mlékem, přišli Brita s Anou a tvářili se tajemně. A Brita řekla, Liso, budeš s námi čekat na nový rok? No to teda určitě budu, řekla jsem, protože jsem si pomyslela, že to je dobrý návrh. Ale napřed jsem se musela zeptat maminky, jestli smím zůstat vzhůru až do půlnoci, kdy začíná nový rok. Že prý smím? A tak jsme se hned dohodli, že budeme v mém pokoji a že budeme čekat. Maminka řekla, že dostaneme jablka a ořechy a jalovcové pivo, abychom měli něco na zub. Za chvíli přišel Lasse a Bosse a já jsem jim řekla, Brita, Anna a já budeme dnes v noci čekat na nový rok. A Lasse řekl, Bosse, Ole a já budeme taky čekat, už jsme si to řekli dávno. Ale já vím docela určitě, že si to kluci vyvzpomněli právě teď a že chtěli být vzhůru jen proto, aby se po nás opičili. Běželi jsme se zeptat dědečka, jestli by chtěl čekat s námi, ale dědeček řekl, že je vždycky večer moc ospalý. Dědeček je tak hodný, šel do své šatny, sebral tam hromadu malých kousků olova a dal nám je. To by nebylo žádné pořádné novoroční bdění, kdybyste nelili olovo, řekl. A vyprávěl nám, že je možné dovědět se, co se nám přihodí v příštím roce, když rozstavíme olovo a vlijeme je do studené vody. Když prý pak ulitý kousek vypadá například jako peníz, znamená to, že ten, kdo ho ulil, bude mít v novém roce hodně peněz. Směli jsme si taky vypůjčit malou sběračku, kterou mívají naši kluci, když si odlévají u dědečka cínové vojáčky. Neřekli jsme klukům, že jsme od dědečka dostali olovo. Panečku, to jsme se toho večera pobavili. Já jsem ve svém pokoji krásně uklidila. Vynesla jsem ven všechny hadrové koberce a vyprášila je a utřela všude prach. A doprostřed stolu jsem postavila nádherný svícen s 5 svíčkami. Kolem něho jsem rozestavila misku s jablky, džbán s jalovcovým pivem a misku s ořechy. Když Brita a Anna přišly, svíčky už moc krásně hořely. A v kachlových kamnech jsem rozdělala oheň. Tohle novoroční bdění je vždycky hrozně prima, řekla Anna. Lasse, Bosse a Ole byli v klukovském pokoji. Mezi jejich pokojem a mým je velká tmavá půda. Právě když jsme se dali do bdění, zaslechli jsme vedle na půdě šmátravé kroky. A chvilku na to bylo slyšet strašlivou ránu. Ale my jsme se o to nestarali, protože jsme si řekli, že to jsou kluci a že nás chtějí vylákat na půdu. A Lasovi kapsle už jsme znali z dřívějška. Ale pak už se nic nedělo a proto jsme začali být zvědavé. Vykoukli jsme ze dveří, ale bylo tam úplně ticho a tma. Tak jsme se rozhodli přikrást ke dveřím klukovského pokoje a podívat se klíčovou dírkou, co dělají. Já tam nic nevidím, řekla Brita, která se podívala první.
1: Oni tam nejsou.
0: Vůbec bych se nedivila, kdyby všeho nechali a šli si lehnout, řekla Anna.
2: To jsou pěkní hrdinové, řekla jsem. Pojďte dovnitř, vezmeme si jednu Lasovu kapsli a tou je probudíme. Bum! Ozvalo se hned za námi.
0: Až jsme nadskočili, jak jsme se lekli. Ti uličníci se schovali tady na půdě, křičela Anna. Letěla jsem pro baterku a začali jsme svítit do všech koutů na všechny staré bedny a pověšené šaty. Ale po klucích ani potuchy. To je opravdu zvláštní, řekla Brita. Bum! Ozvalo se znovu hned za námi. Byla to nová kapsle. Málem jsme začali věřit, že tu straší.
2: Jen počkejte, až Lasse chytím, řekla Brita. Já mu nařežu, že si to bude na dosmrti pamatovat.
3: Tak prosím, udělej to honem, slyšeli jsme Lassův hlas vysoko nad námi. A nahoře na trámech pod střechou stály Lasse, Bosse a Ole. Měli jsme strašnou zlost.
2: Jak jste daleko s tím svým slavným ponocováním? Zeptal se Lasse.
0: Ale děkujeme, řekli jsme. Právě budeme lít olovo, abychom se podívali, co se bude dít příští rok. Kluci začali být zvědaví. Šli s námi do mého pokoje A když viděli, jak jsme si to krásně zařídili se svíčkami, ohněm v kamnech a zkrátka se vším, rozhodli se, že se prý se svým bděním přestěhují k nám. Bose běžel pro jejich jablka, ořechy a jalovcové pivo. Potom jsme rozstavili olovo ve sběračce v kachlových kamnech a každý z nás si mohl odlít trošku olova do vody v mém umyvadle. Lasse si odlil první. Když jeho kousek olova stvrdnul, vyndal ho, dlouho si ho prohlížel a pak povídal:
1: o tohle vypadá jako královská koruna. To budu asi králem.
2: Ho, ho, ho, zasmála se Anna. Řekla bych, že je to spíš kniha. To znamená, že budeš příští rok chodit do školy.
0: Můj kousek olova vypadal nějak divně.
1: Já myslím, že to vypadá jako nějaký kolo, řekl Ole.
0: Zaradovala jsem se, protože právě kolo bych si strašně přála. Když jsme si všichni ulili své kousky, sedli jsme si na podlahu k teplým kamnům a vyprávěli si pohádky. Podle mého umí pohádky moc hezky vypravovat Brita. Snědli jsme hodně jablek a ořechů a pili jsme jalovcové pivo. A pak jsme oříškovali. Brita a Anna uměli pěknou hru s oříšky. Bylo to takhle. Napřed řekla Brita: desem kouř. A Anna odpověděla: běžím na půdu. A Brita se jí zeptala: kolik kluků si bereš sebou? Pět, řekla Anna. A protože Brita měla v ruce zrovna pět oříšků, musela je dát Aně, jelikož Anna vyhrála v prvním oříškovém kole. Oříškovali jsme ještě na mnoho jiných způsobů. A Aně to šlo tak dobře, že když jsme skončili, měla dvakrát tolik oříšků než kdokoliv z nás.
1: Najednou začal Bose strašně zívat. Nakonec řekl, že by snad mohl bdít na mé posteli a hned se na ní natáhl. Ale netrvalo to ani dvě minuty a usnul.
0: Maminka a tatínek přišli nahoru dát nám dobrou noc, že prý nebudou čekat do nového roku. Ptali jsme se Lasse, kolik je hodin.
1: Půl jedenácté, řekl Lasse.
0: Podle mého je novoroční noc rozhodně delší než jiné noci. Zdálo se mi, že snad nikdy nebude 12 hodin, ale nakonec přece jen bylo. Pokoušeli jsme se vzbudit Bose, ale to bylo dočista nemožné. Zhasli jsme světlo a stoupli jsme si k oknu a dívali se do tmavé noci, abychom zahlédli, jestli nový rok přijde. Ale nic jsme neviděli. Tak jsme se napili jalovcového piva a křičeli jsme: ať žije nový rok! A dohodli jsme se, že budeme mít novoroční bdění každý rok, protože je to moc zábavné. Ale potom už jsem si nepřála nic jiného, než jít spát. Jenže na mé posteli ležel Bose. Popadli jsme ho tedy za ruce a za nohy a odvlekli jsme ho do jeho postele, ale ani přitom se neprobudil. Lasse ho odstrojil a natáhl mu noční košili. Pak mu pevně uvázal do vlasů jednu mou mašli.
1: Ať mu dělá parádu až do rána, aby viděl, že se při novoročním bdění dobře bavil,
0: řekl Lasse.

0: Jak zajíc závodil se želvou. Zajíc potkal želvu.
1: Vsaďme se,
0: povídá želva zajíci.
1: Vsaďme se, oč chceš, že budu

se, že stojí na místě. A když ještě přidala do kroku, vypadalo to, že se jen pohnula. Ale neklesala na mysli. Dívala se stále před sebe. Viděla jen les, u kterého chtěla být první. Jinak zajíc. Proč pospíchat? Říkal si. Na želvu mám vždycky času dost. Jeden můj skok je jich 100 krůčků. Sednout si mohu a odpočívat. A ještě budu u lesa první. A opravdu si sedl na bobek. Pohrdlivě se díval za želvou a zdála se mu směšná ve svém spěchu. Pak se ještě natáhl k odpočinku. Bezstarostně si hověl a jen si říkal: času dost, jeden můj skok, 100 směšných želvých krůčků. A když potom vyskočil a zvědavě se podíval k lesu, skoprněl. Překvapením se nemohl ani pohnout. Želva byla nedaleko lesa. Ještě chvíli a bude u cíle. A také byla. Marně se zajíc za ní pustil. Zbytečně už pelášil. Když přiběhl udýchán k lesu, želva se na něho smála a volala: pěkně vítám, zdá se mi, že někdo zaspal. Nevíš, kdo? Zajíci? Podruhé, buď chytřejší a nezapomeň, že ani nejrychlejší běh nic neznamená, když se nevyrazí včas.

proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: tři dny bloudí muž pouští. Najednou nad ním letí letadlo. Otře si pot z čela a říká:
1: konečně stín.
2: Oni na ně zamávali.
3: Aby mu pomohli, no.
4: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na

0: To Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musím pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
1: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
3: Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš.
0: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
3: Psi, jedu, pedu, babika,
0: četl tatínek a kroutil nad tím hlavou.
4: Počkejte, co to jen může znamenat?
3: Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu, pedu, babika. No to je přijedu na mopedu, babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Reja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, tati?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému pár.

šmoulová, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, strysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tímhle vším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána.

náš taťka, ten by věděl, ale ten je šmoulově. Jediná teď šance zbývá a tak koumá knelení. Přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stožár od rybáře prut. Kutil, ten si s tím ví rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý známý taťkův hlas.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Děti, je tady Hanka Kinchová a jsem u ní, Piggy. A
2: ahoj,
0: dnes
2: děti.
0: Si, Hanko, prý budeme povídat.
2: Dnes si budeme povídat. Já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
0: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
2: To je moc dobře.
0: Víš, u toho nejsi.
2: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
0: Je.
2: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den
0: nešlo
2: jít
0: by
2: na procházku. To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
0: Dobře.
2: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
0: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
2: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
0: Jak ošklivě, já jí vždycky docela hezky.
2: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
0: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
2: No.
0: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
2: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
0: Stevie.
2: Nebo jiným cukrem.
0: Počkej, o stevii jsme si vyprávěli už.
2: Ano.
0: Stevie, to je taková kytička,
2: přesně,
0: kterou se dá nahradit sladidlo.
2: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
0: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
2: Ale no tak,
0: Piggy,
2: já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
0: Já jsem si udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
2: kolik
0: asi
2: sníš za den třeba rohlíku?
0: Rohlíku,
2: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá. No, tabene tomu dětskému tělíčku. Je to dobrutka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
0: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrnný chlebíček místo rohlíčku.
2: Celozrnný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček, a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
0: Já mám v těle pálidlo?
2: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí,
0: myslíš,
2: když jenom pohopsneš.
0: Myslíš, že potřebuju to, co jsem sněd na
2: přesně
0: výrobu
2: tak
0: energie?
2: Přesně tak.
0: Já jsem baterie, Piggy.
2: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje? Abys nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
0: Když jim tak to je dobře nebo špatně hodně jogurtu?
2: To je úplně
0: jogurtu
2: špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
0: vypudí. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
2: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura.
0: Já.
2: Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka plný energie.
0: Hanko, a třeba tvaroh.
2: Tvaroh, co tě napadá, když říkáš
0: tvaroh? Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný. Protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
2: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají nevím co, třeba nevím, teď mi nic nenapadá.
0: Já myslím,
2: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim to tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
0: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí. Přesně a taky tak. Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
2: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, Janko, děkuju.
1: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
3: Vítám, pane, ponožky mám.
1: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
4: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
3: Dobrý, dobrý a ceny taky dobrý,
1: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
4: Zítra mám pohřeb, řekl.
1: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
4: Ale ne svůj,
1: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
4: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
1: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
4: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
1: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.

když jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najet jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najet jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: V malém, ale velmi útulném domečku pod strání bydlelo 7 krejčí. Práce měli dost a protože pilně pracovali, měli se dobře a byli ve spolek spokojeně živi. Bylo pořád dobře, až jednoho letního dne vlétla otevřeným oknem do světnice velká moucha. A od té chvíle bylo s krejčími zle. Moucha jim nedala ani chvilku pokoje. Hned usedla nejstaršímu na nos, hned zase vedlejšího štípla do ucha a když se oba po ní rukou ohnali, už zase běhala třetímu po nose. A chytrá a rychlá byla přitom jako všichni čerti. Nedala se chytit ani rukou připlácnout a spíše rozlobený krejčí trefil vedlejšího druha nežli mrštnou mouchu. A to se ví, že při takové neustálé honěnici práce za nic nestála. A tak se konečně uradili, že se raději všichni vystěhují, než by se dál s tou čertovou mouchou bavili. Zbalili své věci do tlumoku, ale dříve než vykročili, vyšili si všichni na čepice, jak bylo tehdy zvykem, proč jdou do světa na vandr. Jedna moucha 7 krejčí přemohla. Potom se s chaloupkou rozloučili a dali se směrem ke královskému městu. Zprvu se jim šlo pěkně. Zpívali si, žartovali, neboť měli radost, že unikli krvelačné mouše. Ale čím dál tím více je cesta unavovala. Bylo horko a ze všech 7 krejčí, třeba že byli tlustí jak šindel, jen se lilo. A tak si konečně řekli, nač se mají v tom parnu trmácet. A rozhodli se, že si trochu odpočinou ve stínu stromů rostoucích po obou stranách silnice. Po nějaké chvíli hrčel po silnici těžký zlatý kočár s královským znakem a v něm seděl sám pan král té země. Ospale se díval oknem po svém panství a bylo na něm vidět, že už delší dobu ho nic nebaví. I těch 7 spících krejčí ho sotva zajímalo, ale když si všiml, že všichni mají na čepici nějaký nápis, kázal kočímu zastavit a pak si přečetl všech 7 nápisů. Pardieu, parapluie, zvolal potom vzrušeně, takovou mouchu bych zrovna potřeboval, zbuď je, poručil. Měl radost, že se konečně objevilo něco, co by snad mohlo přemoci 2 hrozné obry, kteří už dlouhou dobu dělali škodu v královském lese a na které si z celé země nikdo netroufal. Ještě ten den dal po celé zemi rozhlásit, aby se hned přihlásil rytíř, který by se nebál chytit krvelačnou mouchu a dopravit ji do královského zámku. Ale ani tu se nikdo nepřihlásil. A pan král, když chtěl mouchu získat, musel dlouho přemlouvat slavného lovce tygrů, aby se pro mouchu vypravil. A teprve, když pan král rytíři slíbil špalek tureckého medu, dal si rytíř říci a pro mouchu se do chaloupky vypravil. Vzal si na ní velikánský pytel a kousek toho tureckého medu, o kterém je známo, že se mouchy po něm mohou utlouci. Rytíř Jíra Mochomůrka, který chytal tygry holou rukou jako raky, skoro se třásl strachy, když se blížil k chaloupce 7 krejčí. A statečný rytíř se věru velmi zaradoval, když zjistil, že velká divoká moucha leží na peřině a spokojeně spí. Honem otevřel potichu dveře a po špičkách vklouzl do chaloupky, aby mouchu neprobudil. Postavil si na stůl vysoký čbán, na dno položil kus tureckého medu jako návnadu a pak se s pytlem ukryl za almaru. A musel dlouho, dlouho trpělivě čekat, až se moucha vyspí. Ale i toho se konečně dočkal. Moucha si pojednou protřela oči a to se ví, že líbezná vůně tureckého medu brzy zavadila o její mlsný sosák a že se i hned na med s velikánskou chutí vrhla. A na to Jíra Muchomůrka čekal. Přiskočil s rozevřeným pytlem ke stolu a šups, a už byl džbán i s mouchou v pytli. Potom rychle zavázal pytel silnou šňůrou a hned se vydal na zpáteční cestu k hlavnímu městu. Moucha v pytli zlostně bzučela, ale rytíř zpíval cestou jenom samé vítězné písně. Pan král ho už s touhou očekával a velmi, velmi se zaradoval, když viděl, že se vrací s plným pytlem. Hned kázal vyvalit ten špalek tureckého medu a před velkým shromážděním její rytíři slavně ukázal. Povídám vám jasně, milé děti, že mu špalek medu jenom ukázal a pak řekl, chce-li mít med doopravdy, tuže musí ještě mouchu odnést v pytli do královského lesa a tam ji pustit rovnou na ty dva hrozné divoké obry. A co měl teď ubohý rytíř dělat? Chuť na med měl tak převelikou, že po krátkém rozmýšlení odhodlal se vyplnit i druhou část těžkého úkolu. Druhého dne k polednímu se vydal s mouchou a svazkem provazů do královského lesa. K polednímu proto, že obrové po obědě vždycky tvrdě spali a to byla jediná chvíle, kdy bylo možno je přemoci. Rozvsteklená moucha se i hned hladově vrhla na jednoho z obrů a vrazila mu sosák do nosu a už obr počal sebou vstekle vrtět, až se bolestí ze sna probudil. Nos ho pálil, ale neuhodl proč, neboť moucha zatím odletěla na kmen dubu, aby si o jeho tvrdou kůru nabrousila sosák. Obr chvilku pozoroval svého druha, a tu se mu zdálo, že se nějak potutelně ušklebuje. A to ho dopálilo. Dal druhovi ránu do nosu a když ten vykulil překvapeně oči, dal mu druhou za ucho a nakázal mu, aby si podobné žerty, jako je štípání do nosu, nechal na zimu. Tak se spolu hádali, až se dali do takové rvačky, že až mech kolem nich vyletoval na všechny strany. A prali se tak dlouho, až hrozně unavení klesli oba na zem. A na to rytíř Jíra Muchomůrka čekal. Rychle popadl své provazy, přiskočil k ležícím obrům a hbitě oba pevně svázal, dokud byli ještě v bezvědomí. Potom rychle spěchal do hlavního města, aby o tom panu králi podal radostnou zprávu. Když se navrátili a lid jim jásal vstříc, usedla si moucha na okno, držela se jednou nohou a ostatními pěti mávala lidem na pozdrav. Potom dostal rytíř za odměnu špalek tureckého medu a také moucha byla odměněna přímo královsky. Dvořané si jí velmi vážili, ale ona každému, kdo jí začal chválit pro její odvahu a statečnost, odpovídala stručně. Inu, komu se nelení, tomu se zelení.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic si nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo, uvažoval Macourek. Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop. Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to prozkoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, bránkou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Žu! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stálo na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit. Nevěř tomu. Prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme ji učili plavat, připomněl Camfourek. A docela to stačilo. No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek. A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl. Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
2: Páni, ten je přesný,
1: radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu. Pozor, nešahat, je čerstvě natřený.
2: Ale až uschne, tak si zakopem. Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
1: Ušklíbl se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
2: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek.
1: Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam. Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo. To pravé místo bylo na zahradě. U cesty křoví zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul.
2: Sem,
1: ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp. Ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu.
2: Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne,
1: těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
2: Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal.
1: Napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl.
2: Už to mám,
1: klepnul se do čela Macourek.
2: Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by ječela.
1: Tak tu myš opatříme.
2: A natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
1: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Boris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk.
3: Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou. A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl.
2: Zdrej!
1: Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat.
3: Sam Fourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek. Jenže Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek. Ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do lístka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Camfourek.
2: Tam ne, to je ta natřená,
3: zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky. No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: Kolegy básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Každá voda ze studánky má léčivou moc proti 7 nemocem. Taky ochlazuje a žízeň zahání. Studánka pod stromem Jedlovým v lese Svákově měla navíc zázračnou moc omlazovací. Ale jenom jednou za čas, třeba v červnu v pondělí a v srpnu dvakrát. Kdy přesně věděl jenom vír velký zvaný Bubo Bubo, ale ten byl vázán tajemstvím přírody. Aby studánku nikdo nekalil, hlídalo jí strašidýlko Doudlo a svůj úkol pralo nadmíru vážně. Jednoho červnového rána se ze studánky třikrát napila jakási stařenka. To se ví, že omládla. Zpráva o zázraku letěla od ucha k uchu a do lesa Svákova spěchalo procesí lidí. Nesli nádoby různých tvarů a velikostí, láhve, štíhle i paculaté, čbánky, konve, konvice, konvičky, škopky, škopičky, čbery i čberíčky. Také sudy kutáleli. Strašidýlko Doudlo vyhlásilo poplach. Lidé se u studánky tlačili, strkali, předbíhali se, spílali jeden druhému. Doudlo se je snažilo postrašit, dělalo strašidelně, ale kdo pak by ho v té vřavě slyšel a kdo by si ho všímal. Lidé vybrali vodu ze studánky až do dna. Ani krůp jej nenechali. Pak se doma zamkli na 3 západy a pili, ale zázrak omlazení se dokonal. Nebyl ten správný den. V té době byl právě v Soběslavi ležením kanonýrský pluk, jemuž velel baron Hurvej, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval. Paní plukovníková také chtěla omládnout a plukovník by tuze rád své ženě přání splnil. Šel proto na rýchtu a že si celý les pronajme. Končele se ošívali. Plukovník do nich mluvil horem dolem, kupu míšeňských grošů sliboval. Končelé kroutili hlavou. Plukovník, který začal vyhrožovat, že když mu les nepronajmou, nechá celé město rozstřílet na hundrmundr. Toho se končelé zalekli. Richtář rozhodl lepší mít v obecní pokladně kopu míšeňských, než mít celé město na hundrmundr a les Svákov plukovníkovi dočasně pronajali. Studánka už byla zase plná vody. Ale Doudlo jakoby tušilo, že není všemu zlému konec, nelenilo a sehnalo statné obránce. Následujícího rána přivezl baron Hurvej v kočáře do lesa baronku. Ta se celá nedočkava už chystala hupnout do studánky. V tu chvíli, kde se vzalo, tu se vzalo hejno komárů a rovnou na paničku. Baronka zaječela. Přiletělo další hejno a rovnou na plukovníka. Plukovník zasakroval, strčil baronku do kočáru a jenom se za nimi zaprášil. Doma si dávali na štípance studené obklady, měli tváře jako měchuřiny a plukovník ve vzteku rozhodl o odvetě. Nechal nastoupit batalion vojáků. Každý vyfasoval pytel a plácačku. Plukovník zavelal batalion kalupem k lesu Svákovu. Vojáci kalupírovali. Před lesem vydal plukovník další rozkaz. Bijte komáry a mrtvé dávejte do pytlů. Za každý napěchovaný pytel dostanete medaily. Jakmile bystré sojky ohlásili, k čemu se plukovník se svým batalionem chystá, poslalo Doudlo po poštolkách prosbu o pomoc do celého okolí. Samo zaujalo stanoviště na vrcholu Jedle nad studánkou. Vojáci uzavírali kruh, aby studánku sevřeli v obklíčení. V lese bylo zlověstné ticho. Najednou se od Svákovského hradiště ozvalo bu-hu-hu-hu. To bubo-bubo vír velký dal pokyn k obraně. Sovy začaly houkat, síčkové kvílely, zajíci se pletli vojákům pod nohy, mravenci opustili svá mraveniště, seřadili se a zaútočili. To vám byla mela. Do obrany nastoupili i sršáni a vosy. A což teprve, když přiletěli komáři z Komárova? Od jednoho komára kousnutí moc nebolí, ale od tisíců. Vojáci místo, aby plácali komáry, plácali sami sebe, až byli celý uplácaní. A uplácaný voják není žádný voják. Plukovník tedy nechal zatroubit k ústupu. Ale ještě téhož dne povolal celý kanonýrský pluk, k řece Lužnici nechal přitáhnout 21 kanónů té největší ráže. Když se večer sneslo šero, výhružně zakřičel do lesa. Jestli se nevzdáte, ráno vás zničím. Z lesa se ozvalo ničím, ničím, ničím. Plukovník považoval ozvěnu za neslýchanou drzost. Rozstřílím vás na hundrmundr. Po té strašlivé pohrůžce se strašidílko Doudlo odebralo na poradu za vírem velkým zvaným Bubo Bubo. Počehralo mu na hlavě péřové chvostky a zaprosilo: králi noci, poraď. Bubo Bubo zakoulel oranžově ohnivými kukadly a dal radu. Jenom se zítra panička napije vody ze studánky, co hrdlo ráčí, ale musí se napít dřív, než si slunce vykoupe paprsky v Lužnici. Noc byla dlouhá a plná obav, jak to dopadne. Nastalo kuropění, sluníčko vykouklo za kopcem, ještě nestačilo pozladit oblohu, když se plukovník Hurvej chystal zavelet k palbě. V ten okamžik vylétlo z lesa 21 bílých holubiček se zelenými snítky v zobáčcích a usedlo na 21 kanónů, což mělo znamenat, že les nechce bojovat. Plukovník hned poslal paničce vzkaz a než by zřekl třikrát brčal, od města přijíždí kočár. Sluníčko si právě chystá smočit první paprsky v řece Lužnici, baronka vyskočí z kočáru, žene se ke studánce a pije jako žíznivý drak. Plukovník se zatím jde se svými pobočníky poohlédnout po lese, kolik zvěře bude mít na odstřel. Baronka se zadívá na hladinu studánky a vidí, že opravdu mládne. Zdá se jí to však málo a tak pije ještě chamtivěji. Plukovník se vrací se svými pobočníky a myslí, že mu zrak přechází. Pobočníci ale nemyslí, uchychtávají se. V tom plukovník zjistí, že má zrak v pořádku a začne lamentovat. Erzatrahim herdek, to je nagelení. Paní plukovníková jako taková totiž u studánky nebyla. Vypila ve chvíli, kde měla studánka omlazující moc tolik vody, že se z ní stalo batole. Od té doby měl les Svákov od barona Hurveje, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval, pokoj. Jinou, kdo má doma batole, nemá naválčení ani pomýšlení.
1: O slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička, na hlavě hřebínek z čistého zlata, svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský, svítil 100x silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele: půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý,

0: krásnější než sluníčko. A slepička jim pyšně pověděla. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vtám. A všecka, všecička zvířata se slepičce uctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem.
1: Kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice?
0: Ale slepička mu pěkně pověděla, jako všem.
2: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem.
1: Nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám.
0: Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. Tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom.
1: Kam pak spěcháš, slepice? Ošklivá jak opice.
0: Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem.
2: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: A tu dub křikl ještě silněji.
1: Nevdáš, to ti povídám, protože tě rozdupám.
0: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá.
3: Vodo, milá vodičko, rozestup se maličko. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla.
3: Nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát.
0: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčela do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí v jednom spěchu bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá.
2: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
0: A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata. Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku.

Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá. Kdo mi ho přinesl? Nějaká slepice výsosti, odpověděl majordom. Tak jí vyřiď, že děkuji. A ať jí strčí do kurníku, kam patří. A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala. Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice. Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednělo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku. Král se rozhněval a povídá, hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře. A tak sluhové slepičku chytili a uvrhli do nejhlubšího sklepení. Sklepení mělo zdi silné jako 7 vozů vedle sebe a bylo tak těsné, že se chuděrka slepička skoro nemohla hnout a tak temné, že tam byla pořád noc. Div, že se tam neudusila. Když slepička viděla to příkoří, vysypala z košíčku stébélko a povídá. Dube, doubku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A doubek se postavil na zem a v mžiku oka začal růst, až byl vyšší než nejvyšší věž. Rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože se chystali péct pro krále koláček snídani. A tak sluhové slepičku chytili a hodili do rozpálené pece. Když slepička viděla to příkoří, vytřásla z košíku kapičku vody a povídá. Vodo, vodo, pojď už ven a staň se mým ochráncem. Voda se začala okamžitě vzdouvat a valit proudem jako dřív, až uhasila pec a zaplavila celý palác. Strhla všecko, co ještě stálo a odnesla to k moři. Králi se tak podařilo zachránit holý život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. Uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli dětí jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všechny země na světě.

0: Lucy, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
3: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
3: A vták, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
3: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
3: Ano, on má prudkou letoru.
4: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
3: Tady jsem!
5: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
5: Snad byste se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
5: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
3: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
5: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všeho, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
5: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrát váš a ve dne náš.
5: Pamatujte si, hrad tento patřil od věků brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
3: Černé díry.
4: Jsi v pořádku, tatínku?
5: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
3: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
5: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
5: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
5: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
5: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
4: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolí, hochu. Co je to za lektvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
4: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Přijdete zase?
2: Jasan.
3: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
3: Tutově.
7: Piggy vtip.
8: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
9: Mami, až vyrostu, budu pirát.
8: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
10: Piráti se neučí.
7: To si už zná ta maminka. Četla noviny, viď? Že ti dává pozor.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů. Každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku z penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: cvičení a jdeme na to! Dnes cvičíme gymnastiku, tram-tadadá,
1: já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Piggym zdravím.
0: Ahoj.
1: Ano, a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Mm-hmm. Piggy už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
1: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Mm. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
0: Hopsa.
1: Hopsa. Paty držíme a špičky u sebe. Mm. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme hýždě, přesně, půlky k sobě, vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Mhm. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volný. Máváte rukama, můžeme se zatančit doprava, doleva, mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
1: Tak to seš ale správnej. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
0: Hanko, víš, co já mám nejradši?
1: Povídej.
0: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
1: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si hold bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
0: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
1: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože bys se tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
0: Byl by to jiný sportovní výkon, bylo by to plavání.
1: Byl by to jiný sportovní výkon, přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? Čtyřikrát jsme poskočili.
0: Hop, hop, hop.
1: Přehodili jsme míček z jedné ruky
0: do druhé. Ze vžicové do srdíčkové.
1: Pak opačně.
0: Hopsa.
1: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu teď a hop dopředu.
0: To je velikanenánský skok, Hanko.
1: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
0: Hop.
1: No je to tak, přesně tak, děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakoval míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
0: ne,
1: připravíme
0: ne,
1: druhý pokus.
0: Nožky, nebudeme jako,
1: držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela, hopla, a zase zpátky, předu dozadu, Piggy, pozor, budeš couvat, pozor, ať nespadneš.
0: Patičkama napřed.
1: Patičkama napřed.
0: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
1: Ne, to teď uděláš po paměti, protože ten míček je malinka, teď to se ti vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
0: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
1: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc s malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
0: Tak.
1: Připrav se, skáčeš dozadu, teď.
0: Hopsa!
1: Výborně, já ti tleskám, ty se z toho příliš moc bál.
0: Bál jsem se to.
1: No, a teď skočíme doprava a doleva, to už víme, kde je. Takže...
0: To už bude hračka.
1: To už bude hračka, tak. Takže poskok doprava, teď.
0: Žícová.
1: A hop.
0: Srdíčková.
1: A hop.
0: Hop.
1: A hop. Výborně. Tak jo.
0: Hop.
1: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
0: Jsem moderní gymnasta.
1: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď. Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop. Doleva, hop.
0: Srdíčkova.
1: Výborně, já Piggy mu moc tleskám a děti, pojďme si to celé zopakovat. čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz, hop, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míč, přehodíme míček dole.
0: Hopsa, to je když letí kometa, vy?
1: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
0: Nad hlavou a...
1: Tlesk, tlesk. A položíme míček na zem.
0: Položím.
1: Přeskočíme ho dopředu, Ela. Opla, dozadu.
0: Padičkama teď. Napřed. Hop.
1: Padičkama dozadu. A teď doprava a doleva.
0: Žícová, srdíčková.
1: Piggy, stačí, dneska už musíme končit. Děti, vy si se stavu klidě, pídio. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggym rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
0: Ahoj!
2: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi osmi cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se čtyřmi koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
3: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
2: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se. Tak napřed hodně pomalu.
4: Neptejte se hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
2: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě. Vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kvítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včel, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klávosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy. Jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano. Všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
1: Ženicha?
2: No, tak dobře,
1: já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě. Ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
2: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když jsi královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem, veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek rytíř Trumber z Trubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já ne, nevybrala.
1: Ale ty musíš, nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách.
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá. Ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové, její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklaply dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: Ale co zase naříkáš? Koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trumbec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu. I kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si, pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: Sbohem, chůvičko. A nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko. Nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozeběla křídla a rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce přes sladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: Inu, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

celou od medu. Paladí květí voní louka, sluníčko ji s tebou prouka. Prosím, ať

0: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
1: Víš, už to nejde.
0: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala z rovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
1: Ach, já ubohá, já opuštěná. Všem jsem jen pro smích, i tomu jeteli. Fňu. Že já ho jen prosila, ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
0: Ta je ale protivná, inu královnička, že tys radši nezůstala doma. Mohla se se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová. Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
1: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
0: Včelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
1: Je mi ne kluk, jak hromotluk. Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
1: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
1: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna, jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
1: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
1: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
1: A kdo pro vás sbírá pyl do košičku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
1: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat, jako ty, včelo.
1: Neříkej mi, včelo? Jsem královnička. Co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat medunko. Chceš?
1: Když ale budu medunka, nebudu královnička.
2: To ne, buď jedno nebo druhé.
1: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my, Brundibáři, a my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
1: Je mi ne, to ne, já umím jen falešně.
2: Neboj se, medunko, naučím tě zpívat po našem. Po Brundibársku.
0: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku Medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je Medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
0: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
2: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
0: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.

0: šrumy, šrumy, šrum.
1: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
2: Já si netroufám.
1: I jen si troufni.

0: šrum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na Česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár!
4: Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš?
3: Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Co jsi kde provedla, nešťastnice?
4: Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno?
3: Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat.

0: Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
1: Ledaže?
0: No?
1: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brunďa. Co říkáš, Brunďo? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
2: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
1: Víš co, Brunďo, nech planého mudrování, raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
2: Snad nejlíp písničkou.
1: To je nápad. A kterou?
2: Přece tou naší, Brundibárskou.
1: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma.
3: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
1: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brunďa, můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po brundibársku.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

tábor byl dostavěn a začal žít. Jednoho dne vyhlásil Radim velkou táborovou hru. Zákony krále Ašóky. Její podstatu a pravidla vysvětlil dětem při oddílovém nástupu. Jsme na půdě jedné z největších a nejlidnatějších zemí světa, na půdě Indie, řekla a ukázal rukou po lesnatých kopcích,

Měli typicky indické názvy. Jeden se jmenoval Tesařka a druhý Koš. Před 2200 lety mocný král Ašóka rozšířil její území tak, že hranice jeho říše téměř souhlasily s hranicemi dnešními. Podél hranic dal vstýčit kamenné sloupy, na něž dal vytesat velice moudré zákony, jimiž se musel řídit každý obyvatel země. Bohužel po jeho smrti pohltila sloupy džungle. I písmo, kterým byly zákony sepsány, je dnes neznámé. Proto indická vláda, kterou zde já zastupuji, pozvala 4 týmy sestavené z nejvýznamnějších vědeckých osobností ze světově proslulých odborníků na neznámá písma. Je to družina ještěrek, světlušek, veverek a poštolek. Tábor zahučel a Radim dokončil svůj výklad. Vaším úkolem je objevit všechny Ašókovy sloupy, rozluštit jejich nápisy a výsledek mi donést co nejkratší době. Vítězná družina získá 50 bodů, další pak 30, 20 a 10 bodů. Ašókových sloupů je celkem 9. Má někdo dotaz? Nikdo? Připravit ke startu? Vpřed! A závod týmu sestavených z nejvýznačnějších světových osobností začal. Ještěrky, poštolky a veverky se pustili na cestu ve směru hodinových ručiček. Nora vedla světlušky na stráň, na jejímž vrcholku byla cesta, která tvořila indickou hranici. První sloup byl ukryt v houštině mladých smrčků, do které se muselo pobříše. Nebylo všem kamenný. Byl to vyšší pařez obtočený pruhem papíru s neznámou řečí zněla. Eči, robát, tycupo, od ním, senohy, cuedo, vimo, čevzeb. Je to pospátku, řekla pohodlivě Nora s vlasatkou. Podívej, bez vědomí vedoucího nesmí nikdo opustit tábořiště. I druhý sloup byl ukryt v hustém mlází. Nápis byl azbukou. Azbukou, ale česky, uklidnil je vlasatka. Jenže to nedává smysl. Zněl totiž vstoupit stanu se svolením jeho se do jen cizího smí obyvatele. Opište si to každý přesně, vyluštíme to až v táboře, abychom se nezdržovali, řekla Nora. Budou to prostě zpřeházená slova. Všichni si to nasmolili na své papírky a plazili se mlázím dál. Nápis na 3. Ašókově sloupu luštili na místě. Vypadal jako křivka horečky nad nemocničním lůžkem a bylo zřejmé, že jde o Morzovou abecedu. Nejdříve se zdálo, že vysoké špičky jsou prostě čárky a nízké, že tečky. Pak se ukázalo, že je to jinak. Že znak, který vypadá jako písmeno V, se čte jako 2 čárky, zatímco malé V se čte jako 2 tečky. Jakmile objevili tuto zásadu, měli 3. zákon vyluštěn. Zněl, pitná voda se bere jen ze studánky. Pak narazili na 4. sloup, který si opsali, protože šifru se jim na místě rozluštit nepodařilo. U 5. sloupu se setkali s veverkami, které postupovali v protisměru. Bylo to dobré znamení. 5. sloup byl přesně polovinou z 9. Světlušky s veverkami se tedy zatím dělili o 1. místo. Obě družiny si text jen opsali, byla to písmenková šifra, a pustili se za 6. sloupem. Světlušky cestou narazili na Esmeraldu a 7. hláska. Kde máte svou družinu? Ptala se Nora. A Esmeralda začala kroutit očima. My jsme se jim ztratili. Neviděli jste někde babíka a ostatní? Ti jsou mazaní, uvědomila si Nora. Starší členové družiny zřejmě luští nápis na sloupu a ty malé poslali pátrat napřed, aby došli k hotovému a nestráceli čas hledáním. Že jsem na to nepřišla sama. A skutečně. Po 150 metrech našli světlušky zbytek ještěrek, jak sedí okolo dalšího nápisu. Byl psán čistou morzovkou. Ta, a tak dále. To je úkol pro kojence, šeptal Noře vlasatka. Vezmi si blok, já ti to nadiktuju rovnou.
Ale dej ucho hodně blízko, ať ještěrky a poštolky neopisují. Ale za chvíli byl v koncích. Každou chvíli narazil na chybu. Na znak, který neexistoval. Například na tři čárky a tečku. A to není nic. Nejvíce se tomu podobala číslice 8, ale ta se skládá ze tří čárek a dvou teček. Začal si s šifrou lámat hlavu a čas letěl. Pak vstal od pařezu vavík. Ještěrky odchod zavelel a ještěrky vyskočili, zatímco zmrazené světlušky poštolky se na ně zadívali se zjevnou závistí a nervozitou. Je tam pár chyb, ale jinak je mi to úplně jasné, dodal vavík, ať se polohlasem, takže to slyšeli nejenom ještěrky. Tak vidíš, uklidňovala zaraženého vlasatku Nora. Lušti dál, nebo mi to diktuj, jak to tam je a vyluštíme to až v táboře.

Slon. Docela malé uši nejsou k ničemu. Kdo má moc malé uši, neslyší skoro nic a ani neví, jestli mu jdou náramkové hodinky. Ale moc velké uši nejsou také nic příjemného. Sloni mají ohromné uši a neřekli byste, jaké s tím mají trápení. Když jsou sloni ještě maličcí, mají uši skoro jako vy. Slyší z dálky hvízdat vlak a zblízka čmeláka. Slyší zpívat ptáky a bubnovat déšť. Slyší to všechno a nepřipadá jim to nijak zvláštní. A také, co je na tom zvláštního? Ale sloni rostou. Mají uši větší a větší a slyší čím dál víc věcí. Ze začátku je to baví. A říkají si mezi sebou, slyšel jsi, jak spadla omítka? Kde to mohlo být? Tady přece žádné zdi nejsou. To víte, že maličcí sloni závidí těm větším slonům, že slyší tolik věcí a těší se, až vyrostou. Ale starší sloni rostou a rostou, začínají mít uši jako malé náměstí a slyší tolik věcí, že se to nedá spočítat. Jdou třeba dva velcí sloni vysokou trávou. Daleko široko se nic nepohne. Maličkému slonu by se zdálo, že je všude úplné ticho. Ale dva velcí sloni slyší hluk. Slyší všechno možné. Slyší, kde si v dálce bouchání dveří. A křik na chodbě, rány z pušek, volání kamelotů, saxofon a výkřiky a smích a třeskot skla a rány na dveře a 20 sirén. Slyší to všechno na své procházce vysokou trávou, kde se široko daleko nic nepohne. Chtěli by si něco povídat ti dva sloni, ale nemohou, nerozumí vlastnímu slovu. A myslí si, tohle přece nelze snášet a běží si koupit vatu do uší. Ale kde vzít tolik vaty do obrovských uší? Slonů je hodně a vaty málo. To by se na světě nemohlo vyrábět nic, než vata do uší. A sloni, čím jsou starší, tím jsou zuřivější. Nepřál bych vám potkat starého zuřivého slona. Poznáte ho z dálky. Běží vysokou trávou, protože si myslí, že tomu uteče, ale pozná, že je to marné. A troubí svým chobotem, dělá veliký rámus svým zdviženým chobotem, aby přehlušil aspoň na chvíli to, co už nemůže poslouchat. Tehdy si velcí sloni přejí být malými slony, což malí sloni nikdy nepochopí. Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kde kdo se za ním ohlíží, a říká, poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. Jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám, je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Milujte

0: Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
1: Nevím, tak co je to?
0: Tučňák válí sudy.
2: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
3: Ty jsi byl v hospodě,
2: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě.
4: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ.
2: Odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
3: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
2: volal Hihlík. Tak to vyklop.
3: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
2: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, už klíbl se pan Vavřinec.
3: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
2: Hihlíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
3: Jako ponožku, navrhl Hihlík.
2: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
3: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně, jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
2: Cože? Pan Vavřinec dopadl na židli.
5: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
2: zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
5: Jaký háček?
2: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
3: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
2: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on Hihlík by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří, to podle situace, zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
0: Já jsem kluk a budu,
2: tak ahoj. To jsem moc ráda.
0: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
2: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
0: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
2: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely.
0: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
2: Všechno, co se dá vyhodit,
0: do vzduchu,
2: co se
0: myslím,
2: kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
0: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
2: Tak, na to
0: nebo
2: se leze,
0: na tom visí.
2: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
0: Švihadlo je prostná?
2: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
0: Jsou prostá?
2: Prostá jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše, když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
0: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocásek.
2: Výborně.
0: A dám si to do podpaží.
2: Krásná pomůcka, ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
0: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskouší.
2: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my moderní gymnastky jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
0: To je takový fígl gymnastek.
2: To je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
0: Já si trochu přijdu, jako kdyby byl Víla Amálka a tancoval bych na louce.
2: Ano, takže teď jsme Víla Amálka, doprava a doleva.
0: Nevím, jestli to je úplně pro kluky.
2: Víď, já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
0: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
2: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
0: Počkej, a to je... ještě neumím, to já musím natrénovat.
2: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj! Jo, teď to šlo!

0: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
1: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
0: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
1: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
0: To nemohu vědět.
1: A hory?
0: To nemohu vědět.
1: A města, a řeky, a pouště?
0: To také nemohu vědět.
1: Vždyť jste zeměpisec.
0: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
1: Jak to?
0: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
1: Jak to?
0: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
1: A jde se tam někdo podívat?
0: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
1: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
0: My nezaznamenáváme květiny.
1: A proč? Jsou tak krásné.
0: Protože květiny jsou pomíjivé.
1: Co to je pomíjivé?
0: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
1: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
0: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
1: Ale co to znamená pomíjivé?
0: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
1: Mé květině hrozí blízký zánik?
0: Ovšem.
1: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
0: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

0: postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo mi ten plot chtěl.
1: Tak mě, Krtku. Napadá, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
2: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama. S jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
1: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
2: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obžilo, pamatuješ?
1: Pamatuju. A moc dobře.
2: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak? Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje, ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí.

První jízda se Sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale Krtek si věděl rady. Dal Sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a Sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

Z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: A Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se sněhulák nerozpustil docela. A Ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já. Teda můj kamarád. Jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno.
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní si dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je, prosím, přednostně. Jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo. Což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej, hej, hej, hej. Už můžeš jet.
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: No, Vida, krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.
1: Tak teda příště.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Měl chudý otec jediného synka. Mladého, bystrého, Ondra se jmenoval. Jednoho dne otec povídá: dost jsem se o tebe, synku, nastaral. Teď jdi do světa a nauč se nějakému řemeslu. Ať je to, co je, jen když z něho budeš živ. Ondra tedy šel do světa a vyučil se zbojníkem. Když se vrátil, otec se ho hned vyptával: no, čemu ses naučil? Chytrosti. A budeš z toho živ? To víte, že budu. Dokud budou lidé hloupí, smál se Ondra. V té dědině byl pánem bohatý zeman. Měl krásného koně, na kterém mu tuze záleželo. Když o tom Ondra slyšel, pravil: já bych mu ho ze stáje vyvedl, i kdyby na něm seděli. Lidé tomu nevěřili, smáli se, že ne, ale on, že ano. Když o tom uslyšel zeman, dal si Ondru zavolat a povídá: jestli to dokážeš, dám ti 100 zlatých. Ondra souhlasil. Pán poručil čeledi, aby koně přísně celý den střežili. Nevzdalovali se od něho a večer, aby si na něho šafář sám sedl. Jeden čeledín, ať mu stojí u hlavy, druhý u chvostu, a kdyby se něco neobyčejného strhlo, ať hned volají o pomoc. Na večer se pán sám přesvědčil, zda je jeho rozkaz vyplněn, a teprv potom šel spokojeně na lože. Když se v zámku vše stišilo, zaklepal kdosi na dveře konírny. Otevřete, nebo spíte? Kde pak spát? Ale kdo jsi? A co chceš? Co pak mě neznáte, aby vás husa kopla? Jsem zámecká kuchařka. Nesu vám od pána trochu pálenky, abyste dobře hlídali. Jen skleničku prý jim dej, Zuzo, rozkázal pán, ale já jsem si pomyslela, že vám i víc přijde vhod. No, tady máte pořádný džbán? Na mou duši dobrá, pochutnával si šafář po notném doušku a poslal džbán dál. Ale ne, abyste mi usnuli, přikázal čeledínům. A co byste se měli bát, vždyť jste 3... Co pak by se mohl ten šelma opovážit sem přijít? Jen pijte. Ber prý, dokud dávají, říkával můj neboštík dědeček, dej mu pámu věčnou slávu, a byl to člověk poctivý. Vždyť jsem ho znal, přisvědčil šafář a zase vzal džbán. Kuchařka Zuza mluvila, šafář pil, hlídači pili. Zuza ustavičně pospíchala a přece se z místa nehýbala. Konečně zpozorovala, že jsou hlídači na mol opilí. I počkala ještě, až tvrdě usnuli, pak vyšla z konírny, přinesla trdlici a tu postavila na místo koně. Šofáře položila pod ní, jednoho hlídače podepřela k jednomu, druhého k druhému konci. Pak tiše vyšla z konírny a krásného koně sebou odvedla. Časně ráno, sotva se počalo rozbřeskovat, pán vstal. Všude bylo ticho. V domnění, že je vše v pořádku, vešel do konírny. Ale jak ustrnul, když uviděl místo koně dřevěnou trdlici. Navzdor zlosti ale obdivoval Ondrovu chytrost a rozhodl se, že mu ještě něco uloží. Poslechni, jestli dnes v noci vezmeš mé paní zlatý prstýnek z prstu, dám ti 200 zlatých. Chceš to zkusit? Ovšem, že to zkusím, svolil Ondra. Večer pán sám všecko prohlídl, každý kout. Než ulehli, ještě se podíval, má-li paní prsten na ruce. Za chvíli uslyšel u okna šustění, rychle se obrátil a vidí v okně hlavu, jako by chtěla do jizby nahlížet. Počkej, já ti dám, řekl si. Tiše vstal z lože, uchopil valašku, rozevřel okno a bác! Valaškou chlapovi do hlavy, že se jako špalek zvrátil dolů.
Ach, muži, ty jsi ho zabil, zvolala paní. Když Zeman viděl, že se chlap dole opravdu nehýbe, dostal strach. I řekl paní, že se jde na něho podívat. V okamžení ale byl zpátky a šeptal, dej mi raději prsten, kdyby ten šelma přece jen přišel, aby ti ho nevzal. Paní mu prsten dala a on zase odešel. Za chvíli se pán vrátil zpět a vypravuje paní, že ten chlap dole nebyl člověk, ale jen přistrojený, slaměný došek,

0: dvanácti kuchařku a dovedeš ji do zámku, pak ti dám 300 zlatých. Nejen kuchařku, ale i správce vám přivedu, řekl Ondra se smíchem pánovi a vesele se vrátil domů. Pak šel k potoku, nachytal si raky a když se hodně setmělo, ustrojil se za anděla, rakům nalepil na ocásky svíčičky a vydal se do správcova stavení. Tam svíčičky zapálil a raky pustil. Ti se rozlezli, kam jen mohli, takže jizba byla plná světla. To probudilo kuchařku. Posadila se na posteli, když v tom se před ní zjevil anděl. Připrav se, jdu si pro tebe, půjdeš se mnou do nebe. Kuchařka, veliká mudlářka, tomu hned uvěřila a začala se chystat na cestu. Pan správce se tuze divil tomu, že jeho kuchařka má přijít zaživa do nebe. To by se i jemu líbilo. Prosil tedy anděla, aby ho vzal také s sebou, a anděl svolil. Když vyšli z domu, přehodil přes ně Ondra plachtu, naložil je na trakař a vezl k zámku. Vzdychali a kroutili sebou, nebo tím hlavy jen tak odskakovali, jak trakař po hrbolaté cestě ujížděl. Zeman byl vzhůru, čekal, zdali Ondra i třetí pokus vyvede. A hle, tu, co si zarachotí v síni, a do dveří se strká Ondra s velikým rancem. Z něhož se vysypali pan správce a kuchařka. Zeman se smál, až se za boky chytal. A Ondrovi vyplatil 300 zlatých, které si svou chytrostí vydělal. Ondra se pak vrátil k otci a živil se poctivě. Chytrých kousků prý ale ještě několik vyvedl.
1: Krakonoš k motříčkem. V malé vesničce v Krkonoších žil tkadlec Janeček se svou ženou. Janeček celý den pilně tkal, žena mu pomáhala a tak jim čas rychle ubíhal. Jednou, když jaro bylo v plném květu, slunce teple hřálo a bazalky na oknech vydávaly líbeznou vůni, narodil se Janečkovým synáček. Ale jakému dají jméno? Na horách bylo zvykem dát dítěti jméno po kmotříčkovi. Přemýšleli, koho mají požádat za kmotra. Věděli, že žádný z chudých tkalců jim neodmítne, ale báli se učinit někomu sebemenší vydání. Janeček se rozhodl, že někoho požádá o kmotrovství, až půjde odvádět své dílo k Lorencovým do Vrchlabí a sejde se po cestě se všemi tkalci. V pátek časně ráno se vydal na cestu a sotva ušel pár kroků, potkal několik tkalců. Jeden mezi nimi byl cizí. Žádný jej neznal. Jenom veliký batoh s plátnem, který nesl na zádech, svědčil o tom, že je to tkadlec výše z hor. Když Janeček pověděl svoji žádost, sám první se nabídl, že půjde za kmotra. V neděli ráno se dostaví, aby poznal šťastnou maminku se synáčkem. Tak se i stalo. Chlapce pokřtili v horních Štěpanicích a donesli mamince už se jménem Jaroslav. Rodiče se divili, jaké že to je jméno. Vždyť se tam nikdo nikdy tak nejmenoval. Na to jim kmotr pověděl, to jméno přinese vašemu synovi štěstí. Jaro vždy s radostí vítejte. Jaroslavovi teď do vínku peníze nedám, protože je nemám, ale až vyroste, až mu bude 14, přiveďte ho ke mně nahoru do hor a já ho naučím jeho povolání. Vlídně se všemi rozloučil a odešel. Při pilné práci čas utíkal jako voda. Minulo jaro, přišlo slunné léto, po něm chladný podzim a tuhá zima. Jaroslav začal už běhat a mluvit –

rostl jako z vody. Rodiče vzpomínali na kmotříčka z hor a často o něm malému Jaroslavovi vyprávěli. Léta minula a Jaroslav vyrostl v pěkného, zdravého a chytrého chlapce. V den, kdy mu bylo 14 let, vydal se s ním Janeček výše do hor hledat kmotříčka. Ani dlouho nešli a kmotříčka potkali. Krásně je uvítal a hned je vedl do veliké zahrady, plné těch nejkrásnějších květin. Tolik rostodivných květin dosud Jaroslav neviděl. Stále se kmotříčka vyptával, to chtěl vědět, pak zas ono, otázky nebrali konce. A kmotříček odpovídal a měl z chlapcovi zvídavosti radost. Viděl Jaroslavovu touhu poznat všechny květiny a povídal Janečkovi. Ponechám si u sebe Jaroslava několik let. Až bude znát všechny květiny kolem sebe, bude vyučen. Pak se vrátí domů, aby byl sobě i lidem k užitku. Kmotříček utrhl několik vzácných květů a poslal je Jaroslavově matce. Pak se Jaroslav s otcem rozloučil a ten šel klidně domů. Věděl, že je syn v dobrých rukou. Když přišel Janeček domů a podával ženě květiny od kmotříčka, viděli najednou oba, že jsou květy celé ze zlata. Teď již věděli, že kmotříčkem jejich Jaroslava není nikdo jiný než sám Krakonoš. Uplynulo 5 let. Jednoho krásného jarního dne se objevil u Janečků mladý sličný muž. Jaké bylo podivení obou rodičů, když v něm poznali svého Jaroslava. Vrátil se jako lékař, který poznal léčivou moc všech květin a pomáhal lidem. Uzdravil mnoho nemocných. Tak se zanedlouho daleko široko roznesla zpráva o dobrém lékaři, kterého vyučil sám Krakonoš. Ve velkém městě žil na zámku kníže se svou jedinou dcerou Jiřinkou. Smutno bylo na zámku, protože Jiřina byla již dlouho nemocná a nikdo jí nedovedl pomoci. Zarmoucený kníže sliboval všechno své bohatství tomu, kdo ji uzdraví. Zpráva o dobrém lékaři se donesla i na zámek ke knížeti, který ihned poslal povoz pro lékaře Jaroslava. Jaroslav přijel na zámek a uvařil Jiřince dobrý čaj z horských bylinek. Po několika dnech se Jiřinka pozdravila. Kníže hojně Jaroslava odměnil a žádal ho, aby zůstal stále na zámku jako lékař jeho dcery. Jaroslav zůstal, ale nezapomínal nikdy na svůj lid na horách. Tam především pomáhal. A Jiřinka tak kvetla od té doby jako růže. A Jaroslavovi se zanedlouho zdálo, že krásnější květinu neviděl ani v Krakonošově zahrádce. Netrvalo to dlouho a kníže jim vystrojil slavnou svatbu. Jaroslav si přivedl rodiče na zámek a všichni žili šťastně a spokojeně dlouho.

0: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
1: No, nevím.
0: Žába na hanbě!

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Já nahraju.
2: Ahoj, ahoj, já jsem písničkář Míša a tohle je můj poslední hit, který vám teďko nasoukám, a klidně zpívejte se mnou.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky.
2: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piky zdraví Hanku.
1: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
2: Co se stalo?
1: Já jsem přišla za Pigim a on cvičil.
2: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
1: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit. Pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
2: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
1: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
2: A kdo pošimrá mě?
1: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbnu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
2: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělička.
1: Přesně třeba. Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško. Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky. Položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
2: Takže já na kopítka.
1: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
2: Jako když letí raketa.
1: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů a předkloňte
2: dolů,
1: svoji
2: jako
1: hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
2: Od sebe, a?
1: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
2: Ramenka jsou stažená.
1: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
2: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
1: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
2: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
1: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
2: Ahoj.

0: první rada říká ti, jak se doma chovati.
1: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
0: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
2: Kde pak? Nejdřív se probudím.
0: No.
2: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
0: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
2: Ne, kde pak?
0: Jak to, že ne?
2: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
1: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
0: No,
1: umíješ.
2: Se ještě jednou. A proč?
3: Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
1: Ale ne.
0: Jistě, že ne.
1: Umíješ po sobě umývadlo,
0: Umývadlo, že?
1: Po každém mytí.
0: Ano, po každém.
2: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jitro, bábinko.
0: No, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
1: Správně.
0: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
3: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko.
2: Je?
0: Manko, ty...
2: Pan Spejbl přece není bábinka.
0: No jistě, že nejsem bábinka.
2: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejbl.
0: Ano, samozřejmě.
3: No? Fakt, a tati, mám ti vykat pořád, nebo jenom po ránu?
1: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat,
0: hudinko. Co to povídá, víč?
1: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
0: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
2: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
3: Dáš mi? Co? Řeč?
2: Ale ne.
3: Ty s babinkou nemluvíš?
2: Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
1: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
0: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
3: Co bys jsi taky česal, tatí?
1: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
3: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
1: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
0: Samozřejmě.
1: No. Zrovna tak si tam nečistí nehty, když má za nimi smutek.
3: Ten rozcuchaný člověk?
2: To jsou dva, Hurvínku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nehty.
3: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
0: To byl příklad, že ano.
3: Jo tak!
1: Hurvínku!
0: Oh,
1: jak se to chováš?
2: Ještě přijdu o uši.
0: To je taky velmi nespůsobné.
1: Ano.
3: Přijdu o uši a proč?
2: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
0: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
1: Ano.
0: Že ano.
1: No.
3: Jaké zvuky?
0: No, třeba kýchat, až se třese celý dům.
3: Hepčí, pozdrav pámu.
1: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
0: To hepčí.
1: Ano,
0: víš, jak...
1: no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
0: Ano.
1: A co nejtlumeněji.
0: Samozřejmě.
1: A totéž se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
2: Stejně neumím moc nahlas.
1: Se nemá vůbec, Máničko.
0: Vůbec, Máničko, vůbec.
1: No. A zívání se dá ovládnout,
0: jistě,
1: že?
0: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřině.
1: Ano, jistě.
0: Tak, Hurvínku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš, no co řekneš, Hurvajs?
1: No?
3: Auvajs.
0: Proč auvajs?
3: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
0: A nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte. To stačí, rozumíš?
1: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
4: Mařenka s Čendou bydlí ve vysokém rohovém domě na křižovatce, kde jezdí tramvaj a auta všemi směry. Dole v domě je trafika a vedle ní veliká vrata do průjezdu. Průjezdem se člověk dostane na dvůr, kde jsou popelnice, které pan Houška ve čtvrtek ráno vystěhuje na chodník. Čenda s Mařenkou se scházejí vždycky před večeří. Mají to domluvené takhle. Počkají, až v rádiu skončí hajaja, vezmou koš na odpadky a utíkají po schodech na dvůr. Tam se sejdou u popelnice a mají chvilku na povídání a na hraní. Podle toho rádia poznají, jak se blíží jaro. V tu určitou hodinu je hned po Vánocích na dvoře úplná tma. Nad městem svítí hvězdy a měsíc a Čendův tatínek svítí ve své dílně. Tmy ale časem ubývá, za to venku je lépe vidět a dá se dělat stále víc věcí. Vysypat koš není jen tak. Mařence je 5 let a Čendovi 6. Zvednout koš tak vysoko, aby se nic nevysypalo vedle, je pro ně dost těžké. Naštěstí se na dvoře dají najít kusy prken a cihly, z nich si děti udělají takovou jako lavičku, na tu si stoupnou, Mařenka podá koš, Čenda ho vysype, pak druhý a je to. Jenže není. Na popelnici totiž seděl medvěd. Byl to žlutý plyšový medvěd Piliňák a byl tak velký jako Čenda. Medvěde, pust nás do popelnice, my musíme vysypat koš, řekla Mařenka. Prosím, přidala kouzelné slovíčko. Medvěd nic. Sundáme ho, rozhodl Čenda. Vylezl na svou lavičku s cihel a prkem a zkusil vzít medvěda do náruče. Ani s ním nehnul. Medvěd byl nejen tak velký jako Čenda, ale také tak těžký. Třeba je v té popelnici poklad a on ho hlídá, řekla Mařenka. Prosím tě, poklad v popelnici? Poklady jsou vždycky v jeskyni, prohlásil Čenda s jistotou. No, já nevím. Tohle přinesl tatínek ze smetišky porcelánového andělíčka. A to teda poklad je, odporovala Mařenka. My se do té popelnice nedostaneme. Já ho neunesu. A za chvíli už musíme domů, řekl Čenda. Tak víš co, vstaneme v noci, až naši usnou a půjdeme sem. To nemá cenu, řekl Čenda. Naši nikdy neusnou. Já už jsem to kolikrát zkoušel zůstat vzhůru, dokud naši neusnou a nikdy neusnuli. Ráno? To jo, to spí. Ale večer? Někdy. Mařenka vylezla na vratký stupínek z prkínka a cihel, opřela se lokty o víko popelnice, kdyby to tak viděla maminka, a zadívala se medvědovi do očí. Čendo, on chce, abychom ho vysvobodili. Podívej, jak kouká. Já myslím, že ho někdo vyhodil. A on nechce být vyhozený. On chce být náš. Řeknu tátovi, on ho sundá a vezmu ho k nám. Naši mi to dovolí. Doufám. Ty se máš, řekl Čenda smutně. Jenže já si myslím, že on určitě chce mít svůj dům. Něco mu postavíme. Náš táta říká, že každý chlap má v životě postavit dům. Tak by nám třeba pomohl. Mařenka si povzdechla. Nejdřív se ale musíme dostat do té popelnice a vysypat koš, jinak s našima nebude žádná řeč. A on nás tam nepustí. Šel by schodit. Já bych do něj z jedné strany stačil a ty bys ho na druhé straně chytla. To ne, řekla příkře Mařenka. Strkat se do něj nebude. Rozprostřelo se ticho a mlčení, ani jedno z dětí nevědělo, co s tím. Hele, a co kdybychom šli před dům a počkali na Terezu, až půjde z hudebky? Tereza by nám ho sundala, navrhl Čenda. A tak nechali oba koše stát u popelnice a šli vyhlížet na chodník. Čekání na chodníku se skoro nedalo vydržet. Víš co, řekla Mařenka Čendovi, hlídej chvíli, jestli nejde Tereza a já půjdu zpátky hlídat medvěda. Mařenka se vrátila na dvůr. Vylezla na své stupátko, opřela se lokty o víko popelnice, maminka to ani tentokrát neviděla a znovu se zadívala do medvědových očí. Byly veliké, skleněné, s hnědou duhovkou a černou panenkou. Byly opravdové, jako mařenčiny. Pojď dolů, medvěde, pojď, já ti dám ruku a seskočíš, nic se ti nestane. vzala medvěda za obě packy a pokusila se ho trochu nadzvednout. V tom se pod ní zvrtla jedna z ulomených cihel, které podpíraly prkénko, a Mařenka se svalila dozadu. Dopadla na zadeček a medvěd, kterého držela za přední packy, spadl na ní.
3: Nestalo se ti nic?
4: Starala se Mařenka, když se zvedla.
0: Ne,
4: zabručel medvěd. Mařenka ho otáhla ke zdi, oprášila ho, opřela ho a šla srovnat stupátko. Pak vzala do ruky koš, vystoupila na prkínko, otevřela víko popelnice a v tu chvíli letěl koš na zem a Mařenka před dům pro Čendu. V popelnici byl opravdu poklad. Skleněné mističky a lahvičky od voňavky a perly a náušnice z drahokamů a rudá květina z peří a popelník se slonem a broušené zrcátko a soška nahé paní, jak leze z vody, a krabička celá udělaná z mušlí, skamenilá růže a fotografické album. Jak to všechno dostaneme ven, vydechla Mařenka, a kam to dáme?
5: Já to vytahám. Vlezu do té popelnice, naskládám to do bundy a odneseme to do sklepa.
4: A medvěda taky, rozhodl Čenda.
5: Pojď teď domů, necháme tu koše, jakože jsme je tu zapomněli, a po večeři se sem musíme vrátit.
4: Při večeři vylela Mařenka kakao na čistý ubrus a upustila chleba namazanou stranou na koberec. Čenda si namočil rukáv do krupičkové kaše a spadl ze židle. Oba málem dostali pohlavek a rychle museli utíkat na dvůr pro koš, ale hned zpátky, protože už dávno mají být v posteli. Udýchaní se sešli u popelnice. Jejich koše byly vysypané a medvěd seděl vedle, na klíně měl vyšívaný ubrus a v něm celý poklad. Úplně na vrchu byly tři opičky. Jedna si zakrývala oči, druhá uši a třetí pusu.
3: Musíme domů, já to nepřežiju, zoufal si Čenda.
2: Neboj, já to zařídím, utěšovala ho Mařenka. Stav se ráno.
4: Když už Mařenka ležela v postýlce, vzala tátu kolem krku a pošeptala mu.
2: Tati, musíš hned jít na dvůr a co najdeš u popelnice, musíš dát do sklepa. Jestli to neuděláš, budeme všichni zakletí. Přijď mi říct, až to budeš mít, protože já jinak neusnu.
4: Dobře, řekl táta ve dveřích, nespi a čekej. Ale Mařenka už měla zavřené oči.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Sůl nad zlato. Byl jeden král a měl 3 dcery. Všecky byly krásné a moudré. Když zestárl, chtěl jednu z nich ustanovit královnou, leč nevěděl, kterou, protože měl všechny stejně rád. I napadlo ho konečně, že ustanoví královnou tu, která ho má nejradši. Zavolal si dcery a řekl: Dcerušky moje, jsem již stár, nevím, jak dlouho tu ještě mezi vámi budu žít. Dříve než umřu, rád bych ustanovil jednu z vás královnou. Proto bych rád věděl, jak mne která máte ráda. Odpověz mi nejdřív ty, dceruško nejstarší.
1: Tatíčku můj, ty jsi mi milejší nad zlato,
0: řekla nejstarší princezna. A jak ty mne máš ráda, ptal se král té prostřední.
1: Tatíčku, mám tě radši než perly a drahé kameny,
0: odpověděla tato. Což ty, Maruško, jak ty mne máš ráda, tázal se nejmladší.
1: Můj milý tatíčku, mám tě ráda jako sůl,
0: řekla Maruška a políbila králi ruku.
1: Cože, ty nevděčná,
0: zvolali obě sestry,
1: tak málo tatíčka miluješ, jen jako sůl.
2: Ano, jako sůl,
0: odpověděla Maruška a usmívala se mile na tatíčka. Král se na Marušku rozhněval a řekl: Jdi pryč ode mne. Máš-li mne ráda jen tolik jako sůl, takovou obyčejnou, nepatrnou věc, kterou každý může mít. Až bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kameny, pak se vrať, budeš královnou. Nyní však odejdi. Maruška poslechla otce a s pláčem odešla ze zámku. Kudy šla, tudy šla, až přišla do hustého lesa a tam potkala babičku. Pěkně ji pozdravila a chtěla jít dále. Ale babička jí zastoupila cestu a ptala se:
3: Proč pláčeš, dívenko?
1: Ach, babičko, co je mi platno vám to povědět? Vy mi pomoci nemůžete.
3: Jen mi vše pověz, stará jsem, mnoho vím, ráda ti poradím.
0: Maruška se babičce svěřila se svým zármutkem.
1: Nechci být královnou, ale ráda bych tatíčka přesvědčila, že ho mám na světě nejraději,
0: dodala s pláčem.
3: Nepláč, těšila jí moudrá babička. Chceš-li, zůstaň po nějaký čas u mě ve službě. Uvidíme, co bude dál.

Maruška ráda svolila. Šla s babičkou do její chaloupky a když se najedla a napila, ptala se jí babička. Umíš pracovat, trávu sekat nebo len příst? Neumím, řekla upřímně Maruška, ale naučím se všemu. Babička ji tedy vyučila a Maruška ráda pracovala. Zatím na zámku žili obě sestry vesele v neustálých radovánkách. Otec jim dal klíče od pokladny a tu se přesvědčil, že den ke dni o něho méně dbají. Nejstarší stále jen zlato rovnala a dukáty počítala a k otci se mnohdy za celý den ani jednou nepodívala. Prostřední kupovala perly a šperky vykládané drahými kameny a zdobila se jimi. Jen radovánky a hostiny pořádala a na otce úplně zapomínala. Králi bývalo velmi smutno a často vzpomínal na Marušku, jaká byla hodná a jak ráda se o něho starala. Byl by nejraději pro ní poslal, ale nevěděl, kde je. Jakmile si však vzpomněl, že ho má ráda jen jako sůl, zase se na ní hněval. Jednoho dne měla být v zámku slavná hostina a tu přiběhl ke králi kuchař s velkým nářkem, že nemá soli, neboť všechna sůl, kterou měli v zásobě, se rozmočila a zkazila. Čím budou nyní solit? Ihned pošlete sluhy pro jinou, poručil král. Kuchař bědoval, že se po ní již scháněl po celém městě a nikde ji nemůže sehnat. A pošle-li posly do vzdáleného města, nemohou se včas vrátit. Hostina má být již večer, sejde se plno hostů, co jen si má nyní počít. Tedy připrav jídla bez soli. Poručil král a kuchař poslechl. Byla to divná hostina. Polévky a pečeně byly málo slané, hostům pranic nechutnalo a brzy se rozjeli. Král byl mrzutý a poručil vyslat posly na všechny strany pro sůl. Ti se však vraceli s nepořízenou, neboť i jinde měli o sůl nouzi. Kdo ji měl ještě trochu v zásobě, nechtěl ji prodat ani za zlato, perly a drahé kameny. Hosté přestali do zámku jezdit a bylo tam smutno. Všichni lidé v zámku i v městě jedli nyní jen sladká jídla a ta se jim brzy znechutila. Každý si přál mít aspoň tolik soli, aby si mohl osolit chléb. Ach, to by nyní byla ta pravá lahůdka. Lidé již nebyli tak zdraví a čilí jako dříve, postonávali a sil jim ubývalo. Král onemocněl a princezny též. Tu teprve král uznával, jak vzácná je sůl a litoval, že Marušce tolik ublížil. Marušce se zatím dařilo u babičky dobře. Nevěděla nic o tom, co se děje v zámku, až jednou jí babička řekla: Dívenko moje, je čas, aby ses vrátila domů. Ach, babičko, jak se mám vrátit, když mne tatíček nechce? Rád tě uvidí, těšila jí babička a vyprávěla jí, co se přihodilo v té době, kdy ona zůstávala v lese. Dobře si mi, Maruško, sloužila. Řekni, co by si spřála, vše ti splním, pravila babička. Nic jiného nechci, jen trochu soli, abych ji tatíčkovi mohla přinést pro pochoutku, odpověděla Maruška. Nic jiného si nepřeješ? Ne, babičko, jen o sůl vás pěkně prosím. Dobře tedy. Ať ti nikdy sůl nechybí, když si ji tak vážíš. Zde máš mošničku se solí, vezmi i tento proutek.
až se otec s tebou smíří, jdi přes tři vrchy a uhoď proutkem do země u skály. Otevře se před tebou a co tam nalezneš, bude tvé. Maruška babičce pěkně poděkovala a ta šla s ní až na pokraj lesa. Políbila Marušku a zmizela. Když došla Maruška do zámku, nikdo ji nepoznal, protože byla oblečena jako chudá dívka a obličej měla spola zakrytý šátkem. Žádala, aby ji pustili ke králi. Služebníci ji však v tom bránili, že prý král je nemocen a nikdo k němu nesmí. Jen mne k němu doveďte, prosila Maruška. Nesu panu králi dar vzácnější než zlato a perly, ten ho jistě uzdraví. Oznámili vše králi a ten poručil, aby k němu dívku přivedli. Když vstoupila, král ji nepoznal. Požádala o chléb. Král poručil, aby jí chléb podali a řekl smutně, soli však nemáme. Sůl mám zase já, řekla Maruška a ukrojila krajíček chleba. Posolila a podala jej králi zároveň se svojí mošničkou se solí. Král se chopil jejího daru s radostí a zvolal, sůl, dívenko dobrá, jak vzácný dar si mi přinesla. Pověz, jak se ti mám odměnit, dám ti, co jen budeš chtít. Nic nežádám, tatíčku můj, jen abys mne měl rád jako sůl, řekla Maruška a sněla z hlavy šátek. Král ji poznal a nevěděl radostí, co by počal. Popadl jí do náručí a líbal svou milou dobrou Marušku a ta byla šťastná. Přišly i sestry a radovali se z Maruščina příchodu. Brzy se rozhlásilo po celém městě, že Maruška přinesla sůl a kde kdo byl, přišel k ní prosit o trošku soli. A Maruška ji ráda všem darovala. Král se brzy uzdravil a prohlásil, že si přeje, aby Maruška byla královnou. A tak se také stalo. Maruška šla, jak jí babička poradila, přes tři vrchy, až přišla ke skále. Udeřila proutkem do země. Země se otevřela. Maruška vešla dovnitř, spatřila velké jeskyně, kde stěny, strop a podlaha byly ze soli. Zaradovala se z babiččina daru, vyšla ven a jeskyně za ní zůstala otevřená. Teď bylo soli dost pro všechny lidi. Maruška dovolila každému vzít si, kolik potřeboval. Brali, brali a nikdy se nedobrali. Maruška jako královna zůstala vždy hodnou a skromnou. A proto ji také všichni lidé měli rádi.

0: básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Pán na Sobíně, Ctibor, byl silný kníže. V jeho državách vládl zákon. Labkové se do těch krajů neodvážili a poddaný lid si vážil jeho spravedlnosti. Jenže, jak už to bývá, i on měl svoji slabinu. Byl to jeho jediný syn, Bystrík. Ale věru, že ho to jméno příliš nezdobilo. Mladý pán byl od přírody hlupáček, bezbraný jako malé dítě. Ctibor se o syna velmi bál, ale místo toho, aby ho naučil samostatnosti, obklopil ho vychovateli, kteří ho chránili před okolním světem. Chlapec znal jenom Sobín a laskavé rady svých pečovatelů. Ti Ctiborovi domlouvali, ještě snad není pozdě, aby se Bystrík do života něco přiučil. Ovšem, když jim dal Ctibor konečně za pravdu, stala se tragická nehoda a pán ze Sobína zahynul při lovu. Bystrík zůstal sám a sám ve světě, který neznal. To se ví, že se brzy stal kořistí lehkoživků, kteří na Sobíně přišli k dobrému živobytí. A právě tehdy se to stalo. Mohl jsem si vybrat, kdo mě smí po mé smrti vidět. A vybral jsem si tebe, ozvalo se pod zemím. Permon Kantor, který tudy procházel, se zarazil. Na sudu ve sklepní chodbě seděl duch hradního pána a světlo louče se odráželo od jeho svátečního roucha. To je pro mě veliká čest, pane, uklonil se Permoník. Jenom nevím, proč se jí dostalo zrovna mě. Váš syn by vás viděl určitě raději. Jeho jediného jsem nesměl zvolit. Je to můj trest za chyby, kterých jsem se při jeho výchově dopustil. Kantor uvážlivě pokýval hlavou. Něco na tom bude. Jsi drzý, Kantore. Já si nevybral vás, ale vy mě, odsekl Permon. Ctibor si povzdychl, chtě nechtě mu musel dát za pravdu. Říká se o tobě, že jsi dobrý učitel, začal pán ze široka. Dám ti zprávu pro syna, ty mu ji předáš a navrch přidáš i radu. A jak si to představujete? Mám přijít za Bystrýkem a říct mu, toho vyžeň, před tamtím zavři dveře? Pověděl jste vůbec synovi o Permonících? Když se před ním objevím, zešílí strachy, bojí se i myší v kuchyni. Co pak myši? Už utíkají, povzdychl si Ctibor. Ty z kuchyně i ty lidské. Vyjedli Sobín a půjdou ohrad dál. Jen jeden zůstává. A toho se bojím. Kantor věděl, o kom je řeč. Kornel si říkal alchymista a utekl na Sobín od císařského dvora. Měl nos na zlato, věřil, že je ukryté ve sklepení. Trávil hodně času v knihovně, našel staré mapy a na nich tajné značky vyznačující cestu k rodinnému pokladu. Už se blížil k cíli. Jakmile najde zlato, zmizí v dalekých zemích. Kantor ho bedlivě sledoval, neboť permonickým úkolem je už odedávna hlídat staré poklady. Na dnešní noc si Kornel vypočítal, že prokope poslední překážku k sobínskému pokladu. Také Kantor se připravoval. Spolu se svými žáčky celý den přetahovali truhly se zlatem ze staré skrýše do náhradní. Přesně o půlnoci se ve stěně uvolnily kameny a do skrýše se vsoukal Kornel. Nevěřil světlu louče. Tolik času věnoval studiu map a výpočtům a byl si tak jist a teď nikde nic. Běsnil, kopal do stěn, běhal dokola, ale nebylo mu to nic platné. Poklad tu nebyl. Snad už od něj máme pokoj, zadoufal Kantor. Ale kde pak? Ani si nestačil po rušné noci odpočinout a byl tu Ctibor.
Víš, co ten darebák udělal, chroptil s námahou. Kantor ho chtěl upozornit, že by ho mohla skolit mrtvice. Pak si ale řekl, že v jeho případě už je to jedno. Uspořádal pro mého syna parádní představení, vztekal se Ctibor. Vyvolával mého ducha. Je to šarlatán, podvodník, břichomluvec. Bystrý k tomu uvěřil? Ctibor smutně pokýval hlavou. Kantor se pousmál a zamířil ke dveřím. Počkej, kam jdeš? Číst si v moudrých knihách, řekl kantor.

0: utichlo. Duchu pana Ctibora, jsi mezi námi? Kornel zatáhl za provázek a stůl se pohnul. To víte, že jsem tady, ozval se kantor a vysoukal se spod stolu. Lekli se všichni, nejvíc Kornel. Co to má znamenat, křičel. A ve všeobecném zmatku vynikal Bystříkův pláč. Můj otec tak hele nevypadal, vzlíkal chlapec. Jistě, že ne, usmál se kantor. Za to může on, ukázal na Kornela. Strkal mě pod stůl, až jsem se takhle zmenšil. To je lež, nikdy jsem toho skřeta neviděl, křičel Kornel. Ale to už kantor zvedl ruku a ze všech koutů se vynořili permoníčkové. Mě taky zmenšil, mě taky a mě jak by smet, ozývalo se ze všech stran. Nevěřte jim, neumím zmenšovat lidi ani vyvolávat duchy, neumím vůbec nic, volal Kornel, běhal síní a marně uhýbal bouchancům rozezlených hostů. Nikdo mu nevěřil. Nakonec vyskočil z okna. Naštěstí bylo v přízemí. A permoníčkové ho doprovodili až k bráně. Takhle jsem si to nepředstavoval, mračil se Ctibor, když se později sešli s kantorem ve sklepení. Chtěl jste, aby podvodník zmizel? Chtěl. A zmizel? Zmizel. Jenže Bystřík si teď myslí, že jsi jeho otec. Kde pak? Jeho srdce mu prozradilo, že to tak není. Jenže rozum a srdce k sobě někdy mají spletitou pouť záludnější, než jsou chodby v podzemí. Co uděláš? Kantor se dlouho rozmýšlel. Nastalo září, a Bystřík přišel prvně do permonické třídy. Zmateně se rozhlížel. Jsou tu jenom malé stoličky? Samozřejmě, protože jsou pro malé permoníky. Ty si, chlapče, budeš muset přinést velkou židli. A kde rostou velké židle? Zeptal se Bystřík bezelstně. Kantor zavřel oči. S tím klukem bude ale práce, pomyslel si. A rychle začal listovat v moudrých knihách.
1: Jak se pan učitel málem utopil. Lhotské děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve Švestkové Lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti báli. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U Lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří. V běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku. Hody, hody, doprovody, větrové se bojí vody, větrníci ze Lhoty, strachu plné kalhoty. A omílal ji pořád do kolečka, aby větříčkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl, a volal.
2: A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak...
1: Uměl knížku o plavání celou naspaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal

0: dostal chuť se předvést, hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch. Jak se Dělbuch řítil, srazil do vody i pana Kalouska. A to byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih.
1: Pomoc!
0: Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky. Pan učitel se topí! Pištěli vylekaně děti. Jajdu ani nenapadlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla, Vychuro, Radovánku, honem dělejte vlny a pořádné. Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten malý starý rybník nepamatoval. Velká vlna vyhodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako leklý kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se bály. A nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichounce špitnul.
2: Hle, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil.
0: Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo.
3: Ty... Bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání?
0: Sklonil se a jemně foukl panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc.
1: Pusť mě k tomu,
0: odstrčil ho Vychura a foukl on. Pan učitel zrudl jako zralé rajče a
1: je,
0: vznesl se vzhůru do oblak.
1: Co se to se mnou děje?
0: Křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty jsi tomu dal, Vychuro, chytla se za hlavu Jajda. Že ty z pana učitele přefoukl?
4: Nebojte se,
0: zavolala směrem vzhůru.
4: Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě.
1: Když já to neumím,
0: halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón.
4: To nic není, my vás to naučíme.
0: A všechny děti sborem předříkávali.
4: A dva, tři, a dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak.
0: Vydržte, my vás nenecháme spadnout, zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali a dva, tři, a dva, tři s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo.
1: No vida, řekl pan učitel spokojeně, vy jste mě děti naučili plavat. Tak to vám moc děkuju.
4: A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby, i když jen ve vzduchu.
0: Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ti větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami.
4: a starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky. Ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.
5: Dnes jen tenký hlas šeptá mi prázdnem. Ztracená, nejistá, nevzdej se a zkus.

0: Štěpk.
1: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
2: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
0: Tak to nashledanou.
1: Zasípe chlápek a plazí se dál. Počase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
2: Vstup pouze s kravatou.
0: To je ten pán z Vůlovy. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.
3: Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá, pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl. Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám. Ty jsi zdejší? A žlutý kocour na to, samo? Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci? No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš? No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo? Řekl posměšně a dodal, to já mu zase na jeho jídlo chodím. Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. Ty lidem kuřátka bereš? Samo, ušklíbil se žluťák. A oni ti to dovolí? Žluťák se ke mně otočil zády a řekl, sáj si, tady. Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru. A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku? Samo. A ty jsi nepřítel člověka? Samo! A kdo je tvůj přítel? Nikdo. Ty nemáš nikoho rád. Žluťák vycenil veliké ostré špičáky. Rád mám kuřata, protože jsou dobrá. A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád? Zeptal jsem se. Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej. Ty jsi rváč a já si tě nepřeju, řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
0: Hanku, dobře to dopadlo.
2: Soutěžili?
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplast.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Nestačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový házet papírový
2: hod míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uh-huh. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uh-huh. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
0: Jo, takže jedna ruka jde dozadu, dva jde dopředu a dva jde dopředu mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míče, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko,
2: no,
0: co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém, takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, a nebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá,
0: chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak
2: Piggy,
0: já můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budu létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi, oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
3: Egonovy přípravy na nový život. Pan
1: Pana Vavřince se ku podivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha, já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si. To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatními letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze stěny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin. Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili? Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá. Ale kdy? Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že...
3: Dobrý večer, děti. Je čtvrtek a je už po setmění. Čtvrteční noc se blíží a s ní i další vyprávění Ole Zavřiočka. Ole se blíží k posteli chlapce Hjalmara a rozevírá nad ním deštník. Ale ne ten bez obrázků. Pod tím deštníkem se nezdají žádné sny, alespoň nikdo si druhý den po probuzení nic nepamatuje. Tenhle deštník je plný obrázků, ale než si je Hjalmar stačí prohlédnout, vykřikne Ole Zavřiočka, nelekni se, nelekni se. A tím výkřikem začíná čtvrteční vyprávění. Ole Zavřiočka držel něco nad Hjalmarovou postelí. Nelekni se, opakoval. Uvidíš malou myšku. A přidržel chlapci před očima drobné, šedivé, roztomilé zvířátko. Myška se podívala na Hjalmara a řekla, přišla jsem tě pozvat na svatbu. Dnes v noci tu dvě myšky vstoupí do stavu manželského, budou bydlet pod podlahou vaší spižírny, je to prý opravdu krásný byt, pojď se tam podívat. Ale jak já projdu malou myší dírou v podlaze? Zeptal se Jámar. To nech na mě, řekl Ole, zavři očka. Já tě teď udělám docela maličkým. A dotkl se Jalmara. Chlapec se hned začal zmenšovat a zmenšovat, až nakonec nebyl větší než prst. Teď si můžeš půjčit od cínového vojáčka šaty, řekl Ole. Myslím, že ti budou slušet. Budeš ve společnosti vypadat švihácky. Tak tedy ano, odpověděl Hjalmar a ve chvíli vypadal jako ten nejšvarnější cínový vojáček. Byl bys tak laskav a sedl si do náprstku vaší maminky? Vyzvala ho Myška. Pokládala bych si za čest, kdybych tě v něm mohla k nám odtáhnout. Ale ne, slečno, snad byste si nedělala takovou námahu, bránil se Hjalmar. Ale už jeli na myší svatbu. Napřed se dostali pod podlahu, kudy vedla dlouhá chodba, která byla právě tak vysoká a široká, aby ji mohli projet s náprstkem. A celá byla osvětlená strouchnivělým dřevem. Není tu krásně? Zvolala Myška. A ta vůně nikde nemůže být krásněji.

0: opravdu, než se dostali do svatební síně, projížděli chodbami, jejichž stěny byly všechny potřené slaninou. A pak stanuli v té hlavní síni. Tam stály po pravé straně všechny myšičky a šuškali a špitali si, jako by spolu žertovali. Po levé straně stáli zase všichni myšáci a přejížděli si pacičkami vousiska. Uprostřed bylo vidět ženicha s nevěstou. Stáli na vyhlodané kůře od sýra a přede všemi se objímali. Ale co? Vždyť přece už byli zasnoubeni a hned teď měli mít svatbu. Přicházelo stále víc a víc hostí. Cpali se chodbami jeden přes druhého a už z dálky se ozýval jejich zpěv.
1: Vydali jsme se na cestu, pozdravit ženicha

0: Po tomto pozdravu se hosté snažili dostat do hodovní síně. Jedna myš mohla ušlapat druhou a ženich s nevěstou se postavili zrovna mezi dveře, takže se nikdo nemohl dostat dovnitř ani ven. I tato hlavní síň byla, tak jako chodby, natřena kůží od slaniny. Ale to bylo také celé pohoštění. Ale ano, podával se i dezert. Byl to hrášek, do kterého jedna myška vyhryzala jméno ženicha a nevěsty, totiž jejich začáteční písmena. Bylo to něco zcela neobyčejného. Všechny myši říkali, že to byla znamenitá svatba a že se i společenské rozhovory neobyčejně vydařily. A pak jel Hjalmar zase domů. Ale uznal, že se dostal do skutečně zvláštní a vybrané společnosti. Však se také musel důkladně zmenšit a přijít v obleku cínového vojáčka. Ale to už končila čtvrteční noc a nastávalo páteční ráno. A s ním i den, pátek, ve kterém nás čeká vyprávění páteční. Vyprávění Ole zavři očka. Dobrou noc.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Ukřeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí, počkej kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
3: Obušku, hýbej se. Jeden chalupník byl velice chudý. Tak chudý, že si sám spravoval v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, když ukončil práci, pěkně se oblékl a šel na modlitby. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu 100krát jiným způsobem vše vynahradí. I tu chuďas hned si umínil, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese. Přišel domů, pověděl ženě svůj úmysl a v několika dnech byly peníze u faráře. Ale den za dnem utíkal, děti plakaly hladem, žena hartusila na muže, ale o náhradě nebylo ani vidu. Když naposledy trápil hlad i jeho, oblékl se jako žebrák, vzal do ruky hůl a šel Pána Boha hledat. Šel jeden den, šel druhý den a potkal starého ovčáka, který pásl velké stádo beranů. Že měl ubožák velký hlad, šel k ovčákovi a prosil ho, aby mu dal zbytky od jídla. Při jídle vypověděl všechno, co udělal a jak se mu vedlo. Tu starý ovčák nad ubohým chalupníkem se slitoval a dal mu beránka, který na každé zavolání beránku, zatřes se, sypal dukáty, ale přitom mu řekl velikou výstrahu, aby v jedné vsi, kterou musí projít, ke své staré kmotřičce nechodil. Chalupník s velkou radostí uložil si beránka na ramena, poděkoval starci a chutě vydal se na cestu domů, aby děti a ženu potěšil. Když byl za horou, začal slovům starcovým nedůvěřovat. Nemohl si to nějak v hlavě srovnat, aby obyčejný beránek sypal dukáty. Chtěl se lépe opravdě přesvědčit. Posadil beránka na zem a zavolal slovy starcovými. Beránku, zatřes se! A když v tom okamžiku spatřil u nohou beránkových dukáty, považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. Bez odkladu naložil si beránka na ramena a šel domů. A jak šel kolem hostince k motřičky, hned ho prosila, aby ji navštívil, že už tak dlouho se neviděli. Chalupník zpočátku trochu váhal, ale chtěl ukázat, že má dukáty v kapse a že ho také štěstí potkalo, šel ke kmotře. I dal jí nejprve svůj dárek od starce k uschování a ve své prostodušnosti jí hned upozorňoval, ale neříkejte mu, kmotřičko, beránku zatřese. Potom sedl si za stůl a vypil sklenku piva. Ale chytrá kmotřička hned se domyslila, že v těch slovech musí být nějaké tajemství. Proto odnesla beránka do jiné světnice a když byla sama, řekla: Beránku, zatřese! Když viděla, že dukáty sype, začala uvažovat, jak by kmotra ošidila. Po malé chvíli si umínila, že kmotra počastuje a pozve na nocleh a na zítří ráno místo jeho beránka, že mu dá jiného, podobného ze svého stáda. A tak se také stalo. Časně ráno vzal chalupník beránka na ramena a běžel k ženě a dětem, které plakaly. On jim však hodil několik dukátů, aby žena připravila dobrý oběd. Žena nemohla se vynadivit, kde její muž nabral tolik peněz, ale nechtěla se hned na nic ptát. Po obědě postavil chalupník beránka na stůl, zavolal děti, aby jim kutálejícími dukáty udělala radost a křikl: Beránku, zatřes se! Ale beránek stál jako dřevěný, ani hlavou nehnul. Děti byly najedeny, začaly se smát a žena si myslela, že se muž zbláznil. Chalupník se rozlobil, že se jeho přání nesplnilo, opakoval ještě jednou slova starcova, ale opět bez výsledku. Dokud dukáty stačily, byla v domě spokojenost. Ale když se začalo v domě nedostávat, začala žena mužovi vyčítat, že nic nedělá a o živobytí se nestará. I nezbylo chalupníkovi, než aby vstal, vzal zase hůl a šel hledat starce. Že ho pěkně neuvítá, věděl, ale co měl dělat. Stařeček se nakonec slitoval nad chudou rodinou a dal mu zase ubrus, který na každé zavolání Ubruse, roztáhni se! Sám se prostřel a na něm bylo nejpěknější jídlo a pití, ale dal mu opět výstrahu, aby nechodil ke své kmotřičce. Chalupník byl s darem spokojen, poděkoval starci a šel domů. Brzo byl za horou, sedl si na zem a poručil ubrusu ne z nedočkavosti, ale z hladu, protože mu v břiše kručelo, tak mu poručil, aby se roztáhl. A když najeden šel kolem hostince, čekala na něj jeho stará kmotřička přede dveřmi, opět ho prosila, aby jejího hostince nemíjel. Chalupník sice dlouho váhal, ale nakonec šel, dal jí ubrus k uschování a řekl: Drahá kmotřičko, hlavně neříkejte, ubruse, roztáhni se. Chytrá kmotra mu dala jíst a pít zadarmo a kmotr pil víc a víc, až se mu hlava točila. A kmotra s ubrusem udělala to, co udělala s beránkem. Chalupník přiběhl k ženě a dětem, hodil ubrus na stůl a zavolal: Ubruse, roztáhni se! Ale ubrus se nehnul. A tu teprve bláhový začal rozmýšlet a na kmotru se začal zlobit. Pak se vrátil znova ke starci, prosil ho na kolenou, aby mu odpustil, že ani nyní jeho výstrahy neuposlechl, aby se nad ním slitoval a zachránil ho. Stařec tentokrát dlouho váhal. Konečně dal mu hůl se stříbrným kováním, vykládanou drahými kameny, a poručil mu, aby nyní svou kmotru navštívil a dobře si pamatoval slova. Obušku, hýbej se! Chalupník plný radosti děkoval starci mnohokrát a pospíchal rychle k ženě a dětem. Ale byl za horou zvědavý, co hůl znamená, a chtěl se přesvědčit, tak zavolal. Obušku, hýbej se! V tom okamžiku stáli před ním dva ohromní siláci a začali ho nemilosrdně bít. Chalupník byl strachem bez sebe, nevěděl, jakým způsobem poručit, aby ho přestali bít. Konečně notně zbyt vykřikl. Obušku, přestaň! A hned siláci zmizeli a hůl stál před ním. Dobrý jsi, dobrý, pravil chalupník, stal ze země. Ty mi pomůžeš k dřívějším darům. Jak přišel do vsi, kde bydlela kmotra, vstoupil k ní do domu jako ke staré známé. Ta byla velice ráda, protože se domnívala, že zase z něj bude mít dobrý zisk. Dobře ho pohostila a pak se ho ptala, nemá-li nic k uschování. I dal jí hůl s prosbou, aby neříkala: Obušku, hýbej se! Kmotra se v duchu smála hloupému sousedu a říkala si: Bodejť by si mi všechno nepověděl, co nemám říkat. I šla s holí do druhé světnice a sotva práh překročila, zvolala netrpělivě: Obušku, hýbej se! A už tu byly dva obrové a začali jí holemi bít, až nemohla dechu popadnout. Na její křik přiběhl hostinský na pomoc a tu hupy cupy i jemu se dostalo notného výprasku. Chalupník to viděl a křičel: Obušku, jen hodně, dokud mi beránka a ubrusu nevrátí. K motře nezbývalo nic, než vrátit mu, co mu vzala, i poručila přinést mu beránka a ubrus. Chalupník tentokrát byl chytřejší a proto se nejprve přesvědčil, zdali dostal pravého beránka a pravý ubrus. Potom teprve vzkřikl: Obušku, přestaň! A obušek přestal být. Pak šel se svými dary rychle domů k ženě a k dětem. I měli potom všichni velkou radost, protože měli dost peněz na živobytí, ale nezapomněli na Pána Boha ani na lidi a každému chudému pomáhali.

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo.
2: Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa. Nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět a ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí, rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víď, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc
1: je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Jo, cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Je!
2: No, no tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné, i brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom. Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum. To je ono. Napadla mě báseň. Oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o dítě, muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům.

0: Dík, prosím.
1: Ty jsi tady?
0: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
1: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
0: Jak se hýbe kopretina?
1: Aha.
0: Jeníku, jaké je to být naživu?
1: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
0: Je mi pořád smutno.
2: Léčení hrom do police. Nastal krásný jarní den. Když Šárka Roubalová ráno odcházela do školy, byla ještě tma a pršelo. Ale odpoledne začalo svítit sluníčko. Vlahý vánek honil po nebi obláčky a stará broskvoň v Roubalovice zahrádce se obsypala růžovými poupaty. Šárka Roubalová se před domem rozloučila se svou nejlepší kamarádkou Maruškou Robíškovou a vrazila do branky, až se nešťastná branka zatřásla v pantech. Schýbla se, aby mohla pohladit jezevčíka Míšu. Přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka vypůjčená z knihovny, ale ona si toho nevšimla a rozběhla se ke dveřím. Opřela se do nich, až se rozlítly do kořán. A pak za sebou zabouchla, odkopla boty a schodila ze sebe na zem pláštěnku. Potom vpadla do pokoje za maminkou. Vůbec si nevšímala toho, že maminka má právě na návštěvě paní Zelinkovou a pije s ní čaj. A skočila jí na záda, aby jí dala pořádnou pusu. V té chvíli mamince vyskočil hrneček s čajem z ruky, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stoleček a rozbil se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Paní Roubalová si bezmocně povzdechla.
3: Dobrý den, holčičko. Příště ale buď opatrnější. Vidím, že mě máš opravdu ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli náhodou nedržím v ruce hrnek s čajem. Koukej pozdravit paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr.
2: Šárce vhrkly do očí slzy. Statečně prohlásila.
1: Dobrý den, paní Zelinková, já se polepším.
2: Maminka se usmála.
3: Tak dobře, ale teď utíkej pro ten hadr, než čaj zaschne.
2: Šárka se rozběhla do kuchyně a paní Roubalová s lítostí pozbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. A to nepočítám 7 talířků, 4 vázy, cukřenku z modrého skla a prasklé zrcadlo z minulého týdne. Z kuchyně se ozvala další rána. Paní Roubalová se omluvila paní Zelinkové a se střepy z hrnku v ruce se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky, kterou paní Roubalová zdědila po své babičce, visela na zdi jen na jedné skobě a měla dolní přihrádku polámanou. Paní Roubalová spráskla ruce.
3: Co to tu pro boha vyvádíš? Myslela jsem, že jdeš pro hadr.
2: Čárka nasadila nevinný výraz.
1: Když on ten hadr visel na háčku kousek od poličky a když jsem ho chtěla sundat, vzpomněla jsem si, že nahoře na kredenci schováváš kyselé bombóny. Vylezla jsem na sporák a jen jednou nohou jsem se opřela o tu poličku. Vážně jsem netušila, že spadne. Nezlob se na mě, mami.
2: Paní Roubalová si znovu bezmocně povzdechla a vzala hadr, který stále ještě visel na háčku.
3: Kdyby si zdávala trochu větší pozor, nebyla bys jako hrom do police. Teď tady uklid všechen ten nepořádek a jdi se převléknout. Pak si vezmi svačinu. Koláčky a mléko máš tady na stole.
2: Šárka vyskočila a rychle se rozběhla pro koště. Začala horlivě zametat rozsypané koření. Jenže zapomněla, nebo si v tom chvatu nevšimla, že v jedné kořence zbylo ještě trochu pepře. Paní Roubalová se právě vracela pověsit hadr na místo a donést paní Zelinkové další konvici s čajem a tak se stalo, že jí Šárka nametla dávku pepře rovnou do obličeje.
1: Hepči, hepči, hepči, hepči, hepči.
2: Rozkýchala se maminka a přitom jí vždycky poskočilo víčko na čajové konvici. Šárka se ale dál rozháněla koštětem a vířila pepř po celé kuchyni.
1: Pozor!

0: Petře, hepčík, hepčík!
1: Stačila ze sebe ještě vypravit maminka, ale pak už si jen mnula uslzené oči. Konečně se Šárka zastavila.
0: Jaký pepř, kde?
1: Klekla si na zem, aby se podívala, a pustila koště. To upadlo a uhodilo chudinku paní Roubalovou do nohy.
0: Au!
1: Vykřikla maminka, třepla si na bobek a začala si třít bolavý kotník. Jenomže právě v té chvíli Šárka, která si vůbec nevšímala, že pustila koště rovnou na maminku, nabrala do hrsti trochu pepře a hodila ho přes rameno.
0: Tohle, že je pepř? Mami!
1: Paní Roubalová schytala další dávku pepře do levého oka. Vykřikla a pospíchala k umyvadlu, aby si opláchala obličej studenou vodou. Šárka se polekala. Teprve teď viděla, co to zas vyvedla.
0: Promiň, mami, já jsem si tě opravdu nevšimla. Nezlob se na mě.
1: Paní Roubalová jí přikázala ledovým hlasem.
2: Jdi do svého pokoje, než bude zle.
0: Nemusíš na mě být tak přísná,
1: zamračila se Šárka a opřela se o dveře. Dveře povolili a porazili paní Zelinkovou, která se právě přicházela zeptat, jestli maminka nepotřebuje nějakou pomoc v kuchyni. Brýle jí vyletěly do vzduchu a paní Zelinková zmateně vykřikla.
3: Pro boha, co se to tu děje?
1: Bez brýlí totiž vůbec nic neviděla.
0: Promiňte, omlouvala se Šárka. Neuhodila jsem vás.
1: Starostlivě vyrazila směrem k paní Zelinkové a tu se jí pod nohou ozvalo zlověstné křupnutí.
4: Asi jsem na něco šlápla. Prohodila.
3: To byly mé brýle,
0: zaúpila paní Zelinková. Na mou duši, zvolala Šárka se slzami na krajíčku.
1: Paní Roubalová si pořád ještě u umyvadla vyplachovala pepř z očí, ale když slyšela, co se stalo, rozkřikla se.
2: Jsi jako hepčí, hepčí, rom do police, zbizby z očí, hepčí, báš do bácí bězedí, hepčí.
1: Šárka sklonila hlavu. Chudinka paní Zelinková si klekla a začala kolem sebe tápat rukama, aby našla své rozbité brýle. Doufala, že třeba zachrání aspoň jedno sklíčko, které by si přiložila k oku na cestu domů. Brýle sice opravdu po chvíli našla, ale byly na patrť. A tak kýchající paní Roubalová s červenýma očima a opuchlým nosem musela svou přítelkyni domů odvést. Šárka se dívala z okna, jak maminka s paní Zelinkovou nejistě vrávorají po chodníku. Bylo jarní odpoledne, ale Šárka se dala do usedavého pláče, protože jí připadalo, že maminka vypadá jako schrbená, vedchá stařenka. O půl sedmé otevřel pan Roubal opatrně dveře Šárčina pokoje a pomaloučku strčil hlavu dovnitř.
5: Pojď se navečeřet. Můžeš mi dát pusu? Ale opatrně, ty nešiko, abys mi neudělala pod okem modřinu, nebo abys mi nezlomila ruku.
1: Šárka skočila tatínkovi kolem krku.
0: Ale vždyť já jsem to neudělala schválně, tatínku.
5: Já vím. Ale to teď bohužel není nic platné. Nesmíš být tak zbrklá. Musíš se nejdřív rozhlédnout, než se někam vyřítíš. Je ti teprve 8 a já se o tebe mám ještě aspoň takových 12 nebo 13 let starat. Jestli budeš ničit věci tímhle tempem, jsem zvědav, kde na to vezmu. Jen za tenhle týden si rozbila 11 hrnečků. Rok má 52 týdnů, krát 11, to máme 572 hrnečků ročně. Násobeno 12 lety, to dělá celkem 6864 hrnečků.
1: U večeře se Šárka snažila dávat velký pozor a tak nepřevrhla židly, ani nedrcla do stolu, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že jen ukápla trochu omáčky mamince na šaty. Držela se statečně, i když pomáhala umýt nádobí a opravdu neotloukla ani nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno umyto, utřeno a uklizeno.
4: Maminka dala Šárce pusu a řekla, že se na ní kvůli těm odpoledním malérům už nezlobí.
6: Teď jdi dát dobrou noc tatínkovi.
0: Šárka byla štěstím bez sebe a pospíchala za tatínkem do pokoje, jenomže v tom spěchu musela hodně drcnout do dveří, které nešly otevřít. Nakonec povolili a Šárka uklouzla po koberci a letěla až ke stolku v předsíni. Stolek se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy.
1: Paní Roubalová se dala do pláče, protože vázičku dostala jako svatební dar.
0: Pan Roubal se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře, nechal si zaplatit, ale svou práci odbyl. A Šárka brečela, že už zase zkazila tatínkovi a mamince náladu.
4: Pozdě večer si Roubalovi lámali hlavu, co si počnou se svou dcerou. Maminka přišla na to, že by nebylo na škodu přihlásit Šárku do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Pan Roubal byl naopak toho názoru, že když něco rozbije, měla by dostat pořádný pohlavek.
0: Paní Roubalová namítla, že by mohli zkusit spíš kroužek uměleckého přednesu, aby získala lepší držení těla. Pan Roubal pravil, že za každou zničenou věc by měla Šárka vysolit pokutu z kapesného.
4: Paní Roubalová nahlas uvažovala, zda by neměla se Šárkou zajít na kontrolu k očnímu lékaři.
0: Pan Roubal své přemýšlení uzavřel prohlášením, že pořádný pohlavek a pokuta navrch jistě všechno vyřeší.
4: Paní Roubalová ovšem řekla, že u některých dětí mohou nastat poruchy rovnováhy jako následek planých neštovic.
0: Pan Roubal jí připomněl, že Šárka měla plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je tato teorie dosti pochybná. On naopak tvrdí, že pořádný pohlavek a pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělních návštěv kina s kamarádkami, bude to pravé. To on, když byl malý kluk, jednou rozbil pilku jednoručku, s níž měl každý den, ať pršelo nebo sněžilo, pořezat velkou hromadu dřeva. Tatínek mu nařídil, že musí pilku zaplatit. Peníze si na ně ovšem vydělával, až když měl všechno dříví nařezané.
4: Paní Roubalová na to řekla, že si radši půjde do postele číst.
0: Pan Roubal se rozkřikl, že to je ten samý problém. Paní Roubalová se s ním odmítla dál bavit.
4: Ráno polechtali Šárku na víčkách sluneční paprsky a na stromě za oknem seděl tlustý trost, naparoval se a povykoval.
7: Už vstávám, už vstávám.
4: Usmála se Šárka. Vyskočila z postele a rozběhla se k oknu. Jenomže zapomněla, že si včera naolejovala kolečkové brusle a pohodila je uprostřed pokoje. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně Šárka zakopla, uklouzla a narazila na okenní sklo, div ho nerozbila. Drost uletěl, Šárka se rozplakala a to opravdu nebyl zrovna nejlepší začátek nového dne. Potom běžela na snídani, jenže zapomněla na nohu od stolu, i když jí to už 3 roky den co den připomínali. Vrazila do ní kolenem, až se stůl rozkymácel a čaj, káva i mléko se rozlili. Tatínek s maminkou si vyměnili významný pohled. Šárka zrudla, honem sklopila hlavu a rychle se pustila do snídaně. Před odchodem do školy stačila ještě pokaňkat plnícím perem koberec v předsíni a obrátit celý dům vzhůru nohama, jak hledala knížku, kterou měla vrátit do knihovny. Nakonec ji našla celou pomačkanou a mokrou venku u branky. Pan Roubal se popadl za hlavu.
5: Já říkám pořád, že by to spravil pořádný pohlavek, pokuta za zničené věci a zákaz nedělního kina.
4: Paní Roubalová však prohlásila.
6: Jestli zase začneš o té pilce, kterou si musel svému protivnému lakomému tatínkovi zaplatit z vlastních úspor, budu křičet.
5: Nechtěl jsem ti znovu vyprávět o té pilce. Chtěl jsem jen navrhnout, jestli bychom neměli zavolat paní Lárifáry a poprosit jí o radu.
4: Maminka se rozzářila.
6: Ale to se ví, tatínku. Jak jsem na ní mohla zapomenout? Ona určitě na něco přijde. Ty jsi ale hlavička.
4: Vtiskla tatínkovi polibek A on, celý rozzářený blahem, odešel do práce. Paní Láry Fáry vyslechla stížnosti na Šárčinu zbrklost a prohlásila.
8: Tomu se říká hrom do police. Je to běžná dětská choroba a snad by se u mě našlo něco, čím by se dala vyléčit. Mám tu takový kouzelný prášek. Stačí ho před spaním nasypat špetičku Šárce do postele. V noci se prášek vstřebá a druhý den ráno, až bude chtít vstávat, zjistí, že má zpomalené pohyby. Pošlu vám dávku na 2 dny, to by mohlo stačit. Dnes máme čtvrtek, zítra odpoledne ten prášek dostanete. Naschledanou, paní Roubalová, a nelamte si s tím hlavu.
4: Maminka hned zavolala tatínkovi. Pan Roubal se zamyslel.
5: To sice nevypadá špatně, ale kdyby to nefungovalo, měli bychom co nejdřív začít s mojí metodou. Pořádný pohlavek by aspoň Šárce připomněl, že si má dávat pozor, jak si sedá ke stolu.
4: Zasmál se zlomyslně.
2: Dobrá.
4: Nechtěla to dál rozvíjet paní Roubalová.
2: Snažte dneska přijít včas z práce. Udělám k večeři smažený sýr.
4: Navzdory velké opatrnosti převrhla odpoledne Šárka sklenici s mlékem, šlápla mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozdupala 2 čerstvě vyrašené výhonky maminčiny pnoucí růže. Všemožně se sice omlouvala a se slzami v očích slibovala, že si podruhé dá lepší pozor. Jenomže za 5 minut křach, bum, bác. A další věc vzala za své. Těsně před večeří se přiřítila ke schůdkům na zahradě a chtěla si odepnout kolečkové brusle. Nerozhlédla se a dřepla si rovnou kočce do misky. Maruška Robíšková, která to všechno viděla, se smála, až se za břicho popadala. Šárka byla nešťastná, odhodila kolečkové brusle na verandu a rychle vyběhla po schodech do svého pokoje. Pan Roubal skutečně přišel z práce včas na smažený sýr, ale když zjistil, že večeře ještě není úplně hotová, rozhodl se, že se poohlédne po zahrádce, co by kde bylo potřeba prořezat. Vzal si zahradnické nůžky i pilku a napjal zrak jako ostříž, aby si vyhlédl, co v zahradě ještě jeví přebujelé známky života. Otevřel dveře, vyběhl do jarního podvečera a zakopl o kolečkové brusle. Natáhl se jak dlouhý, tak široký na zápraží. Jedna noha mu uvízla v kbelíku na smetí. Druhou šlápl na hrábě, které tu Šárka nechala ležet u schodů, když lovila míč ze střechy. Násada se vymrštila a bouchla tatínka rovnou do nosu. Pan Roubal zařval jako tur.
9: Marie, Šárko, Marie, Šárko!
4: Šárka nesměle vyklouzla ze dveří.
9: Ty jsi tady nechala ty brusle? A ty jsi tady nechala ty hrábě!
1: Ano,
4: pípla Šárka přiškrceným hlasem.
9: Tak abys věděla,
4: pokračoval rozlícený tatínek,
9: tvoje nepořádnost a zbrklost mě málem stály život. Zasloužíš si pohlavek.
4: A protože neměl od slov daleko k činům, večeře toho dne probíhala ve znamení popotahování a ubrečených očí, studených pohledů a dlouhého ticha a samozřejmě i smaženého sýra, který byl navzdory všemu výborný. Paní Roubalovou v skrytu duše potěšilo, že druhý den byla Šárka ještě zbrklejší, jako by tatínkova výchovného pohlavku nebylo. Upustila na zem lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, takže vzduchem začaly lítat nožičky párků jako maličké vzducholodě. A Šárce přistál na ofině velký šplíchanec o mastku. Snažila se otočit kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku s námořnickým límcem a skládanou sukni. Bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a nový filodendron paní Roubalové spadl z okna. Květináč se rozbil na milion kousků a hlína se rozsypala po celé předsíni. Pak už Roubalovi jen zahlédli svou dcerku, jak profrčela brankou na jedné kolečkové brusly a vrazila rovnou do Marušky Robíškové, která tam na ní čekala.
1: Maruška se obrátila, že půjde do školy sama. A Šárka si rychle odepnula kolečkovou brusli, hodila ji přes plot rovnou do záhonu rozkvetlých krokusů a chtěla svou nejlepší kamarádku dohonit. Tatínek s maminkou ji beze slova sledovali, dokud nezmizela za rohem.
5: Jestli ten kouzelný prášek od paní Láry Fáry nezabere,
1: prohlásil nakonec pan Roubal,
5: budeme se asi muset nastěhovat do nějakého betonového krytu, dokud z toho Šárka nevyroste.
2: Já si stejně pořád myslím, že bychom ji měli přihlásit do baletu,
1: mínila maminka.
5: Ha,
1: vykřikl pan Roubal.
5: Už jí vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním tanečníkům na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude dělat v rytmu hudby.
1: I když to moc veselé nebylo, tatínek s maminkou se při té představě museli smát. Asi v 16:30 odpoledne přinesl Láďa Šedivý malý balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm kulatá krabička se sypátkem. Na ní se černal nápis Proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba lehce posypat postel nešiky tímto práškem. Totéž opakujte ještě následující večer. Paní Roubalová spěchala Šárce rozestlat. Vyběhla po schodech do jejího pokoje a vydatně posypala polštář, deku i prostěradlo. Pak zjistila, že jí v krabičce už moc prášku nezbývá, ale pomyslela si, že první den je stejně nejdůležitější. Ten den šla Šárka večer spát a vůbec netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínek s maminkou neměli stání. Byli nervózní a tlačila je noční můra, že jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel a čar. Šárka se ráno probudila a podivila se, že tatínek s maminkou stojí u její postele a dívají se na ni.
2: Jak je ti?
1: Vyptávali se jí s úzkostí v hlase.
2: Jsem ospala.
1: Zívla velice pomalu Šárka.
2: Rychle se oblékni,
1: nařídila maminka.
2: Udělám ti k snídani palačinky. Bezva!
1: Zajásala Šárka a chtěla vyskočit z postele. Jak se ale podivila, když zjistila, že místo toho pluje po pokoji majestátně jako nějaká královna. Ruce a nohy měla příjemně těžké, ale mohla se pohybovat bez potíží jako ve vodě. Šárka měla po ránu ve zvyku vytahovat zásuvky u prádelníku tak prudce, že se z nich všechny věci vysypaly na zem. Dnes ráno si taky chtěla najít čisté ponožky a zamířila k prádelníku. Ke svému údivu zjistila, že její prsty si počínají velice jemně a opatrně. Chtěla, jak se patří, trhnout knoflíkem u zásuvky, ale zatáhla jen takovou silou, aby se zásuvka povysunula a ponožky šly snadno vyndat. Potom chtěla do zásuvky podle svého zvyku kopnout, aby zaskočila zpátky, ale noha ji neposlouchala. Místo toho opatrně a s citem zásuvku zastrčila. Šárka si sedla do malého houpacího křesílka, že si natáhne ponožky a cítila, že její pohyby jsou vláčné jako u loutky. Obyčejně se snažila nacpat nohu do ponožky tak neurvale, že se jí palec proklubal špičkou ven. Dnes ráno bylo ovšem všechno jinak. Její noha se k ponožce blížila pomaloučku, polehoučku. A Šárka si uvědomila, že si ponožku natahuje se stejnou péčí, jako když si maminka obléká silonové punčochy. Šárčiny ponožky vypadaly krásně. Měly natažené paty a nebyly pokrčené ani schrnuté kolem kotníků. Zvláštní bylo, že Šárce nový způsob oblékání nezabral víc času.
4: Dřív se totiž pořád musela zastavovat a hledat jiné ponožky, když se jí z těch prvních klubaly palce. Teď se ani nezdržovala tím, že by si foukala kolena, prsty na nohou nebo lokty, jako když předtím věčně věků zakopávala, vrážela do nábytku nebo něco schazovala. Přišla na snídani, opatrně si odsunula židli, o nohu od stolu ani nezavadila. Rozprostřela si na klíně ubrousek a pustila se do jídla. Všechno probíhalo v klidu a míru a palačinky byly báječné. Šárka sklidila ze stolu a bez pohromy opláchla nádobí od snídaně. Maminka nevěřila svým očím, když otevřela ledničku a uviděla, že její dcera nenacpala dovnitř talířky se zbytky od snídaně, jak bývalo jejím zvykem, pa dokonce ani nepostavila lahev se sirupem na krabici s mlékem, aby se všechno vysypalo ven, sotva někdo ledničku otevře. Potom se Šárka pustila do zametání dvorku. Místo, aby se rozháněla koštětem do všech světových stran a rozhazovala kosti pro psa, smetí i spadané listí, všechno pečlivě nametla na hromádku. Za chvilku se pro ní stavili Maruška, Majka Tůmová a Zuzanka Šedivá, aby si s nimi šla zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je o strach se na Šárčino bruslení dívat, protože její dcera lítala na kolečkových bruslích jako namydlený blesk. Každou chvíli se rozplácla, narazila do stromu a zakopla o kámen. Prováděla také různé krkolomné kousky a jezdila z kopce pospátku. Teď se ovšem vznášela ulicí i po jedné noze, lehoučká jako víla. Když se vrátila domů k obědu, o paní Roubalovou se pokoušely mrákoty. Opatrně odemkla a otevřela branku. Pak ji zase za sebou potichu zavřela. Kolečkové brusle si hned uložila do botníku, kam patřili, místo, aby je pohodila v třecíně na zem. U oběda si nenabrala lžíci vařící polévky a nevyprskla, protože si taky nespálila pusu. Místo toho chviličku počkala, až polévka trochu vychladne. A pak ji normálně snědla.
10: Víš, mami, dneska je takový zvláštní den, řekla, když se naobědvala. Připadám si, jako bych se vznášela ve vodě. Všechno se mi zdá tak snadné. A na kolečkových bruslích by to dneska úžasně šlo.
11: Taky jsem si všimla,
4: přikývla maminka.
11: Asi proto, že ses v noci dobře vyspala.
4: Šárka dala mamince pusu a odešla se do svého pokoje převléknout. Neprolétla dveřmi jako tornádo, ani nedupala nahoru po schodech jako slon, ba ani nevtrhla do svého pokoje jako povodeň. Paní Roubalová uvažovala, že snad konečně může vybalit všechny vázičky a hrnečky, které před ní poschovávala, a vrátit je kam patří. Na poličky a na stolky. Zavolala dokonce i paní Zelinkové a pozvala ji na návštěvu, aby jí všechno vyprávěla. Paní Zelinková se opatrně blížila k Roubalovic domu. Bála se, že se tam zas něco strhne. Šárka byla právě na odchodu do kina, ale chvilku počkala, aby mohla paní Zelinkovou pozdravit a omluvit se jí za rozbité brýle. Byla tak tichá a mírná, až paní Zelinková pojala podezření, jestli ji náhodou nevyměnili. Maminka jí ovšem za chvilku pověděla o kouzelném prášku. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetičku toho prášku vypůjčit pro manžela. A tak jí paní Roubalová zbytek kouzelného prášku přenechala, protože si byla jistá, že Šárka ho už potřebovat nebude.
12: Kohoutek po dvoře běhá, slepíčko k sobě volá. Pojď sem ty, slepíčko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
13: Piky vtipk.
14: Střelec začátečník volá při honu na hajného.
15: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce? Neviděl. Vy jste ho postřelil.
16: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
13: To měl ten zajíček štěstí.

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku.
1: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim bam, bim bam, a už je těch pohádek konec. Bim bam, bim bam.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Expudy, pojď sem. Kulaté melony, zahnuté banany.
2: Nem jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádé melouny, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
4: Slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
6: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
7: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
6: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
7: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

bez spodů, co bych měl za život. Jen ráno sejdu ze schodů, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, se večer procházel měsíc. Šel pomalu, pomaloučku a dával pozor, jestli borovice dost voní, smrky rostou rovně a jestli všechny malé sojky spí. A tu se najednou z houštiny pod třemi smrky ozvalo tiché žalování. Docela tichoučky, ale měsíc ten slyší všechno. A tak hned uslyšel i ten pláč.
1: No, no, no, no. Ve svém lese znám přece každý pařez, každé kukaččí zavolání, ale ať mě tma spolkne, jestli jsem tu něco takového někdy slyšel. A co pak mi to tady sedí pod kapradím? Kabátek zelený, oči jako dva povidlové vdulky. Kdo pak jsi?
2: Já jsem, prosím, drak.
1: Oh, drak?
2: Vlastně spíš dráček.
1: A jak se jmenuješ?
2: Melichárek.
1: Ať mě tma spolkne. To si musím napřed srovnat ve své stříbrné hlavě. Drak a v mém lese. Kde pak ses tu tak najednou vzal?
2: Já jsem, prosím, utekl.
1: Utekl? A odkud?
2: Z pohádky.
1: Ale co pak to se smí? Pořádný drak z pohádky nemá co utíkat. Jenže ty asi budeš nějaký pěkný dračí panáček. Tak se mi zdá, že si na tebe budu muset posvítit.
2: Ale pane měsíc, jaký já jsem drak? Hlavu mám jen jednu a ještě malou a dokonce trochu šišatou. No, jen se prosím koukněte. Když se narovnám, nejsem větší než smrkový pařízek. A to ještě stojím na špičkách. Já jsem opravdu jenom takový docela obyčejný dráček. Dokonce nejím ani princezny. Už se do pohádky nemůžu vrátit, to snad uznáte.
1: Sakulente. Ať mě tma spolkne, jestli vím, co budeme dělat.
2: Tak to je pěkné nadělení. Tma na krku a já nemám kam jít.
1: Hlavně nebreč. Já to nemám rád. A pláčem se nikdy nic nespraví, to si, Melichárku, pamatuj. A potom v mém lese musí být pořádek. Každý tady má domov a jenom ty mi tu sedíš pod kapradím a nevíš, kam jít.
2: Právě. A teď už si pro samou tmu nevidím ani na špičku nosu.
1: Sakulente, ty jedno dračisko. Nebreben ti pořád, rozeženeš mi všechen rozum. Tak ty nemáš kam jít.
2: No.
1: Co kdybys zůstal u mne a dohlížel mi na pořádek?
2: A to se mám, pane měsíc, stěhovat na oblohu? Už jste někdy viděl draka, aby se kutálel po obloze jako pomeranč? Co kdybych uklouzl a byl bych na to tata dole? Když spadne drak, to je, prosím, hrozná rána. A v tu ránu vám vyplaším celý les?
1: No to bych věru nerad. Tak to musíš bydlet v lese. Vím o jednom starém dubu u Mechové paseky. Bydlela v něm veverka Terka. Měla tam pokojíček jako klícku, ale přestěhovala se o dva stromy dál. Prý pro lepší výhled. Ale jestli tě do toho prázdného dubu pustí, to nevím. No, zkusit to můžeš.
2: Takže mám jít bydlet na strom? Joj! To se mi náhodou líbí. To se mi náhodou líbí.
1: Sakulente, Melichárku, co mi tu najednou poskakuješ jako splašený vrabec? Ještě mi pošlapeš stříbrné střevíce. A měsíci musí přece střevíce svítit na celé kolo.
2: Nezlobte se, pane měsíc, to já ze samé radosti.
1: Z jaké radosti? Děláš, jako kdybys už měl vyhráno. A co když tě do toho dubu Terka nepustí? Co potom?
2: Je mi nánku, pane měsíc, snad by nebyla taková.
1: Taková nebo maková, to se ještě uvidí. Ráno se jí pěkně zeptej, ale to ti povídám. Až ráno, teď s ní nebude žádná řeč, je to takový spáč, sedmi spáč. Vlezeš si potichoučku do dubu a dneska se tam vyspíš. Však se projednou nic nestane.
0: Měsíc vzal dráčka za ruku a vedl ho na mechovou paseku. Stříbrně svítil na cestu a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním.
1: Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: Ráno se první probudilo sluníčko. Uklonilo se zemí, nebi i vodě a pak se otočilo na podpatku tak prudce, že celý svět rázem proloupl očka. Jen Melichárek ve starém dubu spal a spal, ať mu sluníčko nahlíželo do okýnka sebe víc, ať ho budilo sluníčkovým hlasem, jak chtělo, nic nepomáhalo. Na víčkách mu seděl sen jako přilepený. Ale najednou ten sen vyplašil nářek. Jajajaj, to je nadělení, to je ale nadělení, jajajajaj. Sen uskočil, Melichárek konečně otevřel oči.
1: Joj, copak, slyšel jsem nějaké naříkání, že by loupežníci ukradli červenou karkulku anebo vílu? Kam se jenom schovali? Dočista nikoho nevidím. A přece, Neverku. A mračí se, zástěrku má umouněnou a ty tlapky. Veverko, Veverko, kde jsou loupežníci?
2: Loupežníci.
1: Loupežníci ukradli karkulku anebo vílu.
2: Karkulku a vílu taky? Ale já ty loupežníky neviděla. A poslechni, co tu děláš ty? Taková podezřelá osoba.
1: No dovol, já nejsem žádná osoba, já jsem prosím drak.
2: Co to povídáš? Draci jsou přece jenom v pohádkách.
1: Však já také z jedné pohádky přišel.
2: To jsou mi noviny. Tak ty jsi přišel z pohádky. A jak se jmenuješ?
1: Prosím, Melichárek.
2: A co děláš na tom dubu?
1: Prosím, já jsem tady spal.
2: No tohle. Ty... Draku, jak si to představuješ? To je můj dub.
1: Když já neměl kde spát, tak jsem si myslel, že...
2: Myslel, nemyslel. To je mi pěkný pořádek. Vloudit se do cizího bytu.
1: Já jsem se prosím nevloudil. Já se chtěl dovolit.
2: Chtěl, ale nedovolil. To jsou mi divné způsoby.
1: Měsíc mi poradil, abych se zeptal ráno.
2: Zeptat se ráno, jestli tu můžeš spát, když už ses vyspal. A ještě si bude dělat legraci. A strašit mě loupežníky.
1: Jeminánku, co pak si to o mě myslíš? Já jsem přece slušný drak. Měsíc mi řekl, že tu smím zůstat. A já se tě na to chtěl dnes ráno zeptat. Myslel jsem, že by to šlo, když ses přestěhovala o dva stromy dál.
2: Ale tenhle dub je taky můj. Dostala jsem ho od prababičky.
1: Poslechni, Terko, nejsi ty lakomá. Co pak může někdo bydlet ve dvou bytech najednou?
2: No tak... Když se ti ten dub tolik líbí, no, tak si ho nech. Alespoň budu mít souseda.
1: Líbí se mi. A moc. Spalo se mi tu jako v pohádce. Celou noc jsem nevěděl o světě. Až teď mě probudilo nějaké naříkání. Povídám si, Melichárku? Někoho ukradli loupežníci.
2: Kde pak loupežníci? To jsem naříkala já.
1: Ty?
2: Mám veliké soužení. Zadělala jsem si na buchty. A těsto už nakynulo. Roste. A já ho čím dál víc. Ale já pořád ne a ne zatopit.
1: Je. Tak to přece stačí říct. V kamnech ti zatopím raz, dva.
2: Ty bys to uměl.
1: Když mi pomůžeš, seber honem pár smrkových šišek.
2: Je, těch je tady zrovna na seto.

0: šišek máme celou hromadu. A jsou pěkné, voňavé. Z těch bude plamínek jako malovaný. Dýchnu dračím dechem. A je to. Jú, Melichárku, v komíně to udělal. Co pak v komíně? Hlavně, že ti v kamnech hoří. Tak, no a abych zase šel, taky musím vařit. Poledne se blíží, ale pro pánička, já si v pohádce zapomněl kuchařskou knihu.
1: A protože dračí vaření bez kuchařské knihy není žádné vaření, zavřel Melichárek svůj nový byt na dubovou petlici a hurá, koupit novou kuchařku. Když se vracel domů, slunce pálilo a prstem si na něj ukazovalo. Vidíš, vidíš, to máš z toho dlouhého vyspávání. Teď máš bříško plné hladu. Dej si pozor, Melichárku, nebo se schneš na placičku. A sluníčko mělo pravdu. Jak se drak nenají, svrkává se, svrkává, až je z něj, co? Pidi drak.
0: Jej, už jsem takhle dost maličký. Honem, honem, abych už byl doma u starého dubu. Tak se mi zdá, že doma na mě někdo čeká. A podívejme, Terka. A jakou má čistou zástěrku.
2: Něco jsem ti, Melichárku, přinesla. Jestli pak uhodneš, co je to?
0: Jak bych to mohl vědět? Je, mináčku, plný talíř buchet.
2: Jsou smákem.
0: Makové buchty, ty já moc rád.
1: A tak si Terka s Melichárkem sedli pod starý dub a jedli, až to všechno snědli. Nezbyl ani drobeček. A než si slunce s měsícem vyměnilo stráž, měl Melichárek kamarádku i nový domov.

0: Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec. Máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečtej! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na 3,
0: ne, ne.

0: Jak je? Mám v ní systém.
1: Systém? Jaký, prosím tě?
0: No, systém.
1: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
0: Šmanko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
2: Znáš, Justýnu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
1: No, tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
0: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justýno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justýno, ale děkuji, není to třeba.
1: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
0: Mám pro vás jeden oříšek.
2: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
0: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
2: To vím, Hugo, já to vím.
1: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
0: Piggy?
2: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
0: Vidíš, Piggy, máš bod.
1: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
0: Pozdě, Justýno. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
2: Já mám bod.
0: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
1: Maštal! Je to maštal.
0: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
1: Tam se dávalo seno.
0: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
1: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justýna a mám bod za maštal a seník.
0: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
1: Mimo? Tak já jsem mimo?
0: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
1: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ti tu knihovnu...
0: Knihovnu?
1: Knihovnu uklidí někdo jiný.
0: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
2: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
1: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
2: Podívejte! Už přestalo pršet!
0: Hurá!
1: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
0: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
1: ahoj,
0: příště.
1: Ahoj,
0: příště, ahoj.
1: Ahoj.
0: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
1: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
2: No to se nebo, Justýno, počte.
1: No.
2: A parádně.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: O komínu, který přestal kouřit. Stál v jednom městě tovární komín. A ten dlouhá léta od rána až do večera den co den kouřil a kouřil. Vypouštěl černá oblaka dýmu, který se valil nad městem, vnikal do ulic a okny do všech domů. Trápil a zlobil lidi, nejvíce děti, které po něm kašlali. Tváře jim bledly a byly z kouře celé nanicovaté. Oblaka černého kouře ležela nad městem jako smuteční závoje a celé město bylo smutné, jako by bylo začarované. Jednoho dne se stala podivná věc. Komín se rozkašlal, kouř ho začal dusit, špatně se mu dýchalo, vyprskával ohnivé proudy jisker, chvěl se ve své výšce, třásl se vysokou horečkou. To už bylo jisté, že komín onemocněl. Kouření mu přestalo chutnat, zprotivilo se mu. Byl celý nesvůj. Musím se léčit, pomyslil si komín a hned se rozhodl. Půjdu k panu doktorovi. A komín šel. Pan doktor ho proklepal, bedlivě ho prohlížel, poslouchal tu, naslouchal tady a povídá, vy asi moc kouříte.
1: To kouřím, přiznal se komín. Po celý svůj život nic jiného nedělám, než kouřím, pane doktore. A co také jiného mám dělat, když jsem, prosím, tovární komín?
0: Potom to tak vypadá, durdil se pan doktor. Zakašlejte. Komín se nedal dvakrát pobízet a zakašlal, až se okna ordinace třásla. No, to je jasné jako facka, ulevil si pan doktor, ale hned svoje slova zjemnil. To je vážený na bílé dni. Je to bronchitida jako trám. To znamená, milý pane, že musíte kouření zanechat. A to hned, a to od rány.
1: Ale co budu dělat, pane doktore, zanaříkal komín.
0: Co budete dělat, zlobil se pan doktor. Budete se léčit. Napřed budete kloktat, inhalovat, víme? Na noc si budete dávat kolem krku obklady z odražené vody a až vám bude lépe, odstěhujete se na venkov.
2: Také bych vás mohl poslat do lázní, to je pravda. Moc dobře by vám udělali luhačovice, ty jsou na takové průdušky jako dělané, ale komín v lázních, to by bylo jako pěst na oko.
0: My vás vykurírujeme, vyléčíme i bez lázní. Zkrátka potřebujete čerstvý, čistý vzduch. Vážený pane, odstěhujete se daleko z města, tam, kde jsou lesy, louky a háje, kde se volně a lehce dýchá, kde je svět, jaký má být. A hlavně, vážený, přestanete kouřit, bafat a báňat. Přestanete zkrátka smradit.
2: Pan doktor si posunul na nose brejličky a to znamenalo, že to, co říká, myslí smrtelně vážně. A ještě dodal, nám nebudete otravovat vzduch a vám bude dobře.
0: Tovární komín si vzal slova pana doktora k srdci. Nechal město městem, ukázal městu záda, dal mu vale a odstěhoval se na venkov. Koupil si vesnickou chalupu a hlavně přestal kouřit, bafat a báňat. A opravdu, i bez kouření mu bylo dobře. Měl pořád co dělat. Na zahrádce sázel růže, tulipány a sedmikrásky, nasadil si rybízy a angrešty, jabloně, třešně, ořechy, švestky a ringle, udělal si zahrádku, kde zasel řetkvičky, mrkev, hrách a fazole, petržel, kopr a majoránku a ani na brambory nezapomněl. To byl, pane, život. Chodil do lesa na dřevo a na šišky, sbíral houby a sušil je, sbíral maliny a ostružiny a dělal z nich lahodné šťávy. Na zahradě mu rostl vysoký kaštan a ten z jara rozkvetl jako velikánská kytice. Ve větvích kaštanu bzučely včely a když si komín usedl pod ten mohutný strom, slyšel v něm hrát varhany a do té velebné hudby zazníval zpěv barevných síkorek. Tak si komín spokojeně žil na chalupě. Jenom někdy se zlobil. To tehdy, když mu kamna začala kouřit a čoudit, to se komín čertil, zlobil, zlostí prskal a láteřil. Přestaňte, kamna, kouřit a čoudit. Ani nevíte, jak to vašemu zdraví škodí. To bych vám mohl povídat. Nechejte si poradit. Dobře vím, co to je, když jeden pořád kouří a bafá. Uvidíte, že z toho dostanete bronchitidu jako trám. A věřte či nevěřte, kamna si vždy dala říct, přestala čoudit, kouřit, bafat a báňat. Tehdy si vždy komín vyšel na zahradu a spokojeně vdechoval vonavý vzduch, který se k němu táhl z lesů a luk, ze zahrad a hájů. Na kašel si ani nevzpomněl.

0: Strýčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?

0: Proč se kapr Stříbrňák nedopočítal? Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška.
2: Kapře Stříbrňáku, podívej!
0: A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky.
1: To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí.
0: Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: A teď ještě jednou.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. než ponocný odtroubí. Hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
2: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
3: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
2: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
4: Haló, kočko, no, Pitipačko.
2: Tenhle odvaha ti zítra spere koží.
3: Já vám ukážu.
2: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili a Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
4: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
2: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
3: mňau,
2: před zrcadlem,
3: mňau,
2: do kterého svítila hvězda.
3: Mňau, mňau.
2: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
3: Mňau, mňau, mňau.
2: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
2: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
4: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
5: 365.
4: No co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
4: Jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
2: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Urau, urau, urau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala, a spala, a spala.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

A miluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři,

Miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, rušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pyšně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pyšně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána. Miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, krokodýla.

0: rajské přírodě novozélandských ostrovů bydlí pták kiwi. Jeho kamarádi v žertu tvrdí, že vznikl skřížením ondatry, slepice a pletací jehlice. A opravdu to tak vypadá, protože kiwi je velký asi jako slepice a má i silné slepičí nohy, nikdy nelétá, dokonce ani nemá křídla a jeho hnědé peří vypadá spíše jako ondatří srst. Zobák má dlouhý a ostrý jako jehlice, při chůzi se o něj opírá jako o hůlku, občas jej zavrtá do hlíny a vyšťárá chutného brouka či červíka. Kiwi má rád pohodu. Přes den většinou spí nebo zahálí a za soumraku si vyjde na malou procházku s občerstvovacími zastávkami. Nebudeme si nic nalhávat. Je to lenoch k pohledání. Takový loudavý strejda v teplákách. Ale přejme mu ten klid. Má za sebou zlé časy, kdy si ho moc neužil. Nový Zéland je jediné místo na světě, kde ptáci kiwi žijí. Avšak moc nezbývalo a byli by vyhubeni úplně. Za všechno mohla pohroma na dřevě. Chcete-li, poslouchejte, jak to tenkrát bylo. Stalo se to za časů kiwiho pradědečka. Ten se přistěhoval na novozélandské ostrovy ze země přeplněné všemožnými zvířaty, která se stále dohadovala nebo se dokonce vzájemně požírala. Takže tam bylo dost nebezpečno a kdo mohl, vzal do zaječích. Na Novém Zélandu se pradědečkovi i hned zalíbilo. Zvířata tam nebyla skoro žádná, jen nějaké divoké slepice a pár ještěrek, šelmy chyběly úplně a ani jedovaté hady nebylo nikde vidět. Pradědeček byl tenkrát vyhlášený švihák a sportovec, takový velký duhový kanár. Létal vysoko nad loukami, vynikal zvučným hlasem a krásným barevným peřím. Hnízdo si vystavil v koruně nejvyššího buku a mouchy lovil přímo ze vzduchu. Brzo však poznal, že se zbytečně namáhá. Ostatní ptáci se batolili na zemi a potravu zobali přímo z hlíny. Nemuseli se bát, že je přitom přepadne nějaký tchoř nebo lasice. Nic takového na ostrově nebylo. Pradědeček kiwi slétl tedy na zem a viděl, že jídla je tu habaděj. Měl však jen malý, elegantní zobáček, kterým se brouci z hlíny špatně sbírali, a rozhodl se proto, že se vypraví za starým papouškem Kakapo a požádá jej o nový. Kakapo byl letitý mudrc. Nepsaný král ostrovní zvířeny. Pochrupával právě ve své díře na svahu hory, když před ním stanul pradědeček kiwi a promluvil. Vážený Kakapo, chtěl bych tě požádat o nový zobák. Tento je dobrý leda na chytání komárů. Já však chci sbírat brouky a červy z hlíny, neboť jsou masitější a víc mi chutnají. Děkuji předem za vyřízení. Kakapo ospale pokýval hlavou a odpověděl: není dobré hrabat se v zemi, když ti příroda nadělila tak krásná, silná křídla. Povětří skýtá volnost a leckdy i záchranu. Není před čím se chránit, vzácný Kakapo, opáčil pradědeček. Ostrov je bezpečný a na zemi je to pohodlné. Tak mi prosím dej ten lepší zobák. Dobrá, dám ti zobák dobrý na dolování, když po něm tak toužíš, ale nepřestávej být ostražitý a udržuj si rychlost a pružnost, neboť se blíží pohroma na dřevě. Pradědeček poděkoval a dostal dlouhatánský tenký zobák se zahnutou špičkou. Hotová podzemní sonda. Byl nadmíru spokojený a cestou z hory se pochechtával papouškovu proroctví. Kakapo se svou pohromou na dřevě dávno proslul a všechna zvířata na ostrově si z něj proto tajně tropila posměch. Byla to taková drobná vada na jinak vynikající pověsti papouščího starce. Šaškovská bambule na mudrcově plášti. Pradědeček Kivy si umínil, že i když teď na potravu snadno dosáhne, nezleniví a denně bude trénovat létání, aby zůstal v kondici. Trénoval první den, druhý den o trochu míň a třetí den si místo tréninku radši schrupl v keříčku. Své hnízdo v koruně buku už na dobro opustil a podle ostatních ptáků si začal hrabat pelech v zemi. Pro kopáčskou práci však nebyl dostatečně vybaven a tak se záhy znovu objevil u papouška Kakapo. Vznešený papoušku, začal pradědeček, buduji si díru v zemi. Práce je to náročná, mám pro ní dost slabé nožičky a nevhodný úbor. Od hlíny jsem celý umazaný, což na mém duhovém opeření nevypadá právě hezky. Prosím tě tedy, abys mi dal silné hrabavé nohy a nějaký praktický pracovní oděv, třeba teplákovou soupravu, jak my říkáme teplákovku. Děkuji předem, Kakapo řekl unaveně. Je škoda zahazovat výjimečnost a krásu kvůli díře v zemi. A už vůbec není rozumné stěhovat se z výšky dolů, když se blíží pohroma na dřevě. Aha, řekl pradědeček. Přesto tě prosím, Kakapo, abys mi nohy a teplákovku dal. S hloubením už jsem začal a bylo by mi líto zbytečné práce. Tak dostal Kivy hrabavé nohy a hnědé peří podobné srsti, které skvěle plnilo funkci teplákové soupravy. Díru brzy dokončil a pěkně se v ní zabydlel. Začal mu sladký život plný spánku, klidných procházek a tučných dobrot. Však se ta každodenní pohoda začala zakrátko projevovat na jeho těle. Stloustl tak, že se do své díry nevešel. A proto do třetice navštívil starého papouška. Ctihodný Kakapo, začal. Vede se mi dobře, mám dost jídla a teplé obydlí. Zdá se však, že mi překážejí má křídla. Při všem mi zavazí a to je přitom vůbec na nic nepotřebuji. Rád bych se jich zbavil. Ještě chci dodat, pokračoval rychle pradědeček, protože viděl, že Kakapo není s jeho řečí spokojen, že se kvůli těm křídlům nevejdu do své díry. Tak, milý Kivy, odpověděl papoušek odevzdaně. Je čiré bláznovství zbavovat se křídel, když pohroma na dřevě je tady. Jsem však už hodně starý a nemám sílu bojovat ani s pohromou, ani s ptačí hloupostí. Beru ti tedy tvá křídla a ty si poraď, jak umíš. S Bohem, Kivy. Myslím, že už se neuvidíme. Když tenkrát pradědeček odcházel od mudrce, vypadal přesně tak, jako ptáci Kivy za našich časů. Cestou z hory se setkal s houfem ptáků, kteří pelášili od moře. Křičeli, že po vodě připlula obrovská dřeva a na nich velcí, dvounozí a s nimi i čtyřnozí tvorové, kteří všechna zvířata chytají a bez milosti zabíjejí. A to byla pohroma. K novozélandským ostrovům dorazili na dřevěných korábech bílí lidé. Přivezli sebou psy a kočky a později také lasice a tchoře. Pro nové šelmy se nelétaví ptáci stávali snadnou kořistí. Ptáků kivy valem ubývalo a papoušci kakapo byli téměř vyhubeni. Trvalo skoro 200 let, než lidé začali tyto druhy chránit a pečovat o ně. Dnes je kivy symbolem Nového Zélandu a je ptákem tak oblíbeným, že po něm ostrované pojmenovali chutné ovoce se zelenou dužinou. Až si na něm, milé děti, budete někdy chtít pochutnat, nezapomeňte mu napřed vysvléct teplákovku.
1: Máš novou čepici?
2: Ta.
1: Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
2: To mám proti průvanu.
1: Nemohl bych si ji zkusit?
2: Ještě nikdy nebylo takový průvanu jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
1: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
2: Ale voregál, soudruho řediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
3: A nevědoučí.
2: Kluci. No jako teď? Jako teď?
3: Chtějí knihu stížností.
2: Kdo?
4: My.
2: A proč?
4: Nejsou plibiňáky.
2: Budou zítra.

0: Žili-byli dva nevlastní bratři. Starší Štěpán byl bohatý, protože zdědil po tátovi statek, za to mladší bratr neměl skoro nic. Ale protože nemohl nikam jít, zůstal u Štěpána za podomka. Jedl, co mu kdo dal, a že chodíval i v obnošených ženských šatech, všichni málem zapomněli, že se jmenuje Janek, a říkali mu prostě Barborko. Barborka byl však chlapec veselý a měl život tuze rád, a tak se proto oslovení ani nezlobil. Jednoho dne si zavolal Štěpán bratra k sobě a poručil mu.
1: Půjdeš do hustého lesa trávu sekat a neopovažuj se přijít před večerem.
0: Co to je za hloupý nápad jít na trávu do lesa, řekli byste si možná. Jenže Štěpán už byl takový. Vymýšlel pro svého nemilovaného bratra ty nejnemožnější úkoly, jen aby se ho zbavil, jen aby ho potrápil. Dobře také věděl, že se o zdejším lese vyprávějí podivné a strašidelné historky. A tak si asi myslel, že Barborku popadne nějaká příšera a na dosmrti bude od nepohodlného bratra pokoj. Barborka byl zvyklý poslouchat a tak jen pokrčil rameny, popadl kosu, do kapsy schoval červené jablíčko ke svačině a vyrazil do lesa.

0: Ačkoliv byl krásný a teplý letní den, sotva Barborka vkročil do lesního houští, ovanul ho skoro mráz. Pod nohama křupaly větvičky, v dálce smutně a táhle zahoukala sova. Po nějaké trávě však ani památky.
1: No co? Na chviličku se posadím, odpočinu si a rozmyslím, co počít.
0: Jak si řekl, tak i udělal. Sedl si do temně zeleného mechu, ale když se chtěl opřít zády o mohutný strom, který tu rostl, něco se za ním propadlo. A jak se mládenec lekl, spadlo mu červené jablíčko do díry ve vykotlaném kmeni.
1: Pro pána, to jsem tomu dal. Teď budu bez svačiny a dost možná i bez večeře. Co se dá dělat? Budu muset sáhnout do té díry a jablko vytáhnout.
0: Jenže než to stačil udělat, vznesla se kolem divná mlha a zevnitř vykotlaného stromu vynořila se hlava podivného tvora. Zelené vlasy, tváře porostlé starým lišejníkem, zuby z černalé stářím, celý do pavučin zabalený.
2: Jak se opovažuješ rušit můj klid? A proč po mně házíš jablka?
0: Zaskuhrala ta příšera. Barborka se pochopitelně velice polekal, ale hned se sebral a řekl.
1: Omlouvám se, pane, neudělal jsem to schválně. Nešťastnou náhodou spadlo mi jablko do té díry a já ho chtěl vylovit.
0: Ten divný tvor se zatvářil o poznání příjemněji a řekl smířlivě.
2: No dobrá, věřím ti. Konec konců znám tě, Janku, a vím i, proč jsi přišel. Tvůj nadutý bratr tě poslal do lesa trávu sekat.
1: Ale vždyť on není tak zlý, pane.
2: I jen se ho nezastávej.
0: Zamračil se ten tvor.
2: Neboj se, ale tvé jablko ti podám. Chvíli počkej.
0: Pak střepatá hlava na okamžik zmizela a když se opět vynořila, podával lesní muž Barborkovi jablko, celé rubíny posázené, tak svítící, až se před očima dělaly mžitky.
1: Ale pane, to není moje jablko. Vždyť já měl docela obyčejné, červené. Tohle bych ani jíst nemohl.
0: Lesní mužík se zasmál a řekl.
2: Pravdu máš, Janku. To byla jenom zkouška. Jistě, že to není tvoje jablko. Vidím, že nejsi chamtivý a hloupý. Vrátím ti nyní to, co jsi doopravdy ztratil, a navíc přidám i rubínové. Jistě ti přijde k užitku. Ale k mému stromu už se nikdy nevracej. Nemám rád, když mě lidská čelátka zbytečně ruší.
0: Než stačil překvapený Barborka poděkovat, po lesním mužíkovi se země slehla. Zůstaly tu jen dvě jablka. Jedno červené a jedno rubínové.

0: S veselou se vrátil Barborka na statek a hned všem na potkání vyprávěl, co se mu přihodilo. Každý se tuze divil vzácnému daru, který chuďas dostal, ale protože byl Barborka oblíbený a každý ho měl ze srdce rád, všichni mu to přáli. O nenadálém bratrově štěstí se záhy dozvěděl i Štěpán. Okamžitě byl sama zvědavost a tak si dal Barborku k sobě zavolat a pravil.
1: Nařídil jsem ti, že se nesmíš do večera z lesa vrátit a ty sporušil můj příkaz. Odpustím ti to však, pokud mi ukážeš, co jsi dostal. Zaslechl jsem totiž zajímavé věci.
0: Dobrosrdečný Barborka bratrovi všechno popravdě vypověděl, i rubínové jablíčko mu ukázal. Štěpánovi zasvítili oči chamtivostí a hned se mu v hlavě vylíhl plán. Poslal Barborku pryč a pak, aby ho nikdo nespatřil, převlékl se za nuzáka do potrhaných šatů, hodil si přes rameno kosu a do kapsy schoval jiné červené jablíčko. Nikým neviděn a nepozorován, vyplížil se ze statku a rovnou čarou do hustého lesa. Vykotlaný strom našel celkem snadno, protože mu Barborka vše dopodrobna popsal. Vypadalo to tu tajemně a divně. Ale Štěpán se rozhodl, že vykoná, co si přece vzal, a tak na nic nedbal. Kosu zavěsil na nejbližší větev a červené jablíčko hodil do vykotlané díry. A hned začal bědovat a naříkat.
1: Ach, to je smůla, teď budu bez večeře.
0: Plakal na oko a čekal, co se stane. Netrvalo dlouho a z hlubin země vynořil se lesní muž, celý zahalený a pavučinami opletený. Štěpán se v první chvíli polekal, ale i hned se dal zase do pořádku, pamětliv svého prohnaného plánu.
2: Dneska se s lidskou žouželí dočista roztrhl pytel a ještě po mně neustále jablka hážou a pokoj mi nedají. Co tady pohledáváš?
0: Štěpán začal koktat jakousi historku o sekání trávy v lese, ale ten podivný tvor ho zastavil.
2: Zadrž, nechce se mi tvoje hloupé řeči poslouchat. Znám tě, Štěpáne, a také tobě přinesu jablko, jako Jankovi nedávno. Jen měj chviličku strpení.
0: Štěpán se nemálo divil, že ho mužík zná. Brzy mu lesní muž podával ztracené jablko. Ale ke Štěpánovu překvapení nebylo vůbec rubínové, ale to jeho docela obyčejné červené.
2: No, vem si, co ti patří a jdi. Pěkně jdi, odkud jsi přišel.
1: Tohle není moje jablko.
0: Zmohl se konečně hamižný Štěpán na odpověď a ani trošku se přitom nezačervenal. Mužík pozvedl huňaté obočí a řekl.
2: Že není? To se tedy divím, ale budiš. Podívám se znova.
0: Když se pak

Pepánovi chtivost tak zatemnila mozek, že přestal myslet na možné nebezpečí a hrnul se vpřed, jen aby už po té drahocenosti sáhl. Jenže v tom šup a lup lesní muž ho stáhl naraz k sobě do díry. A Štěpán ani nestačil vykřiknout, už po něm nezbyla ani památka. Brzy pak nastal večer a přišla noc a celý statek se začal schánět po svém hospodáři. Jenže marně. V domě nebyl, na poli také ne. Janek Barborka měl o bratra skutečný strach a proto vypravil několik lidí s pochodněmi i do hustého lesa, aby se po něm poohlédli. Ale ať hledali sebe lépe, všechno bylo marné. Když se pak ani druhého, ani třetího dne Štěpán neukázal, ba ani za týden se nevrátil, poznal Barborka, že se mu stalo něco zlého. Z dobrého srdce bratra oplakal, i když ostatní lidé ze statku si leda oddychli, že přišli o zlého pána. A aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, stal se Barborka hospodářem. Brzy se začal do normálních mužských šatů strojit, takže byl z Barborky opět Jankem. A všichni ho měli rádi, protože zůstal navždy stejně skromný a stejně laskavý, jako byl dříve. Rubínové jablko pak nechal vystavit každému na oči, aby kdo chtěl, mohl se pokochat pohledem na něj. Ale do hustého lesa, tam k tomu vykotlanému stromu, už jak živ nohou nevkročil. Splnil, co slíbil. Štěstí se totiž nemá pokoušet dvakrát.

0: vyčaruje, co kdo chce.
1: Maso, buchty, ovoce.
0: Také byste chtěli kousek?
1: Jak se volá na obrousek?
2: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
3: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky Obušku z pytle ven.
2: No.
3: Takže na obušek se volalo Obušku z pytle ven.
2: Ale tohle

0: zase špatně.
1: Do mi fa sol la si do.
0: Teď je to dobře.

0: taky básnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
3: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku. Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké. Jo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
2: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
3: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
2: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
3: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
2: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
3: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
2: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
3: Jo, za chvíli už budou,
2: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
3: Je, už jsem zase hrozně nastyk.
2: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
3: Ach je, mně je pořád hůř,
2: stěžoval si Vochomůrka.
3: Zamrzlo ve mně tíchnutí.
2: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
3: Aj, teď je mi nejhůř,
2: povídá Vochomůrka.
3: Dež napočítám do sedmi, je se mnou amen.
2: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu.
3: Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně? Stůně,
2: špitl Křemílek.
3: Už zas v něm zamrzlo tíchnutí.
2: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
3: Emčičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičič
2: zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
4: Za chvilku začne pec hřát, řeklo sluníčko a odešlo.
2: Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: Nastav ruce, Milošku, nasypu ti ořechy, povídá teta malému synovci.
1: Dej je radši tatínkovi, teto,
2: řekne malý.
0: Ale proč? Ty nemáš oříšky rád?
1: Jo, to mám, ale taťka má větší dlaně.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Pigiho nejlepší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Pigi, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Pigi, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: Kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha, no to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, viď?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kurkové?
0: To by byl zvláštní název, Pigi, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku,
1: mám
0: parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš tu tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme. Možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: I pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Pigi, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Pigi už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No, padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak. taxíšikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sandviče, jako vždy, na www.pigi.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Pigi, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Teda Pigi. Pigi, víš, co jsi?
1: Kukučák.
0: No, to taky.

širém kraji znají, jak podkovy vyhrávají. Když koníky koval, kovář se o ty. Ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mízí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska

posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: Měj kamarád do pěti pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát, to je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát, mňau.
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: Dej jim packu.
1: Ruff. A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
0: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný?

0: Kapitola 14. Začarovaný les. Brzy jsem došla k začarovanému lesu. Celý se koupal v pološeru měsíčního světla. Člověk by řekl, že mezi kmeny hoří nějaká veliká svítilna, neboť všechny stromy byly osvětlené. Zářily do modra, do červena a do žluta. Světelné odlesky se křižovaly a tvořily tak jemné tóny barev, že to vypadalo jako v pohádce. Poletovalo tam tisíce včel, jako déšť zlatavých kapek. Při letu se dotýkaly strun visících z větví, takže celý les zněl hudbou. Mezi listím stromů se kolébalo mnoho květinek. Některé z nich zpívaly, jiné vyšívaly stříbrnými nitkami nevídaně nádherné pláště. Květinky byly průhledné, jako kdyby měly tělíčka stylu. Na ramenou měly ozdobná křídla a létaly docela lehce sem a tam. Snášely se ze stromu na strom, jak se jim zachtělo, klouzaly z větve na větev lehčeji než veverky a usedaly na zem půvabně jako ptáci.
1: Jsou to opravdu květiny?
0: Myslela jsem si.
1: Tolik se podobají ptáčkům.
0: Marně jsem se snažila vzbudit jejich pozornost. Nevnímali mě, neviděli ani neslyšeli a já jsem brzy dočista zabloudila. Ale na to jsem přišla teprve tehdy, když jsem si všimla, že pěšinka, po které jdu, hned za mnou mizí. Snažila jsem se dostat z lesa ven, ale všude vpravo, vlevo, přede mnou i za mnou byly tytéž červené, modré, žluté stromy ve vyrovnaných řadách. Řekli byste, že se mi znovu stavějí do cesty tytéž stromy, okolo nichž jsem už přešla. Začínala jsem už ztrácet odvahu, když jsem postřehla u paty jednoho kmene žlutého slimáka. Okamžitě jsem si vzpomněla na dobré rady, které mi dali na rozloučenou mechové snídky.
1: Promiňte, prosím,
0: oslovila jsem ho.
1: Bylo mi řečeno, že víte, kde bydlí krtek Kněžně Černý.
2: Abyste se tam dostala,
0: odpověděl mi,
2: musíte nejdřív projít bludištěm, a to je ještě daleko, ale přejete-li si, mohu vás tam dovést.
0: Na skořápce měl vysekané sedátko a tak jsem se tam usadila. Požádal mě, abych vzala do ruky malé opratě, které měl připevněné na růžcích. Klouzal lehce a bez nárazu a stromy ubíhaly kolem mne dozadu, jako když jedete ve vlaku. Po zuby ozbrojené statné břečťany hlídali vchod do bludiště. Jak jsem vyslovila jméno Šedozelená, uctivě se rozestoupili.
2: Jen dejte dobrý pozor,
0: poučoval mě žlutý slimák, než jsme se rozloučili.
2: V bludišti je 100 sálů a do každého vede 40 dveří. Ať uvidíte cokoliv, za nic na světě se o to nesmíte zajímat. Jen docela malá nepozornost a jste neodvratně ztracená. V prvním sále projdete 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál projdete rovně prostředkem a tam bydlí náš vážený Kněžně Černý.
1: V prvním sále 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál rovně prostředkem.
0: Nechal mě to několikrát opakovat a když jsem se to naučila nazpaměť, přál mi mnoho štěstí. Vstoupila jsem do bludiště chvějíc se strachem. V prvním sále hrachory a zelené fazole střílely z luků do terče a já jsem bez váhání prošla 7 dveřmi vlevo ven. V druhém sále skupina různých zelenin stála v kruhu okolo cvrčka, který zpíval a přitom hrál na harmoniku. Rajská jablíčka se usmívala, opírajíce se o hubená ramínka kerblíků. Celery vážně pokyvovaly hlavami do noty a za nimi, jak to mají ve zvyku, vystupovaly na špičky chřesty, aby lépe viděli. Hlávky zelí přivíraly oči rozkoší, brambory si lehly, aby se neunavily, a pórky si hladily vousky a snily. Právě jsem počítala dveře na pravé straně sálu až do 19, když v tom jedna bláznivá cibule vykřikla:
3: Rajská polévka, rajská polévka.
0: Okamžitě se všechny zeleniny, které se dávají do rajské polévky, v šíleném zmatku vrhaly k sobě a objímaly se. Byla to tak bláznivá podívaná, že jsem na chvíli zapomněla, ke kterému číslu jsem došla. Musela jsem začít počítat znovu, ale protože dveře, kterými jsem vstoupila, byly právě takové jako ty druhé, nevěděla jsem, zda jsem začala od těch pravých. Vstoupila jsem do třetího sálu, kde okřídlené květinky hrály dámu. Sasanky, vzájemně se držící za ruce, představovaly čáry na šachovnici a místo kamenů byly na jedné straně červení a na druhé modří slimáci. Hrálo se v hlubokém tichu. A protože sama strašně ráda hraji dámu, mimovolně jsem k hrajícím přistoupila a dívala jsem se. Zapomněla jsem tak dalece na svou cestu, že po ukončení hry jsem se dala do hovoru s jedním modrým slimákem. Teprve když jsem si všimla jeho zlomyslného úsměvu, uvědomila jsem si náhle nebezpečí, do kterého se vrhám.
4: Šťastnou cestu!
0: Posmíval se mi.
4: Zdá se mi, že jdete do říše věčného sněhu. Ha!
1: Co?
0: Odpověděla jsem nakvašeně.
1: Tohle bludiště taky není nekonečné. Však já něžně černého přece jen najdu.
0: Vstoupila jsem do první chodby, kterou jsem viděla. Ale ta se náhle ostře zahýbala a já jsem se octla před dveřmi, na nichž plála ohnivá písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Krev mi stuhla v žilách a horem pádem jsem spěchala zpět do sálu, ale ať jsem zabočila do kterékoliv chodby, vždycky jsem se znovu octla před dveřmi, kde svítila výstražná písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Uvědomila jsem si, že jsem se stala zajatcem bludiště a cítila jsem, jak mi na čele vyvstává ledový pot. Buď projdu dveřmi, a nebo budu muset bloudit chodbami, až zhynu hladem a žízní. Poprvé mě napadlo, že třeba už nikdy neuvidím maminku, a v zoufalství jsem otevřela ty hrozivé dveře.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Žabí panenka. Žili jednou muž a žena. Měli tři syny. Fernanda, Antonia a Miguela. Chlapce jako jedle. Ale jinak už neměli nic. Byli chudí. Tak chudí, že div neumřeli hladem. Jednoho dne řekl nejstarší syn otci. Otče, půjdu do světa. Třeba někde najdu štěstí a vydělám trochu peněz. Potom se vrátím a koupím ti aspoň políčko, abyste nemuseli s matkou tak nuzovat. Otec to Fernandovi rozmlouval. Matka měla strach, že se už nikdy nevrátí, ale nakonec ho přeci jen pustili. Na zítří přišel za otcem Antonio, prostřední syn, a řekl: Otče, dovolil si bratrovi, aby odešel do světa. Pust mě také. Jeden z nás bude mít určitě štěstí. Co tva odešel, řekl Miguel, nejmladší syn otci. Podívej se na mě, otče. Oba mé bratry si pustil z domova. Přece nechceš, abych já zůstal sedět doma. Půjdu také. Otec i matka mu to dlouho rozmlouvali, ale nakonec ho přece jen pustili. A tak i třetí syn odešel.
1: Zatím už přešel Fernando 7 údolí a 7 řek a pořád ještě nepotkal štěstí. Bylo k polednímu, slunce pálilo, Fernandovi bylo horko a nohy ho bolely. Lehl si do trávy nad řekou a naslouchal, jak mu nad hlavou ve větvích topolu šumí horký vítr. Najednou však zaslechl ještě něco. Jakoby ve větvích zpíval slabý a jemný dívčí hlásek. Hlásek byl silnější a silnější a zpíval tak krásně, že se Fernandovi svíralo srdce. Když hlas dospíval, Fernando povstal a zvolal: Nikdy jsem neslyšel tak krásný zpěv. Jestli jsi tak krásná, jako umíš zpívat, sestup z větví a vezmi si mě za muže. Ne, nepůjdu, odpověděl dívčí hlas. Já vím, že si mě nikdy za ženu nevezmeš. Fernando ji prosil a přemlouval, až ji nakonec přemluvil. Dobře, zašeptal dívčí hlas. Skočím dolů do trávy, ale stejně si myslím, že mě nebudeš chtít. Fernando nastavil náruč, aby ji chytil, ale do trávy skočila jen maličká zelená žabka. Díval se dál do větví a volal netrpělivě: Tak skoč, čekám na tebe. A z trávy se ozvalo: Už jsem tady. Copak mě nevidíš? To jsi ty, řekl Fernando zklamaně. Představoval jsem si tě trochu jinak. Ne, tebe nechci. Přece uznej sama. Co bych dělal se žábou? Obrátil se k ní zády a šel dál do světa.
0: Netrvalo dlouho a k topolu přišel Antonio. Ulehl do trávy, aby si odpočinul, a za malou chvíli uslyšel ve větvích topolu zpěv. Poslouchal jako očarován. Potom vstal, zdvihl hlavu k větvím a zvolal: Jestli jsi tak krásná, jako máš krásný hlas, sestup ke mně a vezmi si mě za muže. A rozprostřel do trávy kabát, aby mohla skočit. Na kabát skočila malá zelená žabička. Antonio se lekl, zamračil se a řekl: Podvedla jsi mě, proč jsi mi neřekla hned, že jsi jen obyčejná žába? Nejsem obyčejná žába, odpověděla žabička. Jsem žabí panenka. Antonio zavrtěl hlavou. Vůbec se mi nelíbíš. Co bych si počal s žábou, i když umí zpívat? Jen vylez zpátky na strom a zpívej si, jak dlouho budeš chtít.
1: Netrvalo dlouho a pod topolem se zastavil nejmladší Miguel. Lehl si do trávy, klobouk stáhl do čela, aby mu do očí nesvítilo polední slunce, a chystal se na chvíli si zdřímnout. Sotva zavřel oči, uslyšel, jak ve větvích zpívá dívčí hlas sladkou písničku. Posadil se a zvolal: moc tě prosím, pojď ke mně dolů a vezmi si mě za muže. Ne, odpověděl hlas, to neudělám. Už tudy šli dva mládenci a oba mě prosili, abych skočila dolů, ale pak se ke mně obrátili zády a nechtěli mě. Miguel však prosil a prosil, až žabku uprosil. Dobře, řekla váhavě, já tedy skočím. Polož do trávy kabát. A skočila.
0: Miguel se na ní úžasle podíval a zvolal: ale ty jsi přece obyčejná žába. Nejsem obyčejná žába, řekla zelená žabka, jsem žabí panenka. Miguel si klekl do trávy, podíval se na ní zblízka a řekl: musím uznat, že opravdu vypadáš jako panenka, ale máš zelené vlasy. Vlastně jsi celá zelená, trochu jako panenka, trochu jako zelená žabka. Co teď uděláš? Zeptala se žabí panenka. Miguel si povzdechl. Slíbil jsem, že si tě vezmu. Tak co mi zbývá? Budeš mi aspoň zpívat. Strčil panenku do kapsy, šel do nejbližší vesnice a tam si vzal žabí panenku za ženu. Sotva bylo po svatbě, vydal se s panenkou v kapse na další cestu.
1: Přešel mnoho řek a údolí, lesů i hor, až došel do velkého města na břehu moře. Prohlížel si náměstí, ulice i zahrady, až v té poslední ulici našel dva domy a v nich své dva bratry. Oženili se s bohatými nevěstami a nad chudým bratrem ohrnovali nos. Víš co, řekli mu, když chceš, můžeš u nás zůstat a sloužit nám. Přespávat budeš ve stáji na slámě. Miguel poděkoval a řekl: dobrá, zůstanu u vás. Mám radost, že jste se tak dobře oženili. Ožeň se také, už klíbli se bratři. Stačí, když si najdeš bohatou nevěstu. To nejde, zavrtěl hlavou Miguel. Já jsem se už oženil. A vytáhl z kapsy žabí panenku. Bratři se rozesmáli, až jim tekly z očí slzy. Když se konečně přestali smát, Miguel se zeptal: a napsali jste už otci a matce, že jste se tak dobře oženili? Nenapsali, odpověděli bratři mrzutě. Neměli jsme napsaný čas. Tak jim ještě dnes napíšeme, zvolal Miguel, a tím uděláme radost.
0: Uběhlo několik týdnů a přišla odpověď. Otec s matkou napsali, jak je ta zpráva potěšila, a prosili nevěsty svých synů, aby jim poslali 3 vyšívané šátky. Miguel zesmutněl. Večer nemluvil, nejedl, seděl a díval se do země. Žabí panenka se zeptala: co pak tě trápí, stalo se ti něco? Miguel si povzdechl a pravil: otec s matkou chtějí, aby jim nevěsty poslali vyšívaný šátek z hedvábí. To je u nás takový zvyk, když se synové ožení. Škoda, že jim nemůžeš zaspívat, určitě by měli velikou radost. Třeba jim ještě někdy zaspívám, řekla žabí panenka, ale teď jim pošlu vyšívaný šátek. Ale kde ho chceš vzít? Zeptal se Miguel. Jenom si nedělej starosti. Vezmi mě k moři a hoď mě do vody. Uvidíš. A vrátíš se mi? Zeptal se Miguel. Bylo by mi bez tebe smutno. Žabí panenka se usmála. Vrátím, protože jsem s tebou šťastná.
1: Miguel vzal tedy žabí panenku do kapsy, šel k moři a hodil ji do vody. Netrvalo dlouho, žabí panenka se vynořila znovu nad hladinu a podala mu hedvábný šátek, průsvitný a lehonký jako z mořské pěny. A celý byl vyšívaný zlatem a stříbrem. Když ho uviděli manželky obou bratrů, zbledli závistí. Všichni poslali šátky rodičům a zanedlouho dostali odpověď. Otec a matka psali, že by rádi poznali nevěsty. A zvali je, aby k ním všichni přijeli. Oba starší synové se hned domluvili, že pojedou co nejdřív. Jen Miguel sklonil hlavu a nevěděl, co má dělat.
0: Večer nepromluvil slovo, nejedl, seděl a mlčel. Žabí panenka mu vyskočila z kapsy, usmála se a řekla: tuším, co tě trápí, ale přece mě nenecháš doma. To víš, že pojedeš také, proč bych tě měl nechávat doma? Večer před odjezdem řekla žabí panenka svému muži: odnes mě zase k moři, hoď mě do největší hlubiny a zítra ráno si pro mě přijď.
1: Miguel ji odnesl k moři. Šel pomalu a váhavě. Nechtěl se s žabí panenkou rozloučit. Na břehu ji ještě jednou poprosil, aby se určitě vrátila, a hodil ji do největší hlubiny. Potom se vrátil domů a bylo mu smutno. Na zítří, ještě před východem slunce, se rozběhl k moři. Už z dálky volal: žabí panenko, žabí panenko, kde jsi? Z malé zátočiny mezi skalami zaslechl zpěv, který tak dobře znal. Doběhl k zátoce a strnul. Před ním stála dívka krásná jako den. Zlaté vlasy jí splývaly až k pasu. Usmála se na něj a řekla vesele: co pak mě nepoznáváš? Já jsem přece žabí panenka, tvá žena. Miguel ji objal a nechtěl ji pustit. Žabí panenka řekla: musíme si pospíšit. Tvoji bratři už jistě odjeli. Tady za skálou čeká kočár s koňmi.
0: Miguel se obrátil, uviděl zlatý kočár a nemohl uvěřit, že je to všechno pravda. Nasedli do kočáru a rozjeli se k rodičům tří bratrů. To bylo překvapení. Ženy dvou starších bratrů nemohly závistí ani promluvit. Marně je Fernando s Antoniem utěšovali. Otec a matka byli šťastní. Největší radost však měli z žabí panenky a nechtěli se od ní odloučit ani na chvilku.

0: Biggy hádanka. Malá, že jí skoro vidět není, ale nebojí se ani lva. Kdo je to? Kdo na to přišel?
1: Je, tak tohle já vím. Těch mám spoustu.
0: Ty máš nějakých nebojácných rytířů spoustu?
1: A nemůžu je dostat pryč. Furt se musím drbat.
0: Většinou se pejskové nebo kočičky drbou, když si od někud zvenku přinesou v kožíšku blešku.
1: Máš pravdu.
0: Ale ty jenom žertuješ, viď? Ty blešky nemáš.
2: Tak jak? Stromeček už mám. Kapra taky. Vánočka je v troubě.
3: Já venku se chumelí a já ležím v posteli. To je nuda nudácká.
2: Tak milospán se nudí.
3: No.
2: A já nevím, kde mi hlava stojí.
3: Na krku.
2: Cože?
3: Na krku.
2: Hele, Hurvajc, nedělej si legrácky, ano? A zapíš si za uši, máš tam místa dost, že se nemáš válet, ale pracovat.
3: A proč?
2: Aby jsi vydělal peníze.
3: A k čemu?
2: Přeci, no, až budeš starý, abys nemusel nic dělat.
3: Teď já nedělám nic už teď.
2: No a právě o tom mluvím. Musíš mi pomáhat.
3: Já ti pomáhám.
2: Ale, že jsem si toho nevšim.
3: Tuhle jsem vynesl smetí.
2: Je to myslíš ty skořápky z vajec od Velikonoc?
3: No.
2: Jak si mi s nimi vyhodil i můj oblíbený hřeben?
3: A k čemu by tě byl?
2: Česal jsem s ním žerika. A taky třásně u koberce.
3: To už se nezlob, tati. Já ti koupím k Ježíšku nový.
2: No, to chci vidět.
3: Ale když už jsme u těch darů, tati, jsem zvědavý, co koupíš k Vánocům ty mě.
2: Jo? A co pak bys jsi spřál?
3: Opravdovský revolver.
2: To tak.
3: Taťuldo.
2: Ne.
3: Taťulínku.
2: Ne.
3: Taťulululánku.
2: Už jsem řekl.
3: Taťulululínku.
2: No, no, to je dobře, no, ale hele, když nebudeš líný, tak ti Ježíšek nadělí vodní pistolku.
3: Já žádnou vodní pistolku nechci. Já bych chtěl ten opravdovský revolver.
2: Řekl jsem, že ne. A kdo tady poroučí?
3: No ty.
2: No tak.
3: Ale kdybych měl ten opravdovský revolver.
2: No to tak. Násilí podporovat nebudu.
3: Já.
2: Spíš přemýšlej, prosím tebe, jaký dárek koupíš Máničce.
3: Mánička si přeje křečka.
2: No vidíš, no tak ji ho koupíme. A co by to mělo být? On nebo ona?
3: A to je fuk. Hlavně, aby to mělo mladé.
2: Aha.
3: A co jsi koupil loni, paní Kateřině, ty?
2: Poukaz do lázní, na bahení koupele. Prý to ženám moc svědčí.
3: Aha. A zkrásněla paní Kateřina po těch koupelích?
2: Zprvu ano, ale pak se jí to bahno oloupalo.
3: A co jí koupíš letos? Taky bláto?
2: A víš, že nevím.
3: No tak si jí zeptej.
2: Blázníš? Tolik peněz nemám.
3: No dobře, tati, no tak teď, když jsme si tak pěkně popovídali, dám se ještě šlofíčka, jo?
2: Tak na to, Hurvínku, hezky, rychle zapomeň. A hubky šupky z postele.
3: Dnes

0: není škola.
1: Škola není, ale na housle si dnes ještě nesáhl.
0: Blá, zase ty protivné housle.
1: No co?
0: Mám s nimi jenom patálie.
1: Prosím tě.
0: Fakt? Zrovna včera mi mánička rozbila okno kamenem, když mě slyšela hrát.
1: Teda ta má nápady, holka. Přitom takhle tě uslyší mnohem líp.
0: No.
1: Ale Hulinku, jenom si vzpomeň, kolik peněz jsi už tím hraním na housle vydělal.
0: Jo, to je fakt. Jak začnu hrát, paní Kateřina mi hned něco strčí, abych přestal.
1: No tak vidíš.
0: Ale stejně, tati, nemohl bych se učit hrát na něco jednoduššího?
1: No a nevím, no co máš na mysli?
0: Třeba na flétnu. To bych si foukal.
1: Proč na flétnu?
0: Slyšel jsem, že je to zdravé.
1: Neříkej.
0: Říkám. Hluboké dýchání prý usmrcuje bacily.
1: No to bych teda rád věděl, jak přinutíš bacily, aby zhluboka dýchali.
0: A co kdybych to teda zkusil se zpěvem?
1: No kdepak, to ne. Vždycky, když spustíš, tak začne Žerik vít.
0: Že se nestydí, co?
1: Proč by se měl stydět, když tím vítím začínáš ty? No, leda, kdybys šel zpívat na balkón.
0: Proč na balkón?
1: Aby si sousedi nemysleli, že tě řežu.
0: Na balkoně je mi zima.
1: No tak zůstaň v pokoji, popadni housle a už se hrát.
0: To slyším pořád. Učit se.
1: Ale nebrblej.
0: V mých letech mám nárok na zasloužilý odpočinek.
1: Nastoluji tvrdou výchovu. Šupej hrát. A když budeš pilný, nějakou tu zbraň pod stromeček přece jenom dostaneš.
0: Hurá! A která to bude?
1: Zbraň proti věčnému prachu na koberci v tvém pokojíčku.
0: Vysavač. To jsem mohl tušit.

0: básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: vtipk.
1: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
0: Ale Pepičku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
1: Fakt?
0: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
1: Maminko!
0: To bylo u upíru.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
1: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobr. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: No, říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček, tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky, to je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda, doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: Tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkej dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak, tak. A ty tam vyklop z kelímku sýr kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. Můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám, míchám, míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblemci, šblemci, šblemci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Piggy, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej, počkej, počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma?
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycinky doroste, doroste.
0: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i pták.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoji říš, tu vidí věci, o nich neměl páru. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, $100 zatím na prach schořela.

nic nedělá. Všechno na ruby, všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby. To se rychle

veselo a stará babka řípu okopává. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, správně pracuje jen pivovar.

všechno naruby. To se rychle musí do pořádku dát. A co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili přívoz.

Pohádka o knihomůlcích a psacím stroji. Pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. I zasunul do svého psacího stroje čistý bílý papír a přemýšlel, o čem by asi ta pohádka měla být. A jak tak přemýšlel, vůbec nic ho nenapadalo. Začal zívat. Pak si lehl a tvrdě usnul. Ale ten jeho spánek nebyl zas tak tvrdý, aby se mu v něm nezdál sen. Byl to podivný sen. Zdálo se mu, že v jeho velikánské knihovně, schovaní za svazky knih, žijí trpaslíci knihomůlkové. Jenomže to, co se mu zdálo, byla náhodou pravda. Ti trpaslíci tam skutečně žili. Pokukovali po něm zvědavě z knihovny, když seděl nad papírem, ale on, ponořený do svých myšlenek, jejich očička, která zářila jako světlušky ze šera knihovny, prostě nevnímal. Sotvaže však usnul. Vyběhli knihomůlci ze svých úkrytů a schromáždili se okolo jeho opuštěného psacího stroje. Každý z trpaslíků se pohotově postavil na jednu klávesu s písmenkem. Nejstarší trpaslík, který měl dlouhé bílé vlasy a ještě delší vousy, že si na ně šlapal a přitom nebylo jasné, jestli si šlape na vousy nebo na vlasy, si stoupl před psací stroj, vylezl si na spisovatelův latinský slovníček a špačkem tušky začal dirigovat. Ukazoval s ním na jednotlivé trpaslíky a vždycky právě ten knihomůlek, na kterého ukázal, na své klávese vyskočil a jak dopadl, klávesa vytiskla na papír písmenko. Když klávesový koncert skončil, trpaslíci opět potichu vyšplhali do knihovny a pro svého stařičkého dirigenta, který se při slézání ze slovníčku zapletl do svých vlasovousů, spustili provazový žebříček, který byl upleten ze záložek po léta vytrhávaných z knížek. Ráno se pan spisovatel probudil. Po hlubokém spánku se labužnicky protáhnul. Udělal si silný čaj a když jej zvolna pil, díval se s úsměvem na svoji tichou a poklidnou knihovnu. Vzpomněl si na podivné trpasličí tváře, které ve snu viděl, a bavil se pomyšlením na to, jaké zábavné nesmysly se dospělému člověku mohou v noci zdát. Pak se ťukl do čela a řekl si, aha, už to mám, o čem napíši tu pohádku. A přistoupil ke svému psacímu stroji a málem mu leknutím vypadl hrneček s čajem z ruky. Ještěže čaj byl tak silný, že mu třesoucí se ruku podržel. Papír, který večer do stroje vložil a nechal nepopsaný, byl od zhora až dolů pokryt řádkami písmenek. Když se pan spisovatel vzpamatoval, zjistil, že písmenka tvoří slova. Slova tvoří věty a věty tvoří pohádku. A o čem ta pohádka byla? Inu o tom, jak pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. A jestli chcete vědět, o čem byla, tak si to celé přečtěte ještě jednou.

0: Dnes vám budu vyprávět o jednom malém království, kde všechno kvetlo a vonělo a jablka v zámecké zahradě byla sladká jako mámino pohlazení. A jako jablko jablku, právě tak si byli podobni oba královští synové, princ Jája a princ Tumáš. Bratři se narodili ve stejný den a stejnou hodinu, a přestože na pohled byli k nerozeznání, ve skutečnosti byl každý z nich úplně jiný. Princ Jája byl pyšný, panovačný a myslel jen na sebe. A tak stále volal, to chci já, to musím mít já. Princ Tumáš myslel spíš na druhé, na to, jak jim udělat radost, jak jim pomoci a svému bratru ve všem ochotně vyhověl. Jen si vezmi, co se ti líbí. Tumáš, už víte, koho měli lidé raději? A proč se princové jmenovali právě Jája a Tumáš?
1: Jájo, počkej, zastav se! Je tam potok, spadneš! Chceš mě dohonit? Haha, ale to se ti nepovede. Já budu v královské zahradě první. Já! Je tam potok! Jájo, stůj! Pomoc! Utopím se, pomoc!
2: Nekřič tolik. A podej mi ruku. No, vidíš, vždy tě tu vody po kolena.
1: To jsi mi udělal na schvál. Chtěl jsi mě předhonit, porazit.
2: A to není pravda. Volal jsem na tebe, aby ses zastavil, ale ty nic, hnal ses dál přímo do potoka.
1: Ne, vehnal jsi mě do potoka. A proč je tu vlastně ten potok? Proč ho už dávno nezasypali? Nemusel jsem do něj spadnout. Vždyť je životu nebezpečný. Ano, mohl jsem se dokonce zabít. Já, princ. A proto poroučím. Potok se musí zasypat.
2: Potok přece za nic nemůže. Jen se podívej, jak kolem všechno voní, kvete. To on dává vláhu květinám i stromům v sadech, lukám a polím. Bez něj by i květiny v královské zahradě uvadly.
1: Aby květiny v královské zahradě neuvadly, na to máme přece zahradníka. Potok se zasype, prostě tu nebude a já už do něj nikdy nespadnu. Nechci přijít o život.
2: Ty o život nepřijdeš, ale připravíš o něj všechny stromy, keře i květiny. Nemohou žít bez vláhy.

0: Nic nepomohly Tumášovi domluvy a prosby. Umíněný princ Jája nechal potok zasypat. Sotva však zmizel poslední pramínek vody, začala celá zámecká zahrada uvadat a zanedlouho v ní nebylo jediného kvítku. Dokonce i velká jabloň uprostřed zahrady začala usychat. Ať se zahradník snažil sebevíc, bez vody nic nesvedl. A vody bylo v království stále míň a míň.
1: To jsi zahradník. Nechám tě zavřít do černé věže. Zničil jsi naši krásnou královskou zahradu. Proč se nestaráš o kytky a stromy? Copak nevidíš, jak všechno vadne a usychá?
2: Vidím, princi, vidím. Srdce mi nad tím pláče. Ale kde vzít vodu? Čím zalít květiny a keře, kdyby alespoň trochu zapršelo? Ale od toho dne, co jste nechal zasypat potok, neukápla do našeho království ani kapka rosy, ani kapka deště. Sady žloutnou, pole jsou vyprahlá, nic se neurodilo. Jestli to takhle půjde dál, zahyneme žízní a hladem. Jasnosti, ten potok jste neměl.
1: Si drzí, mlč. Stráže, odveďte zahradníka do černé věže. Zahradníku, pojď ven. No pojď si volný.
2: To jste vy, princi Tumáši? Váš bratr vám neodpustí, že jste mě pustil z vězení.
1: O to neměj starost. Raději mi poraď, jak zachránit zahrady, pole i lesy, než sucho všechno zahubí. Je to zvláštní. Od toho dne, co zasypali potok, ani kapka deště nespadla. Je to už několik měsíců. To přece není samo sebou.
2: Není, princi, není. Vodní vládce se na nás rozněval. Nechali jsme zasypat potůčkové víle její nejmilejší potok. No, tak teď nám nedá ani kapku vláhy.
1: A kdo ti tohle všechno řekl?
2: Kdo? No, potůčková víla přece. Každé ráno se brouzdávala v potoce za královskou zahradou. A raní rosou si omývala oči.
1: A teď? Kde je teď?
2: Ten den, co poslední pramínek potoka zmizel, se přišla rozloučit. A pak už se neukázala. Volal jsem ji, ale marně.
1: Tumáši, kde jsi, slyšíš? Tumáši, ozvi se. Zkusím tu vílu najít. Tumáši.
2: Já raději půjdu. A děkuju vám, princi, děkuju.
1: Tady jsi. Konečně jsem tě našel. Ale co děláš u černé věže?
3: Nic. Prohlížím si tu spoušť, kterou si udělal z naší krásné zahrady. A sadů, a luk.
1: Nic jiného neumíš jen vyčítat? No to mám tedy, bratra.
3: Jen se podívej. Stromy spálené sluncem, tráva suchá, květy uvadlé. Tolik bych jim chtěl pomoci. Když tady bublal potok, bylo všechno jiné. Je to vlastně i má vina. Neměl jsem ti dovolit udělat takovou hloupost.
1: Tak podle tebe za všechno můžu já. A mraky a déšť jsem asi taky zahnal já, ne?
4: Ano, princi Jájo. Za to, co zprovedl, nekápne ve vašem království ani kapka deště. Nespadne ani krůpěj rosy.
1: A ty jsi kdo?
4: Potůčková víla. Zničil si můj potok. Voda v něm byla průzračná a čistá. Každý poutník se jí osvěžil, uhasil žízeň. Všem rostlinám, všem tvorům poskytovala vláhu. I tobě, princi.
1: Potučková vílo, prosím tě, řekni, co udělat, jak chybu napravit. Nic se napravovat nebude. Já, princ této země, jsem spadl do potoka a dost.
4: Svojí nešikovností a zbrklostí.
1: Co si to dovoluješ, ty, stráže?
4: Stráže ti nepomohou. Ty sám musíš vše napravit.
1: No tohle? Nikdy.
4: Budeš mě volat, prosit a hledat, až budeš žízní vyprálí jako ty ubohé květy a stromy kolem.
1: Potučková bílo, počkej. Udělám, co mi řekneš. Všechno napravím.
4: To musí tvůj bratr, Tumáši.
1: Snad bys tomu nevěřil, Tumáši. Ty bys byl ale povedený král. Pojď raději do zámku, začíná být horko a dusno. A neboj se, žízeň mít nebudeme. Sklepy jsou plné studeného vína.
0: A tak nechal princ Jája otevřít staré zámecké sklepy a místo vody teď používali víno. Kuchař vařil omáčku z vína, polévku z vína, ke snídani bylo víno a koláče, dokonce i nádobí umývali vínem. Jenomže netrvalo dlouho a v zámeckých sklepích nezbyla vína ani kapka. Prince Jáju sužovala stále větší a větší žízeň. Marně sliboval stříbro, zlato, zadoušek vody, marně vyhrožoval vězením. Služebnictvo už ho nechtělo poslouchat a nakonec uteklo ze zámku pryč. Tehdy si princ Jája vzpomněl na Potůčkovou vílu.
5: Mám žízeň, tu máš, slyšíš, já mám žízeň. Co pak nikde není ani kapka vody nebo šťavnaté jablko? Ano, ano, přines mi jablko, třeba malé. Tumáši, prosím tě.
1: Márně prosíš, bratře, zahradu jsem prošel křížem krážem, všecko je suché, zvadlé.
5: Nevěřím ti, hledal jsi špatně, něco tam být musí. Já to chci, rozumíš, já nechám celou zahradu prohledat. Zavolám stráže.
1: Stráže ti nepomohou.
4: Nepomohou?
6: Tohle mi přece řekla ta víla. Jak se jen jmenovala?
1: Potůčková víla.
6: A ano, ano, ano. Potůčková víla. Co to jenom říkala?
1: Že ty sám musíš všechno napravit.
5: No, to se řekne, ale jak? To mám já sám odklízet kameny z potoka?
1: Nic jiného ti nezbude. Ale chceš-li, pomohu ti.
5: Tumáši, víš, co je to práce? Vždyť tam padneme horkem a žízní.
1: Pojď, zkusíme to. Já Potůčkové víle věřím. Nenechá nás zahynout.
0: Po celý den a po celou noc odnášeli oba bratři písek a kameny, kterými byl potok zasypán. Únavou se jim hlava točila, nohy podlamovaly, ruce měly do krve sedřené. Teprve k ránu, když odvalili poslední veliký kámen, uviděli, jak se pod ním zatřpitil průzračný pramínek vody.
5: Tumáši! Voda! Dokázali jsme to! To byla dřina. Podívej, ruce mám samoukré.
1: Já mám ruce sedřené, Jájo.
5: Já vím, pomáhal jsi mi, díky, Tumáši. Podívej, to jsou kapky deště. Prší!
1: Prší. Lidičky, prší!
4: Nesu vláhu a déšť všem rostlinám, zvířátkům i ptactvu. Všem lidem v království. I vám, princi Jájo a Tumáši. Ať všechno kvete a zraje jako dřív.
6: Děkujeme, Potůčková víla. Však si to za tu dřinu taky zasloužím.
4: Napravil si jen to, co jsi předtím pokazil, princi Jáju. Doufám, že si to budeš pamatovat.
1: Budeme si to pamatovat oba, Potůčková víla.
4: A já teď posílám do všech studánek dostatek svěží, pramenité vody. A v potoce za královskou zahradou, ať smije únavu každý, kdo to potřebuje.
1: Slyšíš, Potůčková víla? Už zase bublá tvůj potok.
4: Je nás všech a všichni ho budeme chránit.
0: Princ Tumáš a princ Jája to Potůčkové víle slíbili. A do království, které opět kvetlo a vonilo jako dřív, se lidem vrátila radost a smích.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvář.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Piggy hádanka.
2: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř. Plný ok. Kdo je to?
3: Mňau, už víte.
4: To je nějaká paní, co jí utekly punčochy.
1: Víš, o kom se říká, že je pyšný, opravdu hodně pyšný, mezi ptáčky ten nejpyšnější.
4: A já už asi vím, to bude páv.
1: Ano.
5: Tak už je duben, měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebylo, jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň berlínský.

0: U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápy perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo. A jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu?
1: Nechytil, přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se.
0: Smál se čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět.
1: Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil.
0: Jenže taky je mi špička ocásku milejší na oháňce, než na nástěnce v Africe.
1: Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s čapým hnízdem a čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Hugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada s chlebíčky.
1: Já

0: si klidně chlebíček s řeřichou dám.
1: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
2: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
0: Klidu, Gíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
2: No, nevím. Posaď se, Justino, nalij si čaj.
1: Dělám určitě lepší čaj.
2: Určitě.
1: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně... To je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
0: Justýno, vezmi si chlebíček. Schválně, jestli se ti povedl.
1: Jistě, jistě, už mám rtuť. Chuť.
2: Yes, Justýnko, yes.
1: No, to je fantastické.
2: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
1: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
2: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
0: Kakabus?
2: Kakabus.
1: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
0: Kakabus, Justýno.
1: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
2: Dej si ještě chlebíček.
1: Dám, ale to není z mé...
2: Ale je, takže nevíš, co?
0: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako bručoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
1: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
2: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
0: To nevím.
2: Justýno?
1: Teď si vezmu sušenku.
2: Víš to, Justýno?
1: No, já si dám sušenku.
0: Takže neví, a ty povídej.
2: Kakabus je slovo...
1: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
2: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
1: Ne.
2: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
1: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
0: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
1: No.
0: No, no, dobře, Justýno. Tak, Hugo, jak je to s tím kakabusem?
2: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
1: Hrnec na vaření? Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
2: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
0: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
2: No já.
1: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... Tento noc... Kakabus.
2: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
0: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
2: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
1: Co? Ano, jistě.
0: Prý hrnec, to se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus, to bych o tom snad něco musela vědět, ne?
3: Říkáš něco, Justino?
1: Ne, ne, jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
3: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
2: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
3: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justiny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
2: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
3: Je, to by byla výhra.
2: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
3: Já vím. A Justýnu chválit.
2: A chválit.
3: A chválit, já vím.
2: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
3: Děkuju.

0: Vigy básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už jsi, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trval na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorlí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja? To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Piggy vtipk. Paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
2: Já nespím, brání se Pavlík.
1: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
2: Pavlíku, spíš?

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo, ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, co pak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, o tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já jsem to strašný miminko, nosem ti táto zatočím, tvýho úsměva natrhnu.

0: Žďabilní věc. Rovnou hlásím, že jsem se nepovedlo. K tomu vám prozradím, že se jmenuji Pepi Bubu. Nemám trvalé bydliště a straším jenom někdy. Z toho vyplývá, že jsem strašidlo. Ale strašidlo, jak jsem už řekl na začátku, které se nepovedlo. Jak jistě všichni víte, strašidla vznikají z houknutí sovy Anduly. K tomu je potřeba splnit 7 podmínek. Za prvé, musí Andula počkat, až bude měsíc v úplňku. Za druhé, musí vyletět na nejčernější větev uschlé borovice. Když tam sedí, musí se k té větvi za třetí zlověstně přitisknout, pak musí za čtvrté hrozivě vykulit oči a za páté musí myslet na něco příšerného. A když má oči nejhrozněji vykulené a myslí na něco nejpříšernějšího, musí za šesté směrem k měsíci, za sedmé táhle houknout. Z takového houknutí se vytvoří strašidlo. Já jsem přišlo na svět začátkem září, ale celá věc byla žďabilní, protože sova Andula byla zrovna nastydlá. To bylo tak. Andula tehdy sice za prvé počkala na úplněk a za druhé vyletěla na nejčernější větev uschlé borovice, ba dokonce se k větvi za třetí zlověstně přitiskla, ale tím to skončilo. Jak už jsem říkalo, byla Andula té noci nastydlá, takže své rýmou zaslzené oči prostě nemohla za čtvrté hrozivě vykulit. Místo toho jenom tak ochable zamžourala a místo, aby myslela na něco příšerného, najednou si vzpomněla, že si zapomněla vzít užívání. Jak si na to vzpomněla, hned se na té větvi rozčileně zavrtěla a tak se místo za šesté směrem k měsíci v úplňku pootočila ke kopci šlubka. A nakonec přišlo to nejhorší, protože v tom přišlo Andule kýchnout. Takže místo, aby za sedmé táhle houkla, vydala krátký číkavý zvuk a současně se s ní ulomila větev. A tak jsem se nepovedlo.
1: Cos to vyhoukala, Andulo?
0: Zachychtal se na sousedním stromě havran sejrec, který vzniku strašidel rád přihlížel.
2: Strašidlo,
0: odpověděla mu hrdě Andula přímo do tváře a potom, stejně hrdě, obrátila pohled směrem, kde jsem se momentálně vyskytovalo. Čímž mě spatřila a zůstala jako vycpaná.
2: No, nazdár,
0: zašeptala zdrceně. Nazdár, zajásalo jsem a z radosti jsem udělalo vzdušný kotrmelec. Laskavě tě žádám o jméno.
1: Zaburácel havran sejrec. Jestli je tohle strašidlo, tak já jsem skládací metr.
2: To je malér,
0: pronesla Andula zlomeným hlasem a zavřela oči, aby neviděla můj směšný tvar.
2: A to si ještě představ, sejrče,
0: vzdychla si,
2: že to dnešní strašidlo se mělo jmenovat Habakuk žhnoucí oko.
0: Zakřičel havran sejrec.
1: Takovéhle pitvorné stvoření se může jmenovat maximálně Pepi Bubu.
0: Beru, vyhrklo jsem nadšeně. To je žďabilní.
2: Žďabilní,
0: opakovala po mně Andula.
2: Co to plácáš?
0: Chci říct, že jméno Pepi Bubu se mi hrozně líbí, odpovědělo jsem a spokojeně jsem zašmejdilo ocáskem.
1: Dyč to povídám,
0: zachechtal se havran sejrec.
1: To není strašidlo, to je komická vložka. Koukni se mu na hlavu.
2: Nedám se urážet od kde jakého ptáka,
0: naježila se sova Andula a přejela srdce kosým pohledem.
2: Je to prostě strašidlo a jako takové půjde do světa a bude strašit. Jdi do světa a straš.
0: Nařídila mi přísně a znova kýchla. Je to nutné? Namítlo jsem plaše. Já se totiž k nějakému strašení necítím způsobilé a zakmitalo jsem svým šišatým zevnějškem.
2: Strašit musíš, Pepi Bubu, přerušila mě rázně Andula. Jinak bych z toho měla nahoře popotahování.
0: To bych nerado, řeklo jsem hrozně procítěně a nasadilo jsem žďabilní výraz.
2: Co si to dovoluješ dělat obličeje na svou vlastní stvořitelku?
0: Houkla na mě Andula a do třetice kýchla.
2: Koukej zmizet.
0: A tak jsem koukalo zmizet, což mi nedalo žádnou práci, protože jsem nehmotné.
3: Oh yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang.

0: Jak se stal kůň učitelem počtu? Bylo jedno malé hříbátko, jmenovalo se Bělásek a to mělo dva kamarády, Filipa a Jakuba. Hráli si spolu na louce za městem, které se jmenovalo Deštník nad Kněžnou, skákali přes potok a závodili, kdo bude první uvrat stáje. Kluci dýchali jako lokomotivy, ale Bělásek by byl nejraději běžel znovu, vyhazoval zadní nohy do výšky a smál se tak, že se za ním ostatní koně otáčeli. Čemu se to hříbě pořád řechtá, říkali si pak mezi sebou, ale nakonec přišli na to, že asi ničemu, že se směje jen tak, protože život je veliká švanda, Jakub a Filip jsou nejlepší kluci na světě a svět je zelená louka plná slunka. Jenže žádná radost netrvá věčně. Jednoho dne řekli velcí koně Běláskovi, tak se připrav, kamaráde, už ti to končí, příští týden půjdeš do školy. Cože? Řekl Bělásek. Škola je přece pro lidi a ne pro koně. Ale to byl omyl. Bělásek toho o světě moc nevěděl. Neměl například ani ponětí o tom, že existují různé školy, například škola pro cirkusové koně. A opravdu, 1. září, zatímco Jakub s Filipem šli do školy, kde bylo plno chlapců a děvčat, Bělásek šel do školy, kde bylo plno koňů a slonů, kočkodanů a pavijánů, plameňáků a jiných ptáků a ti všichni se v té škole učili číst, psát, počítat a taky mluvit, aby rozuměli, co se jim povídá a mohli odpovídat na otázky. To víte, že to pro ně nebylo nic lehkého. Většina slonů huhňala, většina pavijánů kňourala, jenom papoušci měli bezvadnou výslovnost a paní učitelka je chválila, kudy chodila. Běláskovi mluvení moc nešlo, říkal prosím ano, místo prosím ano, a mýval kvůli tomu zpočátku plno mrzutostí. Za to měl ale jedničku staneční hodin, i když se tam učili samé nemoderní věci, jako například běhat do kolečka, klekat si na kolena a všelijak se uklánět. Nač nás učí takové nesmysly, myslel si Bělásek a nebyl sám. Ostatní koně si to mysleli také, ale o přestávce si tančili stejně po svém a to měli všichni nejraději, to bylo vždycky ve třídě plno řehotu, dokud nepřišel ředitel ve fraku a s dlouhým bičem. Pak už nesměl nikdo ani hrábnout kopítkem. A ředitel se postavil na stupínek, vzal do ruky křídu a řekl, dávejte pozor, 1 a 1 jsou 2. Je vám to jasné? Opakujte. A všichni koně opakovali, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2, 1 a 1 jsou 2 a opakovali to celé týdny a celé měsíce, až to všem bylo docela jasné. Tak se Bělásek naučil počítat, ani nevěděl jak. Pravda, zpočátku byl rád, že počítá sotva do 10, ale protože byl pilný a měl nadání, počítal za krátký čas tak, že se nad tím pozastavil sám cirkusový školní rada a poslal mu v pololetí 250 gramů cukru. Ale Běláska netěšili pochvaly ani cukr. Bělásek byl ten nejsmutnější kůň z celé třídy. Už se nesmál na celé kolo, až ostatní koně otáčeli hlavy, mlčel. Měl v očích stesk, vzpomínal na louku za městem a na Filipa s Jakubem a přál si být aspoň kratičkou chvilku s nimi. Ale protože už nebyl žádným maličkým hříbátkem, věděl, že to není možné a protože se nechtěl zbytečně trápit, myslel raději na počítání. A tak počítal, co se jenom dalo. Školní lavice, parkety a schody, počítal dveře na chodbách, kliky u dveří a klíče v zámcích a když skončil školu a začal jezdit po světě s cirkusem Zelené slunce, počítal patníky na silnicích, stromy a telegrafní sloupy, počítal domy, mosty a kostelní věže, počítal lidi, skútry a automobily a netrvalo dlouho, měl spočítáno všechno, co se vůbec spočítat dalo, měl spočítán celý svět a nejen spočítán, ale i odpočítán a znásoben a dělen všechno křížem krážem. Tak se stal nejlepším počtářem mezi cirkusovými koni, měl zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Noviny o něm psali jako o senzaci, vystupoval v televizi i ve filmových týdenicích a ředitel cirkusu si ho velice vážil. Také proto, že Bělásek pomáhal slečně pokladní, a když šla na zdravotní dovolenou, vedl celé účetnictví sám. Ale přitom byl tím nejsmutnějším koněm v cirkusu. Byl smutnější než želva a krokodýl, málo kdy promluvil a skoro vůbec nejedl. A když mu přece jenom přinesli oves, sedl si a do noci počítal zrnka.
1: Bělásku, tohle přece nejde, říkal mu ředitel. Musíš jíst, jak bys vypadal, byla by ti vidět žebra, ještě by si diváci mysleli, že tě trápím hlady, no tak, sněs aspoň trochu jetele. Zítra vystupíme v Deštníku nad Kněžnou, měl bys být fit.
2: Cože? Řekl Bělásek. Co jste říkal? Kde zítra vystupujeme?
1: V Deštníku nad Kněžnou, řekl ředitel a Bělásek vyhodil zadníma nohama do výšky, zasmál se a snědl všechen jetel najednou, takže si ředitel pomyslel, tak a je s ním konec, zbláznil se, máme po senzaci.
0: A Bělásek se smál, stříhal radostně ušima a v duchu si zpívá tralala, tralala, co asi dělá Filip s Jakubem. A Filip s Jakubem seděli zrovna ve škole, psali cvičení ze slohu a to cvičení mělo název Moje nejhezčí vzpomínky. A hádejte, o čem oba psali.
3: Samozřejmě o Běláskovi, o tom, jak skákali přes potok a o závodech na zelené louce, jenomže v tom cvičení nadělali plno chyb a ostatní chlapci také a děvčata jak by smet a paní učitelka se velice zlobila, čistila si brýle a přemýšlela, jak je za ty chyby potrestat. A jak tak přemýšlela, napadlo jí dát dětem za trest hodně těžký příklad z počtů a tak si vymyslela nejtěžší příklad na světě. Takže když šli děti ze školy domů, sotva se vlekly.
4: Proč se tak vlečete? Ptali se maminky a děti řekly, ale paní učitelka nám dala tak těžký příklad z počtu, že ho sotva uneseme. A maminky se divily, to snad není možné, ukažte. A děti dali sešity na stůl a maminky se pustily do počítání a počítali, ale s úkolem ne a ne hnout. Zavolali tedy tatínky a tatínkové se pustili do počítání, ale ať počítali, jak počítali, úkol vypočítat nemohli. To nebude samo sebou, řekli si tatínkové. Sebrali se a šli za školníkem s fajfkou, ale ten s úkolem taky nehnul. A nehnul s ním ani ředitel školy, což bylo napováženou. A když přišli všichni, ředitel, školník, tatínkové a maminky za paní učitelkou, nasadila si paní učitelka brýle a pak počítala a počítala, ale docela marně.
3: To je pěkná ostuda, myslel si ředitel školy. Děti mají mít zítra úkol a ve městě není nikoho, kdo by ho dovedl vypočítat. Takhle to přece nemůžeme nechat.
1: A šel a dal vyhlásit městským rozhlasem, že kdo příklad vypočítá, stane se ve škole učitelem počtu. Ampliony jsou v každé ulici, na náměstí jsou dokonce dva, slyšelo to tedy celé město a všichni si řekli, že by nemuselo být špatné učit děti, být hezky v teple, když venku prší, a tak si všichni sedli a počítali, ti, kteří to zkoušeli, i ti, kteří to teprve chtěli zkusit, a když do města přijel cirkus s Běláskem, bylo všude jako po vymření. Jenom Filip s Jakubem, kteří se o úkoly nikdy moc nestarali, kteří na ten početní úkol docela zapomněli, jak jen vyběhli ze školy, hráli si daleko za městem na zelených loukách, přeskakovali potok, vzpomínali na Běláska a když se vraceli, uviděli cirkus a než by řekl Švec, hledali v plachtě díru, kterou by se dostali dovnitř. Ale představte si to překvapení. Vidí docela prázdný stan, nikde ani človíčka, jenom uprostřed manéže stojí ředitel s hodinkami v ruce a říká, to jsem blázen, za 5 minut začínáme a v cirku se ani noha. Nebudeme přece hrát sami pro sebe. Jak to? Řekne Filip. Jsme tady přece my dva. A ředitel se dívá, kdo to mluví a vidí dva malé kluky, zasměje se, posadí je do prázdné lóže, tleskne do dlaní, hudebníci spustí a cirkus začne. A Filip s Jakubem se dívají na šašky a na slony a na lvy s krotitelem, na lední medvědy, kteří válejí sudy a také na akrobaty, kteří létají z hrazdy na hrazdu. A Filip tleská a Jakub tleská, mohou se oba utleskat a myslí si, to naše město je nejspíš padlé na hlavu. Všichni zůstanou doma a tady je tolik zvířat, tolik akrobatů. Když v tom najednou, zrovna když si tohle říkají, rozhrne se opona a doma neže vejde ředitel s krásným bílým koněm, kůň se ukloní a ředitel řekne, vážení diváci, tohle je kůň, který počítá tak, že svět dosud nic podobného neviděl. Má zvláštní uznání z Oxfordu a diplom Harvardské univerzity. Dávejte prosím pozor. A pak dává koni příklady a kůň počítá jako jedna malina.
3: Poslouchej, není ti ten kůň nijak povědomý? Řekne Jakub Filipovi. Ale Filip si náhle vzpomene na něco docela jiného, tukne se do čela a říká, člověče, my přece máme domácí úkol z počtu. Docela mi to vypadlo z hlavy. Co kdyby nám to vypočítal tenhle kůň? Docela mu to jde. A Filip zvedne ruku, hlásí se a ředitel přeruší vystoupení a ptá se, co pak bys rád, chlapečku?
2: My bychom chtěli vědět, jestli ten kůň vypočítá i takový příklad, který mu dáme my, řekne Filip.
4: A ředitel se usměje, ale prosím, to je přece samozřejmé. Tento kůň vypočítá všechno na světě, jen račte říct si, o jaký příklad běží.
1: A Filip vytáhne z aktovky sešit a řekne příklad, a kůň počítá a počítá, je vidět, že tu je pěkně těžký příklad, ale nakonec zvedne hlavu a řekne, milý Filipe, je to 125 788, napiš si to, ať to nezapomeneš.
3: A Filip s Jakubem se dívají, jako spadli z višně, odkud zná ten kůň Filipovo jméno. Oba jsou v ten ráz v manéži a Bělásek rechtá jako pominutý, vyhazuje zadní nohy do výšky a kluci poskakují kolem, dávají mu hubičky a muzikanti nevědí, co mají dělat, ale nakonec spustí slavnostní pochod, protože co jiného mají hrát při takové příležitosti, že? A ráno je ve škole poprask. Představte si, úkol nemá nikdo jiný, nežli Filip s Jakubem.
4: Ředitel školy se chytá za hlavu a křičí, co teď? Ti dva přece nemohou učit počty, kam by to vedlo?
3: A Filip s Jakubem se ptají, co je, jak to, že máme učit? Nevědí totiž vůbec, o čem je řeč. Nevědí, co se včera ve městě semlelo. A teď to slyší, že mají učit počty. A dostanou pořádný strach. Leknou se tak, že jdou rovnou do ředitelny a řeknou, prosím, my jsme ten příklad sami nevypočítali. A ředitel si myslí, aha, tady to máme, někdo jim to vypočítal, to jsem si mohl myslet. A kámen mu spadne ze srdce a tak se tedy zeptá, a kdo byl ten výborný počtář? A Filip řekne, prosím, kůň.
2: Kdo?
3: Křičí ředitel. A Filip s Jakubem to musí opakovat ještě nejmíň pětkrát. A když mu to konečně přeci jenom vysvětlí, omdlí ředitel tak důkladně, že všichni žáci chodí se skleničkami a polévají ho jako bramořík, aby se aspoň trošku vzpamatoval. A když se vzpamatuje, řekne, nedá se nic dělat. Slovo dělá muže, jsem ředitel školy, co řeknu, to platí. Od pondělka ten kůň učí počty a paní učitelka si vezme ruční práce. A Bělásek přijde do školy, řekne, dobrý den, děti, já jsem Bělásek a budu vás ode dneška učit počty. A děti volají hurá, protože moc dobře vědí, kdo Bělásek je. A Bělásek se zasměje a řekne nasedat. A Filip s Jakubem si mu sednou na záda a za ně celá třída. A když se všichni pořádně drží, vyrazí s nimi Bělásek za město, běží po silnici a pak přes louku a zase po silnici, jede s nimi do světa a děti počítají patníky a telegrafní tyče, stromy a domy a města a všechno možné a netrvá to dlouho a všechny umějí počítat jako Bělásek, protože dobře může počítat.

0: které drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Běda!
1: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?
0: Baterko.

0: Podívejte. Hm? Není to ani vyplod fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten se ho bacil.
3: Piggy hádanka.
4: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
5: Mňau, už víte.
6: To je nějaká paní, co jí utekly punčochy.
7: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu no. Hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
6: Já už asi vím. Hm? To bude páv.
7: A

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde. No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek na pětu, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný.

0: Proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
0: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. No jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
2: No, no, takže mi to sluší.
0: Počkej, já se na tebe podívám úplně pozorně.
2: No, no.
0: Justino.
2: No.
0: Ty máš nový klobouk.
2: Všiml jsi, že je to klobouk?
0: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
2: Vážně se ti tento nonc líbí?
0: Ohromně.
2: Hnát chlap, klap, totiž fakt.
0: Fakt. Jsi v něm krásná. Taková něžná a jako hodně...
2: No, no, jaká?
0: Hugo, poraď mi nějaké slovo. Hodně...
1: Ale jaké? Jaké slovo?
2: Něžná a no, jaká a no?
0: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
0: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
2: Vážně?
0: Jo.
2: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
0: Oduševněla.
2: Ale jdi, to není pravda. Ty lichometníku jeden. Jakáže to jsem?
0: Oduševněla.
2: Je to poznat, věděla jsem to. Když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat. Ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš? Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
2: Vidíš? Přišel jsi na to.
0: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
2: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
0: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
0: Takže se jde hádat.
2: Kvůli čemu?
0: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova. Jdeme louskat jazykový oříšek.
2: No jistě, jsem oduševněla. Jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
0: Řada byla na Justině.
1: Ano, ano.
2: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
0: Jo, a mě žádný nenapadl. Och, co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
2: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá, nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
2: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
2: To jsem nikdy v životě neřekla.
0: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
0: Lichometník, no?
2: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
0: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýna, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
2: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
0: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
2: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
0: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
0: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
2: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, pak si metník, to se říká.
0: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
0: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
0: Ale my jsme upřímní.
2: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
0: Jsi.
2: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
0: Já vím. To je moje vina. Chudák Antonín. Toho ten klobouk sejme.

0: Jedničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, ha, ha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Ha, ha.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: vtipk.
1: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
2: Dědo, ty nemáš zuby, že?
3: Ani jeden, zašišlá děda.
2: Tak mi podrž ten chleba se šunkou, říká vnuk.
3: Sníst, no právě.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modroočko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso a že ti dva se proto nemohou dorozumět.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se ogram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartírek. můj kvartírek. To je můj kvartírek.
3: Netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Fiu. Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání. Polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O ne! Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralala li, tralalila, netopír kouzelník. To jsem já!

0: Léčení ještě chvilkýny. Každý večer, když hodiny odbyly osmou, volala paní Šedivá na Bertíka, Láďu a Zuzanku. Děti, je 8 hodin, máte nejvyšší čas jít spát. Snažila se, aby její hlas zněl vesele, ale ve skutečnosti by se nejradši rozplakala, protože už věděla, co bude následovat. Zuzanka, Bertík i Láďa spustili jeden přes druhého, že se jim ještě nechce, právě si začali hrát a žádný kamarád nemusí chodit spát už v 8. Každý může být vzhůru i po 8. A pak znovu, prosím, jen co to dohrajeme, ještě chvilku, jenom chvilililinku, prosím. Paní Šedivé pomalu docházela trpělivost. Bertíku, Láďo i ty, Zuzanko, jestli chcete vyrůst, potřebujete vydatný spánek, to vás ve škole jistě učili.
1: My nechceme vyrůst, chceme jen dohrát tuhle hru, vysvětlil mamince Bertík.
0: Paní Šedivá se s nimi večer co večer handrkovala, přemlouvala je a prosila, aby už šli do postele. A než přestali smlouvat a loudit, bylo skoro 9. Maminka si s nimi už vůbec nevěděla rady. Jednoho dne zavolala své přítelkyni paní Peroutkové.
2: Dobrý den, tady Šedivá. Ráda bych se vás zeptala, v kolik hodin chodí Kateřina s Frantíkem spát?
0: Paní Peroutková odpověděla, kolem 8. Pokud ovšem nepřijde na večeři strýček Milivoj a nevypráví nám své historky z vojny. To víte, to jsou nápady mého muže. Nejenom, že dětem dovolí, aby zůstali vzhůru až do 9:30, ještě jim dává peníze, že strýčka Milivoje poslouchají.
2: Ale obyčejně chodí do postele v 8 večer, ne? Vrátila se paní Šedivá ke své otázce.
0: Samozřejmě, protože dobře vědí, že jinak bych jim příště nedovolila poslouchat strýčka Milivoje a on k nám chodí někdy i 4x do týdne.
2: Protože Šedivých neměli žádného strýčka Milivoje, usoudila maminka, že jí paní Peroutková asi nepomůže a rozloučila se s ní.
0: Pak telefonovala paní Zahradníčkové.
3: Dobrý den, tady Šedivá. Volám jen kvůli tomu, kdy chodí váš Vilém s Gabrielou večer spát.
4: U nás si nepotrpíme na ponocování, pravila paní Zahradníčková. Manžel chodí z práce v 5, večeříme v 6:30 a v 6:30 už jsme v posteli.
3: V 6:30, nevěřila paní Šedivá svým uším. Proboha, není to zas až moc brzy?
0: Na to paní Zahradníčková řekla, že ne, protože vstávají v 5:30 ráno.
3: Komu by se chtělo vstávat už v 5:30? Zhrozila se paní Šedivá.
4: Nám tedy ano,
0: odsekla paní Zahradníčková uraženě a třískla sluchátkem. A tak paní Šedivá přemýšlela, až si najednou vzpomněla, že jí zrovna včera maminka Jardy Tomka vyprávěla o nějaké paní Láry Fáry. Přestože ji v životě neviděla, rozhodla se, že jí hned zatelefonuje a zeptá se, co má dělat s nočními sůvičkami.
3: Dobrý den, tady Šedivá, maminka Bertíka, Ládi a Zuzanky, představila se zdvořile.
2: Ano, ano, vím, jak se jim vede, řekla paní Láry Fáry. Neviděla jsem je od té doby, co se vrátili z tábora.
0: Paní Šedivá si povzdechla.
2: Což o to, všem se nám vede docela dobře, ale jen do 8 hodin do večera.
0: Pak začnou děti zlobit a smlouvat, aby nemuseli do postele.
2: Paní Láry Fáry chvíli uvažovala.
0: A pořád škemrají ještě chvilku, mami, ještě chvilku? Je to tak?
3: Proboha, jak to víte? Zarazila se paní Šedivá.
0: Paní Láry Fáry se zasmála. Ještě chvilkýna je jeden z nejběžnějších dětských neduhů.
2: Jak jste začala o tom, že jsou do 8 večer hodní, už jsem věděla, co mi povíte dál.
1: Poradíte mi, co s tím? Zeptala se paní Šedivá. Jak by se to dalo vyléčit?
2: Ach, to je velice prosté, zvolala paní Larifáry. Ode dneška je k ničemu nenuďte. Nechte je vzhůru, jak dlouho budou chtít. Vy s manželem běžte klidně spát a dětí si nevšímejte.
1: Nebudou z toho nemocné. Nezničí si zdraví, strachovala se maminka.
2: Nebojte se, uklidnila ji paní Larifáry. Pár dní bez pořádného spánku jim neuškodí. Opravdu, za pokus to stojí. A pokud budete mít nějaké pochybnosti nebo se vám bude zdát, že ta léčba neúčinkuje, kdykoliv mi zavolejte.
0: Večer odbyly hodiny 8 a paní Šedivá dál v klidu zašívala ponožky. Ani slovem se nezmínila o posteli. Tatínek si přelaďoval různé rozhlasové stanice, zatímco Bertí, Kláďa a Zuzanka hráli Člověče nezlob se.
2: Hodiny odbyly 9. Paní Šedivá odložila ponožky a sáhla po časopisu pro ženy. Tatínek si stále ladil rádio a Bertí, Kláďa a Zuzanka dál hráli Člověče nezlob se.
1: Když hodiny odbyly 10, paní Šedivá zívla a odložila časopis. Tatínek vypnul rádio, ale Bertí, Kláďa a Zuzanka rozehráli další kolo.
0: V 10:30 odešli rodiče spát a nechali děti v pokoji.
1: O půlnoci se paní Šedivá probudila. Nejdřív se lekla, myslela si, že v domě jsou lupiči, ale pak si vzpomněla na své sůvičky, sešla po špičkách ze schodů a nahlédla do pokoje.
2: Bertí, Kláďa a Zuzanka ještě stále hráli Člověče nezlob se. Další den spali do 10:30.
0: Kolem 9:00 se pro ně stavoval Jarda Tomek, jestli nepůjdou na plovárnu. Ale paní Šedivá mu popravdě řekla, že všichni ještě spí. Nakonec se probudili a hned se začali hádat a hašteřit. Jak se doslechli o Jardovi a o plovárně, zlobili se. Proč si nás nevzbudila? A Jarda taky na nás mohl počkat.
2: To bych ráda věděla, proč by si Jarda kvůli vám kazil den. Měl čekat, až se uráčíte vstát? Ale dost řečí, pojďte se nasnídat.
0: Toho večera se tatínek s maminkou vypravili do kina. Bertík, Láďa a Zuzanka zatím doma hráli blechy. Když se rodiče kolem 10:30 vrátili, děti stále hrály blechy a nemohli se dohodnout, kdo je na řadě.
2: Třetí den byli na 9:00 ráno objednaní k zubaři. Proto je maminka v 8:00 vzbudila.
1: Zuzanka byla tak ospalá, že se nemohla ani nasnídat.
5: Láďa zíval, až mu zaskočilo vajíčko natvrdo.
1: Museli ho obrátit hlavou dolů a pořádně s ním zatřást.
2: Bertík jen seděl, mlčel, omnul si oči. Cestou k zubaři usnul hned v autě. Zuzanka až v čekárně a Láďa teprve na zpáteční cestě.
0: Když večer tatínek s maminkou odešli spát, navrhl Láďa,
6: máme pořád trčet doma. Pojďme si hrát ven.
0: Vyběhli do tmy, nasadili si kolečkové brusle a začali na nich jezdit po ulici.
2: Paní Mráčková od naproti vyběhla v županu před dům a spustila křik. Nevšimli jste si, uličníci, že je skoro půlnoc? Co pak se v noci takhle vyvádí?
7: My už nemusíme chodit brzo spát. Můžeme být vzhůru, jak dlouho chceme, řekl Láďa.
2: Tak se běžte honit někam jinam. Tady bude ticho.
0: Paní Mráčková se otočila na podpatku a praskla za sebou dveřmi.
2: Dětem nezbylo nic jiného, než se vrátit domů. Vytáhli si hrací desku na člověče, nezlob se. Zuzanka prohlásila, že si vezme růžové figurky. Ale Láďa ji hned zarazil.
7: Pardon, teď jsem na řadě já.
2: Zuzanka mu připomněla, že on měl růžové včera, Bertík předevčírem, a tak dneska je řada na ní. A pro jistotu se ještě rozbrečela. Láďa se zamračil a s výkřikem sežer si je, mrštil figurkami po sestře. Jeden panáček zapadl do krbu a děti museli svorně přehrabovat vychladlý popel, dokud ho nenašli. Když už chtěli začít hrát, Bertík usnul s čelem opřeným o hrací desku. Zuzanka s Láďou tedy hráli sami. Bertíkovu hlavu figurkami přeskakovali. Zuzanka pak taky usnula, právě když jí padla šestka. Hodiny odbíjely jednu po půlnoci. Další den se v blízkém kině hrálo dopolední dětské představení. Dávali dobrodružný film o indiánech, kovbojích a cestovatelích a děti se velice těšili. Jakmile však našli svá sedadla a usadili se v přítmí sálu, v tu ráno usnuli. Přišli o týdeník, o krátký film s myšákem Mikim i o celý film o indiánech. Promítání skončilo a ostatní děti odešli domů na oběd. Ale Láďa, Zuzanka a Bertík spali dál. Zuzanka se probudila první, posadila se a protřela si oči. Kde to jsou? Proč je tu taková tma? Byla celá rozlámaná, bolely jí ruce, nohy, záda. Šťouchla do Bertíka a Ládi, až se taky probudili. Pořádně se lekli, když viděli, že jsou ještě v kině. Teď už v tmavém a opuštěném. Jen v první řadě seděly dvě krysy, chroupaly praženou kukuřici a Zuzanka se dala do hlasitého nářku. Všichni už jsou pryč a my tu teď umřeme hlady. Mlč ty, káčo ubulená, za mnou, ozval se Láďa. Tápali ve tmě uličkou k nejbližším dveřím. Byly zamčené. Zkoušeli další východy, ale ani ty nešli otevřít. Zuzanka se znovu rozbrečela.
5: Já mám hlad a chci domů.
2: Bertík řekl, musí tu někde být nouzový východ. Pojďte se podívat. Znovu šátrali po tmě uličkou mezi sedadly, až vylezli na pódium před plátnem. V tom se otevřely dveře. Tmu prořízlo ostré světlo baterky a čísi hlas zavolal, hej, co tady děláte vy uličníci?
7: Byl to vrátný, pan Murdych.
2: Bertík, Láďa i Zuzanka měli velkou radost, že ho vidí. Rozběhli se k němu a přilepili se na něj jako klíšťata. Vysvětlovali jeden přes druhého. My jsme tu byli zamčení, asi jsme usnuli. Kolik je hodin? Pusťte nás ven. Pan Murdych se jim smál, odemkl hlavní vchod a dovedl je domů. U šedivých se hrála odpolední partie kanasty s andrlovými a tatínek s maminkou se příliš nedivili, že děti zaspali kino. Na stole v kuchyni máte jídlo a nezapomeňte po sobě všechno uklidit, řekla paní šedivá a pokračovala ve hře. Děti se odšourali do kuchyně, ale byly příliš unavené, než aby mohli něco sníst. A tak šli rovnou do svého pokoje a svalili se do postelí. Následujícího dne, byl to už pátý den od začátku léčby, měla sousedovic Petra narozeniny. Při té příležitosti se konala velká oslava s různými soutěžemi, kouzelníkem, který předváděl všelijaké triky, s hrami, balónky a odměnami pro děti. I Láďa, Bertík a Zuzanka byli mezi hosty.
0: ale celé odpoledne seděli jako zařezaní. Zuzanka měla tak černé kruhy pod očima, až Petřina maminka dostala strach, že se jí udělalo špatně a nedovolila jí jíst další dobroty. Bertíkovi klesla hlava právě v okamžiku, kdy kouzelník vytahoval z klobouku králíka. Kouzelníka se taková nezdvořilost dotkla a tak věnoval králíka Hubertu Preclíkovi. Láďu přepadl spánek v sedě. U stolu si opřel tvář o talířek se zmrzlinou, zavřel oči a nechal si zdát, že je na severním pólu. Petřina maminka přivolala všechny děti, aby se na něj podívali. Byla z toho ostuda jako hrom. Když se večer přiblížila 8:00, tatínek s maminkou seděli nad rodinným rozpočtem a moc toho nenamluvili. Zuzanka, Láďa a Bertík do sebe na gauči šťouchali, aby neusnuli. Nakonec hodiny odbyly. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Děti okamžitě vyskočili. Už je 8:00, smíme jít spát. Už nikdy nechceme ponocovat. Paní Šedivá se podivila. Myslela jsem, že se vám to líbí. Říkala jsem si, že v jiných rodinách to asi dělají taky tak. Děti se div nerozplakali. Nikdo nechodí spát tak pozdě jako my. Pusťte nás už spát. Prosím. Prosím. Tak dobře. Když budete hodní, smíte chodit do postele každý den v 8:00. Nechala se přemluvit maminka.

mléko do kokosu, proč má chobot místo nosu, proč pak svět je kulatý a proč já jsem ušatý.

0: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
1: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
2: No to už mu právě...

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá. A stejně tak pan král má prince krásná cizinka, ráda či nerada. O tom se právě kohoná teď velká pohoda.

A koho to sem vede? Pan rádce po schodech. Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy? A nač v těch sudech lep? Jen kolovrátku zpívej a nic se nedej zmást. To na popelku nalíčili tu důmyslnou

o kometě a Cililink autíčku. To byl jeden takový domeček s červenou střechou. A v tom domečku bydlela kometa. Ve dne spala v postýlce zakrytá proužkovanou peřinkou. A vždycky na večer vylétla komínem na oblohu. Postel nechala rozházenou, jako by v ní vybuchl granát. Oblétla celou noční hvězdičkovou oblohu a ráno zase šup komínem do postýlky pod proužkovanou peřinku a spala si kliďánko až do večera. Ale nemyslete si, byla to sice nepořádnice nepořádná, ale jinak to byla docela hodná kometa. Vedle toho domečku stála maličká garáž. A v té maličké garáži bydlelo maličké

se musel každý usmát. A že bylo to autíčko opravdu tuze maličké, nemělo ani klaxon jako veliká auta, ale rolničku. Dělalo s ní cililink, cililink. Bylo to tedy cililink autíčko. A jednou si vyjelo cililink autíčko na výlet a pampelišky při cestě na ně mávali a šeptali si: podívejte se, cililink autíčko, kam pak dnes asi jede? A cililink autíčko na ně vesele cinkalo rolničkou a jelo k benzínové pumpě. Tam už stálo plno velkých aut. Každé mělo obrovský klaxon, motory jim výhružně vrčely a brblaly a všem kouřil z výfuků černý loupežnický dým. I šilhala ta auta po cililink autíčku a namířila na něj naschvál svá zrcátka, aby bylo oslněné. Přitom si popíjela výborný benzín a hudrala: co tu chce ten mrňous, co nemá ani pořádný klaxon? A ohrnovala pyšně na cililink autíčko chladiče. Ale cililink autíčko povídá slabým hláskem: dobrý den, já bych chtělo také trošku benzínu, prosím. Auta na sebe pohlédla a zlostně zavrčela: podívejme se, tak ono by to chtělo benzín. To je ale drzost. A nalila se zlými úšklepky cililink autíčku do nádržky vodu, a které si řeklo: benzínu je pro takovou ostudu silnic, co nemá ani pořádný klaxon, škoda. A vůbec, moc se mezi nás nepleť, nebo tě necháme dát do sběru. A jiné auto, celé zešišatělé na levou stranu, se žlutým mlhovým reflektorem na střeše a s ojetými pneumatikami, zaječelo: braší, já vím, co uděláme. Zítra ráno jsou veliké závody všech aut a ten, kdo bude poslední anebo se na ně nedostaví, toho rozpilujeme na prášek a pošleme ho v pytli do sběru. Šilhalo přitom významně na cililink autíčko a tekl z něj černý ojetý olej jako kolomas. I rozesmála se tomu všechna ostatní auta a bylo to, jako když se nasypou prázdné plechovky a staré hrnce do popelářského auta. Potom si dlouho s jásotem připíjela na zdraví silným benzínem. Cililink autíčko zesmutnělo a jelo pomalounku domů. Ach jej, na vodu se nedá moc jezdit. Nedá autíčku žádnou sílu. Pampelišky při cestě si šeptali: podívejte se, cililink autíčko, co pak se mu asi stalo, že je takové smutné? Ale cililink autíčko na ně tentokrát nezacinkalo. Vypadalo, jako by bylo nemocné. A tak, že dojelo domů. Vjelo do své garáže a rozplakalo se. Pláče a naříká a tu vykoukla z okna rozdrbaná kometa. Žourá očima a povídá rozespale: co pláčeš, cililink autíčko, a budíš mě z mého sladkého peřinkového spánku? I postěžovalo si cililink autíčko kometě, jaká nespravedlivost se mu stala. Kometa ze široka zívla, podrbala si chvost a povídá: no tohle, povídáš, že ty závody budou zítra ráno? Víš co, ráno přiletím z práce o něco dřív
a na těch závodech pojedu s tebou.

Ukážeme těm zlým autům s klaxony a ušilhanými reflektory. Zač je toho loket. A teď si pěkně utři slzy z předního skla a už buď klidné. Nemusíš mít strach. Všechno dobře dopadne. Uvidíš. A že byl večer, ulétla kometa na oblohu plnou hvězdiček a nechala po sobě jako obvykle tak rozházenou postel, že už to ani víc nejde. Cililink autíčko si povzdechlo. Ustlalo nepořádné kometě pěkně její postýlku a čekalo celé usoužené na ráno. Brzo z rána již stála všechna auta na startu. Vonil z nich benzín a všechna s úšklepkem pošilhávala po Cililink autíčku. To stálo úplně stranou a bylo dnes od strachu celé bílé a ne bledě modré. Vždyť se tak doploužilo na start. Bylo od vody celé zesláblé a nemocné a baculatá kolečka byla už teď tak unavená, jako by objela všechny silnice na celém světě. Jen chvílemi pohlédlo na jasnící se oblohu, neuvidí-li někde kometu. Ale kdo ví, kde ta lítá? Nejspíš na svůj slib zapomněla. Mezi auty se už procházeli komisaři, usmívali se a říkali: je tu někdo, kdo se chce vzdát předem? A všichni se přitom dívali na Cililink autíčko. To jen mžouralo slabě červenými světílky a přemáhalo se, aby se nerozplakalo nahlas. Z ostatních aut kapal černý olej, z výfuků se jim valil štiplavý dým a ušklebovala se vychytrale děravými chladiči. Komisaři tedy pokrčili rameny, zakroutili hlavami a řekli: nikdo tedy? No dobrá. Připravit ke startu? Pozor! Teď! V tu chvíli zařvala všechna auta. Z výfuků se jim ozvaly rány jako z kanónů a všechna vyrazila vpřed jako smečka vlků. Na startu zůstalo stát jenom jediné. A to bylo právě Cililink autíčko. Nemělo sílu ani stát, natož jet. Chtělo se mu tuze spát, někde se schoulit do koutečka v garáži a tiše tam třeba umřít? Komisaři se na sebe významně podívali a přistoupili se svými lejstry k Cililink autíčku. Ba ano, stala se ta věc, že kometa nepořádnice zapomněla na své cestě noční oblohou, co včera slíbila Cililink autíčku. Smála se bláznivě, až se jí chvost třepotal, zpívala si jakousi divokou píseň a vletěla komínem rovnou do svého pokojíčku v domečku s červenou střechou. Těsně u své postýlky však náhle zabrzdila, až to zakvičela a zůstala civět celá udivená. Svoji postýlku totiž nemohla vůbec poznat. Prouškované peřinky byly pěkně urovnané a uhlazené a celá postýlka byla ustlaná jako snad ještě nikdy. A jak na ní kometa hledí, tu si vzpomněla na Cililink autíčko. Jiný to přece nemohl udělat. I vyrazila s rachotem komínem ven a rovnou na ty závody. Dolétla tam,
a vidí, že ostatní auta už mají půl cesty za sebou, ale malé Cililink autíčko stojí ještě stále na startu, celé bledé, pláč na krajíčku a kolem něj plno komisařů. I vletěla kometa do autíčka, zahvízdala tak divoce, že se komisaři rozprchli jako hejno vrabců a Cililink autíčko vyrazilo vpřed. To byla rychlost. To byla jízda. Za malou chvilku Cililink autíčko všechna auta dostihlo, podjelo jim mezi šišatými koly a než se probrali všichni z úžasu, všechny předjelo. Některá, zvlášť ta nejhorší loupežnická auta, se z toho tak polekala, že se jim v motorech popletla kolečka a musela nouzově zastavit a opravovat. A to auto, co bylo celé ze šišatělé doleva se žlutým mlhovým reflektorem na střeše, se od zlosti dokonce rozsypalo. Kliková hřídel mu odlétla daleko stranou a kouřilo se z ní od spálené mastnoty. Samozřejmě, že Cililink autíčko závod vyhrálo. To bylo slávy. Dostalo hned zlaté potvrzení, že nemusí do sběru a plný sud leteckého benzínu. A to přece každý ví, že je to pro auta ta nejznamenitější pochoutka na světě. Hned si nalilo trochu do nádrže a bylo zdravé a silné jako předtím. Jásot nebral konce, ale to již přijížděla ostatní auta. Byla celá rozžhavená, poulila reflektory a ovívala se blatníky. Už nešilhala zlostně na Cililink autíčko. Hleděla na ně s obdivem a dala mu už pokoj. Komisaři se však zatím činili. Čtyři auta nedostala potvrzení. Mezi nimi bylo i to celé zešišatělé doleva. Vlastně to už ani auto nebylo. Byla to hromada starého rezavého železa. Kouřilo se z ní a odevšud vytékal černý ojetý olej. Komisaři jen mávli rukou a na jednu z prasklých pneumatik nalepili cedulku. Do sběru. Kometa zatím v Cililink autíčku zívala, jako by se jí všechna ta sláva ani trošku netýkala. Jednu chvíli zívla tak moc, že si málem vymkla pusu. I řekla Cililink autíčku, že poletí napřed, že se jí chce přeukrutně spát. A znovu zívla a v tom uletěla pryč a rovnou komínem do své postýlky v domečku s červenou střechou. V malé chvilce chrápala, jako když pilou dřevořeže. Vítězné Cililink autíčko se zatím pomalu vracelo ze závodu. Ale nebylo pyšné, to si nemyslete, ani trošku. Dobře vědělo, že nebýt komety nepořádnice, byl by s ním na dobro konec. Jelo si tedy, jelo, a pampelišky u silnice na něj mávali a šeptali si. Podívejte se, Cililink autíčko, už je zase veselé, to je dobře. Dnes bude jistě hezký den. A Cililink autíčko na ně vesele zacinkalo rolničkou a usmálo se jako sluníčko.

0: Iggy básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pohádky pro dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.
1: Tygy hádanka.
2: Sedm malých postýlek, sedm malých židlí.
3: Kdo pak asi v chaloupce s trpaslíky bydlí?
1: To je to. Jednoduchá otázka. Kdo pak bydlí s trpaslíky v chaloupce?
3: No. Myšky.
1: Možná a veverky a zajíčkové a s nimi. Kdo pak jim tam uklízel a za kým tam přišla ta zlá babice s jablíčkem, aby si kousnul?

0: jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla, zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla.
0: Divil se v duchu orel. Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla, tak můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
2: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se

Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

celá obora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál. Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. Čtyři stály u postýlky, pátý těšil, neplakej. Zafoukám ti na bolístku a do rána ti bude hej.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy ne moc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Měla to být radši zmrzlina.
1: Ole se bál o ten zub, který mu Lase vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabičce od sirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho jako jindy, ale teď si vzal do hlavy, že si chce dát taky tahat zuby ve spaní. A proto si večer nešel spát. Uvázal na zub dlouhou režnou nit a tu pak přivázal na kliku u dveří. A když Agda, naše děvečka, druhý den ráno přišla, aby kluky vzbudila a otevřela dveře, zub vyletěl ven a Bose se probudil, takže ho už Agda nemusela budit. To by člověk neřekl, jaká je se zubama báječná zábava, řekl Bose, když jsme šli ten den do školy. Zub si taky uložil do krabičky od sirek jako Ole a cestou si je srovnávali. Lase zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub a řekl, on to bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl v loni ve Storbinu. Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých myslel, že jsou už na dobro ztraceny. V jedné krabici od doutníku leželo několik kaštanů, několik vypálených patron z pušky, rozbitá píšťala, 5 otlučených cínových vojáčků, polámané plnící pero, rozbité hodinky, pokažená baterka a Lasova stolička. A ta byla taky pokažená, proto si ji přece musel dát vytrhnout. Lase se díval na všechny ty rozbité věci a říkal si, že je musí všechny spravit, až bude mít čas. No, ten zub ne, samozřejmě. Ten dal do krabičky od sirek. A celý večer Lase a Bose a Ole jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita, Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně. Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita. Právě v tom přišli kluci. Byli dlouho v pokoji u Lase a Bose a tvářili si nějak potěuchle. Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lase. Proč, to bude přece prima, když to řeknem zrovna jim, řekl Bose. Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole. Brita, Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli, ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali. Jsi na řadě, ano, řekla jsem. A skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jako že vůbec nejsme zvědavé. Lase a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se. Ale skoval si to pořádně, viď? Řekl Bose Lasovi. Buď klidnej, řekl Lase. Skříňka mudrců musí být skovaná na bezpečném místě. To bych řekl. Jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole. A to by byla hrůza. Lase se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu. Ani o tak strašné věci nemluv, Ole, řekl. Kdyby ji holky našly, no nazdar. Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita. A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom neslyšeli ani hlesnout o skřínce mudrců. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala, hele, mudrci. A smáli jsme se na celé kolo. Lase se obrátil a řekl, o to je dobře, že se tak báječně bavíte. Ačkoliv jsou tu věci, o kterých nemáte chudinky ani tušení. Tak jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skříňka mudrců je. Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na svej naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lase a Bose. A hledali jsme. Ach, jak jsme hledali. Ale skříňka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě. Ale skříňku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečku, tu jsme měli naspěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše. Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose. Napřed se podíváme, kde jsou holky, řekl Lasse. Jsou asi někde v pokoji a mají v parádě ty své hloupé pany. Depak, to by je bylo slyšet brebentit, chytráku, řekl Ole. Ty jsou spíš v Norgordenu, vyndej skřínku. Stáli jsme tam a neodvážili jsme se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Zdálo se mi, že Lasse jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbil se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. A nado mě šťouchla a já zas do ní. Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýši, řekl Lasse. Ano, ale jak to máme říct, zeptal se Bose. Nedostává nápady tak lehce jako já a Lasse. Ale Ole řekl, přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýši. Přísahejte, že nikdy nevydáte skřínku mudrců nezasvěcencům. Nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my. Brita, Anna a já. A já jsem znovu šťouchla do Anny. Bose a Ole přísahali, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skříňky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla. Ach, jak bych byla ráda viděla tu pozoruhodnou skříňku. Ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec ji Lasse zastrčil zpátky pod uvolněné prkno a pak se zase plížili po schodech dolů. A tuto do nás vjelo. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze a tam ležela skříňka mudrců. Vlastně, co to povídám, byla to Lassova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na výku bylo velkými písmeny napsáno skříňka mudrců a pod tím byla nakreslená lebka. Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je uvnitř za nádheru, řekla Anna. A Brita to otevřela. Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli. A co jsme uviděli, byly tři malé bílé zuby, dva malé a jeden trochu větší. A to bylo všecko, co bylo ve skřínce mudrců. To bych ráda věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita. Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout, ale Agda je hodná, často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které má v té skříni. Má tam malý růžový polštářek na jehli s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní. A náramek, který je docela jako ze zlata a je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat. Když byl loni ve Storbinu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly ty její staré. A že je škoda mít takové zuby, když člověk jinak vypadá hezky. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny. Aspoň když je ošklivé počasí a šetřit si ty nové na neděle. Však se ty staré zuby ještě takhle hodí, když člověk půjde krmit prasata a dojít krávy, řekla. Ale ty staré zuby brzo omrzely, protože ty nové jsou přece mnohem hezčí. A kde se líbí Oskar, náš čeledín, a tak chtěla asi být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhornější zásuvce v Agdině skříni. A dostala jsem dobrý nápad. Víte, co uděláme? Řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skřínky mudrců. Když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu? Brita a Anna měli z mého návrhu moc velkou radost. Je to tak o mnoho lepší, než skřínku mudrců ukrást, řekla Brita. protože když si kluci usmyslí takovéhle hlouposti, tak si člověk může dovolit ukázat jim, že to nebere vážně. Ženské opravdu nemohou být pro kdejaký nesmysl, řekla. A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lase měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že skřínka mudrců by se asi dobře hodila na tyhle kuličky. Zase neodpověděli. Ale Lase si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloublala se do boku. Ale Lase řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skříňka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě, řekl, a my se prý nikdy nedovíme, kde. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skřínka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to jsi ty a Bose a Ole, ne? Vyzvídala Brita. Lase mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde máme tu krabici oddout, tu skřínku mudrců, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. A představ si, že ne, řekl Bose. No tak ji máte asi na půdě pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. A představ si, že nemáme, řekl Lase a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli hezky vyplašení. Byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Neměli bychom se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekl Lase.
2: Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skříňku mudrců.
1: Mou sbírku jste přeci viděli už mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lase se na něho zlostně podíval a Bose to konečně pochopil. Ale jo, no jasně, že se na ní můžeme jít podívat, řekl a tvářil se záludně. Pak kluci odešli. Loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé. Ale my měli naspěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje. A pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes lípu do pokoje kluků a hurá na půdu, kde jsme se schovali za šaty, kterých tam visí spousta. A jen jsme se tam dostali, už se kluci štrachali po schodech. Co myslíte, že Anna mínila tou podlahou na půdě? Řekl Bose. Řekla Lase. To je jenom tak hádala. Ale bude přeci lepší, když skříňku mudrců pro jistotu přendáme na jiné místo. A Lase odklopil prkno, ale my jsme nic neviděli, protože kluci stáli kolem a zaclánili nám.
3: Otevři to, ať se podívám na svůj zub, řekl Ole.
1: A já na svůj, řekl Bose.
3: Mudrcové, řekla Lase, to, co je ukryté ve skřínce, nesmějí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše.
1: Tak bylo ticho a my jsme tušili, že Lase otvírá krabici.
3: A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí.
1: Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se a já jsem řekla, teď jste asi dostali tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrsklala se Agdinými zuby na podlahu a řekla, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníku aspoň nějaký malý zázrak.
4: Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lase.
3: Ale pak Lase a Bose a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

0: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti 3 přání.
1: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.

O makarónech, které šly na procházku. Ležet v nějaké krabici a nic nevidět, to musí být hrozná nuda. A takhle se v jedné krabici ve spižírně nudilo asi 120 makarónů. A protože to byly pravé italské makarony, říkali si italsky, to je nuda. K ukousání, řekl jeden makaron, ještě se tady navzájem sníme. Syrové nejsme k jídlu, řekl třetí. Ale což kdybychom se šli někam podívat? Svět je přece tak zajímavý. Jsou na něm kolotoče a houpačky a různé koncerty, přepichové restaurace, zoologické zahrady a kdo ví, co ještě. Dobrá, řekl devátý makaron. Ale což pak nás někdo pustí? Uvidí nás a řekne, aha, makarony, chytí nás a bude po procházce. Musíme vypadat tak, aby nás nikdo nepoznal.

koncerty, přepichové restaurace a zoologickou zahradu a kdo ví, co ještě. Tak třeba kolotoče a houpačky a pak koncerty a zoologickou zahradu, říkali makaróny. Tak to jděte takhle a pak takhle, řekli lidé. A makaróny šli a viděli kolotoče a houpačky, koncerty a zoologickou zahradu. Bylo to všechno velice zajímavé. Ale makarónům byla nakonec zima, zábly je nohy a tak si řekli, bylo to všechno velice zajímavé, měli by to vidět všechny makarony, ale teď se půjdeme posadit do nějaké restaurace. A tak šli do restaurace. Hezky způsobně si sedli, bavili se italsky a když je slyšel číšník, řekl si, udělám jim radost a přinesu jim italské makarony, ať si pochutnají. A opravdu jim přinesl makarony. To víte, makarony byly příjemně překvapeny, ty, které seděly u stolu i ty, které ležely na talíři. A hned si řekli, to je ale náhoda, viďte, kde se tady berete? Ale, řekli jedny makarony, mohli jsme se nudou ukousat, tak jsme si udělali malou procházku. A protože nás bolely nohy, zašli jsme si sem. Že jsme na to nepřišli dřív, řekli si makarony na talířích. Mohli jsme také něco vidět. Nikdy není pozdě. My jsme už něco viděli a vy ne. Vyměníme si místa. Vezměte si naše klobouky a pláště do deště. My si vlezeme na talíře. To je přece jednoduché. Jen do toho. A makarony, které byly na talířích, vyskákaly na koberce. Ale pan vrchní přiběhl a řekl hostům, promiňte, neumím sice italsky, ale jak se to chováte? Všechny makarony jsou po kobercích. Myslel jsem, že umíte makarony jíst. A běžel pro smetáček a lopatku. Tady máte klobouky a pláště do deště, řekli jedny makarony druhým makaronům. Oblečte se. My si zatím vlezeme na talíře. A vlezli si na talíře, namočili si nohy do teplé omáčky a bylo jim dobře. A pan vrchní přiběhl se smetáčkem a lopatkou a viděl, že na kobercích nejsou žádné makarony a že hosté odcházejí a byl velmi překvapen. Proč pak odcházíte, řekl. Makarony vám nechutnaly? Promiňte, řekli makarony, které byly na odchodu. Jak bychom mohli jíst makarony, které nejsou vařené? Což pak se pravé italské makarony jedí syrové? A pan vrchní se podíval a viděl, že makarony na talířích jsou opravdu syrové. A velice se omlouval a myslel si, taková ostuda. A makarony v pláštích do deště se usmívali, že se nic nestalo, že se to může stát každému. Zamávali syrovým makaronům a šli se podívat na houpačky a kolotoče a na celý ten svět, který je tak zajímavý.

0: až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Já vám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
1: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
0: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
2: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
1: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
0: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
1: Tak,
0: spokojeně zvolala malá čarodějnice,
1: a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: Tiki hádanka. Repetilky v rákosí, celý večer klábosí. Kdo pak ví? Repetilky v rákosí, celý večer klábosí. Co to děláš?
1: Radím ti.
0: No, ty repetáš.
1: Ano.
0: Kdo pak repetá takovým hláskem?
1: No.
0: V rákosí, večer, když je třeba u rybníka.
1: Tak jsou

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit.

jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou, vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutů trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usmívavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal. I když nevěděl proč,

Myšáci a myšulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách, teda trochu o

usách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno. To jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se mi líbí. Možná je to jenom přezdívka, i tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi, proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové droboulilinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc. Husina. Naskočila mi z toho husina. Jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, který mu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne, stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi, mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prej nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je veliký a naježenej, toho tak snadno nepřeperu. A nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy jasně háklivá. No to se uvidí. Každopádně teď letím šmejdit dál. A vy mi pište a ptejte se. Odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Tak ahoj, mějte se, myš myšáčí písklata.

0: boj se šelmy člověka.
1: Tak, děti, tady to je. Dlouho jsme pochodovali, ale stálo to za námahu. Stromy, travička, mech, kouzelné, kouzelné. Hurvajs, tady postavíme stan. Vybudujeme si nejdřív přístřeší.
2: Budujem. Roztáhni tohle, Máničko. Já ti budu radit, jak je to.
1: No, počkej, když dovolili Mánice jít s námi, tak to ještě neznamená, že jí budeš poroučet a sám nic.
2: Mánička ráda buduje, vidíš, že jo?
3: Moc ráda.
2: Já budu dávat rozum.
1: Kde bys ho vzal, tak najednou. Šupit, ať to lítá. Zapínat, ty sem dej ty kolíky. Máme kolíky? Nebo jsme zase nechali doma?
2: Máme kolíky, taťuldo, na mě je spolech.
1: No, to znám. Kde je hůl?
2: To nevíme, hůl nestaťulda, viď, Máničko?
1: No. Počkej, už vím, kde je.
3: Sláva, slávinečka.
1: Je opřená o nádraží.
2: Kebuch, víš to určitě?
1: Už si viděl, abych něco nevěděl určitě? Na mě je chlapče spolech.
2: To pozoruju.
1: Moc nepozoruj a to, Žano. Najdeme vhodnou větev, šupidy.
2: Maničko, šupidy.
1: Šupidy, vhodnou větev.
2: Vhodnou větev.
1: Hele, jen hledej sám.
2: Koukám, ale taková větev tu neleží a neleží.
1: No to víš, když jsi zapomněl hůl, když se zapomněla hůl u nádraží, tak tu zrovna bude ležet druhá. Musí se rozhlížet.
2: Rozhlížíme se.
1: Hledat.
2: A hledám.
1: A najít.
2: A našel.
1: Jsem s ní.
2: Jenže přirostlá.
1: No tak uříznout.
2: Tím naším nožejčkem, jo, chacha.
1: Jo, Hurvajs, takhle se na výlet nechodí. Všechno máš mít sebou. Pořádný nůž.
2: Sekeru.
1: Ano.
2: Pilu.
1: Ano.
2: Hoblík.
1: Ano. Co to plácáš, hoblík? Dost. Hůl není, stan nebude.
2: Za to nádraží stojí pevně, když jsme ho podepřeli holí.
1: Hele, jen se, ne to, pozoruju, že ti příroda nesvědčí. A je tu zrovna taková, jak jsem to říkal, jo, kouzelná. Podívej, ptáček, Máničko, zpívá a buduje si hnízdečko.
3: Kořička létá sadem, buduje si horem pádem, buduje si hnízdo v sadě. Yeah. Asi bude mít i mládě.
1: Slyšíš, Hurvajs?
2: Yeah.
1: To je přístup přírodě, síkořička buduje.
2: Buduje a bombarduje, máš to na kabátě.
1: Yeah. No, sefra, seber mi to nějakým dřívkem. Snad jedinej pták v okolí a strefí se zrovna do mě.
2: Kouzelně, je tady kouzelně. Tati, proč si držeš ty nohy o sebe?
1: Asi zánět žil od toho pochodu. Dělej s tím dřívkem.
2: Jo, od pochodu. Stojíš v mraveništi.
1: To nemůžeš říct hned? Uteč! Já věděl, proč nechávám tu hůl u nádraží. Akorát bychom to postavili nad mraveništěm.
3: Kam to pílí, mraveneček roztomilý? Potřebuje útočiště, buduje si mraveniště.
1: No to tedy budovat může, ale ne mě v kalhotách. Ale moc hezky přednášíš, Máničko, moc hezky, krásné verše. Hurvajs, dej Mánice koláč, jsou v chlebníku. Dělej za výkon odměnu.
3: Nebesíčka, to nemuselo být.
2: Račte, slečno, podívej. Tohle je plný koláčů.
3: Je.
1: Co je zase?
2: Už tam byly dvě myši.
1: No to je trochu brzy, ne? Mně se to tu zdálo. Samá díra.
3: Jak jsou milé, jak jsou čilé, jak jsou všechny roztomilé naše malé myšičky. Budují si chodbičky.
1: No, budují chodbičky v chlebníku. Neřádi. Ale moc pěkně to umíš, Máničko. Moc pěkně. No, pojďte, přeneseme to kousek dál. Tady dle hrome, tady pavučín. Podívejte, že se nevymotám.
3: Já vás vypletu, momentíček.
2: Já už jsem v tom taky visel, no. Tady je to jako na půdě, viď, tati?
1: No, na sakramensky zanedbaný půdě.
3: Pavouk vyšel na lučinku. Buduje si pavučinku.
1: A nic proti tomu, kdyby zůstal na lučince. Umíš to, Máničko, umíš to. Je to tu stejně krásně.
3: Prosím, velmi krásně, kouzelně.
1: No přesně, kouzelně zrovna ne, ale až na ty myši, mravence.
2: Jo, taťuldo, ty máš na krku bradavici.
1: Cože?
2: Úplnej pytlíček.
1: Už to držím. No hele, to mi ještě scházelo. Klíště.
2: Kouzelný.
1: Nacucaný, já bych do toho.
3: Za zakouslo se pilné klíště, zakousne se taky příště. Jak se snaží, jak se tuží, buduje nám dírku v kůži.
1: No, taky buduje neřád, víte? Já vím, ano, pěkný veršičky, umíš to dobře. Ale kdo to má vydržet? Tady je to opravdu...
2: Povídám, kouzelný.
1: No a nebylo by, kdyby to, tadyhle?
2: Kdyby bylo to, se ví?
1: No ano, taky že jo. Konečně, no prosím, tady kousek dál a je to tu docela... Au, to mi řekněte, kde se vezmou u lesa. Au, kopřivy! Podívejte, co se mi to udělalo na ruce? To už přestává...
3: Kopřivičky, kopřivy, proč to na nás oškliví? Po těle nám lupeny, vybudují pupeny.
1: No, už vybudovali a pálí to jako čert.
2: Ale jinak je to tu kouzelný, kouzelný, viď, tatí?
1: Nech si to a dej sem ten chleba s máslem, ať se aspoň najíme, když už nic jiného. Opatře, počkej, vybal to, drž to, ať ukaž, co se musí, aby se to nevytl.
3: Nebesíčka, toto vyletělo.
2: A všechno se to vypláclo akorát máslem dolů.
1: Protože mám ruce od mravenců, nohy od kopřiv.
2: Kabát od cíkorky.
1: Od krejčího. Ostatně nic se nestalo, v přírodě se nemusíme štítit. To se sebere, no hele, hezky takhle. Hrome, co se to nalepilo?
2: Jo, bobky. Překlopilo se to zrovna do bobků.
1: Že to muselo na toho zajíce přijít zrovna tady.
3: Zajíček maličký, hopky, hej, hopky.
1: Máničko, prosím tě, moc hezky to umíš, přestaň. Já už jsem utahaný jako kočka.
3: Naše malá kočička, zelený má očička. Buduje si...
1: Ticho, já už nemůžu ani stát.
2: Jo, tatí, do čeho jsi to set?
3: Pásla se kravička u lesa.
4: Mamko, ty...
5: Uspávanka s počítáním ovcí.
6: A když se ti nechce spát, budem ovce počítat.
5: Šli přes lávku.
6: Pod ní kámen.
5: V dlouhé řadě za beranem. Pasáček na břehu stál. On ty ovce počítal.
6: A když nepřišlo k nám spaní, pomůžem mu v počítání.
5: První.
6: To byl v řece kámen.
5: Beran druhý.
6: Za beranem následují ovce hned.
5: Jedna.
6: Dvě.
5: Tři.
6: Čtyři.
5: Pět.
6: Potom šest a sedm. Devět.
5: Aby nesežral nás medvěd, až ty ovce budem pást.
6: Ještě dvě a jedenáct oveček přes lávku přešlo.
5: Pasáček, jak rybář veslo, držel v ruce dlouhý bič. Půl dne bylo málem pryč.
6: A tak radši zavři očka.
5: Pasáček u vrátek počká, co je u nich klika zlatá. A až přijde na jehňata, to už bude hnedle ráno.
6: Jestli spíš, tak řekni ano. Jestli nespíš, řekni ne.
5: A když se ti nechce spát, budem ovce počítat.
6: Černé ovce, i ty bílé, ať nám není dlouhá chvíle.
5: Už jsme spočítali kámen.
6: Ovce, co šly za beranem.
5: A ještě pořád za ním jdou.
6: A stále nejsou za vodou.
5: Už i ovečky se ptají, kdy pak usneš.
6: Cupitají přes ten mostek, přes ten kámen na druhý břeh za beranem.
5: Ale že je lávka úzká, prkna zablácená, kluská a pod lávkou voda hrne.
6: Ovečky jdou opatrně, vždycky dvě a dvě a dvě, rozvážně a bedlivě.
5: Pasáček má hrozný hlad.
6: U maminky by byl rád. Motýl kolem lávky lítá.
5: On se k smrti upočítá.
6: A když nemůžeme spát, pomůžeme mu počítat ovečky a zlaté zvonce.
5: Ať se dopočítá konce.
6: Jedna.
5: Dvě.
6: Tři.
5: Čtyři.
6: Pět.
5: Ale teď už naposled.
6: Pět a šest a taky devět.
5: Aby nesežral nás medvěd.
6: On by třeba hrozně rád.
5: Pasáček chce taky spát.
6: Dopočítáme to ráno.
5: A teď spí.
6: A řekni ano.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
9: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
10: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
10: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh z příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: Nahoře na stráni, pod velikým stromem, stála chaloupka a v ní žil dědeček s babičkou. Jednou, když byl hezký letní den a sluníčko si hrálo s mráčky naschovávanou, dědeček se vyhříval na lavičce před domem a babička se procházela po zahrádce. Když to se dědeček mlsně olízl a povídá:
1: Babičko, neusmažila bys mi k svačině jeden koblížek? Prosím, dostal jsem na něj velkou chuť.
0: Proč ne, dědečku? Odpověděla babička a hned si to namířila do kuchyně. Smíchala trochu mouky se smetanou, na kastrůlku rozpustila lžíci másla a za chvíli už se koblížek smažil a voněl po celé chaloupce. Když byl koblížek na másle usmažený, babička ho položila do otevřeného okna, aby vychladnul. Ale koblížkovi se nechtělo jen tak ležet na okně. Sklouzl dolů do trávy, z trávy se skulil na cestu a už se kutálel po cestičce dolů ze stráně. Když tu proti němu stojí zajíc:
2: Koblížku, koblížku, krásně voníš, já tě sním, povídá.
3: Ne, ne, počkej, zajíčku, než mě sníš, poslechni si, jakou písničku umím zaspívat.
2: Tak dobrá, zaspívej, řekl zajíc.
0: Posadil se, zvedl uši a začal poslouchat.

0: řekl. A tobě, zajíci, tobě taky uteču.
1: A než se zajíc vzpamatoval, koblížek si to kutálel po cestě dolů, až se za ním prášilo. Najednou ale koblížkovi skřížil cestu šedý vlk.
2: Koblížku, tak krásně voníš, hned si tě sním.
0: Počkej, vlku, nejdřív si udělej pohodlí a poslechni si, jakou umím zpívat písničku.
1: Vlk si lehnul, položil si hlavu na přední tlapy a začal poslouchat koblížkovou písničku.

0: A než se vlk vzpamatoval, byl koblížek pryč. Kutálel se dál po cestičce, když tu proti němu stojí huňatý medvěd.
1: Ale, koblížku, ty tak pěkně voníš. Hned si na tobě pochutnám.
2: Ne, medvěde, počkej jenom chviličku. Zaspívám ti písničku,
0: povídá koblížek. A zase začal tu svoji.
3: Já jsem, já koblížek, na másle smažený, na okně chlazený. Já jsem, dědečkovi utekl a babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl a vlkovi jsem utekl a tobě, medvěde, tobě taky uteču.
0: A než medvěd stačil cokoliv udělat, koblížek byl pryč a kutálel se dál. Kutálí a najednou, kde se vzala, tu se vzala, stojí.

0: I před ním zrzavá liška.
1: Ale podívejme se, koblížek. Jak jsi hezký, červenoučký, ovoňavoučký. Budeš jistě dobrý.
0: Počkej chviličku, Liško. Poslechni si nejdřív moji písničku.

0: utekl, babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl, vlkovi jsem utekl, medvědovi utekl.
1: Koblíšku,
2: přerušila ho Liška.
1: Určitě je to nádherná písnička a jistě ji moc krásně zpíváš, ale víš, já už jsem stará a špatně, moc špatně slyším. Co kdyby ses mi posadil přímo tady na čumák a zaspíval mi tu svoji krásnou písničku rovnou do ucha?
2: Koblížek byl celý šťastný, že ho Liška pochválila. Sedl si tedy Lišce na čumák a spustil.
0: Já jsem, já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okně chlazený. Já jsem, dědečkovi utekl, babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl.
1: Jenže Liška udělala chramst a snědla ho.
2: A co dědeček s babičkou? Když zjistili, že jim koblížek sklouzl z okna a skutálel se po cestě pryč, babička znovu smíchala trochu mouky se smetanou, na kastrůlku rozpustila lžíci másla a upekla dědečkovi koblížek ještě krásnější

0: Pohádka o zmrzlinové chaloupce. Jednou, bylo to takhle o prázdninách, seděla ježibabka s ježidětkem na zápraží perníkové chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Děti totiž už dávno znali tu jejich povedenou chaloupku ze všech možných knížek a tak se jí zdaleka vyhýbali. Najednou ježibaba ukázala zuby a skoro to vypadalo, jako když se směje.
1: Čemu se chechtáš, bábo?
0: Zajímal se dědek.
2: Ale dědku, už to mám, už jsem na to přišla, co my uděláme?
0: Švehulila ježibabka a vesele se plácla do čela.
2: Postavíme si na léto letní sídlo.
1: Co povídáš, že tě píchlo šídlo?
0: Ptal se ježidědek, který byl už pořádně nahluchlý. Dokonce i některá polena připravená u pece na zátop slyšela víc než on.
2: Žádné šídlo, povídám sídlo!
0: Křičela mu ježibába přímo do ucha.
2: To je teďka taková móda, víš? Každý si buduje nějakou tu rekreační chalupu.
1: Ale my máme chalupu,
0: zahučel dědek.
2: No jo, ale perníkovou. A sem nám už žádné dítě nepřijde.
1: A divíš se?
0: Poznamenal dědek.
2: No tomu se teda opravdu nedivím,
0: povzdechla si bába.
2: Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat. A teď jsou toho plné pohádky. Dej na mě, dětku, postavíme si novou chaloupku a když už, tak zmrzlinovou. Uvidíš, jak se do ní děti pohrnou.
0: A tak si ježibabka s ježidětkem postavili daleko od perníkové v úplně jiném lese letní zmrzlinovou chaloupku. A skutečně. Děti se hrnuli. Dneska se možná ztratím, uklidňoval předem Tomáš maminku, když se ráno chystal do lesa na houby.
3: Opovaž se, já mám jenom jedny nervy,
0: varovala ho maminka. Ale mami, jednou za prázdniny se člověk trošičku ztratit může, jako třeba Petr. Ten včera zabloudil v lese a najedl se tam hrozně dobré zmrzliny.
3: A nevymýšlíš si náhodou?
0: Divila se maminka.
1: Ne, nevymýšlím. Je tam prý taková chaloupka.
0: A taky byla. Její stěny vonily vanilkovou zmrzlinou. Dveře, okenní rámy a okenice se zelenaly pistáciovou. Před vchodem lákala k posezení veranda s lavičkou pro změnu z banánové zmrzliny, lehce posypané kokosovou drtí. Ozdobné sloupky byly ze samých nanuků, obalených v čokoládě. V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vyhlížely kopečky jahodové, citrónové a malinové zmrzliny s čepičkou čerstvé šlehačky. Ježidědek s ježibabkou se vlídně usmívali a spokojeně přihlíželi, jak dětem chutná. Chtěli nejprve získat jejich důvěru a tak si děti klidně pochutnávali na zmrzlině. A když už nemohli, vydali se na cestu domů a nikdo je nezdržoval. Teprve třetí den se ježibabka vybrala jednu holčičku, která právě olizovala jeden z jahodových kornoutů. Usmála se na ní medovým úsměvem a zeptala se jí.
2: Hele, nejmenuješ se ty náhodou Mařenka?
3: Ne, to ne, jmenuji se Barbora.
0: Odpověděla holčička a pochutnávala si dál na kornoutu.
2: Hele, dětku, je tady jedna taková pěkná, baculatá, ale není to Mařenka. Bereme i barbory?
1: Co? Jaký brambory?
0: Ptal se ježiděda.
2: Takže ji berem.
0: Rozhodla ježibabka a zahučela dětkovi do ucha.
2: Tady si vezmi barboru, zamkni ji do nanukového chlívku a já se zatím poohlédnu po nějakém jeníčkovi.
0: Dědek zamknul barboru do nanukového chlívku a ku podivu mu to nedalo žádnou práci. Šla tam sama a ráda. Jahodové zmrzky už byla přejedená, ale dostala právě chuť na nanuky v čokoládě. Viděla je na střeše, ale tam se jí pro ně šplhat nechtělo. Tady ve chlívku je měla pěkně po ruce. A tak si vesele už dibovala. Z nanukového chlívku se ježidědek vrátil do chaloupky a pořádně roztopil zmrzlinovou pec. Jenomže to asi neměl dělat. Však vy už sami tušíte proč. Ale nepředbíhejme. Děda totiž právě zaslechl volání ježibaby.
2: Dědku, dědku, pojď se podívat. Co bys říkal tomuhle jeníčkovi?
0: A tak vyběhl z chaloupky, aby se podíval. Kluk, pěkně kulaťoučký, skoro jako Barbora, se blížil po lesní cestě a už se předem olizoval. Nebyl to jeníček, ale Tomáš. Najednou strnul. Ježibabka a ježidědek se otočili k chaloupce. Už tam nebyla. Samým leknutím si nepovšimli ani velikánské loužičky mnoha barev, která se rychle vpíjela do zeleného mechu. Uprostřed té loužičky stála Barbora a pilně olizovala posledního nanuka. Ježidědek a ježibabka na sebe pohlédli očima vypoulenýma hrůzou.
2: To není holka, to je bumbrlíček,
0: vykřikla ježibabka.
2: Utíkejme, dětku, když tak rychle vymlaskla celou chalupu, tak klidně zbaští i nás dva.
0: A tak oba vzali nohy na ramena a utíkali zpátky ke své staré, opuštěné perníkové chaloupce. Tomáš se za nimi překvapeně díval, dokud nezmizeli v záhybu lesní cesty. Pak udělal několik kroků směrem k Barboře. Ahoj, oslovil ji. Hele, tady je prý nějaká zmrzlinová chaloupka.
3: Byla,
0: odpověděla Barbora a on si vzpomněl, že něco takového snad dokonce před chvílí na vlastní oči viděl.
1: To víš, Tomáši, nemůžeš tak hned všemu věřit a hlavně ne pohádkám,
0: řekl tatínek, když kluk večer doma vyprávěl, jak se mu chaloupka rozplynula před očima.
4: Zdraví vás Březen. Už vás asi napadlo, že jsem si vybral jméno podle břízy. A podle mne zase lidé říkají zajíčkům, kteří přicházejí na svět v čase mé vlády, březňáčci. A já vám teď povím, jak se kvůli těm svým zajíčkům březňáčkům pohněvala matka zaječice s Krtkem.

0: Sluníčko svítilo na všechny paprsky a země v tom teple slastně roztávala. I nastalo hned převeliké hemžení. Odevšad vylézali brouci, myši, kuny, lasičky a hledali nejhezčí místo pro svá nejkrásnější mláďata. Jaká jiná by se taky mohla narodit, když jaro tak pěkně začíná? K tomu všemu jim zpívali ptáci. Ti, kteří pozimovali a radovali se, že už je po zimě, i ti, kteří se vrátili z teplých krajů a radovali se, že už jsou zase doma. Na louce pod lesem hledala zaječice místo pro nový pelíšek, aby do něj nefoukalo, nepršelo, ale aby z něho byl dobrý výhled, co kdyby se kůně zachtělo zaječího masíčka. Taky musela zjistit, jaká je na téhle louce pastva a jestli se tady mláďata budou moci pěkně proběhnout. Nakonec si vybrala suchý plácek pod šípkovým keřem na samém konci šťavnaté louky. Byla z toho hledání a vybírání tak uondaná, že si musela na chvilečku zdřímnout. Jenomže když se probudila, svým zaječím očím nevěřila. Louka byla plná krtčích hromádek. Hej, krtku, jak se tu mají mé děti pást? Vždyť se o ty tvé krtiny zašpiní a kdo je bude pořád umývat? Krtek se urazil. Já dělám jen svoji práci a když se ti to nelíbí, najdi se jinou louku. Ale na to už neměla zaječice čas. Hned druhý den se jí narodila tři krásná zaječátka a zaječí máma se ze samé radosti zapomněla na krtka zlobit. Stala se však jiná věc. Sousední pole začal rozorávat pluh, který měl tři radlice. Dvě pilně orali, třetí se jen tak tvářila. Hej, volal na ní kos, zaber, takhle nebude pole pořádně zorané.
1: Ale už klíbla se radlice. Co bych se namáhala, ty dvě na to stačí sami.
0: A ulejvala se dál. Za pár týdnů vzrostly na poli dvě řádky husté, třetí na pět kroků stébelko. Hrůza pohledět. Jak to, že nerostete? Ptal se kos.
2: Nemůžeme. Tlačí nás hroudy a kamení, naříkala zrníčka.
3: A za to může ta líná radlice, zlobil se kos. S tím se musí něco udělat.
0: Jenže co? Kos lítal od lesa k lesu a všude se vyptával, jak těm ubohým zrníčkům pomoci, aby vyrostla, ale nikdo mu neporadil.
2: Já bych možná věděla, řekla nakonec zaječice.
0: Tady pomůže krtek.
3: Tak za ním skoč a popros ho,
0: zavolal na ní kos v letu a spěchal krmit mláďata. Ale zaječice nešla. Jak by taky mohla, když se s krtkem nepohodla? Určitě jí to nezapomněl. Celou noc se převalovala v pelíšku. Hned se zlobila na krtka, že ji vyháněl z louky, hned ho zase bránila. Má přece na louku právo, když se o ní stará.
1: A vlastně je ten krtek chudák. Sám na světě, děti nemá, bydlí pod zemí.
0: Třeba i proto je takový mrzout.
3: Možná by docela rád pomohl těm ubohým zrníčkům, která nemohou kvůli hroudám a kamenům růst.
0: Slunce se ještě protahovalo v peřinách, zaječátka tvrdě spala, když zaječice tiše vyklouzla z pelíšku a spěchala za krtkem.
2: Byla v ní malá dušička. Co když na ní krtek bude křičet? A nebo s ní vůbec nebude chtít mluvit?
0: Ale jak tak běžela kolem pole a viděla to neduživé osení, dodala si odvahy. Zaklepala a poprosila krtka o pomoc.
3: Pomůžu rád, zvolal krtek, šťastný, že se na něj zaječice nezlobí. Jenže sám na takovou práci nestačím. Zavolám kamarády.
0: Zaječice mu sotva stačila poděkovat a už ze všech luk a louček vybíhali krtci rovnou na pole. Do večera bylo skypřené, přímo nadýchané. Kos ještě zalétl poprosit mraky o trochu deště a pak už se zrnka dala sama do práce. Vystrčila klíčky a ty se činily a rostly tak, že za pár dní by je nikdo nerozeznal od těch prvních.
2: A zaječice s krtkem?
0: Od té doby z nich byli nejlepší kamarádi. Zaječí máma vyváděla svá mláďata na okraj pole a vyprávěla jim, jak strýček Krtek pomohl zrníčkům vyrůst. A Krtek nikdy nezapomněl zaječátkům zdůraznit, jak chytrou mají maminku a že není ani tak důležité dokázat všechno sám, jako vědět, na koho se obrátit o pomoc.
4: V malé chaloupce u velikého lesa žil chudý drvoštěp se ženou a s dvěma dětmi, které se jmenovali Jeníček a Mařenka. Otec chodíval do lesa dobývat pařezí a v létě, když bylo hezky, brával děti sebou. Jeníček a Mařenka v lese sbírali jahody a vždycky jich mamince přinesli plný čbánek. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Ale Jeníček s Mařenkou slibovali, že je nohy nebudou bolet, a prosili, až je tatínek přece jen sebou vzal. Šli dlouho a dlouho po lesních pěšinkách, až přišli na paseku. Otec napomenul děti, aby daleko nechodili, že by mohli zabloudit, a dal se do práce. Jeníček s Mařenkou šli na jahody. Nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak buší do pařezů. Když nasbírali plný čbánek a snědli chléb, který jim maminka dala na cestu, sedli si pod veliký strom, aby si odpočinuli. Přece jen je po cestě boleli nohy. Ale za chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem. Volali, křičeli.
5: Táto! Tatínku! Táto! Táto!
4: Ale tatínek se neozýval. Jen kukačka si někde v lesní houštině povídala a síček zahoukal. Tma houstla a Jeníček s Mařenkou marně hledali cestičku k domovu. Zabloudili. Byli sami v lese a noc už nastávala. Šli houštinami a báli se. A když už nevěděli kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi.
5: Jeníčku, vylez na strom, jak nejvýše můžeš. A podívej se na všechny strany. Snad někde zahlédneš světérko z naší chaloupky. Nebojíš se?
6: Nebojí, Mařenko. Jen počkej, hned budu nahoře.
4: Jeníček vylezl na strom, dlouho se rozhlížel a najednou zahlédl v dálce malinké světélko. Rychle slezl se stromu a pověděl Mařence, co viděl, a hned se dali tím směrem. V tu chvíli se také protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se, byla celá z perníku. Chvíli se na ní dívali a potom si Jeníček z chaloupky ulomil. Ach, to byl sladký perníček. Mařenka si ulomila také kousek, v tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly, a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a zkuhrala.
7: Chutnal dětičkám perníček, chutnal, jen se nebojte, u mě se budete mít dobře, moc dobře.
4: A zavřela je oba do chlívka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale Jeníčka tam nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila dobrá jídla a krmila Jeníčka, aby brzo stloustl. Byla to zlá čarodějnice a chtěla děti sníst. Stále si pomlaskávala a denně zkoušela, jak Jeníček tloustne.
7: Ukáž, Jeníčku, prstíček? Ukáž, podívám se.
4: Chtěla zkusit, zda už je Jeníček dost tlustý, ale Jeníček byl chytrý a nastrčil bábě vždy jen kousek dřívka. Babice nic nepoznala, řízla nožem do dřívka a brůčela, že Jeníček je pořád hubený. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče pečení. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, řekla.
7: Teď si přineseme pečínku.
4: A šla do chlívka a přivedla Jeníčka. Bylo zle. A babice už drží lopatu, otevírá pec, šklebí se na Jeníčka a říká mu.
7: Pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zda už je dost teplá. Upeču vám koláče.
4: Ale Jeníček si sedal schválně jen na kraj lopaty a hned zase spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala. A tu Mařenka dostala dobrý nápad a řekla.
5: Tak nám, babičko, ukáž ty, jak se sedí na loupatě.
7: Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte lopatu.
4: Děti přiskočili, podrželi lopatu, babice si na ní pěkně sedla a Jeníček s Mařenkou šups strčili čarodějnici do pece a zavřeli dvířka. Tak, to bylo křiku. Babice lomcovala dvířky u pece, až se celá chaloupka třásla, ale o to se děti už nestarali. Vyběhli z perníkové chaloupky a pryč do lesa. Utíkali po první pěšince, kterou uviděli a ani se neohlédli. A byla to naštěstí zrovna ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní. Tatínek s maminkou tam smutně seděli a plakali a najednou děti tady. To bylo radosti. A perníková chaloupka i se zlou čarodějnicí zmizela někde v lese a už o ní nikdy nikdo neslyšel.

0: klik, cvak. Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No, se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No, to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny, největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Krindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Dávám, dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No. Takže, co jsem to? To. No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, jistě, no, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď? A
0: té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáků. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl. To si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne.
0: Bohužel, Piggy, a nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslím na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani zamák.
1: Nechci tomu rozumět ani zamák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů. Různé druhy krmítek, rozumíte? Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: Ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezvá nabídka.
0: Ale to je hloupé, by ti to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to poslá, to poslání.
2: Člověče, nezlob se. Je hodně pohádek, kde se vyskytuje jméno Honza. Ve většině případů celým jménem Hloupý Honza. V hodně pohádkách se potom ke konci zjistí, že ten Hloupý Honza byl přece jenom chytrý, i když to tak na začátku nevypadalo. Nakonec si vezme princeznu a dostane k tomu půl království. Honzovi, o kterém vám budu vyprávět, se přihodilo něco podobného. Žila byla totiž v jednom království princezna, která měla jedinou, ale za to pořádnou vášeň. Byla náruživou hráčkou Člověče, nezlob se. Ve hraní této oblíbené hry si získala takovou zručnost, že se nenašel široko daleko nikdo, kdo by nad princeznou dovedl vyhrát. Princezna byla, jak se říká určitému věku u děvčat, navdávání, ale pomyšlení měla jenom na Člověče, nezlob se. Zlobil se ale pan král, který chtěl vidět svou dceru kdekoliv, jenom ne u Člověče, nezlob se. Budeš se vdávat a hotovo, rozhodl jednou odpoledne. Dobrá, budu, připustila princezna. Ale vezmu si za muže jenom toho, kdo mě porazí v mé milované hře. Král vyhlásil turnaj a pozval všechny z dalekých i sousedních států, ale pouze hráče se šlechtickými tituly. To by v tom byl čert, aby se nenašel někdo na celém světě, kdo to Člověče, nezlob se, dovede zahrát lépe než moje dcera, doufal král. Ale jak se záhy ukázalo, doufal marně. Vítězem mezinárodního turnaje ve hře Člověče, nezlob se stala po zásluze princezna. A tak ze svatby tentokrát sešlo. Kdo vyhraje nad mojí dcerou princeznou Člověče, nezlob se, dostane princeznu za ženu a ještě půl království, vyhlásil král a dodal. Ať už je to kdokoliv, třeba Hloupý Honza. V ten okamžik ho totiž nenapadlo, že by nějaký Honza mohl doopravdy vyhrát. Mámo, táto, co to je, Člověče, nezlob se? Zeptal se Honza, když se dozvěděl o té nabídce. Rodiče mu pravidla hry vysvětlili a on prohlásil, že by se jako pokusil nad princeznou vyhrát. To tě nesmí ani napadnout, ty začátečník a hrát s takovou mistryní a ještě ke všemu princeznou, zrazovali ho táta s mámou. Ale jaká pak mistryně, povídá Honza. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tady nejde ani tak o umění, ale hlavně o štěstí a to můžu mít i já. Princezna nejprve nechtěla s Honzou hrát, protože s nějakým začátečníkem prý se nebude zahazovat. Ale protože zrovna žádného lepšího soupeře neměla, dala nakonec svolení. Jakou barvu figurek si chceš vybrat? Zeptala se princezna a dávala najevo, že hra bude za chvilinku ukončena jejím vítězstvím, pochopitelně. To je jedno, odpověděl Honza. Mně na barvě nezáleží. Princezna si tedy nechala svoji oblíbenou zelenou barvu a Honzovi přidělila žluté figurky. Dlouho se nezdržovali a začali hrát. 6, hlásila princezna při svém prvním hodu. 2, hlásil Honza. 6, princezna. 1, Honza. A než se nadál, tak princezna měla první figurku doma. V druhém kole se už začalo Honzovi dařit, ale těsně před cílem si princezna se svojí figurkou počkala a Honzovu figurku přímo mistrně vyhodila z dráhy, jak se to při člověče nezlobce stává. Hra pokračovala. Honzovi se sice moc nevedlo, ale princezně se začal líbit. Většinou totiž musela při hře poslouchat nudné řeči princů, které se točily všechny kolem zlata, šperků a jejich udatnosti. To Honza princezně vyprávěl o úplně jiných věcech, o kterých neměla ani potuchy. O tom, jak se u nich na dvoře klubou kuřátka z vajíček, o rohatém kozlovi, který má hlavu z rovínka jako čert, o krásných proutěných koších, které plete každou zimu Honzův tatínek, o vlaštovkách, které se do jejich chléva vracejí každé jaro až odněkud z Afriky. Také princeznu moc zaujalo, jak se dojí kráva, protože to ještě nikdy neviděla, jak se krmí králíci a ková kůň, anebo suší seno. Ve stohu nikdy nespala a na borůvky do lesa nikdy nechodila, protože jí je nosili na stříbrném talířku a ještě ke všemu pocukrované. To bylo věcí, které by princezna chtěla vidět a prožít. Poslouchala, na hru se nesoustředila a netrvalo to dlouho a člověče nezlob se prohrála. A víte, že to princezně vůbec nevadilo. Dozvěděla se tolik zajímavých věcí, které kvůli hře, kterou hrála od rána do večera, vůbec neznala. Honzu si vzala za muže ráda, protože měl, jak se říká, přehled a nebyla s ním nuda. Po svatbě se odstěhovali k Honzovi na chalupu, možná proto, že by si Honza na zámku těžko zvykal. Princezna se brzy naučila sušit seno, krmit králíky, pěstovat mrkev, rajčata, petržel a chodit do lesa na borůvky, jahody a maliny. Asi se zeptáte, jestli si někdy zahrajou člověče nezlob se? Jednou za rok, vždycky, když mají výročí svatby. To, aby si připomněli, že by se vlastně vůbec nepotkali, kdyby nebylo člověče nezlob se. A víte, že by to byla škoda?

dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně, z čehož je vidět.

0: básničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jak skřítek Racochejl přišel na svět. V černém lese, napůl zapadlé do vlhkého mechu, leželo malé, strakaté vajíčko. Přes den na něj ze zhora skrz koruny borovic pražilo slunce a v noci mu po skořápce skotačily měsíční paprsky. Ale vajíčko nic. Spokojeně leželo v hebkém mechu, ani se nehnulo. Až jednou strhla se v noci ukrutná bouřka, pršelo a vítr ohýbal stromy až k zemi. Hrom duněl a rachotil a z mraku lítaly ohnivé blesky, že bylo chvilkama vidět jako v poledne. A v takové bouřkové metelici je to ten nejlepší čas na líhnutí všelijakých rarachů, skřítků a strašidel. A najednou uhodil blesk do borovice. Ohnivá čára sjela po kmenu, projela mechem a rozprskla se na tisíc světel. Z mechu se zakouřilo, vyvalila se horká nazelenavá pára, ve vajíčku to zapraskalo. Překulilo se a dole z něj vykoukly dvě nožičky. Pak to zapraskalo po druhé a po stranách se vysunuly dvě ručičky a vajíčko se postavilo. Chvilku se tak nějak pomotávalo, točilo se dokola a potom zase upadlo. V tom samém okamžiku pukla skořápka docela a rozpadla se na dva kusy a vyskočil skřítek Racochejl. Bylo to takové tenké holátko s velikýma ušima, třemi vlásky na hlavě, ale už uměl pěkně zlobit.
1: Co je to tu za randál?
0: Zavřískal nespokojeně.
1: A zima je tady, ve vajíčku mi bylo líp. A
0: v tu chvíli mu spadla rovnou na hlavu tlustá dešťová kapka, až se mu nohy podlomily.
1: A prší na mě,
0: rozkuckal se skřítek, honem na sebe překlopil půlku z kořápky a schoval se. Ráno nebylo po bouřce ani stopy. Racochejl seděl schoulený na mechovém kamenu a veliké uši se mu klepaly zimou. Šel kolem hraboš. Když uviděl skřítka, povídá.
2: Dám ti kožich, nebo tady ještě zmrzneš.
1: A co budeš mít ty?
0: Zeptal se Racochejl a popotáhl.
2: Ale mám doma ještě jeden.
0: Mávl tlapkou hraboš.
2: Ber, dokud dávám, je pravý, hraboší.
0: A tak dostal skřítek Racochejl kabát. Pravda, byl mu kapánek větší, trošku ho tahal za sebou po zemi, ale bylo v něm teplo. Za chvíli šla kolem stonožka. Dělalo to pěkný rámus, když pochodovala, bodeť by taky ne, když měla na každé botě podkůvku. Otočila hlavu dozadu a křikla.
1: Zastavit, stát, rostla.
0: A všech těch 100 nohou se rázem zastavilo.
1: Jak to, že nemáš boty?
0: Zeptala se zvědavě.
1: Já jsem se teprve dneska v noci vyklubal z vajíčka,
0: vysvětloval Racochejl.
1: Ten kožich jsem taky dostal. Tak já ti nějaké dám,
0: rozhodla se stonožka.
1: Mám jich stejně nějak moc. Když mi budou dvě chybět, tak se to ani nepozná. A nebudu jich muset aspoň tolik pucovat.
0: Zachechtala se. A tak přišel Racochejl ještě taky k botám. Když stonožka oddusala, seskočil z mechového kamenu a šel se podívat do lesní kalužinky, jak mu to sluší.
1: No, žádná sláva to není,
2: povídá, když se na sebe dost vynadíval.
1: Uši mám jak žebravý placky, na hlavě dva, ne, tady je ještě jeden, tři vlasy a v tom kožichu vypadám jako strašidlo.
2: Ale potom mávl rukou.
1: No a co? Na začátek to stačí, vždyť jsem se teprve teď vyklubal.
0: A rozběhl se do lesa, aby si ještě taky našel nějaké bydlení. Proběhl kapradím, přeskočil konvalinkové listy, běžel dál kolem strouchnivělých pařezů a najednou Racochejl si musel protřít oči, jestli dobře vidí. V křoví leží klobouk.
1: Je, kdo pak ho asi ztratil?
0: Šeptá si a rozhlíží se.
1: To by bylo něco pro mě. Takový klobouk, to je vlastně hotová chalupa. Jenom se musí správně postavit.
0: Převrátil klobouk střechou nahoru a obhlížel ho ze všech stran.
1: Chalupka by to byla pěkná.

0: mrňavou linkest křídčí, anebo to od zhora dolů francouzské, jako na zámku. To já nevím, řekl rozpačitě Racochejl. Takové, abych mohl vykukovat. Vykukovat se přece dá z každého, povídá Rejsek a vyhryzl po straně klobouku okénko. Rázem měl skřítek Racochejl i svou chaloupku. Ale ještě se ani pořádně nezařídil, už se hrne do dveří první návštěva, skřítek Polníček. Rozhlédl se po chalupě a diví se.
1: A kde máš postel?
0: Ještě žádnou nemám, pokrčil Racochejl ramínky.
1: Teprve jsem se nastěhoval. Taková měkká postel je přece velice důležitá,
0: poučoval skřítek Polníček.
1: Nadarmo se neříká postel, přítel člověka. Od toho jsme to my skříci odkoukali.
0: No jo, vzdychl Racochejl, byla by dobrá. Kožich a boty jsem dostal, ale kdo mi dá svou postel?
1: Nikdo, řekl Polníček. Musíš si ji udělat a já ti pomůžu.
0: A aby byla obzvlášť měkkou linka, vezmem na to měkké dřevo, jo?
1: Navrhl Racochejl.
0: Správně,
1: přisvědčil Polníček. Je vidět, že se rychle učíš.
0: Stloukli postel z vonavých lesních prkýnek a vystlali jí mechem. A kousek mlhy ustřihli na peřinu.
1: Tak, teď ještě musíme vyzkoušet, víš? Řekl Polníček. Jestli někde netlačí. A já se hlásím dobrovolně jako první.
0: Rychle vlezl do postele, přikryl se mlhovou peřinou a než by řekl švec, usnul.
1: Tlačí?
0: Zeptal se po chvíli Racochejl.
1: Netlačí.
0: Zavrněl ze spánku Polníček a spal dál. Racochejl tam postával, přešlapoval a když už to trvalo moc dlouho, nesměle se ozval.
1: Jo, já bych ji chtěl taky vyzkoušet. Netlačí,
0: zafuněl Polníček a vmuchlal se pod peřinu.
1: Vzbuď mě, až dvakrát zakouká. Koko, koko,
0: udělal Racochejl.
1: Tak honem vstávej, už dvakrát zakukalo.
0: Polníček vylezl z postele a smál se.
1: Vždyť jsem ti říkal, že se rychle učíš.
0: Racochejl vlezl pod peřinu a blaženě zavřel oči. A skřítek Polníček šel domů, aby vyzkoušel zase svoji postel.

0: O neposedné raketě.
1: Byla taková raketa, jaké létají k měsíci. Byla zvyklá, že se pod ní pořádně vybouchne, ona se poleká a letí, až doletí.
2: Ale jednou?
0: Kdo pak ví, co jí to napadlo?
2: Když pod ní zase nafoukli pytlík a udělali bum, raketa se otočila jako na obrtlíku a šup.
0: Místo do nebe letěla rovnou do země.
1: Ti, co stáli kolem, nejdřív koukali vzhůru a pořád nic neviděli. Pak se podívali dolů a div, že nespadli do té díry, která v zemi po raketě zůstala. Hned kolem ní udělali zábradlí, aby se mohli pořád

0: a dně vyklánět.
1: V díře viděli jen tmu.
2: Pak se tam jeden odvážlivec spustil po provaze a posvítil si dolů baterkou.
1: Konce nedohlídl, jak byla jáma hluboká.
2: Hlava se mu tak zamotala, že ho museli držet, aby se mu zase rozmotala. Byl rád, když ho ostatní zase vytáhli.
3: Raketa zatím proletěla hromadou hlíny a rovnou do rozbitých hrnců.
1: Bylo to nějaké smetiště, co tam lidi udělali před 100 lety.
3: Pak vrazila do skály.
1: Div si čumáček nepomačkala, jaký to byl náraz.
3: Když se skálou provrtala, octla se v kamenném městě.
2: Obyvatelé toho města byli vousatí pižďouškové, velcí jako půllitrový hrneček. Hrnuli se k raketě a obdivovali to vzácné zvíře.
1: Jak se domnívali.
2: A chtěli si ho ochočit.
3: Když poznali, že nikoho nezakouslo, vlezli si pižďoušci dovnitř a raketa s nimi letěla dál. Proletěla zase skálou a pak prsk rovnou do veliké louže s horkou vodou.
1: Lidi na zemi tomu říkají podzemní horký pramen.
3: Raketa byla celá mokrá.
2: Pižďoušci si zakrývali strachy oči, báli se, že se utopí.
3: Ale rakety jsou vodotěsné a tak si nenabrala.
1: Než se vzpamatovali, byli ve stříbrném městě.
2: Bydleli tam zase vousatí pižďouškové, ale ještě menší než ti z kamenného města.
1: Protože na ně tlačilo tolik skal a hlíny, byli stlačeni do velikosti skleničky na vodu.
3: Pižďouškové kulili zvědavě oči a když viděli za okny rakety také pižďoušky, začali na sebe dělat obličeje, dlouhé nosy a oslí uši a šklebili se jako kocouři, když si líznou citronové šťávy.
2: Přátelsky se potahovali za vousy a sesedli se všichni do rakety.
3: Ta už netrpělivě bručela a rámusila a jen za sebou zavřeli kabinu, už si to s nimi razila cestu pod zemím čím dál tím do větších hloubek.
2: Pižďouškové se rozhlíželi a najednou viděli kolem sebe jen růžovou páru.
1: Raketa neviděla na cestu a tak jen dělala do páry stále větší a větší tunel.
3: A pára najednou tím tunelem chtěla ven. Všechna se kolem natlačila, až tunel rupnul.
1: A pod zemí se zachvělo jako pod kopyty 2 miliard bělohušů a 1 miliardy ryzáků a lidi na zemi se začali klepat a rozklepali se i domy
2: a Petr klíče na louce a stromy do sebe drcali jako berani.
1: A lidi, co chtěli jít po chodníku, šli najednou po střeše.
3: A kominíci ze střech spadli do sklepa.
1: Mléko se srazilo s vodou, bábovka s žemlovkou, koláče z vdolky,
3: boty s nohama,
2: patníky s chodníky,
1: jedle s borovicemi,
3: lidi s lidmi
2: a říkali, že je zemětřesení.
3: Raketa neměla ani tušení, co způsobila svou tvrdohlavostí a vrazila rovnou do Zlatého města.
2: Pižďoušci, co tu bydleli, byli ze všech nejmenší.
1: Protože jim na ramenou spočívala půlka země koule a stlačila je tak, že každý pižďoušek byl velký jako náprstek.
2: Pižďouškové, co byli o fous větší, se jim smáli a měřili je na kolíčky, na prádlo a na palce.
3: Ale pižďouškové ze Zlatého města nechtěli na nic čekat. Vlezli do rakety a honem pryč. Rychle, než je tíha země stlačí na úplně malé placičky.
1: Raketa se zavrtala doprostřed zeměkoule.
2: K samému jádru země.
1: Tam bydlela čarodějnice. Vypadala jako ohnivá koule a potrpěla si na pořádné vedro.
2: Hrála si na podzemní slunce.
3: Vydržela si tak hrát už 5 miliardu let, jak se jí ta hra líbila. A miliarda let, to je tolik dní, kolik se vejde kapiček vody do největšího moře.
1: Ve dne v noci stála čarodějnice u rozžhavených kamen a vařila v hrncích železnou kaši a niklovou kaši a černou kaši.
2: Topila.
0: Míchala.
1: Přikládala.
2: Co chvíli horká pára nadzvedla na povrchu země pokličku a podzemská kaše, ještě horká, se valila tou dírou ven.
3: Lidi říkali, že sopka soptí lávu a utíkali, co jim nohy stačily.
2: Pižďouškové v raketě měli z čarodějnice hrozný strach. Věděli, že baba k sobě nikoho nepustí a každého uškvaří, kdo by se k ní přiblížil.
3: Ale tetu raketu jen tak nic nepostraší.
2: Zatímco pižďouškové křičeli, přihořívá, přihořívá, hoří!
3: Prorazila raketa na plné motory čarodějnickou kuchyni skrz naskrz.
1: A čarodějnice, rozpálená zlostí, byla bezradná. Tam, kde byla za chviličku raketa z pižďoušky, už její horká moc nesahala.
2: Ti se octli ve vrstvách země, kde bylo chladněji. Škobrtali právě ovele hory černého uhlí. Potom objevili pomník nějakého tatarského krále a začali se bořit do ohromného pokladu, který tam kolem sebe měl.
3: Samé diamanty a smaragdy a rubíny a safíry a ametisty. Raketě se sice zdálo, že je to všechno jenom kamení, ale pižďouškové těmto podzemním pokladům náramně dobře rozuměli a byli z toho celý uvytržení.
1: Pak najednou bác, prásk, kamení lítalo na všechny strany a raketa vyletěla ze země ven rovnou mezi kokosové palmy a tygry a lvy a opice, protože to bylo na druhém konci světa.
2: Pižďouškům se na zemi ohromně zalíbilo, protože je nic netížilo. Vylezli z rakety a nadechovali se čistého vzduchu a dělali kotrmelce z radosti, že vidí světlo a tolik barevných věcí.
3: Opice, lvy a tygři nezůstali za pižďoušky pozadu, dali se taky do kotrmelců a začali pižďoušky honit.
2: A pižďoušci honili lvy, tygry a opice, házeli po sobě banány, kutáleli si kokosovými ořechy a byli blažení.
3: Raketa je chvíli pozorovala a pak se zadívala do oblak.
1: Zrovna tam letělo hejno ptáků.
3: Vznesla se lehce, zamávala pižďouškům a letěla s hejnem na výlet ke slunci.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se probudil moc brzy ráno. Celý svět ještě spal a mě napadlo, jak to asi vypadá tak časně ráno ve světě vysoké trávy. Přeběhnu duhový můstek a vidím, koho jsem potkal. Svého malého kamaráda červeného mravenečka. Podivil jsem se, myslím, že celý svět ještě spí? Proč ty jsi vstal tak brzy? Já ani nešel spát, odpověděl mi mravenec. Dnes v noci se tady stalo něco zvláštního. A já kvůli tomu nespím celou noc? Chci vidět, jak to skončí. Ale co? Vyzvídám. Uvidíš za chvilku, odpověděl mravenec tajemně a dál už jsme šli mlčky. Šli jsme rovně, vlevo a do kopečka a potom klikatě vpravo a z kopečka, pořád dál, jak nás vedla cesta až k prvnímu rozcestí. Tam náhle cesta skončila. A místo ní bylo prázdno. Jenom taková bělounce průhledná mlha se chvěla na místě, kde měla být cesta. Sklonil jsem se dolů a vyhrkl. Aha, tak tohle se v noci stalo. Zmizela cesta. Ale kam? Kde je? Můj malý kamarád mravenec by mi možná odpověděl, ale než stačil otevřít pusu, ozvalo se vřískání. Jaká cesta? Proč mluvíte o cestě? Zmizela střecha. Kde je? Kde je moje střecha? Takhle na mě vřískal velký černý brouk s bílou noční čepičkou na hlavě, který se zrovna probudil v jedné z komůrek tam dole. My jsme šli s kamarádem mravencem po cestě, odpověděl jsem klidně, ale černý brouk vřískal dál. Ne, ne, vy jste šli po střeše. Asi záleží na tom, z které strany se na to díváte. Podle toho je jméno. Podotkl jsem smířlivě, ale černý brouk se vztekal dál. Ovšem, ať se na to díváte, z které strany chcete, stejně je pryč. Co potom záleží na jméně? Vy dva tam nahoře, nevíte o tom něco? Nepotkali jste toho zloděje střech, jak jde s pytlem na zádech a píská si samou radostí, že v noci dobře pracoval, že má ve svém velkém zlodějském ranci mou střechu? Vůbec nikoho jsme nepotkali, odsekl jsem. Vždyť celý svět ještě spí. A tu se ozval můj kamarád červený mravenec. Já bych vám snad mohl dát vysvětlení, promluvil nesměle. Já jsem v noci potkal vítr, který si zpíval... No a co? Skočil mu do řeči zlostně černý brouk. Měl ten vítr přes rameno pytel? Ne, to neměl, špitl mravenec. A brouk prskal dál. Zpíval si tedy, že mi v noci ukradl střechu nad hlavou, anebo že se tady v noci podloukali zloději střech? Ne, vítr si zpíval... Tam za horou zelenou, si bílí beránci zpívají při tanci písničku loudavou, zaspíval mravenec popravdě, ale černého brouka to zrovna moc nepotěšilo. To je všechno? Zeptal se chladně a mravenec špitl. Ne, ta písnička má ještě druhou sloku. Chcete ji slyšet? Já si ji pamatuju.
2: Ne!
1: Zaječel černý brouk.
2: Tady není zkouška pěveckého sboru. Povídej, co bylo dál.
1: Když on dál zase zpíval zas jinou písničku a já se bojím, že by vás to jenom rozčílilo, zašeptal mravenec a černý brouk prskl.
2: To se ví, že rozčílilo. Pro pána Jána jsou všichni červení mravenci vždycky tak rozvláční, když něco vysvětlují.
1: Nekřičte na něj, je pravdomluvný, zastal jsem se svého kamaráda a brouk zavrčel.
2: Nic proti tomu, jen ať mi rychle pravdomluvně řekne, co ví o tom, kam zmizela má střecha a co s tím má společného vítr.
1: Vždyť o tom zrovna mluvím, řekl mraveneček udiveně a pokračoval. Bylo to tak. Vítr si zpíval jednu písničku za druhou a já s ním šel až sem na rozcestí. Tady vítr oslovil obě cesty, které se odtud rozbíhají. Nezdá se vám nudné vést jenom od rozcestí k rozcestí? Když posloucháte lidi, kteří po vás chodí, slyšíte je mluvit o dálkách. A vy ty dálky nikdy neuvidíte. Není vám z toho smutno? Nemáte chuť rozběhnout se k modrým horám na obzoru a zjistit, co je za nimi? Na to první cesta odpověděla: jsem dohladka vyleštěná kroky těch, co po mně chodí. Všichni, kteří jdou někam za modré hory, se zase začas tudy vracejí zpátky. Potom mi vyprávějí o všem, co kde viděli, a to mi stačí. Jsem cesta. Musím být stále na svém místě a čekat na ty, co mají kamsi namířeno, ať už jdou tam, anebo zpátky. Druhá cesta žádné dlouhé řeči s větrem nevedla. Trochu se zavrtěla a pak povídá: já jdu. Já se chci podívat za modré hory. Vyřiď všem, že do svítání jsem zpátky. Zavolala na mě a zmizela. Zůstala po ní jenom ta bělunce průsvitná mlha. Vidíte? Skončil mravenec a černý brouk prskl:
2: já vidím, že už vychází slunce a ona tady není. Tady lhala. Jak by to mohla udělat? Zrovna včera jsme spolu měli vážnou rozmluvu o tom, jak mi studený vzduch nedělá dobře na revma. Žížela to slyšela.
1: Sluníčko vám udělá zrovna dobře, odsekla Žížala, která právě začala vařit snídani v žíhaném žíželým hrnečku. Jak je svět krásný, jak se třpití, ozval se nadšený hlásek malého broučka, který se právě vykulil z larvy a mžoural do slunce.
2: Ty toho tak víš o světě, zamumlal černý brouk. Ubohé dítě, říkáš svět a koukáš přitom na slunce. Narodil ses a nevíš, že nám nějaký drzý vítr vzal střechu nad hlavou. Vidíš, že se všechno třpití, ale musíš vidět i druhou stranu. Totiž, že může přijít déšť. Co potom s námi bude? Poučím tě, jak to chodí na světě.
1: V tom se tráva v dálce zavlnila a v mžiku byla cesta tady u našich nohou, v mžiku přikryla domek černého brouka a ukončila tak rázem jeho řeč, ale já i můj kamarád mravenec jsme si uměli představit, o čem asi bude. Taková řeč může broučkovi, který se zrovna narodil, zkazit celý den, řekl jsem, a můj kamarád přisvědčil. Černý brouk patří k těm, co pořád mluví, ale nikdy je nenapadne říct něco hezkého. K těm, co vidí všechno ze dvou stran a vždycky si vyberou tu horší, uvažoval jsem dál a mravenec prohodil: přitom se svět opravdu třpití. Vidím duhová zrcátka v kapkách rosy. Prosím tě, cesto, můžeš to vyřídit malému broučkovi? Moc ráda, řekla cesta. Nezlobíte se, že jsem se zdržela? My dva? Kde pak? Aspoň jsme se dozvěděli, kdy cestuje cesta. Zasmáli jsme se s mravencem a spokojeně šlapali domů. Dobrou noc.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem voják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnul a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milýho koně oplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale kdepak, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrem. Tak co dělat, myslím si, tadyk musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu po milým provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou. Je čas.

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě. Plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsson. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kde pak? Nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: Ta dnešní pohádka bude o velkém závodění, které se na louce koná každý rok, když je noc nejkratší a den je nejdelší. Všechna zvířátka se na závod těší. Včelky i broučci se už od samého rána strkají o místa na mezi pod lesem, pozorují závodiště a sázejí si na vítěze. Na první dostihové dráze se nám připravuje zajíc. Na druhé přešlapuje srnka. Je trochu nervózní, hrabe kopítkem a netrpělivě pohazuje hlavu. Dívejme se dál. Ve třetí dráze se chystá ke startu veverka s dobou. Čtvrtá dráha patří naší luční kobylce. Je sice ze všech nejmenší, za to nese na hřbetě odvážného jezdce, který jistě bude po celý závod povzbuzovat a řídit. Ano, ano, je to on. Náš starý známý mraveneček Béďa. Ale pojďme se podívat přímo ke startovní čáře.
1: Co pořád zechtáš? Radši se soustřed.
2: Jak se můžu soustředit, když se mi vrtíš na zádech? Nerejdi, Béďo, to lechta.
1: Klepou se mi nohy.
2: Bojíš se, že spadneš?
1: To ne, mám strach, že prohrajeme. Ty, kobylko, a co kdybychom si zase šli jen tak zaskákat po louce?
2: Že by ses, Béďo, nestyděl. To bylo pořád řečí a teď, když konečně stojíme na startu, utekl bys jako malý kluk.
1: Nejsem malý, jsem závodní mravenec Béďa.
2: Tak se přestaň tetelit a koukej, ať nezmeškáme start.
0: Závodníci, pozor, připravte se a vpřed. Už jsou na trati. Krátce po startu se pole závodníků trhá. Veverka vede, teď ji ale předbíhá srnka a v závěsu za ní se drží zajíc. Je to zajíc? Je to zajíc, je to zajíc. Kobylka je stále na posledním místě. Ale ne, ne, ne, není. V prudké zatáčce před hlavní tribunou nabírá tempo a mohutně povzbuzována publikem míjí jednoho soupeře za druhým. Béďa pevně přijímá otěže cílová rovinka a kobylka posledním mohutným skokem hupsa noc.
1: Kobylko, jsme první, vyhráli jsme.
2: Je, konečně si odpočinu.
1: Ani nápad, slyšíš to volání slávy, ty ovace. Teď přijde to hlavní, musíme na stupně vítězů pro věnec.

0: ho budou kluci mravenci koukat, až jim ukážu, jaký věnec jsme vyhráli. A hlídací babička mi hned odpustí, že jsem se ztratil. A vrchní vrátní mravenec otevře dveře mraveniště do kořán, i když bude dávno po slunce západu. Jen račte dovnitř, pane závodníku, pro vás je otevřeno třeba i o půlnoci.
1: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
0: Nevymýšlím, tak to bude. Ty, kobylko, dones mě domů.
1: Ráda bych, ale dnes už by mě k mraveništi nohy nedonesly. Nech mě, Béďo, musím si do rána odpočinout.
0: Ale zítra pojedeme, viď, domů.
1: To víš, že pojedeme, spí už.
2: Kobylka se skutálela do trávy a v tu ránu usnula. Béďa se uvelebil vedle ní a vavřínový věnec si ustlal místo polštářku. Jenže vavřínový věnec pod hlavou nedělá dobrotu. Vavřín je vlastně obyčejný bobkový list a píchá jako špendlíky. Po spánku pověsil Béďa věnec na stéblo kostřavy a usnul vedle kobylky spánkem plným hrdinských snů. Jako peřinka je oba přikryla noční obloha.

0: Kobylko, vstávej!
1: Ještě chviličku.
0: Nespí, poslouchej. Zdálo se mi o červánku, jak nám chystá nějaké překvapení. A hele, tamhle už růžový.
1: Jaké překvapení?
0: To nevím. Koukám, pro pět ran.
1: Co se děje, Béďo?
0: Náš věnec z vavřínů.
1: Ukradli nám ho.
0: Něco horšího, večer jsem ho pověsil na trávu kostřavu a tohle z něho zbylo.
1: Tohle koště, že je náš věnec?
0: Celý ohlodaný, ožižlaný.
1: Hrůza pohledě.
0: S tímhle pometlem se přece nemůžu jít chlubit do mraviniště. Všichni by se mi jenom vysmáli.
1: Kdo nám to jen spískal?
2: Dobré jitro přeji.
3: Ozvalo se nad jejich hlavami. Na stéble kostřavy seděla divná cizí kobylka, tlustá a vypasená, a mrsně se olizovala.
0: Kdo to je? Ty ji znáš?
1: Ještě nikdy jsem ji u nás na louce neviděla.
2: Vavřínové listí je moje nejoblíbenější pochoutka.
0: Kdo vám dovolil pást se na našem věnci?
1: No to si odnesete.
2: Pomalu. Já jsem tu totiž služebně a mám poslání.
0: To vidíme. Vaše poslání je nejspíš sežrat, co se dá, že jo?
2: Vavřínový list je v těchto zeměpisných šířkách vzácnost. To dole v jižních krajích jsou vavřínů plné háje. Ach, tam je život.
0: Tak jste si tam měla pěkně zůstat.
1: Co my teď bez věnce? Nikdo nám neuvěří, že jsme vyhráli závod. Co máte co dělat na naší louce?
2: Pardon, dovolte, abych se představila. Jsem Saranče, příjmením Stěhovavá. Majitelka soukromé cestovní kanceláře Kupředu vpřed. A vedu zde právě turistický zájezd se sportovní tématikou.
0: Co to mele?
1: Vůbec ji nerozumím. Jděte pryč.
2: Klid, klídek. Netřeba dělat aféru, že jsem posnídala váš věnec. Viděla jsem včera vaše vítězství. Luční závod byl totiž v programu našeho zájezdu. Běželi jste skvěle. Zasloužené vavříny.
1: To se vám, paní Saranče, povedlo. Z vavřínu jste nám udělala koště.
2: Místo věnce mám pro vás jinou odměnu za vítězství. Nabízím vám zahraniční zájezd s naší soukromou cestovní kanceláří Kupředu vpřed.
0: Zájezd?
1: Kam zájezd?
2: Za hranice všedních dnů.
1: Nechci za hranice, chci nový věnec.
2: Moje nabídka je korektní a nemá chybu. S cestovní kanceláří Kupředu vpřed poznáte hlubiny moří, ledovce hor, písečné pláže, zářící velkoměsta. Nezapomenutelné zážitky, rozšířené obzory. To je přece slušná náhrada za jeden věnec z bobkového lupení.
0: Slyšela jsi, kobylko? Za hranice všedních dnů? To by bylo lepší než zpátky do mraveniště.
1: Nějak se mi to nechce líbit. Ať vrátí věnec a basta.
0: Říkala, že za hranicemi všedních dnů jsou vavřínové háje.
2: Háje? Co háje? Celé vavřínové lesy. Hvozdy vavřínů.
0: Vidíš, natrháme si vavříny a uděláme nový věnec. Čerstvý a ještě větší, než je ten ohlodaný.
2: Správný názor. Výborný postřeh. Moje soukromá cestovní kancelář vám nabízí bohatý program. Nejvyšší pohodlí, široké rozhledy, nejrychlejší dopravu. Dovoluji si upozornit, že zájezd, do kterého jsme vás zařadili, je letecký.
0: Letecký?
1: A kde je letadlo?
2: Každý sám sobě letadlem. Z cestovní kanceláří Kupředu vpřed vám narostou křídla. Svět a jeho krásy čekají, abyste poodhalili jejich tajemství. Tak leťme. Leťme, přátelé.
3: Kobylce jako kouzlem narostla křídla. Béďa jí vyskočil na hřbet a letěli. Nad horami i řekami, vesnicemi i městy. A všude kolem nich letěla mračna dalších kobylek, účastnic zahraničního zájezdu. Všechny jakoby z oka vypadly vedoucí a majitelce cestovní kanceláře Saranči Stěhovavé. Ta letěla v čele výpravy a měla výklad.
2: Právě opouštíme pevninu a nalétáváme nad moře. Vpravo parník, vlevo ostrov. Blížíme se k Africe. Na obzoru Sahara. Pozor! Prolétáme písečnou bouří.
0: Toto fičí.
1: Drž se, ať tě to neodfoukne.
0: To bylo pořád nejvyšší pohodlí a největší rozhled. Pro písek nevidím napít.
2: Klid, klid prosím, bouře se těší. Přistáváme. Ubytování s celodenní penzí je zajištěno na oáze v poušti. Bohatý program. Překvapení.
3: Hejno kobylek se sneslo do oázy. Posedali na palmy, do vavřínových hájů, obsadili každý i ten nejmenší kvítek a dali se do díla.

0: že je překvapení.
1: Jaký je program, až se všichni napasou?
2: Poletíme dál, za novým dobrodružstvím.
3: To není žádné dobrodružství, jen se cpát a cpát.
2: Mlč, hloupý brabenče. Já jsem tu od toho, abych věděla, jak má vypadat zájezd za hranice všedních dnů. Připravit zavazadla, křídla a kusadla. Letíme se zotavit na další oázu.

0: Tak to jsou ty nezapomenutelné zážitky. Ještě jsem za celý zájezd nezahlíd jediný neožižlaný bobkový list.
1: Mraveneček Béďa měl pravdu. Kam se hejno sarančat sneslo, zůstal jen úhor. Každá oáza za nimi byla suchá a ohlodaná jako ten vavřínový věnec, který nechali doma viset na stéble kostřavy. Třetího dne na večer měli oba zahraničního zájezdu pokrk.
2: Kubilko, vraťme se domů.
3: Véďo, ty bys chtěl?
0: Třeba hned.
3: Na tak dlouhou cestu se musíme napřed pořádně vyspat. Vyletíme ráno.
0: Tak dobře, a celou noc si necháme zdát o naší krásné louce za mořem.

Jednou jela víla Amálka lesem na jelenu větrníkovým. Nesli se spolu jako krása a krása. Cvála jí lesem a přes dvě paseky. Na třetí pasece větrník klopítl, dív Amálka nesletěla do ostružení. A v tom je slyšet štířivý hlásek. Kde máte oči vy dva? Rozbořili jste mi chalupu. Amálka se podívá a on tam stojí lesní mužík Trneček. Celý pichlavý jako ostružinový prut. To nemůžete jinudy, křičí a zlostně obchází svou pobořenou chaloupku. Nezlob se, Trnečku, řekla Amálka. Pošlu ti na chaloupku pomoc. A to mě spíš zlobí něco jiného než rozbořená chaloupka, křikl Trneček. Ty jsi krasavička. Jelen je krasavec. A já jen ošklivec. Proti tomu se nedá nic dělat, řekla mírně víla Amálka. Ale přece jen bych na tobě něco chtěl za tu chalupu, povídá Trneček. Tichoučce jako hádek. Chtěl bych větrníkovi něco pošeptat. Jelen sklonil hlavu. Trneček mu šeptal do ucha a divně se přitom usmíval. Potom Amálka a větrník jeli dál. Jelen šel pořád pomaleji, jako by měl v hlavě divné myšlenky. Zastavil se a povídá. Nedošla bys, Amálko, pěšky? Nikde mě čekají. Amálka seskočila do mechu a větrník zakličkoval do lesa. Jenže Amálce to bylo všechno divné. Nasedla na vítr jako do kočáru a tajně se vydala za jelenem. Hluboko v lese čekal na jelena mužík Trneček. Sotva větrník doběhl, Trneček hned na něho. Dobře, že jsi tu, větrníku. Nejdřív jsem ti něco pošeptal a teď ti něco ukážu. Dovedl jelena na mítinu, kde měl myslivnu myslivec mužka. Tam ukázal větrníkovi na parohy přibité ve štítě. Byly to parohy dvacaterácké, jedna síla a krása. Jelen větrník si parohy prohlídl, svěsil hlavu a jen si povzdychl. Teď si mě, Trnečku, přivedl do největšího neštěstí, co se může stát jelenovi. Stydím se za své parohy, protože jsou jen šestnácterácké. Zaslechla to také víla Amálka, co tam zrovna přijela na větru. Chtěla jelena potěšit, hladila ho mezi ušima, ale on se k ní jen točí bokem. Mě, Amálko, nepotěšíš. Mužík Trneček běhal kolem a byl samý divný smích. Amálka nakonec spolkla slzičku a odešla. Je pryč, zamnul si ruce mužík Trneček. A teď mě, jelene, dobře poslouchej. Nejdřív jsem ti něco pošeptal, pak jsem ti něco ukázal a teď ti něco dám. Vedl větrníka do lesa, pořád temnějšího, až na to místo, kam jeleni už 100 let chodili schazovat parohy. Byly tam parohy jelenovi pro úsměv, ale taky ty lepší. Celá hora jich tam byla, čím výš, tím pěknějším. Na samém vršku ležely jedny 630. Ty já musím mít, povídá jelen větrník. Jen si pro ně sáhni, řekl Trneček. Větrník uhodil hlavou o strom, 16. parohy se mu skutálely z hlavy do mechu a větrník si sáhl pro 630. Teď jsi jelení král, řekl Trneček. A co kdybys tak zatroubil, aby se to všude vědělo? Větrník se opřel kopity o pařez a zatroubil po jelením jako celá kapela. A už se to všude ví, vykřikl Trneček, divně se usmál a vklouzl do kapradí. A v tom se taky z lesa ozvala trubka a někdo odtamtud volá. Slyšel jsem tu někde troubit krále jelenu. A já jsem taky král. Z hloubi lesa přijel král na vysokém koni
A co ještě neřekl, to teď dopověděl. Jelene Větrníku, ty král, já král. Jenže já mám flintu. A namířil na jelena. A míří. Větrníkovi odtíkává poslední vteřinka. Zbýval jí už jen vlásek. Když tam rychlý vítr přinesl vílu a málku, spustila před králem rovnou takový taneček, co se jinak smí jen před měsíčkem. Král se dívá a dívá. Aby se mu pohodlněji dívalo, opřel se o flintu jako o hůl. V tom jelen odskočil do lesa. A víla Amálka, ta už tam taky nebyla. Král vylovil mužíka Trnečka z kapradí a dost smutně povídá, co jsem ulovil, to jsem ulovil. Dám si tě náhradě do sklenice s ještěrkami.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na mítině uprostřed lesa po nocích řádily jezinky. Ovládali čarovný tanec. Děti z vesnice do lesa rády chodili a tajně jezinky pozorovali. Bylo to jejich tajemství. Nikdo z dospělých se o tom nesměl dozvědět, protože to by potom byla mela. Rodiče by se zlobili, že děti namísto řádného spaní trajdají v noci po lese. Ale ne vždy se všem dětem podařilo v noci nepozorovaně zmizet z domova. Někdo usnul, jiný se bál, aby ho rodiče nenachytali, a tak se stalo, že se jednou uprostřed noci na mítině ocitl jen samotný Matyáš Soukup. Byl to kluk, jak má být. Dost chytrý i dost odvážný. Pozoroval tajemný tanec jezinek, když tu se mu začaly klížit oči a usnul. Jedna jezinka ho objevila spícího v houští, strašlivě se zaradovala a povolala své družky. Ty vytáhli Matyáše doprostřed palouku a pak začal ohnivý čarovný tanec. Tančili až do svítání a potom se smíchem uprchli do své kamenné jeskyňky. Matyáš se probudil. Něco ho šimralo na nose. Byl to sluneční paprsek. No potěš, pomyslel si. Za chvíli určitě začne škola. A co maminka? Určitě na mě čeká se snídaní. Běžel, co mu nohy stačily, rychle skočil oknem do svého pokojíčku a šup do postele. V tu chvíli se otevřely dveře a stála v nich maminka. No co je, ty lenochu, vstávej, snídaní máš na stole, já už musím jít do práce, tak sebou koukej hodit, ať nepřijdeš pozdě do školy. Matyáš zablekotal něco jako, že jo, a maminka odešla. Vyhrabal se spod peřiny, ale cítil se nějak nesvůj. Jako by byl omámený, nebo že by byl unavený. Za to ve škole to byla hotová pohroma. Matyáš tvrdil, že písmenko A je I, že červená barva je modrá, že 1 + 1 = 4. A když uviděl z okna třídy běžet po ulici psa, křičel na celé kolo. Někomu teklo prase! Paní učitelka kroutila hlavou, co to ten kluk dneska vyvádí, a pomyslela si, že si Matyáš dělá legraci, a tak se usmála a řekla. Matyáši, nechej těch hloupých vtipů, ano? Jenomže když ho potom odpoledne maminka poslala do obchodu pro chleba a 5 rohlíků a Matyáš přinesl růžového plyšového medvěda a láhev rumu, bylo jasné, že s klukem není něco v pořádku. Chvíli mu domlouvali, potom hubovali a nakonec dostal pořádný výprask. Když už ani rákoska nepomohla, vypravili se s ním rodiče k doktorovi. Ten měl podezření na zápal mozkových blan. Pak ale předepsal klukovi superpirín a klid na lůžku. Berunku Sedláčkovou, Matyášovu nejlepší kamarádku, to trápilo. O jezinkách věděla úplně všechno a tak pojala podezření, že v tom všem, co se s Matyášem děje, budou mít prsty ony. Svěřila se Růžence a Monice, kamarádkám, co s nimi chodila do národopisného kroužku, a vypravili se společně za Matyášem na návštěvu. Když je Matyáš uviděl, zaradoval se. Je, ahoj kluci! Berunku to mírně vyvedlo z míry a povídá. Matyáši, jací pak my jsme kluci? Podívej se pořádně, co pak nás nepoznáváš? Růženka s Monikou se usmály a podali Matyášovi čokoládové bombony, co mu koupili v cukrárně. Já řebíky nejím, křikl Matyáš. Už musím spát, je tma. Venku svítilo slunce, vůbec tam žádná tma nebyla a v okně se vyhřívala Soukupovi skočka Micina. Zavřete tu kozu do chlíva, ať mi tady nesedí v okně, zařval Matyáš. To už Růženka nevydržela, dala se do pláče a utekla. Berunka s Monikou ji následovali.

0: A jim, děvčátkům ze vsi taky. Tanec bude jejich společná řeč. Na nic se neptejte a uvidíte. A viděli. Na paloučku uprostřed lesa tančily jezinky. Tančily tak krásně, jak by to nedokázala ani Maruška Mukařovská. A to je z celého národopisného kroužku ta nejlepší tanečnice. Jestli dobře počítali, bylo jich 12. Verunka z ničeho nic vstala a postavila se doprostřed palouku. Jezinky na ně udiveně zíraly a zvědavě okukovaly krásný kroj. Takové šaty ještě neviděli. Tolik pentlí, mašliček a krajek, tolik barev, až oči přecházejí.
1: Líbí se vám? Zeptala se jezinek Verunka.
2: Je,
0: křičeli jezinky jedna přes druhou. A to teprve, kdybyste ten kroj viděli při tanci, jak se sukenka točí a z barev oči přecházejí.
1: Zatančí,
0: volali jezinky. Verunka tleskla a v tu chvíli přiběhly i Růženka s Monikou, také vyšnořené ve svátečních krojích, a dali se do zpěvu a tance přesně tak, jak se to naučili v národopisném kroužku. Tleskali a podupávali, nadskakovali a výskali a točili se do kolečka. Jezinky stály zcela bez hnutí, 6 na jedné straně paloučku, 6 na druhé a s obdivem sledovali, jak se děvčátkům točí sukenky a jak se vesele smějí. Podívali se na své pavučinkové šatečky, které už byly celé rozcárané a vůbec žádnou veselou barvu neměly, a do očí jim stoupily slzy. Pavouk, co jim je upředl, je už starý a dělat pavučiny už ho zmáhá a taky nové šatečky neupřede a neupřede. Zmocnila se jich strašná lítost, že oni, chudinky jezinečky, mají tančit v takhle děravých šatech, zatímco děvčátkům ze vsi to tak sluší.
1: Máme pro vás nabídku,
0: dupla nožkou Verunka a postavila se přímo před jezinky.
1: Dáme vám naše kroje, všechny. Všechny, co v národopisném kroužku máme, ale musíte vrátit Matyášovi rozum, co jste mu ukradli.
0: Jezinky chvíli smlouvaly, ale když se Verunka znovu zatočila a oni opět spatřili tu krásu, souhlasili. Musí přivést spícího Matyáše o půlnoci na palouk a oni mu rozum vrátí.
1: Na oplátku jim ovšem přinesou kroje.
0: Děvčata si lámala hlavu, jak spícího Matyáše na palouk dostat. On nebude to žádná legrace. Ale Růženka dostala nápad.
1: Dostala nápad, že přimontují na Matyášovu postel kolečka a odvezou ho o půlnoci na palouk i z postelí.
0: No co? Aspoň bude spát na čerstvém vzduchu. A tak o půlnoci hrkali holčičky z postelí na kolečkách se spícím Matyášem do lesa.
1: Ve veliké tašce, co s ní Verunčina maminka jezdí na dovolenou, měli všechny kroje, co v šatně národopisného kroužku našli, a nebylo jich málo. Bylo jich celkem 12.
0: Když se přiškobrtali na palouk, jezinky už tam netrpělivě čekali. Jedna držela v hrsti ukradený Matyášův rozum a povídá.
1: Nejprve šaty a pak rozum.
0: Ne, Verunka na to.
1: Nejprve rozum a pak šaty. Z ruky do ruky, z ruky do hlavy, z ruky do hlavy, vykřikovali ostatní jezinky.
0: A tak Verunka podala jezince šaty a jezinka ve stejnou chvíli vložila ukradený rozum Matyášovi zpátky do hlavy. Matyáš se ani nepohnul. Jen se snad co si zamumlal a spal dál. Na druhý den bylo všechno v pořádku. Matyáš se probudil a byl úplně zdrav. Pan doktor řekl mamince.
3: Ano, vidíte, paní, jak je lékařská věda daleko, co takový superpirín dokáže.
0: Verunka popadla Matyáše za ruku a běželi do školy.
1: Jenomže hned po prvním zvonění se ze školního rozhlasu ozvalo hlášení.
4: Pozor, pozor, máme ve škole zloděje. Ze šatny národopisného kroužku zmizlo 12 krásných tradičních krojů a to prosím za týden budou hody. Zloděj se musí dopadnout.

0: a kroje se musí najít.
1: Zloděj samozřejmě nebyl dopaden a kroje se nenašly.
0: A tak se všechny dívky, paní i báby ze vsi dali do šití. Týden se ve škole neučilo. Děti pomáhali s šitím nebo běhali do obchodu pro nitě, stužky a krajky. Ušít 12 krojů není legrace. Ale za Matyášův rozum to přeci stálo. Když pak začaly hody a děvčata vyšla ven celá vyšnořená v krojích a začala tancovat, objevilo se 12 dalších krojaček. To budou asi děvčata ze sousední vesnice, šeptali si lidé.
1: Čem to ale sluší? Tančí překrásně.
2: Zvláštní tanec.
0: Tančí, jako by se vznášeli.
1: Je, podívejte, podívejte, tamhleta roztočila sukenku víc než Maruška Mukařovská. A to je naše nejlepší tanečnice.
0: Naše děvčata se mají od nich co učit.
3: Když nám to dovolíte, budeme za nimi chodit do sousední vesnice na hodiny tance, ať se trošku zdokonalíme, volala děvčátka ze vsi.
0: A všichni dospělí souhlasili a nikdo netušil, jaké krásné přátelství se vytvořilo mezi jejich dětmi a Jezinkami.
1: A stačilo k tomu jen trochu radosti.

0: sedělo jaro v květovaných šatech a léto jen tak nalehounko v koupacím plášti. Ve světnici bylo teplo a příjemně, ale na okno bubnoval déšť a v komíně pískal vítr na 7 píšťal. Už by tady měl být, řeklo jaro. Musí přijít každou chvilku, odpovědělo léto. A v tom se dveře otevřely. Na prahu stál podzim. Rázem za okny ustál déšť a začalo sněžit. Podzim se hrnul dovnitř, ale jaro ho zarazilo. Děláš šťápoty, kdo to má uklízet? Podzim se vyzul z gumových holínek, dal jaru i létu pusu na přivítanou a zeptal se.
1: Zima už je venku.
0: Jak se můžeš tak hloupě ptát? Jeden z nás musí být vždycky venku, řeklo léto a postavil na čaj, aby se podzim po službě v plískanici zahřál.
1: Já vím, hučel podzim. My se přece všichni nesejdeme ani o Vánocích.
0: Je to tak. Rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, léto, podzim a zima jsou taky jedna rodina, ale doma se všichni spolu nikdy nesejdou. Když jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už léto odchází do světa. Musí dohlédnout, aby všechno na polích a v sadech zrálo, aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A když přijde domů, je venku už zase podzim. Musí zařídit, aby deště nebylo moc ani málo, aby vítr foukal dětem do draků, ale zase, aby nebral lidem střechu nad hlavou. A než se vrátí, vyjede zima. Zakrývá všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo a po stranách sype sníh na sánkovačky a lyžovačky. Jaro, léto a podzim seděli u stolu, pili čaj a byli rozmrzelé, že zas ani o Vánocích nebudou všichni pohromadě. Na stole ležela hromádka dopisů a vánočních blahopřání, ale nikdo ani nebyl zvědavý, co jim kdo píše. Nedá se nic dělat. Svátky jsou za dveřmi, napeču trochu cukroví. A léto vstalo od stolu. A ty bys mohl zatím uklidit. Podzim nadul tvář, že vyluxuje, a světnicí to zafičilo, až se dopisy rozlétaly. Nefič tolik, okřiklo ho jaro a sbíralo dopisy. Nad jednou pohlednicí vykřiklo radostí. Zima nám píše, přečti to honem. Otočilo se léto odpečený a jaro četlo. Posílám vám srdečný pozdrav. Jsem zrovna v Nasavrkách a mám moc práce, abych všechno přikryla. Je tu hrozný mráz a holomrazy jsou pro poleto nejhorší. Dobře si doma zatopte, ať nikdo nenastydnete. Přeji vám radostné Vánoce. Jaké pak radostné Vánoce, když tu s námi nebude? Povzdychlo léto. Mám toho právě dost. Jdu pro ní, řeklo jaro a vykročilo ke dveřím.
1: V těch šatičkách půjdu já.
0: Zadržel je podzim, nazul si holínky, kolem krku si uvázal šálu a vyšel ze dveří. Kudy šel, sněžení přešlo v déšť a kam šláp, sníh se měnil v kaluže. Když došel k Nasavrkám, uviděl na poli zimu, jak se lopotí s duchnami sněhu.
1: Ahoj,
0: zahučel jí za zády. Fuj, to jsem se lekla. Otočila se pohlase zma. Kde se tu bereš?
1: Jdu pro tebe. Pojď domů.
0: Máš rozum? Až přijde jaro, potom mohu jít.
1: Jsou Vánoce. A o Vánocích má být rodina pohromadě.
0: Bylo by to pěkné, pokývala hlavou zima. Ale z nás čtyř musí být přece pořád jeden ve službě.
1: Pro jednou se to nezblázní. Jen pojď.
0: Pověděl na to podzim, vykročil k domovu a zima za ním. Doma se už nemohli dočkat, jestli podzim zimu přivede. Jaro vyšlo na zápraží vyhlížet a Petr Klíč hned zlatým klíčkem otvírá zem, že prý už je jaro. Léto vykouklo oknem a rázem bylo horko na koupání a zmrzlináři začali dělat zmrzlinu. Sotva podzim a zima vešli do dveří, Už drnčel telefon. Ze sluchátka se sypalo jako krupobytí. Tady je meteorologický úřad. Co to vyvádíte? My hlásíme příchod studené fronty, husté sněžní a mráz a vy si děláte oblevu. Vždyť jsme lidem pro smích.
1: Koho voláte?
0: Zeptal se Podzim. Zimu, kde u telefonu?
1: Podzim?
0: Promiňte, to nám asi přeskočilo. Sotva Podzim položil sluchátko, telefon drnčel znovu. Je tam zima? Ozvalo se.
1: Není, topíme, zatopte si taky.
0: Řekl Podzim a zavěsil. Nic si nepomohl, protože telefon zvonil znovu a zase. Volali hokejisté, že jim led taje pod nohama. Volali kožešníci, že takhle přijdou na mizinu. Volal skřivan, jestli už má vrznout. A volala železnice, jestli už má zavést letní jízdní řád. A jedna paní volala, co je to za bláznivé počasí. Jen domovníci si libovali, že nemusí zametat sníh. Ale copak kvůli domovníkům se dá měnit počasí? Takhle to nejde. Musím zase ven, aby Vánoce nebyly na blátě. Řekla zima a oblékla si kožíšek. Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví, všichni si popřáli pěkné svátky a zima vyjela. Kudy jela, zvonily rolničky a pak

0: už jedou?
1: Nejedou.
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně.

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Máni,
3: co pak, hrvínku?
2: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí.
3: To nevím.
2: Kost je pro psa a škola pro kočku. Haha.
3: No počkej, co máš proti škole?
2: Všechno.
3: Náhodou. Škola je základ života.
2: Ale kdo ji má přežít?
3: Ale děti.
2: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
3: Jak to?
2: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
3: A teď?
2: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
3: To já chodím do školy ráda.
2: Bodeď, šprtka.
3: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, hrvínku?
2: Že mají všichni větší svačiny než já.
3: Ty jsi číslo.
2: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
3: No nazdár. Snad to paní učitelka nepozná.
2: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
3: Fakt? A jaká je?
2: Ale... závistivá.
3: Závistivá?
2: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
3: Co?
2: Otec, hurvínku.
3: Ty jsi zase něco provedl.
2: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
3: Co jsi vyvedl?
2: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
3: Mašková?
2: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
3: No, diď.
2: No, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... i mluvit.
3: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
2: Jo?
3: Jo?
2: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo, a Máni?
3: Co?
2: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: No to těžko.
2: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
3: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
2: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
3: Jak to?
2: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
3: Jo, ty se teda máš. Jo, a hrvínku.
2: No, co pak?
3: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
2: To je přece jasné. Čokoládový dort.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všichni, co to. A vrz, vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ký to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi, a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bledou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Jej, Pidlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku odkud si zhora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo Pidlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá? Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu. A co je to tady? Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány. To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého. Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a frrr, zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je pytlík se svou prací daleko. Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík. Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
6: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
5: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval, ký to umný plán. Kružnice, přímky, spirály, smyčky. Takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál. Jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
7: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sekali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to pilní chlapíci, měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
5: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal pytlíka za nohu.
6: Co je? Kde je plán? Vyhrkl pytlík a začal hmatat kolem sebe.
5: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-ta-tam! Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na pytlíka.
6: Za ním, zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na pytlíka.
5: Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli bláťovou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekaně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven. Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po pytlíkovi. Ale ten už byl pryč, daleko, daleko pryč. Právě se procházel u růžového keře.

0: jsi na to přišel, že jsem horolezec?
1: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na skříni mačky.
0: Ty víš, co to je?
1: Jasně.
2: Ahoj, Luboši.
1: Toupací železa.
0: Ahoj. Hele, kam to házíš? A co je to? Čamolungma.
1: Mont Everest. První byl nahoře Hilaria Tenzing.
0: A která osmitisícovka padla první?
1: Annapurna.
0: A která si vyžádala nejvíc obětí?
1: Nanga Parbat.
0: No. A kdo byl první nahoře?
1: Herman Bull, toho mám nejradši. Hned po tátovi.
0: No, jsi dobrý.
1: Mám knížky.
0: Pojď, pust to.
1: Nepokořená hora. Ty malá štítigři. To vysílají v rádiu na pokračování.
0: Hotovo, hotovo. Tak jedem. A kdo ti ty knížky kupuje? Táta?
1: Táta byl taky horolezec.
3: A co dělá teď?
1: Teď je mrtvej.
3: Nezlob se, Vašku, to jsem nevěděl.
1: Při sestupu byl poslední v traverzu na lavinovém svahu. A utrhlo se to s ním. Jú, zachránili jsme jí rolbičku!
4: Vezmeš si můj spacák. Asi jenom pěnem jen spal taky jeden můj kamarád. Dostal střevní chřipku. To je při 20 stupňovém mraze pěkná patálie.
1: A kde jsi spal ty?
4: No, dokud jsme nespali.
1: Máš hodně kamarádů?
4: Ne, mám spoustu známých. Kamarádi to jsou kluci, na který se můžeš kdykoliv spolehnout.
1: Máma říká, že táta žádný kamarády neměl.
4: To je divný. Když si s někým na jednom laně, musíš mít k němu důvěru. Jistíš mu záda, on tobě taky. To se vytvoří kamarádství na život a na smrt.
1: Třeba si máma myslí, že mohl tátu někdo zachránit. Ten jeho kamarád.

0: Mezi město. Prosila bych Špindlerův mlýn 93439. Pilně, děkuju.
1: Tak to můžete zas klidně zrušit. On totiž volal sám.
0: Kdo?
1: Ten Špindl. Povídala bych si to zapsala, kdybych měla sklerózu. Vašek sněd 7 knedlíků, vyčistil si zuby a spí jak dub.
0: To je holomek. Já vás si ze mě legraci.
1: Jenže on za hodinu volal znovu, že venku padá sníh a že nemůže usnout.
0: Boženko, já mám hlad.
2: Dneska ti to sedlo, ano. Udělala si mi ohromnou radost.
3: To bude asi tím, že jsem si odpoledne zdřímla.
1: Zdřímla? 3 hodiny tady spala, jako zabitá.
2: Smím tě pozvat na večeři?
4: Ježišmarja. Trhla se jim jeden, já ho roztrhnu na 7 malých kousků. Co se hrneš do zatápění, ty?
5: Já jsem tě chtěl udělat topinky. Už to chytlo. Na mě se můžeš spolehnout.
4: Ty na mě taky. Já ti to udělám vojnu jak zem. Podívej. Vypušel jsem tě tyhle ty boty. Těch svých můžeš akorát tak do tanečních.
5: Luboši, jak se člověk stane doopravdickým horolezcem?
4: Když vyleze na první kopec.
5: Na který?
4: To je přece jedno. Když tě to chytne, tak je z tebe horolezec na celý život. Ale musíš mít železnou vůli. A hlavně si musíš umět správně rozhodnout.
5: Jak rozhodnout?
4: No, kam dát ruce, kde se zapřít nohama, jak se zahřát. To je jednoduchý. Uděláš chybu a zabiješ se.
5: To tady nevím. Můj táta určitě chybu neudělá.
4: Myslel jsem to jinak. Pro pořádného mužského je přece největší štěstí, když může překonávat překážky, ne?
5: Můj táta byl pořádnej, silnej, o hlavu vyšší než ty.
4: Jasně. Poslední v traverzu jde vždycky ten nejlepší.
5: Ty ses nikdy nebál.
4: Když chceš vyhrát, když chceš porazit takovou 8000, která tady je od jak živa, miliony let, tak musíš mít dost sebevědomí, no ne?
5: Tak ses nebál.
4: Ale bál. Vítr v Himalájích, to je takový řev, jako když se na tebe řídí vlak. Jednou mě úplně rozbrečel.
5: Můj táta byl taky v Himalájích. A proč jste nesestoupili do Tábora?
4: V noci. Nebylo vidět na krok.
5: A ráno?
4: Začali jsme výstup k vrcholu.
5: Dokázali jste to?
4: Byl to nejšťastnější den v mém životě. Vyšlo slunce, ticho jako v pohádce. Jenom skály a led. Stojíš tam a připadáš si jako Bůh.
5: Já budu taky Bůžek, ale mamina o tom nesmí vědět.
4: Spousta lidí si myslí, že každý horolezec je vlastně cvok.
5: To já jsem.
4: No, to vidím. Sypeš si do čaj sůl. Drž se. Držet. Držet.
6: Pase, pase, křížitka, tr. A raz a dva, a raz a dva, a...

0: držet, drž. Raz a dva a tři a čtyři, zvednout dva, stranou dva. Raz a dva a tři a čtyři, nezvolňuj do rytmu a raz a...
1: Aho!

0: Raz, pa, pam, pam, ramena. I raz, dva, raz, dva. Hop, hop, hop, hop. Pozor na hůlky. Hop, hop.
1: Byl jsem v advokátní poradně.
2: Ty něco kupuješ nebo prodáváš?
1: U rozvodového advokáta. Co kdybychom to přece jenom my dva spolu zkusili? Podle pravidel. Jenom nevím, jestli bych si na Vaška zvykl.
3: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Jak jsem jen mohla nechat samotného Kolomba na horách s Lubošem? Utěšovala jsem sama sebe, že Vašek nic netuší. Ani Luboš nic neví. A proto, i kdyby stokrát chtěli, nemohou se domluvit. Na zkouškách v divadle jsem se nemohla soustředit. Myšlenkami jsem byla s nimi na horách. Nepochybovala jsem, že Vašek bude Luboše otravovat, aby ho učil lyžovat. Za dva dny ho bude mít náčelník horské služby plné zuby. Ani ve snu by mne nenapadlo, že Luboš se bude Vaškovi věnovat celé hodiny. Po třech dnech výcviku se s ním vydal na opuštěnou pláň. Zapadající slunce, panenský sníh a Vaškův úsměv. Jak se může vejít do takového malého človíčka tak veliké štěstí?
4: Víš, jak vytrhnout velibě stoličku? Sestrojíš mořský jeřáb, víš, dáš velibě vagón Elgény, načasuješ nálož dynamitu, 3, 2, 1,
5: Čemu se řechtáš, co?
4: Já jsem ještě žádnému chlapovi pusu nedal.
5: Nepovídej. Cepak ty jsi neměl tátu rád?
4: Měl, jenomže já jsem ho ještě neznal.
5: Poslechni, kamaráde, nejsi ty náhodou malej Brepta?
4: Náhodou velkej.
5: Když jsme ráno vařili snídaně, tak byl tvůj táta ještě o hlavu větší než já a najednou ho neznáš?
4: Když já byl tenkrát ještě takhle malej.
5: Maminka se po druhý nevdala?
4: Ne. Já bych chtěl taky tatínka. Tanda už má třetího.
5: Maminka musela mít tatínka asi moc ráda. Když má někdo někoho moc rád, tak na něj nemůže zapomenout.
4: Jo, to bys koukal, jak se steká, když maluju Annapurnu.
5: Tvůj táta byl na Annapurně?
4: Jasně, tam je pochovaný.
5: Taky jsem byl na Annapurně.
4: S mým tatínkem?
5: Ne, my jsme se vrátili všichni domů.
4: Můj táta byl ve zvláštní expedici. Vrtali se v líně pod ledovcem. Koukej, jaký jsem švadlena.
5: Počkej. Ty mi tu chceš tvrdit, že tvůj táta byl v expedici Annapurna s geologickým programem?
4: Jasně.
5: A kdy to bylo?
4: Když jsem byl ještě takhle malej.
5: Vašku, co to tu na mě koulíš? Byl jsi takhle malej a pamatuješ si, že měl táta takovýhle ramena?
4: Mám doma fotku.
5: A ty jsi tátu nikdy neviděl?
4: Když ti povídám, že jsem byl ještě takhle malej.
5: A co to je takhle malej, co to je?
4: No, když jsem byl ještě u maminky v břišku.
5: Tobě je 8?
4: Jo.
5: A narodil jsi? V září?
4: Sakra, ty jsi jasnovědec.

0: Vašku, co bys tomu řekl, kdybych se začal tvojí mámu namlouvat?
1: Kdybych to zkusil.
0: Zkusil. Já to udělám.
1: Máma se ti líbí.
0: Ty se mi líbíš.
1: Ty mě taky. Luboši, musíš opatrně.
0: A co?
1: No to namlouvání. Máma nechce o vdávání slyšet žádný řeči. Mě už dala málem vejprask.
0: Udělám, co budu umět.
2: Vašku!
1: Mami!

0: Co to děláš?
1: To, co jsme se domluvili, vi?
2: Jo, ale to líbání si vymyslel Luboš sám.
3: Byli jsme jako každá rodina. Byli jsme tři. Dováděli jsme, koulovali jsme se, supěli do kopce, padali do sněhu. Zdálo se mi, jako bych se ocitla v jakémsi nereálném pohádkovém světě, kde všechno bylo, jak má být. Chvílemi jsem necítila ani to mrazení v zádech, co by se mohlo stát, kdyby... alespoň na chvíli hodit všechno za hlavu a nemyslet. Vnímala jsem jen tu nádhernou bílou krajinu, stromy, jejich široké větve se prohýbaly pod sněhovou nadílkou. A Vaška, který samým štěstím zářil, sypal si na kulicha sníh a smál se nahlas jako řechtačka. Metal kotrmelce ze svahu dolů a celou svou malou bytostí na mě volal: Mami, maminko, není to nejkrásnější den mého života? Ani nevím, jak mě donutil, aby i mě dal Luboš lekci v lyžování. Nemyslela jsem na to, jaká by to byla pohroma, kdybych si zlomila nohu. Jenže ten varovný hlas se ozýval stále naléhavěji. Jak to mám udělat, abych svému milovanému Kolombovi nezlomila srdce? Nechtěla jsem na nic myslet. Ten den jsem připustila i to, že Luboš připoutal Vaška za sněžný skútr.
4: Ano.
5: Klíči od sklepa. Někdo si možná myslí, že být klíčem od sklepa je pořádná otrava. Ale pro klíč to vůbec není otrava. On visí na háčku v kuchyni jako netopír a zdá se, že spí. Někdy opravdu také spí, ale většinou pozoruje, co se v kuchyni děje a poslouchá, co se mluví. Tím se baví, když právě nemá co na práci. Klíč totiž chodí odmykat sklep. No to se ví, že to není žádná lehká práce. Zámek u sklepa je těžký a klíč má jenom jednu nohu a žádné ruce. Zkuste to, otevřít zámek jednou nohou a uvidíte, že to není hračka. Zvlášť na podzim, když je vlhko, zámek zrezivý a to se musí klíč vší sílou opřít, aby ho otevřel. Až mu praská v noze. V zimě zase je zámek studený. Klíč přijde z kuchyňského teplička a teď má strčit nohu do té ledové dírky v zámku. To je lidi o nachlazení. Ale zimu má klíč stejně nejraději. V zimě chodí za okno od kuchyně sikorka. A když se v kuchyni větrá, aby pára z hrnců vyšla ven, tak si spolu povídají. Chodí tam taky vrabci, jenomže ti se pořád hádají a říkají samé hlouposti. To sikorka nedělá. Nikoho nepomlouvá, s nikým se nehádá a řekne klíči všechny novinky. Tak třeba přiletí a povídá. Jestli pak víš, klíči, že ten starý zajíc si koupil konečně nový kožich?
4: Dobře udělal, řekne klíč, vždyť ho měl už celý vypelichaný, ještě by chytil v zimě reuma.
5: Naříká, že byl drahý, prý ho stál všechny úspory, řekne sýkorka.
4: Zdraví je přednější, odpoví na to moudře klíč.
5: Máš pravdu a je to krásný, teplý kožich, padne mu jako ulitý a má moderní fazónu.
4: Sýkorka tohle všechno věděla, protože měla hnízdo v lese za zahradou, kde bydlel i ten starý zajíc. V zimě jí sypali v kuchyni za okno. Měla to jako v restauraci, hotové jídlo až na stůl. Chodila k jídlu pravidelně, jak se má, ale jeden den nepřišla. Byly právě mrazy a všude spousta sněhu. Co se jí jen mohlo přihodit, myslel na ní klíč.
5: Sýkorka přišla až na Štědrý den. Byla vyhublá a sotva se vlekla.
4: Už jsem měl strach, že se ti něco stalo, přivítal jí klíč.
5: Chytla jsem síkorčí nemoc, ani nevím z čeho. Ještě štěstí, že jsem měla doma aspirín.
4: A co si jedla celou tu dobu?
5: Právě že nic. Teď v zimě se v lese nic nesežene, odpověděla síkorka. Jsem hladem tak zmožená, že sotva lítám.
4: A za oknem už nic není. Ti vrabci jsou takový nenasytové, že ti nic nenechali.
5: Já hladem asi umřu, velice smutně řekla síkorka.
4: Síkorko, musím teď jít do sklepa, řekl klíč. Počkej tady na mne, až se vrátím, snad něco vymyslím.
5: Počkám, však bych slabostí ani nemohla odletět, povzdychla síkorka.
4: Cestou do sklepa klíč přemýšlel, jak by síkorku zachránil před smrtí hladem. Na nic nepřišel. Otevřel zámek a čekal. Vždycky, když ve sklepě čekal, než zase zamkne, bavil se se svíčkou.
0: Nazdar, svíčko, řekl jí. Jak ses vyspala?
6: Ale mizerně, kamaráde, odpověděla svíčka. Jak zhasnu, tak myši spustí takový randál, že nemůžu spát.
4: Svíčka si pokaždé stěžovala na myši a tak klíč ji už moc neposlouchal a myslel na síkorku.
6: Co jsi tak zamýšlený?
4: Zeptala se svíčka. A klíč ji vyprávěl, jak chudinku síkorku čeká smrt hladem. Svíčku to velice dojalo a uronila horkou voskovou slzu.
0: Au! Vykřikl někdo. Dej přece trochu pozor, svíčko, vždyť si mě spálila.
4: Kdo to mluví? Ptal se překvapeně klíč.
6: Ale to je kus špeku. Visí tady právě pode mnou, řekla svíčka. A na něj kápla moje horká vosková slza.
4: Špek je přímo lahůdka pro síkorky, zradoval se klíč.
6: Máš pravdu, lahůdka, řekla svíčka. Špeku, dej kousek síkorce.
0: Nedám, řekl špek. Že se nestydíš, řekl klíč.
6: Ty tlustochu, to by tě jen prospělo, kdyby tě trochu ubilo.
4: Pustila se do něj také svíčka.
0: Ať jsem tlustý, nedám ani kousek.
4: Myši tě sežerou, strašil ho klíč.
0: Nesežerou, nemůžou ke mně, já visím ve vzduchu. Posmíval se špek.
6: Tak dáš nebo nedáš?
4: Řekla svíčka s velkou rozhodností ve hlase.
0: Nedám, odseklý špek.
6: Když nedáš, pokapu tě úplně horkým voskem, řekla svíčka.
0: Au, au, au, naříkal špek.
6: Co brečíš? Ještě jsem ani nekápla, ale hned začnu, řekla přísně svíčka.
0: Ať si tedy kousek vezme, plačtivě svolil špek.
4: A klíč udloubil svou silnou nohou pěkný kousek špeku.
5: Když se vrátil do kuchyně, síkorka seděla za oknem celá schoulená a skoro zmrzlá.
4: Klíč jí honem dal špek a tak síkorka dostala k Vánocům dárek, jaký si jen mohla přát. A možná, že jí tím zachránil před smrtí. Síkorka mu potom po celý rok každý den ráno chodila zpívat za okno pěknou písničku.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Povídám, povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zdaleka až od protinožců z Austrálie, kde žijí klokani. Kdysi prý měli krále. Jak dobře víte, každý král na světě potřebuje ke králování trůn, korunu a žezlo. Ale pozor, úplně vždycky to neplatí. Třeba v Austrálii. Totiž australský klokaní král potřeboval ke králování zrovna to samé, co ostatní králové, ale od ostatních králů se něčím lišil. Namísto žezla držel v ruce velikou červenou mrkev a královský trůn měl udělaný z hromady zelných hlávek. A ještě něco. Klokaní král přes den královal na trůně a večer své žezlo i trůn slupl. Tohle jiní králové určitě nedělají, dělal to jenom ten klokaní. A ostatním králům se to vůbec nelíbilo. Chmuřili nad tím čela a vrtěli hlavami. Nakonec dali zachmuřené hlavy dohromady a potom putovalo do Austrálie velké psaní s pečetěmi. Stálo v něm: královský bratránku v Austrálii, je nebezpečná věc zbavit se den co den trůnu a žezla. Tohle by se ti nemuselo vyplatit. Klokaní král přečetl psaní a potom nevrle odpověděl: nestrkejte laskavě nos do záležitostí australského klokaního krále. Dělám, co chci, tak jak to dělali moji předkové. Je to starodávný zvyk a mám k němu dobrý důvod. Jaký pak důvod? Poslali králové telegram. Klokaní král obratem zatelegrafoval: mám mrkev a zeli na devse rád. Králové zvedli telefon a zeptali se: a trůn nemáš rád? V Austrálii je zelí dost a dost, odsekl klokaní král a praštil sluchátkem. Pak začal chroupat zelný trůn, přitom se obrátil ke svému pobočníkovi, co vedle něj zvědavě natahoval uši, a řekl mu: proč pak posloucháš královské hovory? Je večer, tak už upaluj schánět zelí na zítřek. První pobočník, který byl zároveň královským rádcem, vyšel z trůní síně a bručel si pod nos: král klidně řekne, v Austrálii je zelí dost. Možná, že je, a možná, že není. Vždyť zelí miluje nejen král, ale i jeho podaní. A jen tak mezi námi dá se říct, že většina z nich má mnohem raději zelí než svého krále. Nakonec zelí vždycky seženu, ale cítím to v kostech, že jednou přijde den, kdy už se v celé Austrálii nenajde jediná zelná hlávka. Možná tu pochoutku ostatní klokani snědí, možná si ji jen schovají, protože je napadne. Proč by si na zelí měl pochutnávat král, ale my ne? A tenhle nešťastný den opravdu přišel dokonce brzy. Hned příští měsíc. První rádce napochodoval do trůní síně s tváří plnou chmur a prohlásil: jestli dnes večer vaše

0: hlávka zelí, povzdychl pobočník.
1: A copak, že není?
0: Zabroukal král zase tak pokojně. Prostě není. Jinými slovy, jestli dnes vaše veličenstvo skutečně povečeří zelí, tak zítra ráno bude vaše veličenstvo bez trůnu. Král naráz spolkl zbytek svého žezla. Konečně mu to došlo. Zakuckal se, rádce mu dal pořádnou herdu dozad a král jen vyhekl.
1: Bez trůnu? To bych už nebyl králem?
0: Přesně tak. A vaše veličenstvo nemůže říct, že by nebylo varováno dopisem, telegramem i ústně?
2: V Austrálii bylo zelí vždycky dost.
0: Ach, časy se mění, vaše veličenstvo, zavzdychal první pobočník a rádce. Časy se strašně mění.
2: Nech toho vzdychání, zaječel král. Jsi můj první rádce, tak celou tu lapálii nějak vyřešíš, ne?
0: Rádce se zamyslel. No, jedno řešení bych měl. Co kdyby si vaše veličenstvo dalo k večeři kapustičku?
2: Kapustičku? Mizerný nápad. Chuti zelí se nic nevyrovná.
0: Trůn vašeho veličenstva by snad stál za nějakou oběť, namítl pobočník.
2: Jenomže já mám chuť na zelí. To jediné má báječnou, sladce štiplavou chuť, zatímco kapusta je chutí mdlé. Ne, ne, zelí se nevzdám. Raději mi dej jinou radu.
0: První rádce a pobočník pokrčil rameny. Obávám se, že jiná není.
2: Ale je! Už klíbl se král. Rozkazuji ti, abys do rána sehnal zelí. Jestli to neuděláš, dám ti srazit hlavu. Tohle už tě povzbudí, aby se snažil víc přemýšlet.
0: Král se zasmál, spokojený s tím, jak vtipně všechno vyřešil, a začal chroupat zelný trůn. Jenomže rádci se zdálo, že teď bude lepší, když spíš poradí sobě než králi. A vůbec byl moudřejší než král a napadlo ho. Proč bych scháněl zelí? Co se mi vlastně může stát? Když král nebude králem, nikdo už nesplní jeho rozkazy. V Austrálii už nemají klokaního krále, za to chytrý první rádce má pořád hlavu na ramenou.

Slyšíte moji rolničku? Cinká jako vánoční zvonky. Protože já jsem vánoční skřítek. Je to jen pár dní, co jsem přišel na svět. Úplně nejdřív jsem žil v lese schovaný ve větvi staré borovice. Hezké místo, vonavé, ale mě to přesto táhlo pryč. Na svět. A nejvíc, když se blížily Vánoce. Kolem začaly vířit sněhové vločky a vítr mi zpíval

0: stesknou písničku.
1: Nekonečně dlouhý čas si zakletý v borovici, ruce, nohy, oči, hlas máš zamčené na petlici. Žiješ, přitom nežiješ, jsi a přece ne.

0: Vítr měl pravdu. Jako bych nežil, jako bych nebyl. Jenže mě se tu zem moc chtělo být. Opustit vězení v Borovici, ale... Ach, joch, joch, ach, joch. Jak?
1: Cink, cink, ach, ach. Kdo pak to vzdychá? Cink, cink, ach, ach. Do bílého ticha.
0: Sněhové vlučky nemohou rozumět stesku, který mi svírá srdce. Říkal jsem vždycky těm bílým tanečnicím. Ale letos?
1: Nenaříkej, my vše víme. Tvoje přání vyplníme.
0: Ty, opravdu?
1: Ano, ano, vše se změní.
0: Kdy?
1: Ještě dneska do se změní.
0: Povězte mi víc.
1: Kde pak?
2: Kde pak?
1: Už nic.
2: Už nic.
1: Kde pak?
2: Kde pak?
1: Už nic.
0: A v tom se ozvaly jiné hlasy. Lidské. K mé Borovici došli dřevorubci se sekerami a pak... Jaj? Ouj, hrozně to zabolelo. Všechno se mnou zatočilo, kolem byla jen tma a tma. A vítr hvízdal a křičel snad celý les.
3: Dlouhá. Cesta na svět je dlouhá, dlouhá, moc tě změní, poznáš to sám,
1: poznáš to sám, posed mění.
0: Když jsem přišel k sobě, skláněl se nade mnou nějaký člověk.
3: Vyjete v Zborovice pod strání. A zvláštní, jako by se z ní na mě někdo díval.
0: Ten člověk držel v ruce cosi blízkavého. A ovej, zas to zabolelo. Ošklivá chvilka. Ale najednou zázračný pocit. Já jsem najednou byl?
3: No, vidím. Kdo pak nám to přišel na svět? Mrňavý človíček. Vítám tě.
0: Děkuji. Z rukou toho člověka šlo teplo a oči měl vlídné. I když smutné.
3: Jenom bych rád věděl, proč se mi zdá, že už tě dávno znám. Dokonce vím, že máš mít šaty zelené jako jehličí. A na čepici ti patří rolnička.
0: Správně! No tak vzpomeň si, kdo jsem.
3: Ušiju ti, co máš mít. A víš, človíčku, co s tebou udělám?
0: Udělej, abych byl živý. Volal jsem ze všech sil.
3: Daruju tě slečně Lucii ze sousedství. Zítra má svátek.
0: Ne! Vysvobodil jsi mě ze dřeva, vyřezal jsi mi tvář. Tak přece k sobě patříme, křičel jsem. Co pak se dá křičet bez hlasu?
3: Doufám, že jí uděláš radost.
0: Tak. A byl ze mě dárek zavřený v krabici a kolem mě zas jenom

0: Lucie. Slečno Lucie.
1: Pane Damiane, pojďte dál.
0: Já tedy jenom naskok. Mám pro vás dárek.
1: Děkuju. Smím ho otevřít?
0: Ale snad až zítra je váš svátek.
1: Ach, pane Damiane, co pak to vydržím? Panáček v zeleném? Ale vždyť to je skřítek. A dokonce snad, ano, vánoční skřítek.
2: Páni, ona to uhodla.
1: Je to tak, pane Damiane? Pane Damiane, kde jste?
2: Jsem tedy na správném místě tady? U ní? Ona dokáže, abych byl na světě docela?
1: Utekl blázínek. Dal mi dárek a utekl. Takhle to dělá pořád, skřítku. A víš proč?
2: Kdybych věděl, stejně nemůžu odpovědět, když nejsem živý.
1: Jak se to na mě koukáš?
2: Kdo ví, jestli budu, když tahle slečna myslí jenom na řezbáře.
1: Tedy, pan Damian už vyřezal spoustu pohádkových lidiček. Ale ještě nikdo se mu nepovedl jako ty. Tváříš se, jako bys mi chtěl něco říct.
2: Však bych chtěl a mohl bych, kdyby... Kdyby. Už mi chybí tak maličko. A přitom všechno.
1: Tak dobrou noc, vánoční skřítku.
2: Ne, počkej, Lucie, nezhasínej, nespí. Křičel jsem, ale neslyšela mě. Srdce mi zase svíral stesk. A za oknem vířily sněhové vločky a šeptali:
3: Cesta na svět je dlouhá.

0: nebo se změní.
1: Co to povídáte? Vždyť už se dávno, dávno se směl, se smělo.
2: A v tom, zčista jasna, jsem se ocitl někde úplně jinde. U chlapce, který seděl u krbu a četl pohádkovou knížku. A koukal jsem mu přes rameno a... Ne? Vždyť já na obrázku vidím sám sebe. A pod obrázkem... Čti, no tak čti.
3: Budeš-li mít štěstí, můžeš v předvánočním čase potkat skřítka. Najdeš ho nejspíš tam, kde voní dřevo. Jestli chceš, aby skřítek žil, aby s tebou promluvil, dej mu sníst kaši s medem.
2: V tom kluk knížku sklapl a rozběhl se kamsi ven, asi do lesa, kde voní dřevo, a do tmy volal:
3: Skřítku, jdu tě hledat. Skřítku!
2: Ze snu jsem se probudil strhnutím, až rolnička na čepici cinkla a vzbudila i Lucii.
4: Skřítku?
1: Jsem tady, ale bez hlasu.
4: Měla jsem sen. Zdálo se mi, že můžeš promluvit. Prý k tomu stačí kaše s medem.
5: Cože? To přece není možné, aby dva měli úplně stejný sen?
4: Když se to povede, zblázním se radosti. A jestli promluvíš, snad to potěší i pana Damiana. Třeba pak přestane koukat na svět smutnýma očima. Všiml jsi, že je smutný?
5: Hned jak mě vyřezal. Ale teď honem vář. No vář honem.
4: Tak, mlíčko a krupice.
5: Stačí.
4: Zamíchat a navrch med.
5: Už to je.
4: Tak, dobrou chuť. Skřítku.
5: Kaši jsem slupl jako blesk. Byla sladká, vonavá, zevnitř mě hřála a teplo proudilo až do konečků prstů. A pak jsem poprvé doopravdy vykřikl ze všech sil: Jsem tady! Jsem na světě! A úplně živý!

0: říkáte, Lucie? Vánoční skřítek. To už je dávno, co jsem ho viděl naposled.
1: Cože? Vy už jste ho viděl?
0: Ano.
1: A byl živý?
0: Ale kde pak? Jen jsem o něm jako kluk četl, prohlížel si jeho obrázek.
1: V pohádkové knížce, co měla červené desky?
0: Ano.
1: A seděl jste u krbu v křesle se vzorem kvítků?
0: Ale Lucie, u toho jste přece nemohla být.
1: A přesto byla. Dnes v noci ve snu. Pane Damiane, máte ještě tu knížku?
0: Snad mám, ale proč?
1: Protože přece to všechno není jen tak. Prosím vás, najděte ji. Třeba v ní objevíme, proč se mi o ní zdálo a proč skřítek přišel právě teď a právě k nám.

0: Pan Damián nás vedl na půdu, kde byla spousta starých věcí. Mám rád temná zákoutí, jako všichni skřítkové. A Lucii se tu taky líbilo. Zvlášť, když řezbář otevřel prastarý kufr.
1: Jsou tu hotové poklady.
2: Ale jde pak poklady, jenom pár věcí z dětství.
1: Ach, vánoční ozdůbky. A betlém. A tady skleněná koule.
2: O Vánocích vždycky stávala doma na okně. A tolik mi připomíná...
1: Pítí se jako měsíc na zimním nebi. A uvnitř je zasněžené město.
2: Jako kluk jsem si myslel, že je pohádkové a že ukrývá místo, kde se plní tajná přání. Je to směšné, co?
1: Ani trochu. Snil jste?
2: Nad obyčejnou koulí ze skla, která vůbec neumí kouzlit.
1: Že ne. Když se otočí, začne na město uvnitř padat sníh.
2: No, je to roztomilá hračička. A tady je ta knížka.
1: Úplně jako ve snu. Ale koukněte, obrázek skřítka chybí.
2: Na mou duši.
1: A víte vy vůbec, že jste tu pohádku tenkrát nedočetl do konce? Vy, snílku, to jste tak moc spěchal do lesa hledat vánočního skřítka?
2: Ano, jenomže jsem ho nenašel. Stejně jako jsem nikdy neobjevil město, kde se plní přání. Nejsem já smolař.
1: Co to říkáte? Vy, který jste vyřezal 1000 pohádkových postaviček a přinesl lidem 1000krát radost?
2: Jenomže mě se přitom nějak vyhnula. Asi to bude tím, že je dřevo plné smůly.
1: Tak už dost, pane smolaři. Radši se usmějte a splaťte dávný dluh. Dočtěte konečně tu pohádku o skřítkovi. Začínám věřit, že nás čeká překvapení. No tak.
2: Každý skřítek vánoční, který zcela žije, jí a pije, má na světě tajné poslání. Když je nesplní do štědrého dne, o půlnoci ze světa zmizí.
1: Tajné poslání. To zní kouzelně a tajuplně. Skřítku, slyšel jsi? Není to nádhera?
0: To třeba není.
1: Neboj, pomůžu ti. Jen řekni, o co jde?
0: Já vůbec netuším.
2: Poslání je tak tajné, že je nezná ani skřítek. Sám musí poznat, proč přišel na svět.
1: Oje, tak to je mnohem těžší, než jsem myslela.
0: No jo, hotový hlavlo. A když ho nevyřeším, zmizím.
2: Slečno, víte, kdo já jsem?
1: Nejšikovnější řezbář na světě, který mi dal kouzelný dárek.
2: Ne, jak jsem řekl, smolař. A nosím smůlu všem, i těm, které mám rád. Dokonce dokážu přivést do neštěstí vánočního skřítka, kde se má teď chudák pídit po nějakém poslání.
1: Kde? Nejspíš tam, odkud přišel. Ve staré pohádkové knížce.

0: Večer sněhové vločky za oknem zas šeptaly o dlouhé cestě a Lucie otevřela knížku.
1: Lucie?
2: Ano?
1: Myslíš, že v pohádkách opravdu najdeš odpověď?
2: Nevím. No tak, nenatahuj moldánky a přemýšlej.
1: Tu by se to řekli, ale ve mně je malá dušička.
2: Skřítku.
1: Ano.
2: Co když jsi tu proto, abychom já a pan Damian...
1: Co?
2: No, abychom já a pan Damian...
1: No?
2: No, abychom byli spolu.
1: O Vánocích?
2: O Vánocích a třeba pořád dál?
1: Co bys chtěla, Lucie?
2: Chtěla. A snad to máš zařídit právě ty.
1: To se mi nezdá. Raději čti dál. Jo, čti, holka kurážná.

0: Ach, Uvej, tak hezky mi bylo tu chviličku, kdy jsem jen byl. Proč to tak nemohlo zůstat? K čemu jsou všechny tyhle starosti? Co jsem to vlastně za skřítka?
1: Přece vánoční.
2: A náramně pyšný.
1: Nechtělo se ti žít u nás, ty nafoukaný panáčku.
0: Slyšíte je? Lucie dočetla v pohádce k místu, kde se objevily dvě sudičky. Ale sotva mě spatřili, pustili se do mě. Tohle mi ještě scházelo.
1: Musel si na svět.
2: A ještě se z tebe vyklubal pán s tajným posláním.
1: Možná pan tajný rada.
3: Nechte ho. Co vám udělal?
2: Utekl.
0: Ne, to řezbář Damian si na mě vzpomněl. Já byl jen větev borovice.
1: Tak už víš, že jsi od nás, ty dřevěná vzpomínko. Jenomže teď jsi živá.
2: A určitě si myslíš, že jsi hned něco lepšího.
0: Nic si nemyslím. Já jsem moc nešťastný vánoční skřítek se vzpomínkami na les a s tajným posláním, co nevykudikám.
1: Ty chudáčku.
3: Tak dost vy dvě. Radši mu poraďte.
2: To bude nějaká moudrá slečinka. Uhodla, že sudičky, co vidí do všech osudů, vždycky můžou posloužit dobrou radou.
0: Děkuju, to se mi ulevilo.
1: Totiž, když se jim chce.
2: Jenomže nám se nechce, panáčku chytráčku.
1: To by to vypadalo, kdyby na světě kdekdo rozuměl vlastním osud.
2: Jenom ti poradí tahle odvážná slečinka, co se pořád po něčem pídí.
1: Co umí uvařit takovou kaši, že roztancuje i skřítka ze dřeva.
3: Proč jste tak zlé? Chtěla bych mu pomoct. A kdybych věděla jak, nedělala bych drahoty jako vy.
2: Tak si teď sama uvař kaši. Vtipnou kaši. Třeba se po ní dovtípíš.
1: Že stačí zajít na náměstí splněných přání a je vystaráno.
0: Kde to je?
2: Je. Chytráček s tajným posláním a nezná náměstí splněných přání.
1: Moc krásné místo.
2: Se spoustou kouzelných krámů.
1: Ve kterých jsou jen samé poklady.
2: V jednom se prodává nebe i s hvězdami.
1: Ve druhém cvrlikají perníkoví ptáčci.
2: V dalším zas mají vůně zakleté vláhvička.
1: A ještě voňavé stuhy.
2: Náramky z duhy.
1: A hlídá tam cínový vojáček v uniformě zdobené sněhovými vločkami.
3: Počkejte. Opravdu je někde na světě tohle místo?
1: Ovšemže, přece nelžeme.
2: Najdeš ho ve městě, kde sněží?
1: Když je vzhůru nohama.
3: Ale takové přece neexistuje.
1: Co by ne? Stačí se trošku rozhlídnout. To bude jako nic pro zvídavou kurážnou slečinku.
2: My dvě už jsme řekli dost. Teď musíme spřádat nové osudy. Dál přemýšlejte sami. Odvážná slečinko, i ty. Panáček chytráček.
1: Vánoční skříteček.
2: Možná pan tajný ráda.
0: A rozplynuli se jako pára. Znáte sudičky. 10 dní jsme s Lucí bloumali po městě a rozhlíželi se. Márně. A najednou... Ach jo. Najednou tu byl štědrý den. K večeru začalo sněžit a my jsme se ocitli na náměstí plném stánků.
3: Vidíš ty skleněné ozdoby z křídku?
4: Svítí jako hvězdy.
3: Všude se vznáší spousta vůní a...
4: A strážník na rohu vypadá... Jako cínový vojáček.
3: Myslíš si to, co já?
4: Nevím. Nic tady není vzhůru nohama. Jedině moje myšlenky.
3: Neboj, my na to přijdeme. Ještě máme čas.
0: Pak se o kousek dál v krámku na nároží zalesklo cosi ve výkladu. Lucie přitiskla nos na sklo. A ve dveřích se objevil tlustý člověk s bílým knírem. Bžoural na nás... A culil se.
5: Brej podvečír, slečno. Pojďte si koupit dáreček, pojďte. No, líbí se vám ta skleněná koule? Jak by ne? Je kouzelná, počkejte. Hned vám ji předvedu. Hezky je. Otočíte a na město uvnitř začne padat sníh.
0: Tak tohle pořád hledáme. Město, ve kterém sněží, když je vzhůru nohama.
3: Ale vždyť to je hračka, co byla na půdě pana Damiana. Proč jsme si na ní nevzpomněli hned, skřítku?
0: Ta na půdě mlčela. A v téhle uvnitř cinká písnička. Lucie, pojďme do krámku.
5: Vidím, že se vám ta skleněná věcička s chumelenicí opravdu líbí. No, nedivím se. Ten pán, kterému patřila, ji dlouho považoval za poklad, než ji u mě dnes ráno vyměnil za náušnice ve tvaru hvězd. Nádherný, drahý šperk.
3: Tak to je asi drahá.
5: Jak se to vezme pro něj, byla drahá. Ale já ji dám celkem lacino, hezké, slečně vždycky udělám cenu.
3: To mi spadl kámen ze srdce. Víte, hledám to město v ní.
5: No jistě, všichni něco pořád hledáme. A zvlášť o Vánocích, že třeba dárečky pro ty, co máme rádi. I když nám nikdo radost neudělá, možná proto, že jsme sami. A vánoční skřítkové nejsou, že aby nám něco nadělili.
2: Jsou?
5: Říkala jste něco?
3: Ne, ale víte, já to město se sněžením potřebuji právě pro vánočního skřítka.
5: Prosím? Asi jsem vám dobře nerozuměl.
2: Chce ho pro mě.
5: No ne. Kdo jsi? Snad ne.
2: Vánoční skřítek.
5: Jaká čest. Já se kláním. A víš, že takhle nějak jsem si tě představoval.
2: Vy jste si mě představoval?
5: Jo, celý život. Vlastně jen kvůli tobě jsem si otevřel tenhle krám. Věřil jsem, že tak se o tobě něco dozvím. Pořád kupuju staré roztodivné věci. Misky na kaši, truhly na mouku, pohádkové loutky z dílny řezbáře Damiana. A říkám si, snad ho mezi nimi objevím. A když ne, možná ho přivábí mé starodávné poklady.
2: Jenže já...
5: A kdybys věděl, jak mi celé ty roky hodiny počítali čas, jako by se mi smáli. Každé Vánoce jsem obrečel. Sám a sám. Ale přece jsem se tě dočkal. No tak za kolik, slečno?
3: Prosím.
5: No, za kolik mi skřítka prodáte?
3: Já nic neprodávám. Chci koupit...
5: No ovšem ano, tam tu skleněnku. Ne, nesahat. Na tu vzácnost už nemáte. Ta tretka podražila. Přesto spolu uděláme dobrý obchod. A platit nemusíte.
3: Nerozumím. Podražila. Nemusím platit.
5: Prostě já tu skleněnou věc s vámi vyměním za skřítka.
3: Ale bez něj ji nepotřebuju, pane.
5: Za to já skřítka potřebuju, slečno. Co pak jsem to neřekl dost jasně, jak dlouho ho hledám?
2: Jenže to nejde.
5: A proč by ne? Rád, slečince, za tebe přidám všechno, co mám v pokladně. Je to hezká hromádka peněz.
3: Pane, skřítek není na prodej ani za 100 pokladen. Co pak nechápete?
5: Vy nechápete. Zkrátka, já toho vánočního pidi mužíka chci. A když to nepůjde po dobrém, vy nerozumná ženská, tak si ho vezmu a sám.
3: Pozor! Uteč, skřítku! Utíkej! Co jste to udělal?
5: Já? Vůbec nic.
3: Na rohu náměstí stojí strážník. Řeknu mu...
5: Že jsem vám sebral vánočního skřítka. No, ten se pobaví. Radši mečte. A ven, ven, slečinko, zavírám.
3: Vrátím se s panem Damiánem.
5: No a co? Právě on mi přinesl tu křišťálovou kouli. Vyměnil ji za šperk, víme? Za zlaté hvězdy do oušek prý nejmilejší dívky na světě. No, vy to tedy nebudete, děvenko, vy ne. Vy se moc mračíte. Hvězdičky jistě ozdobí jiná ouška. Tak, má usta a přeju veselé Vánoce.
0: Ten člověk, Lucí, vyhnal a ještě si vymyslel lež jako věž. Že on chce ty dva rozhádat, určitě. A já jsem na světě proto, abych tomu zabránil. Třeba opravdu mám dát dohromady, až mě polilo horko. Jak? Vždyť já vánoční skřítek s tajným posláním zase už sedím ve vězení. Tentokrát v kapse drzého zloděje a čas se krátí.

0: Bože, ten čas letí. Co mám dělat?
1: Utíkají, utíkají, utíkají.
0: Mám opravdu jít za panem Damiánem? Ale jestli koupil dárek pro jinou, budou ho ještě zajímat Lucie ze sousedství a vánoční skřítek?
1: Utíkají, utíkají.
0: Ale přece, musím to zkusit.
1: Utíkají, utíkají, utíkají, utíkají.
2: Ten člověk mě strčil z kapsy do komory. Ale, jak už jsem říkal, skřítkové mají tmavá zákoutí rádi. A kdybych neměl hromadu starostí, docela by se mi tady líbilo. A jak se tak rozhlížím, v nejtmavším koutě něco haraší. Vida, někdo tam přede na kolovratu.
3: Vítáme tě, panáčku chytráčku.
2: Tady, dámy, jako byste z oka vypadli dvěma sudičkám, co mi naschvál špatně radili.
4: Kdo ví? Možná jsme to my?
3: Taky jsme kdysi poprvé spatřili svět v dílně pana Damiána.
2: Kdyby věděl, jak nepovedené kousky vyřezal, mluvil by ještě o větší smůle.
4: Co tak zhurta? Ono ti vůbec nic nedochází?
3: Pan Damián přece nedělá radost sobě, ale jiným.
2: Já tomu nerozumím. Mluvíte v hádankách.
4: Opravdu nevíš, kde jsi, panáčku hlupáčku?
2: Jsem daleko od všech a blíží se půlnoc, kdy zmizím. Tak je to.
3: Panáčku
4: hlupáčku.
3: Pane Damiane.
5: Lucie, vy pláčete? Co se vám stalo?
3: Mně nic. Skřítkovi.
5: Kde je? Zmizel?
3: Ne, tedy vlastně ano, ale v kapse starožitníka z náměstí. V jeho krámku jsme našli místo, které jsme hledali. Je v křišťálové kouli s chumelenicí.
5: V té, co jsem tam donesl?
3: Ano.
5: Takže se zase všechno zvrtlo jenom proto, že jsem chtěl udělat radost.
3: Však vy radost uděláte. To je vaší slečně. Určitě jí potěší zlaté náušničky. I když na to doplatí skřítek.
5: Ale co vám to nabulíkoval ten z náměstí? Jaké slečně?
3: Čak víte. Ale co je mi po nějakých ozdůbkách a pro koho jsou? Hlavně pomozte skřítkovi.
5: To nejde, nemůžu.
3: Prosím.
5: Smolář jako já by zase všechno jenom zasmolil, věřte mi.
3: A nebo nechcete.
5: Nebuďte protivná.
3: Já, že jsem protivná? Ba ne, to vy. Nechcete pomoct skřítkovi a jen se vymlouváte na smůlu. Tak s Bohem, už mě tu neuvidíte.
5: Ale Lucie, ne, Lucie, počkejte, já jdu s vámi. Vždyť ty náušnice jsou pro vás.
2: V tom krámku mi kdo ví proč bylo pořád líp a líp. Voněla tam štědrovečerní večeře a starožitník mě pozval ke stolu. Zapálil svíčky na stromku a přitom všem najednou koukal moc zkroušeně. Tedy, kdybych na něj neměl zlost, určitě by mi ho bylo líto.
6: Skřítku, no tak nezlob se na mě. A jes, víš, já jenom nechtěl zůstat sám.
7: To se dělá tak, že někoho šoupnete do kapsy? No. Co?
6: Asi ne, ale tak nějak se to stalo jako samo. S tou slečinkou nebyla kloudná řeč. A s tebou taky není. Proč nechcete pochopit, jak moc si přeju, abys byl tady?
7: To jste si teda pomohl. Vždyť já si za chvilku vypařím. Ne. Odbije půlnoc, jsem fuč.
6: Ne, to nesmíš, nedělej to.
7: No jo, milej pane, to se taky udělá samo. Měl jsem na světě jinou práci, poslání. Kvůli vám jsem ho nemohl splnit. Všechno jste zmařil.
6: Ne, to ne. Počkej, a co když to napravím? Podívej, dám ti tu křišťálovou kouli, o kterou jste tak stáli. A vůbec dám ti úplně všechno, co budeš chtít. Všechno, rozumíš?
2: Když vy dáváte, je to jako když vyhrožujete. Proč?
6: A proč ty trucuješ, když ti chci udělat radost?
2: Radost? To teda nevím. Když na tu věc teď koukám, zdá se mi, že je to akorát velká skleněnka, ve které sněží papír.
7: Cinkavá muzika z ní je pryč. Je tam ticho jak v hrobě. Možná nefunguje proto, že jsem tak čerstvě kradený.
6: Tak já tě vrátím.
7: To jste si vzpomněl brzy. Půlnoci za chvilku a já prostě zmizím.
6: Ale ty nesmíš zmizet. Já chci, abys byl. I když třeba ne se mnou, ale chci, abys zůstal na světě.
7: No, to já taky. Jenže Lucie je Bůh ví kde.
6: Ale... tak nebreč. Najdeme ji. Pojď.
3: V krámě je tma.
8: Dveře jsou do kořán.
3: Co se tu mohlo stát?
8: Ani nechci domyslet.
3: Nestrašte. Slyšíte? To cinkla skřítková rolnička. Skřítku!
9: Tady jsem! Lucie! Tady! Pane Damiane! Tady uprostřed náměstí!
7: Konečně jsem je oba uviděl. Konečně! Jenže... právě začala odbíjet půlnoc.
3: Skřítku, už jsme tady.
9: Ach jo.
3: Je pozdě.
9: Ach jo.
6: Promiň mi, skřítku, tohle jsem nechtěl.
8: No jinak to dopadnout nemohlo, když tě vyřezal smolař.
7: Nebuďte smutní. Stejně jsem rád, že jsem tu s vámi byl aspoň na chvíli. A žil bych třeba i v krámku, jenže... Je. Štipněte mě. Jsem pořád tady?
3: Je to tak, skřítku.
7: Starý pane.
6: No na mou duši.
8: Jsi tu. A víš, že mě se vlastně splnilo dávné přání? Lucie.
7: No, mě se taky splnilo přání. Zůstal jsem na světě. Jsem tady a tancuju radostí. A jak tak tancuju, najednou začalo sněžit. Ani nevím, jestli to ožilo město ve skleněné kouli a my vešli dovnitř, anebo to pořád bylo to stejné náměstí, kde na dlažbě tál sníh a v kalužích se zrcadlily domy a věže. Za chvilku tímhle městem vzhůru nohama začaly proudit davy lidí z půlnoční.
10: Tak co, panáčku chytráčku, už tomu všemu rozumíš?
7: Ano, v tom mumraji šli kolem sudičky a už klíbli se na mě.
10: Radili jsme ti špatně, že musíš najít náměstí splněných přání?
7: Jo, ty jo.
10: Tvé místo je v krámku na nároží.
6: Počkat, ale to znamená, že jsem dostal dárek. Zůstaneš se mnou, skřítku, už nebudu sám.
7: Zdá se, že ne?
6: Je.
7: I když... No teda popravdě trochu žasnu, že i vy jste moje poslání.
10: A proč pak by ne, panáčku chytráčku?
7: To je pravda. Jsou přece Vánoce a já jsem vánoční skřítek. Teď bydlím v obchůdku plném starých kouzelných věcí. A víte co? Někdy se u nás stavte. No, přece ten krámek znáte. Je zrovna u vás ve městě. Na rohu náměstí splněných přání. No, stavte se. Jo, a ještě něco. Ptáte se, co Lucie a Damian? No, dneska mají kopu dětí. I proto jsem se dostal na svět. Abych dal ty dva dohromady. Ano, teď už to vím. Tak hodně šťastné a veselé.

jak se koníček splašil. Jednou měla maminka velké prádlo. A protože jí Brunda s Čmeldou pořád zlobili a zdržovali, poslala je na louku pást zeleného koníčka. Louka se zelenala, kopretiny kvetly, ptáci švitořili a koníček místo, aby se pásl, koukal, kde co lítá. Koním se má na pastvě hrát, povídal Brunda. Při hudbě líp žerou. Popadl Čmeláčí trumpetku a Čmelda se hned s tou svou přidal taky.

už si zpívá, radovali se čmeláci. Možná, že za chvíli začne tancovat a přidali ještě jednu písničku. To už koníček nevydržel, zadupal, přeskočil mes a byl pryč. Proč nám utekl? Divili se Čmelda s Brumdou. Vždyť jsme mu tak pěkně hráli. A vám šel kolem cvrček a povídá: splašili ho ty vaše bručavé trumpety, brundibáchy. Zelený koníček je lekavý. Na toho se musí s písničkou lehounkou, housličkovou. Poslouchejte.

A cvrček hrál, až se čmelákům dechtajil a než se nadáli, byl koníček zpátky. Tak, tady ho máte, trumberové, smál se cvrček. A už žádné troubení. To si Čmelda s Brumdou oddychli. Když cvrček odešel, tak zase chvilku pásli, ale pak je napadlo, že by se mohli na koníčku povozit. Hije! Na to koníček. A jako by do země vrostl, neudělal ani krok. To je divný kůň, nechce běhat, povídal Brumda. Nemůže, řekl Čmelda. Koukej, teď nemá podkovy. A tak se vypravili ke kovaříkovi, aby jim koníčka podkoval rychlými podkůvkami. Byly ty podkůvky celé stříbrné a velice neposedné. Koník začal hned podupávat a jen se Čmelda s Brumdou na něm usadili, vyrazil jako splašený. Proběhl s nimi pampeliškovou loukou a čmeláčci celý zežloutli jako malá zlatá

Co? Kýchnul Čmelda. A mám pampeliškovou rýmu. Koník proběhl černým lesem, kde se černě prášilo z obrovských píchavek a čmeláci zčernali jako kominíci. Kýchnul Brumda. Já mám zase rýbu píchavkovou. A to už koníček doběhl až k čmeláčí chaloupce, ale tam se teprve splašil. Polekal se prádla, které maminka vyprala, pověsila a které zrovna teď sušil vítr. Zařechtal koníček, vzepnul se a schodil oba dareby do škopíku s mydlinkami.

Z kominíků se tak stali zase maminčini včelí medvídci. A splašený koníček? Na toho přece platil vždycky jenom cvrček. Jeho písnička, jemná, housličková, přinesla všem potěšení,

0: O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáč a kuňká. A najednou je před ní modrá studánka, schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost, mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat a to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře, proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve, když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.

Iky. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu, malá modrooká siamka.

Hlubce jsem ji odvedl do svého pelíšku, pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem ji a po našem povídám. Čípak, čičo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička, a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.

0: 15. Famofrpál. Jak nastal listopad, začalo být velice chladno. Hory kolem školy byly teď ledově šedé a jezero vypadalo jako skalené ocely. Každé ráno pokrývala všechno jinovatka. Z okna nahoře viděl Hagrida, jak rozmrazuje košťata na famfrpálovém hřišti, zachumlaný v dlouhém spratkovém kožichu, v rukavicích z králičiny a v obrovských vysokých botách z bobří kůže. Famfrpálová sezóna začala. V sobotu měl Harry po dlouhých týdnech tréninku hrát své první utkání. Nebelvír proti Zmiozelu a pokud by Nebelvír vyhrál, dostali by se ve školním přeboru na druhé místo. Téměř nikdo ještě Harryho neviděl hrát, poněvadž Mood rozhodl, že pokud jim má posloužit jako tajná zbraň, musí ho prostě držet v tajnosti. Zpráva, že hraje chytače, se nicméně nějak dostala ven a Harry nevěděl, co mu vadí víc. Ti, kdo mu vykládali, jak bude úžasný, anebo ti, kteří mu slibovali, že pod ním budou běhat se žiněnkou. Bylo opravdu štěstí, že se teď kamarádil s Hermionou. Nevěděl, jak by bez ní zvládl všechny domácí úkoly při všech těch trénincích na poslední chvíli, které od nich Wood vyžadoval. Navíc mu půjčila knihu Famfrpál v průběhu věku a Harry zjistil, že je to velice zajímavá četba. Dozvěděl se, že ve Famfrpálu je celkem 700 přestupků proti pravidlům a úplně všech, že se hráči dopustili při utkání světového poháru v roce 1473. Že chytači bývají obvykle ti nejmenší a nejrychlejší z mužstva a ty nejtěžší úrazy při famfrpálu se zřejmě stávají právě jim. A že při famfrpálu sice jen zřídka kdo přišel o život, za to soudci občas zmizeli a teprve za několik měsíců je objevili v Sahárské poušti. Od té doby, co ji Harry a Ron zachránili před horským trolem, nebrala už Hermiona porušování školního řádu tak přísně a díky tomu se oba v její společnosti cítili mnohem příjemněji. V den před Harryho prvním zápasem si všichni tři o přestávce vyšli na studené nádvoří a Hermiona pro ně vykouzlila zářivě modrý oheň, který se dal přenášet ve sklenici od zavařeniny. Stáli k němu zády a ohřívali se, když se na nádvoří objevil Snape. Harry si okamžitě všiml, že profesor kulhá. Ron, Hermiona i on si stoupli blíž k sobě, aby oheň nebylo vidět. Byli si jistí, že se to nesmí. Něco v jejich provinilých tvářích na neštěstí vzbudilo Snapeovu pozornost a tak přikulhal k ním. Oheň sice nezahlédl, zdálo se však, že hledá důvod, aby je vybeskoval.
1: Co to máte, Potter?
0: Byl to famfrpál v průběhu věku. Harry mu knihu ukázal.
1: Knihy z knihovny se nesmí vynášet ze školní budovy,
0: prohlásil Snape.
1: Dejte mi ji. Srážím Nebelvíru 5 bodů.
0: To pravidlo si právě vymyslel, zamumlal Harry rozhořčeně, když Snape odkulhal pryč. Co se mu asi stalo s nohou? To nevím, ale doufám, že ho pořádně bolí, řekl Ron roztrpčeně. Tak co, vrátil ti? Zeptal se Ron, když se k ním Harry zase připojil. Co se stalo? Harry oběma šeptem sdělil, co právě viděl. Chápete, co to znamená? Skončil bez dechu. Snape se v předvečer všech svatých určitě pokoušel obejít toho tříhlavého psa. Tam měl namířeno, když jsme ho zahlédli. Ať už ten pes hlídá cokoliv, Snape se toho chce zmocnit. A vsadím své koště, že toho trola pustil dovnitř on, aby od sebe odvrátil pozornost. Hermiona jen vyvalila oči.
2: Ne, to by neudělal,
0: namítla.
2: Vím, že není zvlášť příjemný, rozhodně by se ale nepokoušel ukrást něco, co Brumbál dal hlídat.
0: No, Mauroši, Hermiono, ty si snad myslíš, že všichni učitelé jsou andělé, nebo co? Utrl se na ní Ron. Souhlasím s Harrym, od Snape se dá čekat úplně všecko. Ale čeho se chce zmocnit? Co ten pes vlastně hlídá? Ještě v posteli zněla Harrymu v hlavě tahle ta otázka. Neville hlasitě chrápal a Harry však nemohl usnout. Snažil se na to nemyslet. Potřeboval se vyspat, musel se vyspat, poněvadž za pár hodin měl hrát svůj první famfrpálový zápas. Jenomže na to, jak se Snape tvářil, když Harry zahlédl jeho nohu, nemohl jen tak zapomenout. Ráno příštího dne bylo velice jasné a chladné. Velkou síň naplňovala lahodná vůně opečených uzenek a spokojené tlachání všech, kdo se těšili na pořádný famfrpálový zápas.
2: Musíš k snídani něco sníst?
0: Já nic nechci.
2: Alespoň kousíček topinky,
0: přemlouvala ho Hermiona. Nemám hlad. Harry se cítil hrozně. Za hodinu už bude na hřišti. Potřebuješ mít sílu, Harry. Právě chytače se soupeř vždycky snaží vyřídit. řekl Seamus Finnegan. To ti děkuju, Seamusy, řekl Harry a díval se na něj, jak si nakládá na uzenky spousty kečupu. V 11 hodin to vypadalo, že celá škola je na tribunách kolem fanfrpálového hřiště. Mnoho studentů mělo dalekohledy, sedadla se sice dala zvednout vysoko do vzduchu, přesto však občas nebylo snadné sledovat, co se děje. Ron a Hermiona si v nejvyšší řadě přisedli k Nebilovi, Seamusovi a Deanovi, tomu chlapci, který fandil West Hamu. Jako překvapení pro Harryho udělali z jednoho prostěradla, které prašivka rozkousala, veliký prapor. Stálo na něm: za prezidenta chceme Pottera. A Dean, který uměl kreslit, pod heslem namaloval velikého nebelvilského lva. Pak ještě Hermiona udělala malé důvtipné kouzlo, takže kresba zářila nejrůznějšími barvami. V tu chvíli se už v šatně Harry a ostatní členové mužstva převlékali do svítivě červených fanfrpálových hábitů. Zmiozel měl hrát v zeleném. Buď si odkašlal, aby zjednal ticho.
3: Takže hoši,
0: řekl.
2: A děvčata,
0: podotkla střelkyně Angelina Johnsonová.
3: A děvčata,
0: souhlasil Wood.
3: Dneska nás to čeká.
0: Náš nejdůležitější zápas, řekl Fred Weasley.
4: Ten, na který jsme všichni čekali,
0: řekl George. Umíme Oliverovu řeči nazpaměť, vysvětloval Harrymu Fred, poněvadž jsme byli v mužstvu už loni.
3: Nechte si to, vy dva,
0: okřikl je Wood.
3: Tohle je nejlepší mužstvo, jaké Nebelvír má po kolika letech. Říkám vám, že dneska vyhrajeme.
0: Přeletěl je všechny pronikavým pohledem, jako by chtěl říci nebo.
3: Takže už je čas, přeju vám všem hodně štěstí.
0: Harry vyšel za Fredem a Georgem ze šatny a doufal, že se mu nepodlomí kolena, když vykročili na hřiště a uvítali je nadšený pokřik. Utkání soucovala Madame Hučová. Stála uprostřed hřiště s koštětem v ruce a čekala na obě mužstva.
2: Očekávám od vás všech naprosto čestnou hru,
0: prohlásila, když se všichni shromáždili kolem ní. Harry si všiml, že se přitom jakoby obzvlášť významně obracela na kapitána Zmiozelu Markuse Flinta z pátého ročníku. Harry si říkal, že Flint vypadá, jako by v sobě měl trochu trolí krve. Koutkem oka zahlédl vysoko na tribuně vlající prapor, na kterém nad hlavami diváků stálo: za prezidenta chceme Pottera. Srdce mu poskočilo v hrudi a hned pocítil větší odvahu.
2: Nasedněte na košťata, prosím!
0: Harry se s námahou vyškrábal na svůj Nimbus 2000. Madame Hučová hlasitě odpískala na stříbrné píšťalce začátek utkání. 15 košťat se zvedlo a stoupalo výš a výš. Byli ve vzduchu.
5: A tam rálu se okamžitě zmocňuje Angelina Johnsonová z Nebelvíru. To děvče je vynikající selkyně a přitom je i docela poledná.
2: Jordane!
5: Omlouvám se, paní profesorko.
0: Zápas komentoval Lee Jordan, přítel dvojčat Weasleyových, a profesorka McGonagallová na něj zblízka dohlížela.
5: A teď se doslova řídí dopředu, hezky podává Alice Spinettové, což je úspěšný objev Olivera Wooda. Loni tu ještě byl jako na hranice. Ta vrátí Johnsonové a ne. Samra teď má Zmiozel, zmocnil se ho jejich kapitán Markus Flint a hned vyráží. Letí jako orel, aby, ale ne, nebelvírský brankář Wood ho vynikajícím způsobem zastavil a Samra má Nebelvír. Teď je to nebelvírská srkyně Katy Bellová, pěkně Flinta podletěla, stoupá vzhůru na dřiště a ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tomáš Miozel. Adrian Passi teď stále rychleji míří k brankovišti, ale zastavil druhý potlouk. Postavil na něj Fred nebo George Vizliovic, neřík to mám, který z nich to je, tak si takto nebelivrský odrážeč dobře zahrál, sám rád má znovu Johnsonova a před sebou má volno, už vyrazila, to děvče opravdu letí, právě se vyhnula potlouku, který se na ní hnal, už je u brankoviště, do toho Angelino, do toho, Franka sletří se vrát dolů, minul, gól, Nebelivr dává gól.
0: Kladný vzduch naplnilo jásání fanoušků Nebelivru, spolu s nimi bylo slyšet skučení a nářek z Miozelských.
4: Uhněte trochu, posunte se kousek.
2: Hagride.
0: Ron a Hermiona se přimáčkli k sobě, aby Hagrid měl dost místa a mohl se k ním přisednout.
4: Dívá jsem se od sebe z hájovny,
0: řekl Hagrid a poklepal na velký dalekohled, který mu visel na krku.
4: Ale to není takový, jako když je člověk tady ve obecenstvu. Zlatonka se ještě neobjevila, co?
0: Ani nápad, řekl Ron. Harry zatím neměl nijak moc práce.
4: Ale nepřišel ani k žádnému maléru. A to se taky počítá.
0: Mínil Hagrid, zvedl dalekohled a zahleděl se nahoru na malou tečku, což byl Harry. Vysoko nad nimi Harry klouzal nad ostatními hráči a vyhlížel, až se objeví Zlatonka. To byla součást jeho a Woodova plánu hry.
3: Drž se stranou, dokud Zlatou nezahlédneš,
0: přikázal mu Wood.
3: Nechceme, aby na tebe útočili dřív, dokud to nebude nutné.
0: Poté, co Angelina vstřelila branku, udělal Harry několik přemetů, aby dal průchod svým pocitům. Teď už zase létal nad hřištěm a bedlivě vyhlížel zlatonku. V jednu chvíli postřehl, jak se něco zlatě zablesklo. Byl to však jenom odlesk náramkových hodinek jednoho z Weasleyových dvojčat a jednou se proti němu zase vyřítil jeden z potlouků, spíš jako dělová koule než co jiného. Harry se mu však vyhnul a pak se už za ním přihnal Fred Weasley. Všecko v pořádku, Harry! Stačil ještě křiknout a zuřivou ranou odrazil potlouk směrem k Markusu Flintovi.
5: Zamral má zmiozel, střelec pasty se už vyhnul dvěma potloukům, oběma Weasleyovým a srkyni Belové a žene se, okamžik přátelé, že by to byla zlatá.
0: Davem to zašumělo, když Adrián Passy upustil Camrál, jak se ohlížel přes rameno na něco zlatého, co se mu myhlo kolem levého ucha. A Harry to postřehl. S krajním vzrušením se vrhl střemlav dolů tam, kde zahlédl zlatý záblesk. Ovšem zmiozelský chytač Terence X ho uviděl také. Těsně vedle sebe se řídili ke zlatonce a zdálo se, že všichni střelci najednou zapomněli, co se od nich očekává, jak to viseli ve vzduchu a jen přihlíželi. Harry byl rychlejší než Hicks. Teď už viděl ten malý kulatý míček s cepotajícími křidélky, letící vpřed jako střela, nasadil ke strhujícímu závěru prásk. Po celém hřišti se rozlehl vzteklý řev fanoušku Nebelvíru. Tom Markus Flint úmyslně vletěl Harrymu do cesty, Harryho koště vybočilo ze směru a ten se ho držel ze všech sil, aby nespadl dolů.
3: Foul!
0: Křičeli fanoušci Nebelvír. Madame Hučová něco hněvivě říkala Flintovi a pak nařídila volnou ránu na branky ve prospěch Nebelvíru. Ve všem tom zmatku ovšem zlatonka zase zmizela z dohledu. Dole na tribuně Dean Thomas vykřikoval:
3: pošlete ho ven, sudí! To bylo na červenou kartu!
6: Tohle není fotbal, Deane,
0: vysvětloval mu Ron.
6: Při vamprpálu se nevylučuje. A co je ta červená karta?
0: Hagrid však byl na Deanově straně.
4: Tak by ti pravidla měli změnit. Flint mohl Harryho schodit dolů.
0: Limu Jordanovi bylo zatěžko zůstat nestraný.
5: Takže potom zjevném a nechutném úskoku...
7: Jordane!
0: Zahřímla profesorka McGonagallová.
5: Chci říct potom umyslném a odporném faulu...
7: Jordane, já vás varuji!
5: Ano, ano, pořádku. Flint málem zabil nebelvírského chytače, ale to by se samozřejmě mohlo stát každému. Takže trestné střílení ve prospěch Nebelvíru, které zahrává Svinetová a bez potíží ho proměňuje a hraje se dál. Sam Ral má i nadále Nebelvír.
0: Stalo se to ve chvíli, kdy se Harry vyhnul jinému potlouku, který mu proletěl nebezpečně blízko kolem hlavy. Jeho koště sebou nenadále škublo, až se vyděsil. Na zlomek vteřiny si myslel, že spadne. Uchopil pevně násadu oběma rukama i koleny. Něco takového ještě nikdy nepocítil. Pak se to stalo znovu. Jakoby se ho koště pokoušelo schodit, jenže koštěta Nimbus 2000 se přece nemohou z ničeho nic rozhodnout, že schodí toho, kdo na nich sedí. Harry se snažil zamířit zpátky k nebelgirskému brankovišti. Měl sto chutí vůda požádat, aby ohlásil oddechový čas. A pak si uvědomil, že ho koště vůbec neposlouchá. Nedokázal ho otočit. Nebyl schopen ho vůbec ovládat. Koště kroužilo vzduchem sem tam a každou chvíli sebou průce škublo, až se na něm málem neudržel. Lee dál komentoval zápas.
5: Umyče zmiozel, sám rád má plyn. Obešel Spinetovou, obešel Belovou, teď dostal pořádnou do obličeje podloukem. Doufám, že mu aspoň přerazil nos, jenom se žertoval, paní profesorko. A zmiozel dává to, no to sádne.
0: Fanoušci zmiozelu jásali. Nikdo jakoby si nevšiml, co vyvádí Harryho koště. Vynášelo ho výš a výš, pryč od hřiště a přitom sebou trhalo a zmítalo se.
4: Nevím, co si to Harry vymýšlí.
0: Zabručil Hagrid a upřeně ho pozoroval dalekohledem.
4: Kdybych nevěděl, že to není možný, řekl bych, že si s tím koštětem neumí poradit. Ale to by přece Harry...
0: Náhle si diváci na všech tribunách začali na Harryho ukazovat. Jeho koště se točilo a převracelo a on se na něm jen stěží dokázal udržet. Pak celý dav naráz vyjekl. Harryho koště sebou divoce škublo a on se svezl dolů. Teď už se koštěte přidržoval jen jednou rukou a visel ve vzduchu.
6: Že by se s tím koštětem něco stalo, když do něj Flint vrazil?
0: Nadchodil šeptem Seamus.
4: To není možný,
0: řekl Hagrid a hlas se mu třásl.
4: S košťatama nemůže nikdo nic províst, leda nějaký zlej černokněžník. S koštětem Nimbus 2000 by tohle žádný školák nedokázal.
0: Při těch slovech Hermiona uchopila Hagridův dalekohled, ale místo, aby se dívala nahoru na Harryho, Začala si horečně prohlížet dav pod nimi.
6: Co děláš?
0: Zabručel Ron. Tvář měl šedou jako popel.
7: Já to věděla.
0: Vydechla Hermiona.
7: Podívej se, Snape!
0: Ron popadl dalekohled. Snape stál uprostřed protější tribuny, upřeně se díval na Harryho a bez přestání něco šeptem mumlal.
7: Určitě v tom má prsty. Nejspíš chce Harryho koště usknout.
0: Mínila Hermiona.
6: Co budeme dělat?
7: Nechte to na mě.
0: Než Ron stačil říct jediné slovo, byla Hermiona pryč. Ron namířil dalekohled zpátky na Harryho. Jeho koště se teď komíhalo ze strany na stranu tak prudce, že už se nemohl dlouho udržet. Všichni na tribunách teď byli na nohou a zděšeně se dívali, jak oba výsměvově letí vzhůru a pokoušejí se stáhnout Harryho do bezpečí na jedno ze svých košťat, ale k ničemu to nevedlo. Pokaždé, když se k němu přiblížili, koště poskočilo ještě výš. Snesli se tedy níž a kroužili pod Harrym. Zřejmě doufali, že ho chytí, kdyby padal. Markus Flint se mezi tím zmocnil Camrálu a dal 5 gólů, aniž by si toho někdo všiml.
6: Hermiono, dělej!
0: Zamumlal Ron celý zoufalý. Hermiona se protlačila až k tribuně, kde Snape stál a teď běžela jako o závod řadou za jeho zády. Dokonce se ani nezastavila a neomluvila se, když smetla profesora Quirrella po hlavě o řadu níž. Když dorazila ke Snapeovi, přidřepla si, vytáhla svou hůlku, zašeptala několik dobře volených slov a z její hůlky vyšlehly jasně modré plameny přímo na lem Snapeova hábitu. Trvalo možná 30 vteřin, než Snape pocítil, že hoří. Jeho nenadálý výkřik Hermioně potvrdil, že dokázala, co měla v úmyslu. Schrábla oheň zpátky do malé nádobky, kterou měla v kapse, a prodrala se hořejší řadou naspátek, aby Snape vůbec nepoznal, co se vlastně se běhlo. Stačilo to. Vysoko nad hřištěm se Harry v tu ránu dokázal vyškrávat zpátky na své koště.
6: Už se zase můžeš dívat, Neville,
0: řekl Ron. Posledních 5 minut totiž Neville jen vzrykal do Hagridovy kazajky. Harry teď spěšně mířil k zemi, když všichni uviděli, jak si přidržel ruku u úst, jako kdyby měl zvracet. Dopadl na všechny 4, zakašlal a pak mu do ruky vklouzlo něco zlatého.
7: Mám zlatonku!
0: Vykřikl a mával si nad hlavou a zápas skončil v naprostém zmatku.
4: Oni nechytil, oni málem spolkl!
0: Skučil Flint ještě 20 minut na to, ale nic nepořídil. Harry neporušil žádná pravidla, ale Jordan nadšeně vyhlašoval výsledek zápasu.
8: Neddelweer vyhrál v poměru 170 bodů ku 60.
0: Harry však už jeho hlášení neslyšel. Seděl v Hagridově boudě s Ronem a s Hermionou a obr mu chystal šálek silného čaje.
6: Mohl za to Snape,
0: vysvětloval Ron.
6: Hermion a já jsme ho viděli. Ani na chvíli z tebe nespustil oči a šeptem přitom zaklínal tvoje koště.
4: Hlouposti,
0: řekl Hagrid, který až dosud neslyšel ani slovo o tom, co se odehrálo na tribuně jen několik kroků od něj.
4: Proč by Snape měl něco takového dělat?
0: Harry, Ron a Hermione se podívali jeden na druhého a uvažovali, co mají říct. Harry se rozhodl, že mu poví pravdu. Na něco jsem totiž přišel, řekl Hagridovi. V předvečer všech svatých se Snape pokoušel obejít toho tříhlavého psa, ale ten ho pokousal. Myslíme si, že chtěl ukrást to, co ten pes hlídá, ať už je to, co je to. Hagrid upustil čajovou konvici.
4: Jak pak jste se dozvěděli o Chloupkovi?
0: O Chloupkovi?
4: Jo, on je totiž můj. Koupil jsem ho od nějakého chlápka z Řecka, s kterým jsem se loni seznámil v hospodě. A půjčil jsem ho Brumbálovi, aby mu hlídal...
0: Co aby hlídal? Vyřekl Harry dychtivě.
4: Ale nic, už se mě na nic neptej, poněvadž to je přísně tajný.
0: Jenže Snape se to pokouší ukrást.
4: Hlouposti, Snape je učitel v Bradavicích, který by nic takového neudělal.
2: A proč se tady pokusil Harryho zabít?
0: Vykřikla Hermiona. To, co se událo toho odpoledne, zřejmě opravdu změnilo její názor na Snape.
2: Přece poznám, když se někdo pokouší někoho usknout, Hagride. Přečetla jsem o tom všecko. Nesmíš přitom z toho druhého ani na chvilku spustit oči a Snape ani jednou nezamrkal. Já jsem ho viděla.
4: Říkám ti, že se mýlíš. Nevím, proč by Harryho koště vyvádělo takový věci, ale Snape by se nepokusil zabít nějakého studenta. Teď mě poslouchejte všichni tři. Pletete se do věcí, do kterých vám nic není. Je to nebezpečný. Zapomeňte na toho psa. Zapomeňte na to, co hlídá. Do toho mají co mluvit jenom profesor Brumbál a Nicholas Flamel.
0: Aha, řekl Harry. Takže do toho je zapletený někdo, kdo se jmenuje Nicholas Flamel? Hagrid teď vypadal, že má vztek sám na sebe.

0: A následuje rada devátá.
1: Zdravý duch ve zdravém tílku.
2: Fofrem houpni na postýlku.
1: Ale ne, Hudvinku. V chování však žádnou mílku. To znamená, že i při sportování se máš chovat slušně.
3: V posteli toho taky moc nenasportuješ, pokud vím.
2: Náhodou ve spánku sebou házím, to je házená. Odkopávám si, to je kopaná. Ráno zápasím s ospalostí, to je zápas. Spírám se vstát, to je spírání. Ty se mnou zacvičíš, to je gymnastika.
3: No. A když tě pak poliju a ty řeš jako tur, je to turistika, že ano? Ty pořádáš v posteli úplnou olympiádu.
1: Spíš posteliádu, pane Spejble.
3: No, tak pozor, Hurweis, abych já neuspořádal pohlavkiádu.
2: Radši ne.
3: No tak. Ty se nechceš dozvědět, jak se máš chovat třeba na výletě?
2: Nechci, protože to vím.
1: Ty to víš?
3: Ano. No tak to nás jistě poučí, ano.
2: No jistě.
3: Například jistě víš, že šaty si vezmeš
2: na sebe.
3: Kde pak dáš si je do batohu a půjdeš na hatej. To se ví, že na sebe. Ale jaké, no Máničko?
1: Asi svoje vlastní, ne?
3: No jistě, má si o tebe půjčí sukni. Sportovní, že ano. Teplejší nebo lehčí podle počasí a podle cíle výletu.
0: A hlavně pohodlnou obuv.
3: A jak se máš chovat v lese, Hurweis? Třeba když vidíš srnku. No, co uděláš? Já ti napovím.
2: Napověsme, tati.
3: No, já ti napovím také.
2: Napověsme.
3: No, po.
2: Potřesují kopítkem na pozdrav.
3: Šmanko, to je popravo, Máničko, po.
1: Poběžím k ní, prosím. A když ji chytím, odvedu si ji domů.
3: Nepovídej. No. Už jsi to někdy udělala?
1: No je, kolikrát.
3: Ty jsi odvedla srnku domů?
1: To prosím ne, ale běžela jsem za ní. Jenže ona vždycky utekla.
3: No proto, ale nepoběžíš k ní, Máničko, naopak. Potichu zůstaneš stát, aby si nevyplašila.
1: A mohla ji pozorovat, no, že ano?
3: Právě. No. Můži zahlednout vyverky, bažanty, zajíce, datly.
2: Po případě fík.
3: Co to meleš? Kdyby se v našem lese vzal fík?
2: A kde se tam vezme datle?
1: Jo, Hurvínku, nevidíš datle s peckou, ale datle s tím se zobákem.
2: Datle nemá zobák.
3: Nemyslím ovoce, ale živého tvora. Ptáka, data.
0: Ano, a toho, že můžeš zahlédnout, když se chováš tiše. V lese se vůbec nemá křičet, hlučet, pískat, dupat. V lese má člověk chodit jako myška.
2: Po čtyřech.
0: Potichoučku, Hurvínku.
3: Ano, les také úmyslně ničím.
2: Že se nestydíš, tati.
1: No, že se nestydíte.
3: Proč bych se měl stydět?
2: Že úmyslně ničíš les.
1: Ano.
3: Ale nic na ničím. Chci říct ničím.
2: Vidíš, že to říkáš,
3: ale nech mě domluvit. Ničím neznečisťujeme.
1: Aha.
2: Tak jsi to měl říct.
3: Tady to říkám. To platí i na horách, u vody, prostě všude v přírodě, že ano?
1: A s tím v lese se taky nesmí rozdělávat oheň, pane Spejble.
3: No tak Máničko, o takové samozřejmosti jsem ani nechtěl mluvit. Slušný člověk přírodu chrání.
0: Ale zrovna tak při sportování chrání sebe. Například při koupání.
1: Neleze do vody, aby se neutopil, že ano?
0: A koupe se na suchu, že ano, děti. Nepřeceňuje svoje síly. Na horách poslouchá...
2: Ozvěno.
0: Ne, příkazů horské služby, ty ozvěno. Nepřeceňuje svoje lyžařské umění.
3: A naopak, můžeš se někomu pošklebovat, že lyžuje hůř než ty, Máničko?
1: Kde pak?
3: Ano, správně. A proč ne?
1: Protože hůř než já nemůže lyžovat nikdo.
3: Ale především není slušné smát se někomu, když něco neovládá. A to platí při všech sportech.
2: No, hlavně při plavání.
3: Proč hlavně při plavání?
2: Protože bych si nabral vodu do pusy, když se směju.
3: A že je to nesportovní, to ti nevadí?
2: Nabrat si vodu do pusy?
3: Ale šmangode, pro mě, za mě vyžunkni třeba půlku řeky, ale
1: Nepochutná si, vidíte, pane Spejble.
3: A nechci říct, nepoškleboj se, protože i na sportovišti se má člověk chovat slušně. To znamená taky nesurovět, nehádat se a dodržovat pravidla hry. Ale spousta lidí zapomíná, že pravidla slušného chování platí i pro diváka.
2: Tím chceš naznačit, taťulínku, že se nemá františkovat?
3: Co františkovat?
2: No fandit.
3: Ale může se fandit, může, jenže slušně, žádné hanlivé výkřiky, ani na rozhodčího, ani na hráče.
0: Ano.
2: Takže vybízet k ochucení soupeře se nesmí?
3: Co to plácáš? K jakému ochucení?
2: Volat osol ho, opepři ho.
3: Jo, takhle, no jistě, že ne. Naopak slušně povzbuzovat.
1: Do toho, ano.
2: No. Ještě jeden.
3: Ano, tak to má vypadat. Ale teď už...
2: Zahajujeme druhý poločas. Ahojda.
0: A správně si ho začal pozdravem, Hurvín.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Jednoho dne došli Runcajsovi žaludy do pistole... Vzal pytel a povídá mance, musím se podívat, jestli už dozráli letošní, aby bylo čím nabíjet. Když došel k dubu na křižovatce, vidí, že na nejvyšší větvi sedí jičínský podučitel Očičko, prohlíží si zvětšovacím sklíčkem žaludy a píše si o nich něco do knížky. A v tomu vyklouzlo psací olůvko z prstů, Očičko po něm sáhne a zvrtla se mu nešikovná podučitelská noha. Vzal pochopa a jen tak, že uvízl za přesku na větví, visel tam a křičel strachy na celý les řáholec. Runcaj skočil lehkým loupežnickým skokem k dubu, zatřásl a Očičko se mu šťastně sesypal do náruče. Díky, povídá, jsem Očičko, podučitel, učebník a silospitec z Jičína. Kdybyste někdy potřeboval radu, najdete mě ve škole. Runcajs vyvedl Očička na kraj lesa a ukázal mu, kudy se chodí císařskou silnici do Jičína. Potom se vrátil k dubu. Tam už čekala manka s košíkem vypraného loupežnického prádla. Chtěla jsem věšet prádlo, ale zapomněla jsem v jeskyni kolíčky. Nepočkal bys mě, Runcajsi, u košíku? Runcajs kývl a manka odběhla. Aby se mu čekalo pohodlněji, opřel se Runcajs o dub vedle toho Očičkova. Snad to byl dub naražený od blesku, snad se na něj Runcajs příliš spolehl, v dubu to zapraskalo a skácel se. Zbyla tam po něm díra. Manka, která zatím přiběhla z kolíčky, se nad ní zastavila celá věvená, z díry vede někam dolů podzemní chodba. Ať mi tam, manko, ani nevkročíš, povídá Runcajs. Přinesl si smolnou louč, křísl nechtem onehet a louč zapálil. Slezl do díry a jde dál a dál a níž a níž. V podzemní chodbě je pořád tepleji, jako by tam někde hřála veliká pec. Tak došel Runcajs až do samého srdce toho kopce u Jičína, co se na něm zelená les Řáholec. A je konec chodby a leží tam drak. Tři hlavy má poskládané mezi pazoury a spí. Oči má zavřené a ze šesti dírek u nosu se mu ohnivě hulí. Runcajs honem uhasil louč. Drak se pohnul, začal zle zeleně světilkovat, krajní hlava mrkla a povídá. Sestřičky, hlavičky, probuďte se, někdo tu je. Druhé dvě hlavy si Runcaj se prohlídly a prostřední povídá. Ho, ho. Runcaj se nedál a taky zahoukal. Ho, ho. Jenže všechny tři hlavy spustili dohromady. Ho, ho, ho, ho, ho. No nebudeme tu přece takhle na sebe křičet, zkusil je upokojit Runcajs. s kým to vlastně mluvím? Hlavy na něho zle spustili jedna přes druhou. Mluvíš s drakem, co si zítra touhle dobou přijde pro manku? Runcajs vylezl z díry a řekl mance, neplač, neplač, ale zítra si pro tebe přijde drak. Draci jsou lítací a v povětří si nohu o nic neopřu, no co, popadnu se s ním i tak. Manka zbledla jako měsíc, Runcajs, já tě nepustím, krucíš. Málem se na ní rozlobil Runcajs, ledaže bys to zkusil u očička, špitla manka. Když Runcajs přišel do jičínské školy, prováděl lučebník a silospítec podučitel očičko svého kus pokusy. Runcajs ještě ani pořádně nezačal o tom, co ho přivedlo, a očičko mu povídá, tuhle máte na draka aparátek a už jděte. Runcajs si odnesl aparátek do jeskyně. Byly to dvě nafouklé měchuřiny svázané k sobě řemínkem, a když se to pustilo z ruky, ulítlo to rovnou ke stropu. K tomu patřilo ještě dřevěné veslo. Runcajs na to kouká a potom najednou povídá, aha, už vím, nač je ten verk. Druhý den v tu nešťastnou hodinu se přihnal drak. Netrpělivě přešlapoval před jeskyní a huhlal, kde je manka? Runcajs vyšel ven a povídá, šla si do Jičína pro pentle, aby se ti líbila. A přitom na sebe pomaloučku navlíkal ten aparátek, co mu dal podučitel očičko. Co sebou pořád vrtíš a co to pořád motáš? Rozrobilo se všech šest dračích hlav. Co motám, to motám a už jsem domotal, řekl Runcajs, zavázal na řemínku poslední uzel a vzal do ruky dřevěné veslo. Jestli pospícháš, nastav záda a můžeme letět pro manku. Drak nastavil záda, Runcajs se na ně posadil a drak vyrazil do povětří. Letí k Jičínu a všude kolem sebe dělá plameny a kouř. Runcajs se veze, jen musí dávat pozor, aby mu plamen neošlehl měchuří. Přeletěl Jičín, ale manka nikde. Drak se na Runcajse vztekle ohlídl. Kde je? Mám jen dvě oči, povídá Runcajs, a ty máš oči šest. Drak po něm sekl. Tak kde je ta manka? Kdybys nerámusil a radši se pořádně díval, viděl bys ji. Támhle na tebe čeká u rybníka, povídá Runcajs a ukázal dřevěným veslem dolů, kde se v lukách blýskal rybník. A drak si k němu zamířil. Když byli nad rybníkem na jednu skřivánčí míli, spustil drak znova. Já tam žádnou manku nevidím. Musíš níž, ona tam na tebe čeká pod vrbou, povídá Runcajs. Drak níž a níž. Když byli asi tak na vrabčí hon nad rybníkem, zahlídl se v něm drak všema šesti očima jako v zrcadle. Zařval, kdo je to tam dole? Runcajs se vyklonil a povídá, vidá, nějaký drak, to on už si vzal manku před tebou. A drak ze vší síly rovnou na toho druhého a vletěl do rybníka. V poslední vteřince, než drak vrazil nosem do vody, sklouzl mu Runcajs ze zad. Měchuřiny od silospice očička zabrali a vynesli ho málem až do mraků. Runcajs pluje nad Jičínem jako na obláčku a dřevěným veslem vesluje k lesu Řáholci. Tam už na něho čekala manka. Jak bylo, Runcajsi, povídá celá ustaraná. A Runcajs na to, hehehehe, všecko se to obrátilo, nám je hej, ale tomu drakovi už ne.

jak červené střevíčky šly pro ženicha. Po cestičce v parku chodil sochař a přemýšlel, jakou by udělal sochu. Chtěl, aby to byla socha ze všech nejkrásnější, ale nevěděl, jak se nejkrásnější socha dělá. Nedíval se napravo, nalevo, díval se pořád jen na zem, jako by to tam mělo být napsáno. Na zemi nebylo napsáno nic, ale najednou uviděl červené střevíčky. V červených střevíčkách seděla dívka na lavičce. Sochař se zastavil, jako by se rozsvítila červená na křižovatce, a protože pořád svítila, sedl si na protější lavičku a díval se na dívku. Co koukáte? Řekla dívka. Jen tak, řekl sochař a maličko se usmál. Koukal, koukal, a než večer začaly lítat chrousti, byl už do dívky zakoukaný. Jak by taky nebyl, když se z trávy zvedaly vůně a měsíc kouzlil. Najednou věděl, že nejkrásnější socha je o lásce. A dívka zase najednou věděla, že sochař je jí ze všech chlapců nejmilejší. Já už musím jít, řekla dívka, ačkoliv jít nemusela. Ale dívky to tak říkávají. Přijdete zítra? Zeptal se sochař. To se uvidí, řekla dívka a šla domů. Ale škobrtla, protože se nedívala na cestu. Než došla domů, kotník ji naběhl a noha jí moc bolela. Byl to Víron. Druhý den utíkala sochař do parku, jako se spěchá na nádraží. No to se ví, že dívka nepřišla, nemohla udělat ani krok, jak to bolelo, a červený střevíček by neobula. Sochař chodil do parku každý den a každý den byl o něco zamilovanější i smutnější. Neměl se s tím komu svěřit a začal se svěřovat kameni. Na trávníku v parku se kámen den za dnem měnil v sochu. Lidé chodili kolem a říkali, co je zase tohle? Z kamene vyrůstala dívka. A když jí dal sochař tvář, byla to tvář dívky z lavičky. A lidé říkali, je to nejspíš socha o lásce, když je tak krásná. Sochař chodil pořád do parku a byl pořád smutnější, ač udělal krásnou sochu, jak si přál. Sedával na lavičce a díval se do její kamenné tváře. Měsíc už nekouzlil a vůně vsákly do trávy, padalo listí, potom padal sníh a byly Vánoce. Dívka byla taky pořád smutnější, ačkoliv jí noha už dávno nebolela. Kde je asi můj milý? Vzdychla o štědrém večeru. Co já vím? Řekl červený střevíček. No jak to můžeme vědět? Přidal se ten druhý. Měla si dávat pozor na cestu. Podívej se, jak si mi okopla špičku. Ale dívka to asi neslyšela, vzala červený střevíc a řekla, ukaž mi střevíčku, jestli přijde. A hodila ho přes hlavu. Na takové zacházení nejsem zvědavý, řekl střevíc, když dopadl na podlahu a namířil si to ke dveřím. A neblázni, to je jen takový vánoční obyčej, volal za ním druhý střevíc. Holky nás házejí přes hlavu a když padnem špičkou ke dveřím, hned si myslí, že se do roka vdají. Ať si, se mnou nikdo házet nebude, trval na svém první střevíc a vyběhl ze dveří. Počkej, zavolal druhý střevíc a utíkal za ním do štědrovečerní noci. Tmavě modré nebe bylo vyšívané hvězdami. Mezi nimi stál měsíc a mráz cinkal porcelánovými zvonečky. Střevíce si vyšlabovali a na každém kroku vrznul sníh. Najednou jim ze stínu vystoupil do cesty strážník a řekl, kam jdete? Střevíce nevěděli, co povědět, a tak mlčeli. No ptám se, kam jdete? Strážník už uvažoval, jestli je má zavřít pro potulku, když mu pravý střevíc vyhrkl. Jdeme pro ženicha.
Strážník se zamračil a pomyslel si, nezavřu je pro potulku, zavřu je pro legraci z úředního činitele. Zavřu vás pro legraci, řekl. Červené střevíce se dali na útěk a utíkali, až doběhli do parku. V parku stála socha a přešlapovala z nohy na nohu, jak jí záblo. Pravý střevíce zastavil a povídal, hele, tady je mi to nějak povědomé. No mě taky, řekl levý střevíc, že je to ten park, co naše slečna škobrtla a okopla mi špičku. Než mohl pravý střevíc odpovědět, hnal se parkem strážník. Honem, vykřikl levý střevíc, musíme se schovat. No kam se mohou ukryt červené střevíčky na bílém sněhu? Rozhlíželi se po skrýši bez rady a pomoci. Já vás schovám, ozvalo se za nimi. Byla to socha a rychle vklouzla do střevíčku. Strážník kolem přefrčel, jako by byl na vrtulku. Koho by taky napadlo, že socha nosí obuv. Ale když za chvíli přišel sochař, hned si toho všiml. Já vás znám, vy jste přece její červené střevíčky, nemohl věřit svým očím. My tě taky známe, řekli střevíčky. Prosím vás, zaveďte mě k ní. To nemůžeme, sochu by zábry nohy. Už jste mě zahřáli, usmála se socha a vyzula se ze střevíčku. A štědrovečerní nocí ťapkali červené střevíčky a vedli dívce ženicha.

0: Gé má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
2: Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec,
1: vzteky překousl nezapálený doutník.
2: Můj jediný prvorozený syn,
1: zavil.
3: A co já, otče?
1: Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
2: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
3: A co jinýho jsem měl vzít?
2: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
2: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat. Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
1: Padre se rozmáchl proti kopsům ponožek.
2: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo. Já se musel zatraceně ohánět.
1: Na chvilku se zasnil.
2: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
1: Ramses údivem zůstal trčet na místě.
2: Tak, kde to vázne?
1: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
2: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
1: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
4: Co je?
2: Budíček, Vasile.
1: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
4: No ne, ne, to je...
1: Zase ticho a pak...
4: Šéfe, jste to vy?
1: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
2: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
1: Tohle už znělo výhružně.
4: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
2: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
1: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
2: Bejval.
4: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo.
1: Hájil se zkroušeně Vasil.
2: Ale bude,
1: oznámil mu šéf.
2: Vasile,
4: teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? Jo. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
1: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
4: Bacha, končím.
1: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Kočka leze dírou, pes oknem! Pes oknem! Trápení se školou!
6: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
5: Ne, svatý Mikuláš.
6: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
5: Já?
6: No ty? No tak, co bylo?
5: No, co by? Trošku začalo pršet.
6: Cože?
5: A klíšťat je letos taky hodně.
6: Na to se tě neptám.
5: Tak na co se ptáš?
6: Jak bylo ve škole?
5: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
6: Kluku, já se tě ptám naposled.

0: neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne, taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo!
2: A je, kocour v poslední době tolik nenadává. A je, zdá se, že stárne. Je teď spíše zvědavý, co zasti kluci v zahradě najdou nového. Dobrý den, kocoury, jak pak se pořád máte? Řekli kluci, když kocoura znovu potkali v zahradě. Berou, co berou, proč berou, jak pak by mohli brát? Vrčel kocour, který si chytal blechy. Neberou, já je beru, chytám je, 1, 2, 3, házím je do povětří, tak je to. A co je s nimi dál? Ptali se kluci. Co by bylo? Pak je to, že ty blechy naskákají na psí. No, a ti je pak mají, ti psi ty blechy, víte? Šklebil se kocour. A proč to děláte? Divili se kluci. Vždyť vám psi nic neudělali.
3: A udělali, abyste věděli.
2: Hádal se kocour.
3: Oni mi udělali to, že sem v noci chodí, pijou tady psi víno, až duchají se a chechtají se, dělají rámus a já nemůžu spát. Jen přijďte jednou večer, já vám ukážu, jací ti psi jsou.
2: Tak nás vezměte na ty psi dnes, křičeli kluci. Máme vás rádi, vy jste náš hodný, drahý, špinavý kocourek.
3: A vy jste zase uličníci a darbáci a nevezmu vás, protože musí být měsíc v úplnku a to v úplném.
2: Dodal kocour, ale to je dnes

0: přece bude úplný úplněk, úplně ten nejúplnější. Jásal nejmenší. Nic, nikam se nepůjde, nic, trval na svém kocour a usnul. No a mezi tím se taky zešařilo, jasminové keře zčernaly a jejich květy jednak voněly a potom také svítily v modrém šeru jako hvězdičky a nebyly skoro k rozeznání o těch jasmínových. A potom se vyloupl měsíček jako oříšek a byl to úplněk, byl to nejúplnější úplněk, jaký jste mohli kdy vidět, prostě úplný úplněk. Tak, a co teď? Šeptali kluci, kdo pak nás povede, když kocour spí? Měsíc, pánové, pojďme za měsícem, vzpomněl si druhý kluk. Psi půjdou také za měsícem, tak je potkáme. Ha, to jsem vám mohl také říci, kdybyste se mě byli zeptali, řekl si v duchu trpaslík, který je už chvíli napjatě poslouchal, ale dělal jako že ne. A teď se za nimi díval. Taková stará, zarostlá zahrada, ode všech opuštěná a k tomu v noci při úplňku, jo, to není žádná legrace. Tam je vidět věci, které jen tak někde neuvidíte. Tam je nejlepší jít s kamarády. Kamaráda můžeš držet za kabát, tebe se taky drží kamarád za kabát a jeho se taky drží, no a jde se. Tak bylo ticho. Najednou ale něco z dálky zachrastilo, kluci se naraz zastavili, pak to zazvonilo a kluci skočili za velikou lopuchu. Pak to zase trochu jakoby zabubnovalo a kluci vystočili hlavy pod lopuchou a byli tiše. Už asi jdou, šeptali, to budou oni. A byli to oni. Před lopuchou byla dosti veliká mítina, uprostřed byl starý bazén, voda v něm už dávno nebyla, jenom samé staré listí. Za bazénem byl kopeček a za kopečkem veliký měsíc, úplněk. A na tom kopečku přicházeli ti psi, jeden za druhým jako prvé ti kluci. Jenomže se nedrželi za kabáty, protože kabáty neměli, ale měli hrnečky a skleničky a ty drželi opatrně a našlapovali opatrně po špičkách, ale přesto některý někdy zakopl a ten hrneček zachrastil nebo zazvonil a to byl ten rámus, co nás polekal. Tak. Nejdříve šli bernardíni, pak šli křepeláci, pak stavěči, pak setři, pak obyčejní jezevčíci, pak trpasličí jezevčík a ten byl jenom jeden a jmenoval se Cvoček. Pak šli pudlíci, pak foxteriéři, pak vlčáci a potom takový ten malý, ten jak se třese, já to nevím ani jak se jmenuje. No, tak potom foxteriéři. To už jsem říkal. A konečně pes Čau Čau. Slyšíte Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl a teď ho kluci viděli, když byli schováni pod lopuchou. Víte, on byl takový divný, takový, no byl hodně chlupatý a v tom úplňkovém světle se zdálo, že je šedivý a potom zase, že je zelený a pak zase růžový nebo fialový, no prostě nedalo se to poznat. A měl na sobě taková růžová ouška, samá růžová ouška. A nejen na hlavě, ale taky na zádech a na břiše a dokonce i na ocase. A byl prostě samé ouško a vůbec nebylo možno poznat, proč je má ta ouška. Až když přišel doprostřed mítiny, kde bylo nejvíce světla, poznali kluci naráz, že to nejsou ouška, ale růžové mašličky. On vám ten pes Čau Čau měl na sobě navázané samé mašličky. No, vůbec ten pes Čau Čau byl divný. Ještě nikdy nebyl na ulici a proto ho nikdy nikdo neviděl. Nebydlel jako jiní psi v boudě na dvoře. Ne, ne, on vám bydlel v takové velké vile, že byla skoro jako malý zámek. Ano, říkalo se, že tam má svůj pokoj, postel s růžovým polštářem, koupelnu, kost ze slonové kosti na hraní a stavebnici z cukru. Taky se ještě říkalo, že zná noty, ale to nikdo nevěděl jistě. Pozoruj, že jste všichni napjati, co vám chci říci, ale mějte prosím trpělivost, na všechno dojde. Zapištěl vysoko ten pes čau čau a potom ještě zakňučel. Teď prosím, považujte slavnost za zahájenu a jděte si natrhat psí víno. Mě prosím, natrhejte pouze víno úplně černé, velké a zralé. Pomodrým mě trnou zuby. Všechny, chechtal se cvoček a utíkal s hrnečkem ke zdi a všichni psi za ním. Počkejte přece, stůjte. A co moje vázička, tu jste tu nechali, kňučel čau čau.
1: Aha, tak já to vezmu.
0: Vrátil se Bernardín, vzal od něho koflík z karlovarského porcelánu a začal trhat psí víno. To nejlepší dával do koflíku a to horší do svého plecháče. To vám to trvá, vrčel č. Vidíte, už ani nechci říkat čau, jak je mi protivný. No to je dost, kníčel, když se všichni vrátili. Tak ticho prosím, začínám zpívat. A sedl si do polštáře fialek, které krásně voněly a vytáhl nějaký papírek. Bude prosím ticho?
1: Ale ne, my to tak nechceme, křičel Foxteriér.
0: Teď nemá být zpěv, teď má být vypravování, co kdo zažil za měsíc. Ano, ano, to se ví, křičeli všichni psi.
1: Jo, jo,
0: říkal Bernardín. Prosím, ukřičeli jste mě, je to neslušné a za to já neposlouchám vaše hloupé povídky. Zaječel čau čau a nacpal si obě mašličky do uší, aby nic neslyšel. Lehl si do velkého trsu kopretin, zavřel oči, tak byl uražen.
1: Tak, dneska má povídat kdo?
0: Huhlal Bernardín. Cvoček, cvoček, štěkali všichni. No tak já už vypravuju. Cvoček a blecha, povídka ode mne. Uklonil se jezevčík a začal. Tak když jsme byli posledně v této zahradě, zašel jsem si k té brance, jak tam stojí ten trpaslík, a chtěl jsem zkusit, jestli je živý. No mohu vám hned říct, že není, já to vím úplně jistě, je kamenný, zkoušel jsem to. No a jak tak kousám, vidím, že se z takové divné hromady zdvíhá pazour, velmi ošklivý pazour, to je jako od kočky, říkám si, ale najednou se ta pracka mrskla a byla pryč a na mě něco sedělo. Ale neviděl jsem co. Pak přijdu domů, vyčistím si zuby a jdu spát. Ten večer jsem spal v koupelně. No tak spím a najednou raf. Něco mě kouslo dozad. Vyskočím, rozsvítím, koukám na záda a nikde nic. Zhasnu, lehnu si, raf. Kouslo mě to na lopatkách. Vykřiknu, co to je, kdo to kouše. A nechal jsem rozsvíceno. Já, řeklo něco tenounce a raf mě do krku. Au, křičím, kdo to dělá. Neřeknu, řeklo to. Hádej, a raf do břicha. Zamyslím se, najednou raf do ucha. Blecha, blecha si, křičím, neuhád a za to tě kousnu. A raf do ocasu. No tak nevím, já se podám, řekl jsem vlídně. Tak dobře, odpovědělo to a raflo mě do nohy. Já už nehraju, zlobil jsem se. Já taky ne. A hned kous do pravé zadní nohy. Přestaneš? Obrátil jsem se k noze. Nepřestanu. A kouslo mě to do levé přední. Najednou mě něco napadlo. No tak dobře, povídám, teď uvidíš. Skočil jsem do vany a pustil vodu. Byla studená a tak jsem si přidal trochu teplé a sedím. Nevidím nic, pištělo to. Já chci něco vidět. A kousalo mě to do nohy. Ani jsem se nehnul a pravím, dočkej času jako husa klasu. A voda pomalu stoupala. Já nejšem huša, ty nevíš, kdo šem, šišlalo to. Ale přestalo to kousat do nohy, protože tam už stoupla voda. Kousalo to teď do ocasu, ani jsem se nehnul a povídám, já tě naučím. Já už to umí, nedořeklo, protože voda stoupla přes ocas. Teď to kousalo na lopatkách. Já, co říkáš teď, povídám, když voda stoupla ke krku. Glo, glo, glo, glo, glo. Ozvalo se a z vody šly malilinké bublinky. Hned to bude, povídám, a zdvihnu nos nad vodu. Nic nebude, křičelo to a něco mi duplo na nos. Koukám na nos a musel jsem všem trochu šilhat. Ale přesto vidím, ona to blechá, tak vidí, že si blechá. Blecha si a ještě lžeš, povídám, neuhád, a rafla mě do nosu. No to je divné, myslím si, já koukám blíž. A co byste řekli? Ona vám má čepici s takovým štítkem vepředu a celou červenou. Hned jsem věděl, co je, a volám, už to mám, Blešák si, viď? Ano, Blešák neřekl na to nic a kousal dál. Voda byla až k nosu. Ty pusť, povídám, nepuštím, šišlal Blešák, jak kousal. Potopím se, povídám, a chci se potopit. Chci potopit nos, ale nepotopil jsem se, protože se otevřely dveře a vešel pán a povídá, co blázníš, cvočku, vždyť se skoupal včera. A bylo zlé. Nestačil jsem ani pánovi říct, v jakém je nebezpečí, a už Blešák odrazil od mého nosu, až mi ho potopil a skočil pánovi na bačkoru. Čepice mu sice při tom velkém skoku spadla do vody, ale já se zakuckal, měl jsem vodu v nose. Pán mě vytáhl a vypustil vanu. Zahlédl jsem ještě Blešáka, jak zmizel pánovi pod vestou. Ach jo. Jsem připraven zpívat, ozvalo se z kopretin, kde seděl protivný pes Čau Čau. A vylezl na kámen a díval se do papírku, který si přinesl. No tak už zpívej, čekáme, povídá cvoček. Znáš vůbec noty?
1: No ovšem, že znám noty.
0: Zakazují si takovou pochybnost. Je tu šero, nevidím dobře. Ten měsíc proti mě slabě svítí. Už je asi starý, měl by se vyměnit. Asi nezná noty, zahučeli všichni psi. Znám, ale ten měsíc je vysvícený, ječel Čau Čau. No to je ostuda, ozval se naráz zbor psů. A lopucha se otřásla, až bylo slyšet chechtot pěti listů. Pozor, vyštěkl cvoček, lopucha se směje, něco tam je, a psi udělali kruh kolem lopuchy. Co cítíš, Bernardíne, kdo to tam asi je, křičel cvoček.
2: Já cítím, já nevím, tak trochu jako vušty, ale z dálky. To asi nebude ono.
0: Co ty, Asto? Já cítím něco, ale nevím, co to je. Co ty, Čau Čau?
1: Prosím, já cítím fialky.
0: No to, jak jsi v nich seděl. Musíme všichni najednou. Pozor, teď. Zafičelo to, jak všichni psi čichali k lopuše, která se třásla jako osíka, ale teď se nesmála, protože bylo zlé. Sloni jistě nepřijdou, protože se stydí za svoje divadlo. Kluci jsou ztraceni. Tak a teď rychle říkejte, co kdo cítí, křičel cvoček. Turecký med, provázek, chleba s máslem, čepičku, marmeládu, mléko, knoflíky, oříšky, oříškovou čokoládu, drátek a šroubky, baterku, koblihu, parník,
1: fialky,
0: kníčel Čau Čau,
2: a já bušti, ale jako z dálky.
0: No to už asi víte, kdo to řekl? Tak teď už vím, co to je, řekl cvoček. Jsou to malí lidé. Kluci a jejich pět.
1: Hele, kluci jsou to,
0: zašuměl zbor psů.
1: Tak je vytáhneme za uši.
0: Ticho, kluci, pojďte ven, rozkázal cvoček. A lopucha se pomalu pohnula, listy se rozhrnovaly a najednou hup a před nimi stál na zadních nohách kocour. Starý zlý kocour šklebil se a drbal se přední nohou na břiše v kožiše. Račtěž nad blechy, pánovi, vytáhněte si je za uši, chechtal se zlomyslně. Blecháč, prašivec, blešivec, zachraňte se, řvali a štěkali a kňučeli psi. Zachraň se, kdo můžeš, volali a hnali se ke zdi. No, nevešli se všichni do díry a tak skákali jeden přes druhého. Třasálka vzal Bernardy na záda, protože se tak třásl, že dělal kroky zpátky. Nepospíchejte, ha, ha, ha, ha, na všechny se dostane, chechtal se kocour. To je neslušné, drkotal zuby Čau Čau. který strachy nemohl z místa. Je, a proto račte chytat, řekl zlomyslný kocour a otřásl se, jako když pudlík vyleze z vody. A hned bylo vidět v měsíčním světle, jak blechy skáčou na psa čau čau a zalézají do mašliček. Dost, prosím, už je neunesu, zafňukal čau čau, kterého nikdo neviděl, a skutečně už ho nebylo vidět, jak utíká. Tak, to by bylo, hej, kluci, kluci, pojďte ven, volal kocour. To jste snad neměl dělat. Nám jeho líto, co se s ním teď stane, říkali kluci, když lezli z lopuchy.
3: Hehe, nic se nestane, ty mašlíčky půjdou dolů, chlupy taky půjdou, totiž ostříhají ho, pak ho vykoupou a bude z něho obyčejný pes a polepší se. A teď domů a onem, ještě mě zbyly asi 3 blechy, dám je na vás.
0: Ale kluci se postavili do řady, uklonili se a řekli naráz: děkujeme vám srdečně za vaše zachránění, že jsme nebyli vytaženi za uši. No, vidíte, ti kluci věděli, co se patří. Kocour se začervenal, dělal, že si musí narovnat ocas a říkal: to já ne, já jsem zlý, ale ten trpaslík pořád škytal a tušil, že se vám něco stane, a plakal kamenné slzy a ty na mě padaly a budilo mě to. Já jsem, prosím, pořád zlý, tak honem domů, vy darebáčci, vy uličníčci, knedlíčci, lopatičky, koláčci, kytičky, chlapečci, ale to už kluci slyšeli z dálky. Pánové, teda to bylo něco s těmi psy. V té zahradě se opravdu pořád něco děje, co kluky zajímá. No, je to někde jinde? Řekněte sami. Není, řekli všichni najednou. Sem budeme chodit pořád. A tak chodili a chodili, až jednou bylo jaro a nebe bylo tak světle modré až studené a na něm plno beránků. Celé houfy jich byly a všechny lístečky na všech stromech a keřích byly takové malinké, žlutavé a stříbrné. Pupeny byly hnědé a jakoby mastné. A všechno se tetelilo a třáslo a třepetalo větříkem, který nestudil, ale rozehříval. Kluci, půjdeme zase do zahrady. Tak pojďme, řekli všichni a šli. A přišli k brance, ta byla ještě pořád rezavá, snad ještě rezavější, ale stále ještě pevná. Nepohnula se, když do ní kluci strkali. Kluci, kdo má něco na otevření, prohlédněte kapsy. Ale neměli ani provázek, ani stříbrného raka, ani harmoniku parník. Já mám nové kalhoty, povídá jeden. Já mám dlouhé, řekl druhý. My také, říkali ostatní. To jsou krásné kalhoty. Pojďme se projít školní ulicí. Třeba někdo uvidí naše nové kalhoty. A utíkali do školní ulice. Branka zůstala zavřená. Byla už hodně stará a rezavá, ale pořád ještě pevná. A beránci na nebi pořád někam utíkají a utíkají.

0: Znáš tu pohádku, jak malá holčička Mášenka zabloudila v lese? A jak jí pomohli tři hodní medvědi? Pšt, tak poslouchej. Mášenka žila s maminkou a s tatínkem v malém hezkém domečku na kraji lesa. Jednoho dne maminka povídá. Mášenko, myslím, že v lese už dozrávají krásné červené maliny. Co kdybys vzala džbánek a došla je nazbírat? Já bych ti potom upekla ten dobrý malinový koláč. Už běžím, maminko, odpověděla vesele Mášenka, vzala džbánek a pospíchala cestičkou do lesa. V lese bylo krásně. Všechno vonilo, ptáčci prospěvovali. Jenom ty maliny, o kterých povídala maminka, jakoby se před Mášenkou schovávaly. Ne a ne žádné najít. Mášenka chodila lesem sem a tam, tam a sem, až jí začaly bolet nožičky. Sedla si na pařez, aby si odpočinula, a v tom si uvědomila, že takhle daleko v tom lese ještě nikdy nebyla. A že neví, kudy se dostane domů. Vítr šuměl v korunách stromů a Mášenka si uvědomila, že se ztratila. Ale neboj se a poslouchej, co bylo dál. Tam, kde byl les nejhustší a nejčernější, tam, kam žádný člověk ještě nikdy nevkročil, stála stará chaloupka a v ní bydleli tři medvědi. Vlastně dva velcí, medvěd tatínek a medvědice maminka a s nimi malé medvíďátko Míša. Maminka medvědice právě uvařila k obědu polévku a dala ji na stůl. Ale starý medvěd, když ji ochutnal, řekl:
1: polévka je horká, pojďme se zatím projít do lesa.
0: A tak všichni tři vstali od stolu a odešli na procházku.

Zatím ale malá Mášenka bloudila lesem a hledala nějakou cestičku, která by jí z toho lesa vyvedla. Ale les byl pořád hustší a černější. Když tu před sebou uviděla starou chaloupku, ty už určitě víš, že to byla chaloupka těch tří medvídků. Ale to Mášenka nevěděla. Zaklepala na dveře, ale nikdo se neozýval. Otevřela si tedy a vešla dovnitř. Uviděla stůl, kolem stolu tři židle a na stole tři talíře s polévkou. Vyšplhala se na první židli, byla vysoká a široká a ochutnala polévku z prvního talíře. Ale špatně se jí na té vysoké židli sedělo. A lžíce byla tak velká, že ji Mášenka skoro neunesla. Zkusila tedy sednout si na prostřední židli. Ochutnala polévku z prostředního talíře a pak si všimla, že třetí židlička je docela malinká, tak akorát pro ni. I lžíce byla přesně tak velká, jakou měla Mášenka doma. A tak se do té nejmenší židličky rychle usadila a protože měla po dlouhé cestě lesem pořádný hlad, hned se pustila do polévky. Byla výborná. Ale když vyškrabovala lžící poslední sousto, samou radostí se na židličce pohupovala a tu se té židličce ulomila noha, Mášenka spadla na zem. Ještě, že se moc neuhodila. V druhé místnosti našla Mášenka tři postele. Protože byla unavená, ráda by si na chvíli lehla. A tak si vlezla do první, největší postele. Ale peřina byla tak veliká a tak těžká, že se Mášence moc špatně leželo. Vyzkoušela tedy druhou postel, ale ani tam se jí nelíbilo. Hupla tedy do třetí, nejmenší postýlky a hned se jí oči zavřely a spala.

0: Za chvíli se medvědi vrátili z procházky a tatínek medvěd vidí svoji židli odstrčenou od stolu.
1: Ale, na mé židli někdo seděl? A na mé také.
0: Podivila se medvědí maminka.
2: A na mé židličce někdo seděl a houpal se, až mi ji rozbil.
0: Stěžoval si malý Míša.
1: Ale, co to z mé polévky někdo jedl?
0: Bručel starý medvěd.
1: A z mé také.
0: Divila se maminka.
2: A z mé polévky někdo jedl a až mi ji celou snědl.
0: Hlásil malý Míša. Tatínek medvěd se podíval na svou postel a vidí pomačkanou peřinu.
1: Ale, v mé postýlce někdo ležel. A v mé také.
0: Divila se maminka.
2: A v mé postýlce někdo pořád ještě leží.
0: Volal malý Míša a ukazoval na spící Mášenku. Ta se probudila a medvědi se jí udiveně ptali.
3: Kde jsi tu vzala? Jsem ještě nikdy žádný člověk nezabloudil.
2: Šla jsem natrhat maliny, nikdy žádné nerostly. Potom jsem zabloudila a dostala se až sem.
4: Maliny? O těch já dobře vím,
0: řekl Míša, kterému se Mášenka zalíbila.
4: Jestli chceš, dovedu tě na paseku, kde se to malinami jen červená.
0: A tak Mášenku odvedl na mítinu plnou malin. Než se rozloučili, ukázal jí, kterým směrem má jít, aby se dostala z lesa ven, domů, ke své mamince a k tatínkovi. Mášenka hezky poděkovala, rychle naplnila čbánek malinami až po okraj a za chvíli už byla doma. To bylo uvítání. Maminka s tatínkem tomu nemohli uvěřit. U koho, že to byla Mášenka v lese na návštěvě? Musela jim to vyprávět znovu a znovu. A mezi tím se po celé chaloupce rozvonil maminčin báječný malinový koláč. Mňam. Máš taky chuť?
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Co si děláš, Ričku? Nestydíš se?
7: Co pak to tady tropíte?
6: Cvičíme žerička, pane Spejble. V poslušnosti.
7: Jak v poslušnosti?
6: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že si toho nesmí dotknout.
7: A poslechl?
6: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
7: Za to párku se dotkl až hamba, co?
6: To se máš čím chlubit, Jerry.
7: Vždyť je to zvíře, hurvínku. Dělej, co dělej. Psu ocas nenarovnáš.
6: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí. Já ho chtěl cvičit.
8: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
7: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co? Jsme si řekli, no?
8: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
6: Obecný?
7: No ty nevíš, co je to obecný?
6: Abych nevěděl, to přece ví každý. Obecný je. Jenom si teďka z Hurvínku nemůžu vzpomenout.
8: Neví.
7: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
8: Obecný je. No, já to mám na jazyku.
7: No.
8: Obecný je.
7: Se.
8: Ceník.
7: Ale ne,
8: Celerový.
7: Celkový přece, všeobecně platný.
6: Celerový poznatek, no dívtko, ty jsi tomu dala. No. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
8: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
6: Všeobecně platný, tatí.
7: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
6: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
7: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
8: No. No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
7: Ale ne, Máničko. Tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
6: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tati?
8: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
7: Já se z vás zblázním.
6: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
8: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní, si vymyslí.
6: To je taky přísloví.
8: To je taky přísloví.
6: To je doopravdy přísloví.
8: No, to je doopravdy přísloví.
6: Už jsi viděl, tati, jak kráva honí zajíce?
7: Říkám snad, že ho honí?
6: Ty ne, tati, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
8: No, musel.
6: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
8: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
6: Ano, ano. A někdo ten závod zahlédl?
8: No.
6: No, protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
8: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
7: Kdo? Zajíc krávě?
8: Ano.
6: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
7: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
8: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
6: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
7: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
6: Zajíc ne.
7: Tak kdo, kráva?
6: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
8: Ano, ano, jako se zajícem.
7: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, Hurvinka nedohoní.
8: Se nedohoní, to by se poznalo.
7: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
6: Ne, nerozumíme.
8: No tedy mluv laskavě za sebe, Hurvinku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
7: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
8: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
7: Postižená husa.
8: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
7: No ovšem mladá dáma.
8: A vy byste mě strčil na pytáč.
7: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa
6: nejvíc kýhá.
7: Říká se kejhá, ty popleto.
8: Ať si tady kejhá ta postižená husa, pane Spejble. Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám? Nekejhám.
7: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek. No, kdo se ozve z toho hejna?
8: No, přece zakejhá ta postižená husa.
6: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
7: No, kdo to vztáhl na sebe?
8: Postižená Mánička.
7: Sláva.
6: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
7: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
6: To dá rozum. Není na to trénovaná.
8: No.
7: Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
8: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
7: Správně.
8: Ano.
7: Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
6: No, tak... A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
8: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
6: Inu, dělej, co dělej.

0: Karlovské jezero. Kdo chce do Karlovic z Rožnova spěš dojít, jde chodníkem a přijde k jezeru Karlovskému, které před časy bylo o mnoho větší, ale během času znamenitě zarostlo, takže včil na jeho břehu lůky jsou. Před dávnými časy na tých lůkách sekel jeden člověk seno. O snídaňu přišel k němu černokněžník a dal sa s ním hovořit. Když tak spolu hovořili, černokněžník povídá. Přítelu, jestli byste chtěl, já bych vám dobrý výdělek dožitčil. Vtedy obyvatel Valašských hor snadno k penězom nepřišel. Vrchnost nedala růbať drva, protože jich neměla komu prodať. O obchodě a řemesloch ani zniku nebylo. A co kdo z dobytka vytěžil, to zase na sůl a jiné spotřeboval. Protož, jak ten člověk o výdělku uslyšel, byl rád. Jak to černokněžník spozoroval, pokračoval dále. V tom jezeře jsou dva draci a ty já chcu vyvést. Tož já chcu, abyste mě toho prvního zadržál, než druhého vyvolám. Potom si každý na jedného sednem a poletíme pryč. Když se na jisté místo dostanem, dobře vám zaplatím. Člověk, jak uslyšel o drakoch, velice se bál, ale černokněžník ho ujišťoval, aby se nic nebál, že ty draky jak kuřata ukrotí, enem aby přes ten čas nemluvil a nechť sá dělá cokolvěk, že mu ani vlas z hlavy nezhyne. Člověk svolil, pověsil kosu s kubíkem a s kutím na jedlu a šel za černokněžníkem. Přída k jezeru černokněžník vytáhl knížku, kleknul na zem, rozevřel knihu a začal sa modlit. Sotvá sa počal modlit, začalo sa jezero hýbať. Čím věc sa modlil, tím věc sa jezero hýbalo. Tu najednouc vystrčil drak hlavu, však ale sa hned zase skryl. Černokněžník pořád sa modlil a tak musel drak z jezera ven. Jak ten drak tak daleko připlul, co na ní se břehu ruku dostať mohel, dal mu náhubek z vazového líčí, vytáhl ho na suchu a dal ho držať temu člověkovi. Ten člověk od velkého strachu malého ducha měl, ale když viděl, že sa drak ani nehýbá, nabyl smělosti. Jak černokněžník drakovi oči zavázal, kleknul na zem a dal se po druhé na modlení. Sotva sa počal modlit, zase jí sa počalo jezero mnohem strašněj hýbať a bůřit, až z něho konečně mnohem hroznější drak vylézel. Jak připloul k břehu, zase mu dal černokněžník náhubek z vazového líčí a oči mu zavázal. Když to všecko bylo hotové, pomohl černokněžník tému člověkovi na tého menšího draka sednúť, ale mezi tým jeden k druhému ani B, C neřekl a sám na tého většího sednul, jaké si nesrozumitelné slova propověděl a hneď sa draci od země zdvihli a do povětří letěli. Když letěli nad horami, černokněžník povídal, že jsou to města. Na češti draci s takovou prudkostí letěli, že hrozný větr od nich fučel, který všecky stromy v lesech, nad kterými letěli, vyvrátiť a polámať hrozil. A když nad osadami letěli, zase jí povídal černokněžník, že jsou to lesy. Načež draci prudkost svého letu znamenitě zmírnili, aby tak hrozný vichr od nich nefučel, poněvadž oni, když zavázané oči měli, mysleli, že jest to tak, jak jim černokněžník oznámil. Kdyby jim byl pravdu oznámil, byli by všecky lidské obydlá povyvrácali, protože jich černokněžník přinutil z jezera vylézt. Tak letěli pořád a pořád a černokněžník jim vždycky tak, jak je z hore praveno, oznamoval, až přijeli nad jedno veliké město. Tam naprostřed toho města na zem sletěli. Načež černokněžník draky zabil a maso z nich tamním obyvatelům velice draho prodával. Ten člověk se ho tázal, že proč ti lidé to dračí maso tak draho kupují, že sa nic na draho tu neobhlídají a enem kupují jak narvač. Inu, milý člověče, pravil černokněžník, kdyby nemuseli, tož by nekupovali. V tých krajinách je náramně horko. Ti lidé, aby tomu horku vydržať mohli, musá dračí maso pod jazykem nosiť. Jak byl černokněžník po prodaji, šel s tým člověkem do hospody, dal se mu najesť a napít a dobře mu zaplatil. Jak ten člověk ty peníze spatřil, začal velice plakať, že což je mu po tých penězoch, když on domů netrefí. Nepláč, pravý černokněžník. Když jsem tě až tady přived, aj sa oposla obstarám, co tě až domů dovede. Seber si své peníze a pojď se mnou. Šli. Jak přišli za město, černokněžník začal na píščalce pískať a hned se k němu černý kozel zjavil. Na něho kázal člověkovi sednout, že ho brzo domů donese. Vol nevol sednul člověk na kozla, který zanedlouho až na to místo, kde sekel, ho donésel a jak z něho slézel, hneď se mu z očí ztratil. Člověk šel k jedli pro kosu a sekel pořád až do poledňa. O poledni, jak přišel k obědu, žena ostala jak zarazena, neboť došel rok, co ho doma nebylo. On ale se divil, jak je to možná, poněvadž ten čas tak dlouhý se mu nezdál.
1: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
2: Morisi, morisi, hu, hu, hu, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, pojďme pekla nosíme.
3: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
2: Mulisi, mulisi, hu, hu, hu.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval se pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek.
1: My nejsme žádní exempláři.
0: My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor.
1: Je to muzikant, řekl Ramses.
0: V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě letuji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
2: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
2: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii.
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: No, ale já si stejně radši pískám.
2: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
3: Tohle přece není kuře,
2: zakoukali slípky pohoršeně.
3: Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
2: Ani u holoubků krtek nepochodil.
3: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
2: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
1: Tak to teda ne, kocoure.
2: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhletou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
1: Neboj se!
2: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
4: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
2: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
1: A s tou vítrnicí.
2: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. K
6: chropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha. Kokokokodák! Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala

0: lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
1: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
0: Volek Bolek se přidal.
2: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
0: Kravka Slávka pokývala hlavou.
1: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
0: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.

A byl srpen. Tam dole v pšenici zněly srpy a ten vřes byl v plném květu, tak krásně zardělý až do tmava a také bílý jako mléko. Brouček se stavoval pokaždé na okamžik u Janinky, však potom tatínka a kmotřička dohonil. A nebo letěl sám, však cestu už znal. A Janinka mu říkala, jen Broučku všeho nech a pěkně sviť. A Brouček, že ano, a letěl. Půlměsíček začínal svítit, povětří se samými broučky až třpitilo. A když Brouček přiletěl do zahrady u toho krásného domu, byla tam pod širým nebem slavnost. Pod jasanem stál dlouhanánský stůl, u něho seděla ta velká paní s kadeřemi a Fréda a Pavlíček a Ela a hromada jiných děvčátek, větších i menších, a hoši tam také byli. Jedli buchty a pili něco ze šálečků a Ela měla na hlavě krásný věnec. A jenom ona a nikdo jiný. Brouček si sedl na hrušku na samý vrcholek a díval se a poslouchal. A když si je tak všechny prohlížel, ten bělovlasý Pavlíček se mu přece ze všeho líbil nejvíc. A už od stolu vstávali a že si budou hrát. A už se chtěli rozbíhat. Ale ta velká paní, ne, milé děti, nejdříve Pánu Bohu pěkně poděkujeme. A Elinka se modlila nahlas tu pěknou modlitbičku. A teď, že nač si mají hrát? Vzali se do kruhu za ruce, ta velká paní také, chodili kolem a zpívali. Vyletěla holubička ze skály, la la la la la la la. Ale Pavlíčkovi se to jaksi nelíbilo, aby prohráli na slepou bábu. A když tak běhali a tu slepou bábu šťouchali,

sletěl brouček z hrušky a pěkně jim svítil. Však bez toho už nebylo dobře vidět. A když byl Pavlíček tou slepou bábou, tomu brouček svítil, že až někdy o něj zavadil. A Pavlíček měl zavázané oči a jakoby neviděl, ale on byl vykuk a přece viděl. A ta slepá bába už ho také nějak mrzela. On, když brouček za zdrobátko o něj zavadil, strhl šátek z očí, chytl z hlavy ten kulatý černý klobouček a ze vší síly jim pomylem broučkovi praštil. Skutečně ho trefil tak nehorázně. A bylo po broučkovi. Celé jedno křídelko zůstalo na kloboučku sedět a ten ostatní brouček spadl tam do růžového keře a zůstal viset za trn. Dětem se už nechtělo hrát, přestali jakoby nic a šli domů. Ale s broučkem byl konec, ani s sebou nénul. A tak tam visel a visel. A maminka nevěděla nic a Janinka nevěděla nic. Až pak za dlouhou chvíli, jako by v něm přece ještě dušička byla a on trošičku zavzdychal, ale docela potichu. Tu však letěl nějaký brouček a že se mu zdálo, jako by byl někdo zasténal, díval se a svítil si a tu ho viděl, toho broučka. Visel na trnu, takový rozbitý, pravé křídelko bylo celé pryč, ani sebou nehnul. Ten cizí brouček ho budil, broučku, probuď se, ale on nic. A ještě ho budil, no tak broučku, broučku, probuď se. Ale on pořád nic a nic. Až pak za dlouhou chvíli zas trošičku zavzdechl. A tak ten brouček zavolal ještě jednoho broučka a ten honem nabral v trávě rosy a šplíchnul ji broučkovi do očí. Ale brouček sebou ani nehnul. A tak ten brouček ještě jednou letěl pro rosu a ještě jednou pořád ji šplíchal broučkovi do očí. Až brouček oči trochu otevřel a upřeně se na něj díval. No broučku, čípak si. Ale brouček nic. Broučku, kde pak zůstáváte? Ale brouček zas nic. Víď, broučku, vy zůstáváte tam za potokem, pod Jalovcem. Víď? A brouček jakoby trošku kývnul očima, ale už je zase zavřel a bylo dočista po něm. Tak je to on, já jsem si to hned myslel, povídal ten první brouček. Když jsem poprvé letěl, tak mi ho tatínek ukazoval. Letěl s ním jeho tatínek a kmotříček a ten zůstává tam nedaleko našich pod dubem. A tatínek povídal, že ten malý brouček zůstává pod Jalovcem a pak mi jednou ten Jalovec ukázal. A takže ho tam pod Jalovec zanesou. Zavolali ještě dva kamarády, udělali taková malá nosidelka, ustlali na ně trochu měkounkého mechu, natrhali ho na hrušce u samé země a milého broučka na to položili. Ale brouček nevěděl o ničem a nesli ho pomalu a opatrně. A už byli za potokem, už byli u samého Jalovce. A kdo jim to jde naproti, to je broučková maminka. Drží v ruce džbán a jde na palouk pro rosu. Ona se hned lekla, ale když nevěděla, co to je. Máte vy jakého broučka? Ptali se jí broučci. I arcit, že máme. No, budeť bychom neměli.
tak se pojďte podívat. I pro pana krále, co pak to je? Zvolala maminka a šla se podívat. Ale ještě u něho nebyla a už to viděla. A vzkřikla a padla na zem a byla jako mrtvá. A tak broučci zanesli nejdřív broučka do chaloupky a položili ho na postel a pak přivedli maminku. Ona se zatím vzpamatovala, ale nemohla ze sebe ani slova vyrazit. Až pak se dala do takového pláče. Ach, on snad byl přece neposlušný. A prosila broučky, aby skočili tamhle pod dub pro kmotřičku a pro berušku. A oni že ano, a letěli rovnou cestou pod dub. Do chaloupky se však nemohli dostat. Oni byli obě někde tam vzadu na dvorku a tak tloukli na dveře a beruška přiběhla otevřít. Kdo pak to tluče? Já. Kdo pak je to? To jsem já, brouček, tadyhle nedaleko z roští. Máme vám něco vyřídit. Tak beruška mu otvírala a kmotřička zatím také přišla. Aby priste přišli hned pod jalovec. S broučkem je zlé. Jak to kmotřička slyšela, honem, honem pod jalovec. A tu jim maminka lomila rukama naproti. Ach, on snad byl přece neposlušný. On snad byl přece neposlušný. Ach. A spěchali do světnice a tu ležel brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidélko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. A tu teprv počali všechny tři plakat. A plakali a lomili rukama a plakali. Ale brouček o ničem nevěděl a ani sebou nehnul. A když tak plakali, tu někdo spěchal k chaloupce pod jalovec. Byla to Janinka. A nikdo jí to nepověděl, ale ona, jako by to věděla, už měla dvě lahvičky s sebou. Tu jednu s olejem a tu druhou s vínem. Janinka spěchala do světnice a tu ležel brouček na posteli, takový rozbitý. To pravé křidelko bylo celé pryč a ani sebou nehnul. Janince se sypaly z očí slzy jako hrachy, ale nelomila rukama. Co pak vy broučka tak necháte a nebudete nic dělat? Honem, beruško, přines do džbánu rosy, honem! A beruška honem běžela, nabrala do džbánu rosu a Janinka ji honem na broučka stříkala a šplíchala. Ale brouček sebou ani nehnul. A Janinka počínala už mít strach. Slzy se jí zasypaly z očí jako hrachy. A ještě stříkala a tím vínem milého broučka omývala. A když ho tak zomývala, brouček pootevřel oči a upřeně se na ní díval. Ach, to měla radost a to měli radost. Ale brouček ani nepromluvil a už jim zas pod rukama omdléval. A tak ho Janinka zas omývala. Pak vzala tu druhou lahvičku a nalila mu do ran oleje. A když mu ten olej do těch ran lila, tu najednou přiletěl tatínek s kmotříčkem. Slunko ještě nevycházelo, ale kdo si jim řekl, že je s broučkem zle? A ubohý tatínek byl celý pryč. Plakal a naříkal a zas plakal a předhazoval si, že přece neměl nechávat broučka tak samotného. Kmotříček ho chlácholil, vždyť prý všichni broučci lítají sami a oni, že také nikdy s nikým nelítali, ale nechali všeho a letěli honem domů. A tu bylo pláče, maminka zas plakala, kmotřička plakala, beruška plakala, tatínek plakal, kmotříček také plakal, jenom Janinka neplakala
ale celého Broučka olejem potírala. Brouček však o ničem nevěděl, ale už nebyl jako mrtvý, ale jakoby spal. A Brouček pořád spal a maminka měla pořád strach, že snad přece umřel. Ale když se počínalo rozednívat, tu se Brouček probudil a otevřel oči. Janinka se na něho usmívala. Chtěl něco říci, ale nemohl. Chce se ti pít, viď, Broučku, ptala se Janinka. Brouček kývl očima a maminka mu honem podala koflíček s rosou. Brouček se napil a usnul. A když se zas probudil, už se trošku usmíval. A tak se to pořád lepšilo. Už zase mluvil, ale jen slabonce, že ho bylo sotva slyšet. A když jim vypravoval, jak se mu to tam v zahradě stalo, tu maminka pořád bědovala. Ach, on byl neposlušný. A tatínek se vadil, ale Janinka se na něj pěkně dívala a neříkala nic. A už se měl Brouček zas dobře. Maminka mu snášela, co jen mohla, komocička mu posílala po berušce jahody a vařené švestky a Janinka se chodila den jak den na něho dívat a vždycky měla něco sebou, kousek medu nebo kapínečku vína, aby se Brouček posílil. Však už mu křidélko zas rostlo, ale bylo takové slabonké a aby lítal, nebylo ani pomyšlení. Počkej, jen počkej, říkala Janinka, když u něho sedávala v trávě. Do jara se zotavíš, zas poletíš a budeš pěkně svítit. Však už byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. Jenže se ještě sejdou pod Jalovcem, protože Brouček nemohl dosud na krok z domu. A tak se sešli kmotříček a kmotříčka, Beruška a Janinka. Pak tatínek ještě pozval toho Broučka z Roští, který Broučka tenkrát nesl na nosidelkách domů, i jeho tatínka. A tak si sedli kolem kamen, však už bylo zima, a povídali si. Brouček seděl vedle Janinky, ale neříkal nic. Maminka přinesla koláče s tvarohem a smákem, ale Brouček pořád nic. Pak šla maminka s Beruškou ven a když za chvilku zas přišli, tu nesli celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné, modré až do červena. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil tatínek. Kohoutek už byl připravený, vzal honem kladívečko, stopku vyrazil, kohoutek nasadil a natočil do křišťálového koflíčku, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. Beruška skočila se džbánem na palouk pro rosu a tak si nalévali a natáčeli, pili a povídali. Ale Brouček pořád nic. A počalo loučení. Pěkně se líbali a pánu Bohu poroučeli. Brouček se jaksi bál a díval se na Janinku. A Janince se sypaly z očí slzy jako hrachy. Když byl Brouček ještě moc slabý. A tak se rozešli. Kmotříček a kmotříčka a Beruška letěli pod dub, ten mladý Brouček s tatínkem tam za dub do Roští, Janinka tam k lesu do Vřesu a tatínek a maminka a Brouček stáli pod Jalovcem před chaloupkou a dívali se za nimi.
Když už je nebylo vidět, musel si Brouček hned lehnout do postýlky. Tatínek pak s maminkou se sami dali do práce. Nejdřív přenášeli z komory do kuchyňky hrách a kroupy a jáhly a krupici a mouku a čočku a jiskřičku másla, aby to měla maminka všechno po ruce. Pak nanosili do kuchyňky a do síně dříví, co se ho tam vešlo. Potom všechno všudy pěkně měkonkým mechem ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali mechem dveře a okna a teď ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. A tak si povídali, že už kolikrát bylo zlé a že zas bylo dobře a usnuli. A spali, a spali, a spali. Ach, dobře se jim to spalo.

0: Pohádka o kazi světu Milanovi. Milan byl úplně obyčejný chlapec, bydlel v obyčejném domě na obyčejném sídlišti a měl úplně obyčejné rodiče. Jenže i ten nejobyčejnější chlapeček měl nějakou neobyčejnou vlastnost. Náš Milan byl kazi světem. Pokazil nebo rozebral na úplné kousky všechno, co se mu dostalo do rukou. Dokud byl Milan malý, nikomu to nevadilo. Malé děti jsou zvědavé a neskušené a proto se stává, že rozbíjí nějakou hračku nebo užitečný předmět. Později, když vyrostou, přestanou být kazi světy a najdou si nějakou moudřejší zábavu. Jenže Milan rostl a čím byl větší, tím byl také větším a zkušenějším kazi světem. Jeho starostliví rodiče z toho byli nešťastní a všechny cenné věci museli před ním skrývat nebo zamykat, aby je nerozbil. Největší problémy však nastaly, když Milan začal chodit do školky. Rodiče ho prosili na kolenou, aby tam nic nezničil a neudělal jim ostudu. Milan jim to slíbil, ale už první den rozbil všechny hračky, druhý den rozebral na pískovišti houpačky a klouzačku a nakonec třetí den rozbil na záchodě všechny splachovače. Tak se stalo, že děti si neměly s čím hrát a nemohly ani chodit na záchod, protože pokažený splachovač většinou postříkal a některé menší děti dokonce i v záchodě spláchl. Milana za trest vyloučili ze školky. Rodiče po této zprávě smutně seděli v kuchyni s hlavami v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věděli, že s Milanem je nic dobrého nečeká, protože po letních prázdninách měl začít chodit do velké školy. Představovali si, co všechno se dá ve škole rozbít a rozebrat. Tatínek se postavil a začal řečnit. Když chodil do školy on, nikdo nemohl nic zničit, protože všude byla disciplína, pořádek a pravidelná docházka. Ale teď... Potom se uklidnil a opět si sedl. Nějak bylo, nějak bude, řekl si. Po prázdninách tedy rodiče koupili Milanovi aktovku, penál, sešity, tušky a pera a odvedli ho na první vyučovací hodinu. Tak se stal Milan školákem prvňáčkem. S veselým úsměvem mával svým rodičům a plný očekávání vstoupil do školy. Milanovi se ve škole líbilo. Učil se psát a číst, našel si mnoho nových kamarádů a co bylo nejdůležitější, stále objevoval nové a nové věci, které mohl rozbít. Nejprve rozbil svůj nový penál, takže se nedal zavírat, potom rozbil pero a tašku. Rodiče koupili všechno nové, ale po dvou dnech opět všechno zničil. Rodiče se rozlobili a řekli, že jestli ještě jednou všechno rozbije, bude si svoje věci nosit v pytli nebo plechovém kbelíku. Milan se lekl a od té doby se soustředil jen na ničení školního majetku. Začal nenápadně a skromně. Rozbil ve třídě všechny židle, stoly a školní tabuly. Všechny děti museli při vyučování stát a učitel psal křídou na stěnu. Když popsal všechny stěny a některé děti už plakaly únavou, protože je od stání bolely nohy, učitel dostal nápad. Zavolal školníka, aby opravil zničený školní majetek. Školník byl zuřivý stařec se sježenými vousy. S velkým křikem a hrozbami se pustil do oprav, přičem všechny děti museli stát v koutě a tiše ho pozorovat. Práce na opravách trvaly školníkovi týden, protože Milan mu v nestřežené chvíli vždy něco rozbil. Jednou vrtačku, jindy svářecí agregát, potom kladivo. Učitel celou dobu mlčky seděl za učitelským stolem, který mu školník opravil jako první. Držel si hlavu v dlaních a přemýšlel nad svým osudem. Po týdnu bylo všechno opraveno. Děti byly veselé, usměvavé a spokojeně se posadili do svých lavic. Veselý byl i učitel. Rozhodl se, že vyučování začne hodinou zpěvu, protože zpěv je výraz radosti. Děti se postavili, učitel jim jako dirigent dal znamení a třídou zazněla krásná píseň o ptáčcích, květinách a jaru, zpívaná dětskými hlásky. Píseň jako zurčící potůček nesla se celou školou. Ze třídy na chodbu a odtud do jiných tříd, zborovny, ředitelny, tělocvičny. Celá škola poslouchala krásnou píseň a před školou dokonce zůstalo stát několik starých babiček, které vzlikaly dojetím. Kazisvětu Milanovi se však píseň nelíbila. Zdálo se mu, že už dlouho nic nezničil a proto se rozhodl, že pokazí alespoň píseň o ptáčcích. Záměrně začal zpívat falešně, hrubým, bučivým hlasem, aby ostatní děti zmýlil. A to se mu podařilo. Nejprve se spletl Pišta, Milanův soused v lavici. Potom děvčátko stojící před ním a nakonec se zkáza nezadržitelně rozšířila i mezi ostatní děti. Píseň se najednou rozsypala. Marně učitel mával rukama a vyvaloval oči, aby našel falešného zpěváka. Ze třídy už nevycházel zvučící potůček, ale hrozivé kvílení a skučení, připomínající nějakou dobře vyhládlou, rozzuřenou masožravou šelmu. Staré babky od školy vylekaně utekly. Vyučování v ostatních třídách bylo přerušeno a ředitel se školníkem běhali po chodbách, aby našli původce celé hrůzy. Nakonec se jim to podařilo. Kazisvět Milan stál mezi dětmi a naprázno otevíral ústa, aby to vypadalo, že zpívá. Ředitel se školníkem však měli mimořádně vycvičený sluch. Milana odhalili, chytili ho a zavřeli do školní kotelny, aby už nic nemohl pokazit. Ředitel přikázal školníkovi, aby kotelnu hlídal a sám si sedl k telefonu, aby zavolal Milanovi rodiče, požárníky, policii a záchranku. Než všichni stačili přijet, Milan se v kotelně pustil do své oblíbené činnosti. Nejdříve rozbil kotel, potrubí pro teplou a studenou vodu a hlavní odvzdušňovací ventil, potom objevil elektrickou rozvodnou skříň, pojistky a hlavní ventily na plyn a vodu. I ty rozbil a protože stále ještě neměl dost, zničil i všechny stěny, dlažbu a hromadu uhlí. Kotelna byla celá rozbitá a s ní i škola, protože nefungovalo topení, elektřina a netekla voda. Všechny děti se velmi radovaly. Vyběhly ze tříd, utíkali domů a křičeli hurá, hurá! Ředitel se školníkem stáli na chodbě a snažili se je zastavit. Přišla policie, požárníci, záchranka a nakonec i Milanovi rodiče. Ředitel se držel za hlavu, potom se zavřel v ředitelně a nikoho nechtěl vidět. Milanovi rodiče se dožadovali vysvětlení. Náš syn Milan, křičel tatínek, je obyčejný chlapec, který jen občas něco rozbije. Jenže nikdo ho neposlouchal a všichni se snažili zachraňovat pokaženou školu. Kazisvěta Milana za trest vyloučili ze školy. A protože ve všech školách se dozvěděli, jakým je Kazisvětem, nikde už ho nechtěli přijmout. Milanovi rodiče přemýšleli, že ho dají do polepšovny, jenže ani v polepšovně ho nechtěli. A tak jim nezbylo nic jiného, než držet Milana doma a dávat pozor, aby něco nerozbil. Milan nechodil do školy a proto se nikdy nenaučil malou násobilku, ani vyjmenovaná slova a číst uměl jen písmenka M, A, E a U. Sedával zavřený ve svém pokoji a vydával podivné, bučivé a kvílivé zvuky, dokud mu tatínek nebo maminka nedali něco zničit. Nuže, tak to dopadnou všichni kazisvěti a kazisvětky, milé děti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Pája už prozkoumal skoro celý pavoučí les od východu sluníčka až k západu slunce. Mezi potokem a druhým lesem byla louka plná květů. Tam se dnes vypravil, protože svět je tu barevný a měkoučký. Upletl si pavučinku mezi modrým zvonkem a bílou kopretinou a pozoroval motýly. Najednou uslyšel strašlivý dupot. Po louce běželi dva pánové, jeden tlustý, druhý hubený. Oba měli síťky zavěšené na dlouhé tyči a mávali s nimi nad hlavou. Kradou nám mouchy, jsou to lovci much, napadlo páju. Když proběhli docela blízko, uviděl, že je to trochu jinak. Mušky a komáři lovili ty dva pány. Rojili se kolem nich jako můry kolem světla. Jenže ti dva lovci si ku podivu nevšímali mušek ani komáru, i když je divoce štípali do krku a do paží, ale snažili se uhnat a ulovit motýla, který jim vůbec nic nedělal. Motýl kličkoval a uhýbal oběma síťkám a najednou nabral směr přímo na kopretinu. Jezusko, te kamaráde, schovej mě, pištěl. Pája vyskočil a rychle přes motýla hodil svou pavučinu. Lovci se zarazili. Motýl jim zmizel přímo před očima. Kam zmizel? No přece se nevypařil, zlobil se tlusťoch. To nemá cenu, brumlel hubeňour.
3: Že nemá cenu, babočka admirál. Babočka admirála pro něho nemá cenu, vrtěl hlavou tlusťok a vydal se pátrat o kus dál.
2: Už jsou pryč, zatřepetal se motýl v pavučině. Odešli, řekl pája. Ale proč tě vůbec honili? Motýl se vysoukal na světlo. Proč? Ty máš ale otázky. Ty jsi asi nikdy neviděl sbírku motýlu?
3: Pája přiznal, že sbírku motýlu nikdy neviděl, i když v pavoučím lese už zná kde co a kde koho.
2: V pavoučím lese ohrnul tykadla motýl. Já jsem vzácný exemplář. Na mě se chodí dívat celé školní výpravy.
3: No tak proč se schováváš, když se na tebe ti dva pánové přišli jenom podívat, chtěl vědět pája.
2: Ha, podívat, odfrkl si motýl. Přišli mě lapit do sítě, probodnout špendlíkem a strčit za sklo v nějakém muzeu.
3: Pája nechápavě kroutil hlavou a přemýšlel o lidech.
2: A na pavouky se taky chodí dívat školní výpravy, zeptal se po chvíli.
3: Motýl se rozkychotal.
2: To se povedlo, ty jsi ale vtipálek, řičel. Kdo by se chodil dívat na pavouky, co je na tobě zajímavého? Vždyť jsi samá noha. Podívej na mě. Vidíš tu nádhernou kresbu křídel? Ty krásné barvy, ten třpit a pel. Vidíš, jak vířím ve slunci?
3: Motýl v úžasu a okouzlení nad vlastní krásou úplně zapomněl na svět okolo. A to neměl dělat. Ten tlustý pán se totiž právě otočil a hnal se zpátky.
4: Tamhle je, volal, máme ho, babočku.
3: Babočka admirál se v letu pruce zastavil, zůstal trčet ve vzduchu jako veliký otazník.
2: Jezusko, co teď? Kam se mám schovat?
4: Leď k potoku, tam je vysoké kapradí, křičel pája.
3: Motýl poslechl a nabral směr k potoku. Oba lovci se hnali za ním. Bylo tam opravdu vysoké a husté kapradí. Tady mohl najít skrýž, jenže si ve zmatku špatně vyměřil místo přistání. Zatřepetal se nad hladinou, srazil se s vodní vážkou a šplouch. Spadl do potoka.
4: Taková škoda. Babočka admirál, zahořekoval tlusťoch. A pak oba lovci odešli.
2: Pája doběhl na místo právě včas, aby spatřil, jak slabounký prout unáší motýla k zátočince. Pomoc, pomoc, já se topím, neumím plavat, sípal motýl a polikal andělíčky. Páju napadlo, že by měl umět plavat, když je admirál. Ale moc o tom nepřemýšlel. Vyběhl k zátočince, stál tam smrček a z jeho nejnižší větve visela opuštěná pavoučí síť. Pája ji rychle strhl a hodil do vody. Sem, sem, volal, vidíš tu síť? Chyť se a já tě vytáhnu. Babočka admirál se došplouchal k pavučině a pája zabral. Hej, rup! Síť rupla, přetrhla se, ale motýl byl šťastně na břehu. Sotva popadl dech, začal se kroutit a omlouvat. Díky, příteli, zachránil si mi život. A promiň, že jsem se ti vysmíval. Náhodou vypadáš velmi zajímavě. Tolik nožiček najednou, to se jen tak nevidí. Moc ti to sluší. Za to ty vypadáš nějak divně, odpověděl pája. Teď už tě do sbírky nikdo chtít nebude. Jezus, kote, proč myslíš? Co se mi stalo? Ale nic, to nestojí za řeč, řekl pája. Tak ahoj, já už musím domů. A rozběhl se podle potůčku ke svému rodnému smrku. Počkej, no co se mi stalo? Jak vypadám? Volal za ním zoufale babočka admirál. Ale pája už ho neslyšel, nebo nechtěl slyšet. Ono totiž není nic příjemného sdělovat bývalému krásnému motýlovi, že mu všechny barvy vzala voda, že chudák teď vypadá jako nějaká obyčejná splihlá můra.
5: Stulík neměl takové štěstí jako Blatoušek. Plaval proti proudu nežárkou. Mezi nežárkou a lužnicí je rybník vedle rybníku. Všechny se pěkně jmenují. Překvapil, naděje, láska, víra, dobrá vůle, potěšil. Ale Stulíka žádný nepotěšil. Vodník kličkoval rybničnatým krajem sem a tam. Chvilku plul řekou, chvilku šlapal kudrnatou krajinou. Přešel vršky, lesy i doliny, ale o volný rybník bez vodníka, kam by se mohl nastěhovat, nezavadil. Když už i léto odcházelo a podzimní mlhy zahalily kraj, usedl na břeh jednoho rybníku, dal nohy do vody, ryby mu žužlaly palce a doufal, že je to právě ten vysněný. Najednou se pod vodou ozvalo zvonění. Na hladinu se s povykem vynořila spousta zelených hlaviček. Bylo jich, jako když hrachu naseje. Vodnická drobotina. Pošťuchovala se, řehotala a v tom spozorovala Stulíka. Přestala rejdit a vykuleně koukala. Kdo vás tu nasel, Mrňouskové? Zeptal se Stulík a také kulil oči. Jeden kulihrášek odpověděl vysokým hláskem.
6: My jsme tady, prosím, vzděláváni.
5: Učíte se číst a psát?
6: My se, prosím, učíme mravům.
5: V tom letěl nad rybníkem čáp.
6: Hloupej čáp, praštíme ho přes zobák. Brekete, kvaky kvak, praštíme ho přes zobák.
5: Čáp si drobotiny nevšímal. Pod vodou se znovu rozdrnčel zvonek.
6: Poplach, poplach,
5: vykřikoval kdosi písklavým hlasem.
6: Schovejte se, schovejte se.
5: Mrňouskové se potopili. Z vody se za vlasy vytáhl vodník. Obhlížel nebe, jestli ještě hrozí nebezpečí. Potom se podíval na Stulíka a vypískl.
6: Co ty tady?
5: Stulík způsobně odpověděl.
6: Já se tady, prosím, divím.
5: Vytáhlý se rozječel.
6: Tady se nemáš čemu divit. Tady je vodnická školka, ty bahňáků.
5: Asi vyučuje mravy, pomyslel si Stulík. Vytáhlý pokračoval v ječení.
6: Ještě sem zaneseš vodníši?
5: Rád bych se, prosím, také učil mravům, požádal Stulík. Vytáhlý se rozdivočel a láteřil.
6: Táhni odtud, nevzdělanče, mokři kudla!
5: Nadával, až se voda pěnila. Mrňouskové vystrkovali hlavy z vody a vzdělávali se. Stulík šel raději dál od rybníka. Na louce uviděl čápa. Důležitě si vykračoval a rozhlížel se po něčem do zobáku. Stulík slušně pozdravil a jak dobré mravy káží se představil. Čáp odpověděl. Můžeš mi říkat, bocíku. Bocíku, nevíš o nějakém volném rybníku? Zeptal se stulík.
7: Nevím, ale tam hned za vesnicí začnou ráno mokré žně. Bude tam maštýř Řehoř a ten zná v kraji každou kalužinku. Jistě ti poví, kde najdeš volný rybník. Klap, klap.
5: Zaklapal zobákem a odplachtil. Večer stulík doběhl k rybníku, kde měl ráno začít výlov. Přespal v rákosí, nemohl se dočkat. Den se probudil do sichravého rána. Slunce se snažilo prodrat zachmuřenými oblaky, aby nepřišlo o velikou podívanou. Na hrázi už nedočkavě přešlapovalo několik kluků a pár dospěláků. Rybáři na loďkách položili na vodu velikánskou síť, pak na povel baštýře vypochodovali pěšáci a hajní, chopili se provazů a táhli síť k břehu. V síti nastalo plácání a mrskání. Rybáři vybírali ryby keserem a dávali je na váhu. Když bylo vyloveno a odvezeno, baštýř vykřikl: hoří! Kluci schodili kabáty a svakem na břiše sklouzli po hrázi. Brodili se bahnem a když uviděli plácající se rybičku, čapli ji a strčili do vaku. Sotva podívaná skončila, vydal se stulík nesměle za baštýřem Řehořem a když řekl, jaké má přání, baštýř přikývl. Povím ti o volném rybníku. Ukázal, kam si dodáli. Tamhle je les. Za lesem ves, za vsí skály. Ve skalách teče Bystřina, za Bystřinou je dolina. Za dolinou bučina, za bučinou rovina. Potom malý vršíček, odkud uvidíš lesknout se mezi stromy rybníček, ve kterém není vodník. Zabloudit nemůžeš. Na břehu rybníka stojí vykotlaná vrba. U ní počkáš na porybného. Mřenka se jmenuje. Já mu vzkážu. Navrch popřál. Ať se ti daří. Ať ti rostou kapři. Petrův zdar. Stulík poděkoval. Řekl taky. Petrův zdar. Vzal nohy na ramena a utíkal, div si po jazyku nešlapal. Opravdu tam stála vykotlaná vrba. Přesně jak baštýř Řehoř povídal. Stulík si opřel hlavu o vykotlanou vrbu a šeptal si. Kdyby tak byl doopravdy můj, kdyby tak byl doopravdy. A jak byl z cesty utrmácený, v mrákotné vůni puškvorce ho přepadla dřímota. Usnul a spal, jako by ho do vody hodil. Ráno ptáci přištěbetali nový den a stulík sotva otevřel oči, šeptal si znovu a znovu, kdyby tak byl to opravdu můj.
8: Může být.
5: Ozval se za jeho zády hlas. U vrby stál porybný Mřenka.
8: Už léta ho nelovíme. Smířili jsme se s tím, že zaroste ostřicí a bude z něho bažina.
5: Stulík vykřikl, to by byla škoda.
8: Porybný pokýval hlavou. Máš pravdu, škoda každé kalužinky. Troufneš si na ní?
5: Spytavě se na vodníka zadíval. I to se ví, že troufnu. Do roka a do dne dám rybník do pořádku. Slíbil stulík a tak si plácli. Porybný se měl k odchodu, ale stulík ho zarazil. Chtěl vědět, jak se rybník jmenuje.
8: Jak? Prdlánek. Tak se jmenuje. Stulík vyjekl.
5: Jejda, to je divné jméno. A proč pak se tak jmenuje?
8: No proč? No, protože je malý jako, no jako, porybný marně hledal přirovnání. Malý jako nic, jako prd. Přidal ještě šeptem, proto prdlánek.
5: Stulík se šťastně rozesmál. Co záleží na jménu? Ať si je to třeba prdlánek, hlavně, že je jeho.
9: U hájovny bez, tam žije s hajným pes. U hájovny bez, tam žije s hajným pes. Borovice jedle smrk, tam zas bydlí s vlkem vlk. Borovice jedle smrk, tam zas

0: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách se šel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml. Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tullamora juniora a Ramsese.
1: Ten první, odpověděl tulík, ale kdo je ten Padre?
0: No, přece vážený pan Tullamor senior, Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
2: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
0: Tak takhle je to. Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí. No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
1: To ne,
2: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
0: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
2: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
1: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho. Když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy do špalíčku z bílé břízy, se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá, dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku. Zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, dobrou noc.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Tati, my máme problém.
6: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
7: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
5: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
6: No?
7: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
5: Nevím, tatí.
7: Tak si vem třeba žerika.
6: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
7: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. Aha. No, je to jasné.
6: Ano.
7: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
5: Nejvíc?
7: No, ano.
5: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
7: no,
5: že by pořád žral.
7: Aha.
5: Tatí, ten žeriak sedmihlavá saň.
7: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
6: A jak jste, to, jak jste to myslel?
7: No tak, jak jsem to říkal.
6: No.
7: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
5: Štěkáním.
6: No ano, ano.
7: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
6: Aha,
7: žáno.
5: To je pravda.
7: Kdyby byl kanár, tak by...
5: Zpíval.
7: Zpíval, no, jenže no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
5: A? Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
6: A Urvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
7: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. A, tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
6: No?
7: No?
6: No?
5: Já už vím, tatí.
6: Jo.
7: No tak to řekni.
5: Že je chlupatý.
7: No třeba, no, no.
6: No, jo, no.
5: Má čtyři nohy, no, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
6: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
7: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
6: Ale ne, jenomže my to...

0: vědět, jaká to byla rasa.
1: No, rasa, no.
2: Jo, rasa.
1: No, jaká?
2: No, právě. No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého. Ale, takhle, ne?
1: Ne, no hlavně.
2: Ne, taky ne.
1: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme.
0: No. Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
1: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
2: To je různé, Maničko, to je různé. No, jsou třeba pejskové, no, co se pořád třesou jako psí...
0: Šulc,
2: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy. Jo. Potom takový ti huňatí, ovčáčtí.
1: No, ty, já znám, těm se říká džuveč.
0: džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tati?
2: No počkej, moc se, Máňce, nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
1: No,
2: a ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
0: To by šlo?
1: Že?
0: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
0: Počkej, hned to zkusím.
2: To je pravda, Máničko. No. Hurvinek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral 3 prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble? No,
2: trošičku, ano. On si, žeriček, vzal ten prášek jenom jeden.
1: Je?

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama. Bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou pašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči,

0: Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
1: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
2: Že jsi ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
3: Já rostu jen tak, bez vody.
1: To zas bude, pak vy dva.
3: Dědo, co si vymyslíš?
2: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
3: Na co?
2: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
3: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku, ale máš televizor, takže něco vymyslíš.
2: Ach, tak. No, tady mě, Olenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš. Jakoubku, to uvidíš.
3: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
2: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
3: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
2: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
0: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
1: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostal náš Jakoubek k narozeninám.
2: No sláva, už jsem doma, Jakube.
3: Všichni jsme přece doma. Co za to, dědo, máš?
2: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
3: Vyprávěj.
2: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam slůňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To slůně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
3: Jako co?
2: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
3: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dá?
2: No, to kdybych teď věděl. Kde jsme to jen byli?
3: Přece tady, dědo. Tady. Kde jsme?
2: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
3: Jakou? Kde?
2: S tebou já, ale po vyražení. To se jen tak říká. Ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
3: Ne.
2: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
3: Já nikam neskáču. Proč říkáš, že skáču? Žež, dědo. A lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
1: Ale Jakubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš. Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
2: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, ať mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
3: O sluměti přece. Aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom.
2: Aha.
3: Utrhl si kokosový ořech.
2: Aha, už to mám. Tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
3: Krmítko pro ptáky. Aby v zimě nezmrzli hladem.
2: Chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo. Mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe a kluk se směje, řehní zubí, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě. Potom se pustil a bum, bác, letí dolů. Jouvajs. A má na hlavě bouli. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní slůňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
3: Proč by ho měli brát na vidle?
2: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
3: To se toho říká.
2: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluněti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděla. a za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
4: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já nelži, to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho.
2: Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu.
5: A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné.
2: A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka.
5: Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka, a také proto, že tě schodil na zem.
2: Chlukova maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo.
5: I to se stává.
2: Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluně ti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
5: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spí. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hajánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i před hajánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jakoby se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakoubkovy oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
2: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
3: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno. O jednom začni a je.
2: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je. O tom mi povídej.
2: Tak tenhle říkáš. No tak to se podívejme, jak to Kubiček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch, Masoráde? Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
2: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
3: I mil, dědo.
2: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co ten lepes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
2: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že ji má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ? A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šnůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
2: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naší si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
3: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
2: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvizly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. a ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzly z krku, byly opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a šťaká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc.

0: Jednou v sobotu byl Čenda s Terezou sám doma. Rodiče odjeli něco zařizovat a museli vyrazit už v noci, aby se stačili do večera vrátit. Měli to velice daleko. Tereza ležela v posteli, pouštěla si kazety a četla si. Čenda si pustil televizi, ale nic tam nebylo. Zapnul si autodráhu, ale samotného ho nebavilo závodit. Vzal si stavebnici, ale žádná pořádná stavba se mu nepovedla. Vzal si svetr a vyšel na balkón. V domě, kde Čenda bydlí, je uzavřený dvůr ohraničený zdí. Balkóny od všech bytů jsou nad tím dvorem. Čendův tatínek si na balkón dává lyže, horolezecké lano, pádla a jiné takové věci. Od dvě patra výš má balkón Mařenka. Její tatínek na něm skladuje štafle a rámy bez obrazu a poličku prolezlou červotočem. Když chce Čenda zavolat Mařenku na balkón, zacinká na zvonek od kola, který mu táta přidělal k železnému zábradlí. Zábradlí se krásně rozezní, Mařenka popadne medvěda a objeví se. Čendova nálada se rázem zlepší. Co děláš? Zeptá se, jako by sám měl spoustu práce.
1: Peru. Až do Peru, přijdu to pověsit. Počkej chvíli.
2: Já jsem horolezec, zavolá Čenda. Stojím na vrcholu Čomolungmi a budu slaňovat dolů. Potřebuju jistit. Spusť mi medvěda.
1: Čendo,
2: ale jak? Normálně. Uvaž mu přes hrudník pod packama dračí smyčku a pusť ho na šňůře do dvora.
1: Já neumím dračí smyčku.
2: Nevadí, já tě to naučím. Ukážu ti obrázek.
0: A Čenda přinese na balkón tatínkův skautský deník, kde je obrázek dračí smyčky přes celou stránku. Drží ho, aby Mařenka obrázek viděla a vykládá jí k tomu.
2: Levou rukou musíš udělat smyčku. To je jezero. U jezera stojí princezna, to je konec toho lana. Z jezera se vynoří drak. To je druhý konec toho lana, který musíš vést spodem. Ten drak sežere princeznu. Musíš ji omotat. A pak po hlavě skočí do jezera, zastrč konec lana z hora do smyčky a stáni. Máš to?
0: Mařenka nakonec podle Čendova obrázku a návodu smyčku kolem medvědova těla uváže. Pak vysadí medvěda na zábradlí, pošeptá mu do ucha, neboj se, a začne ho spouštět do dvora. Jenže medvěd je těžký a jak nabírá rychlost, vysmekne se šňůra Mařence z ruky a medvěd spadne dolů.
3: Brum,
0: ozve se a medvěd zůstane ležet uprostřed dvorku zrovna vedle kanálku s ozdobnou mříží.
1: Co děláš tak dlouho na tom balkóně? Ozve se za Mařenkou maminka.
4: Spadl mi medvěd do dvora, řekne Mařenka provinile.
1: Hlavně, že si do dvora nespadla sama. Dojdi si za panem Houškou a on ti dole odemkne dveře.
0: Za panem Houškou se Mařence samotné nechce. Seběhne dvě patra a už zvoní u Čendových dveří. Otevře jí Tereza.
4: Terezo, nám spadl do dvora medvěd a dole je zamčeno. Nemohla bys mi odemknout?
0: Jenomže klíče od dvora má táta u sebe.
2: Já se spustím a vytáhnu ho, řekne Čenda.
0: Tak jo, souhlasí Tereza. Čenda je totiž mrštný jako opice a vůbec se nebojí. Vezmou horolezecké lano strejdy Jirky a uvážou Čendovi v podpaží dračí smyčku. Čenda šplhá dolů po okapu a podél ostatních balkónů. Nakonec zavolá,
2: puste mě, skočím.
0: Tak ho pustili a Čenda skočil do dvora. Odvázal lano, uvázal dračí smyčku medvědovi a zavolal,
2: táhněte!
0: Mařenka s Terezou tedy táhnou a medvěd letí vzduchem vzhůru.
4: Neuhodil se moc, stará se Mařenka, když medvěda odvazuje z lana.
2: Ne,
0: řekne medvěd a opře se o zeď.
2: Teď Čenda, řekne Mařenka, hodí mu lano.
4: Navaž se, zavolá Tereza.
0: Čenda začne vázat dračí smyčku, ale snad, že se přece trochu bojí, zamotá se do toho a úplně ztratí jistotu, jak je to správně.
2: Terezo, já to neumím, volá nahoru.
4: Musíš zleva doprava a spodem prostrčit.
2: Já nevím, kde je vlevo,
0: volá Čenda.
4: Kterou rukou píšeš, zlobí se Tereza.
2: Žádnou. Já ještě psát neumím,
0: vzteká se Čenda. Mařenko, ozve se a na balkoně se objeví maminka.
4: Už máš toho medvěda?
3: Medvěda mám, ale nemám Čendu.
0: Jak to? Diví se maminka. Koukni se dolů, řekne tiše na svém balkóně Tereza, která už tuší průšvih.
4: Čendo, kde ses tam vzal? Zeptá se maminka přísně. Honem pojď nahoru.
3: On nemůže, mami, řekne Mařenka. Je zamčeno. On se spustil z balkónu, vytáhl medvěda, ale teď neumí navázat dračí smyčku. Umíš dračí smyčku, mami?
4: To neumím, ale jdu pro pana Houšku a ty pojď okamžitě domů.
0: Jenomže když je smůla, tak je ve všem. Pan Houška není doma. Mařenka s maminkou se zase objeví na svém balkóně.
4: Vytáhni to lano nahoru, Terezo, nařídí maminka, žádné šplhání nebude. Čenda teď bude muset počkat dole, než se pan Houška vrátí domů, nebo než přijdou vaši.
0: Mařenka seděla u oběda a měli bramboračku a palačinky, které má ráda. Jenomže musí myslet na Čendu dole na dvoře a nejde jí ani polikat.
3: Mami, vždyť on chtěl jenom zachránit medvěda.
0: Měli jste ho tam nechat. Medvěd by na dvoře vydržel. Teď musíme poslat Čendovi palačinky po šňůře, řekne maminka ještě přísně, ale trochu už se začíná smát. Mařenka letí na balkón.
2: Čendo, co děláš?
5: Nudím se a mám hlad,
0: bručí Čenda otráveně jako předtím medvěd.
2: Tak víš co, ty budeš princ nespravedlivě uvězněný ve věži v Ladomorně a já budu princezna a zachráním tě. Počkej chvíli, pošlu ti jídlo.
0: Maminka už měla palačinky připravené. Mařenka je namazala marmeládou, zabalila do krabičky a spustila Čendovi do dvora. Pak mu ještě poslala v láhvi limonádu a obrázkovou knížku a teplé ponožky, protože se ochladilo. Pak doběhla k Tereze a poslala Čendovi autíčko. Nakonec Mařenka pošeptala Tereze,
2: nemohla bych mu poslat medvěda.
0: A uvázali medvědovi do podpaží dračí smyčku a spustili ho za Čendou do dvora. Když v 6 hodin večer přišel pan Houška a odemkl dveře do dvora, museli Mařenka, Čenda a Tereza jít 2x po schodech, aby to všechno, co poslali na dvůr, vynesli zase domů.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jak se vodník učil hrát na dudy. Bylo to jednou takhle po ránu. Nad rybníkem se zvedala pára a voda byla po dešti ještě trochu zakalená, když se u hráze rozčeřila hladina a vykoukl vodník Piškvorec. Kontroloval, jestli mu ten noční dešť nepoškodil stavidlo. A jak se tak rozhlíží, dole v lakušníku pod hrází se něco zalesklo. Morcec, hadry, co by to mohlo být, bručel si Piškvorec pod fousy a opatrně plaval blíž. Kouká na to, má to řemen s přeskou, měch s píšťalou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kákl, holte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácel se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku leknínového vína, najednou vodník Piškvorec povídá, a což pak k motře trochu muziky? A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podlamují nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta. Takhle by to nešlo. Ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybnice nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá, no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník? Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy. Vyhrklo to z vodníka jako veliká voda. To už pan řidící nevycházel z úžasu, ale nakonec řekl, když hrát, tak hrát, začneme hned teď. Jak to vodník slyšel, samou radostí zmáčkl dudy, až to zavřískalo a ještě do toho začal zpívat falešně starou vodnickou písničku o Broukovi Potápníkovi. Zkrátka, byla to muzika, až uši zaléhaly. Ale, smál se pan řidící, no takhle to nepůjde. Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice. Vodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat. Pan řidící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá, až to budeš umět naspomnět, dopředu i pospátku, tak zase přijď. Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cejn, D jako delfín, E jako E. A zas nevěděl nic.
A co já bych se učil, naježil se a just nebudu. A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce. A tak to bylo každý den. Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy. Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, kde pak on, nedal si říct, ani když se mu začaly stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kdepak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč. Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje. Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící. Něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle? Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou. A co bych proto musel udělat? Nic, řekl pan řidící. Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon. A tak si plácli. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas za tichých večerů je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky leknínového vína poslouchají muziku.

0: Byly teplé letní noci. Honza, který se toulal světem, aby si našel nevěstu a dobré řemeslo, si starost s noclehem nedělal. Přespal někde ve stohu slámy, ráno si z kalhot odklepal smítka a šel dál. Když měl hlad, naštípal nějaké babce dříví nebo poklidil kozí chlívek a za to dostal krajíc chleba nebo vařené brambory do čepice. Jednou šel přes les a už ho dost bolely nohy. V tom se před ním objevila studánka. Sedl si tedy na pařízek, zul si boty a strčil nohy do vody. A stal se div. Nohy ho rázem přestaly bolet. Vytáhl jednu, vidí, že i puchýř z paty zmizel a kůže je pěkně hladká. Chtěl vytáhnout i druhou, ale nešlo to. Voda ho držela. To je nějaká divná voda, říkal si. V tom se vedle něj z ničeho nic objevila divoženka. Šaty samý cár, vlasy rozcuchané, oči jako talíře. To je moje studánka, křikla. Nepustím tě, dokud mi něco nedáš.
1: Já nic nemám, lesní žiňko, ukazovala Honza. Jedna kapsa prázdná, v té druhé dva brambory.
0: Dej mi je, kývla divoženka. Popadla brambory a hupla do křoví.
2: Honza vytáhl z vody i druhou nohu a radši z toho divného lesa pospíchal pryč. Nohy měl čilé, jako očarované, tancovat se mu chtělo. Za lesem byla vesnice. Honza vběhl mezi chalupy a najednou ucítil vůni koprovky a dostal velikánský hlad.
0: Nahlídl přes plot chalupy, na dvorku tam byla naskládaná hromada fošen, latí a odřezku dřeva.
2: Tam je truhlářská dílna, řekl si. Naučím se dělat stoly, židle i postele. Budu se učit truhlářem. A zaklepal na dveře. Otevřít mu přišel sám truhlář. Voněl dřevem a lepidlem. Honzovi se to moc líbilo. Dobrý den, pane mistře. Nehledáte pomocníka do dílny? Povídá. Což o to? Učedníka bych potřeboval, ale... U nás má hlavní slovo moje žena. Poškrábal se truhlář za uchem. Až přijde, uvidíme, pojď zatím dál. Zbyla tu trocha koprovky od oběda, když ji hospodyni pochválíš, přijme tě.
0: Mám hlad jako vlk, přiznal Honza. Koprovku snědl i talíř vylízal. A v tom přišla truhlářova žena.
2: Tak dobrou omáčku jsem ještě nejedl, paní mistrová, lichotil jí Honza. Truhlářka ho u stolu obešla a prohlídla si ho.
0: No dobrá, můžeš tu zůstat, broukla. Když budeš pracovitý, budeš se líbit i naší fanince.
2: Vy máte dceru? Divil se Honza.
0: Pěknou. Chválila dceru truhlářka. Je jako růžička. Po obědě si vždycky zdřímne, aby byla ještě hezčí. Žádný chasník z celého okolí pro ní není dost dobrý. Faninko, už ses vyspala? Pojď sem, volala.
2: Ve dveřích vedlejší sednice se objevilo rozespalé děvče. Zívlo a udiveně se na Honzu dívalo.
3: Co ten tu chce, mámo?
0: Bude se u nás učit truhlařině, faninko, vysvětlovala mistrová.
3: Kývlo děvče, zašklebilo se a znovu zívlo. Já bych ještě spala, mámo.
2: Honza se zarazil. Žádný růžový kvítek. Ospal kalíná je to, říkal si v duchu. A nahlas povídá, tak nevím, paní mistrová, jestli je pro mě truhlařina to správné řemeslo, radši, abych šel. Zvedal se od stolu.
0: Ne, tady zůstaneš. Přiskočila mistrová a tlačila ho zpátky do židle. Koprovku si snědl, mně se líbíš, fanince taky, budeš se učit truhlařině.
2: A tak Honza zůstal. Nic jiného mu nezbývalo.
0: Truhlářka v noci i chalupu zamykala, aby neutekl.
2: Honza se učil hoblovat prkna, řezat fošny, klihem slepovat police, lavice i židle. A nakonec ho truhlář učil, jak se dělají stoly, skříně i postele. Honza viděl, že ani truhlařina není lehké řemeslo. Ruce měl samý mozol, občas si zadřel pod nehet třísku a záda ho bolela až dost. Ale truhlářova žena mu podstrojovala a pořád vychvalovala faninku, jak je pěkná a co všechno umí.
3: Nic neumí, jen by spala, ozval se jednou Honza. Co jsem tady, ani se na mě nepodívala,
1: Ani se mnou kloudně nepromluvila. Co s takovou ženou, která pořád jenom spí?
0: Kdyby jsi si všímal, nespala by.
1: Zlobila se truhlářka. V neděli tady bude muzika. Půjdeš s ní tancovat.
3: Já umím tancovat jen trochu, bránil se Honza. A Fanka jistě neumí nic. Má nohy olšový, nikam nejdu.
0: Už jsem řekla, půjdeš.
1: Práskla mistrová do stolu. Ať všichni lidi vidí, že je Faninka děvče jako lusk.
3: Honza si vzdychl a od té chvíle přemýšlel, jak to udělat, aby s Fankou nikam jít nemusel.
1: V tom ho něco napadlo.
3: Fanko, v lese je studánka a v té studánce zázračná voda. Kdo si v ní nohy vykoupe, tomu sami skáčou. Zítra večer tě tam zavedu.
1: Zaslechla to truhlářka a hned se přidala.
0: Já půjdu taky, Honzo. I já chci, aby mi nohy skákaly.
1: A druhý den večer, dřív než slunce zapadlo, vedl Honza mistrovou i její dceru Fanku do lesa k zázračné studánce. Když k ní konečně došli, byla tma. Jen měsíc svítil. Fanka si pomalu namočila jednu nohu, pak strčila do vody i druhou. A najednou začala ve studánce hopsat.
4: Mámo, mámo, co se to děje? Nohy mi sami skáčou.
1: A skákala tolik, že se voda zakalila. Truhlářka se divila.
3: To je nějaká zázračná voda, Faninko.
1: Namočím se taky. A celá. A třeba omládnu.
3: Strhla ze sebe sukni i jubku a hupla do studánky. Cachtala se tam, až byla celá odbáhna.
1: V tom se vedle nich objevila divoženka.
0: To je moje studánka, křičela. Vy dvě jste v ní vodu zvířili a celou ji zničili. Co mi za to dáte?
3: Nic nemáme, nic nedáme, zlobila se truhlářka. Jdi si po svých.
0: Když nedáte, nepustím vás.
1: Mával rukama divoženka.
4: Mámo, já nemůžu ven. Nohy mám jako ke dnu přilepené,
1: začala naříkat Fanka. I truhlářka se lekla. Nohy už jí v bahně neskákaly. Byly jako z olova.
3: Co teď? Lekl se Honza. Jak jí něco nedáte, nepustí vás.
1: V tom si divoženka všimla kupky šatů na břehu.
0: To si vezmu.
1: Popadla šaty a zmizela ve tmě. Fanka s matkou mohli konečně vylézt na břeh.
0: To je všechno tvoje vina, křičela vstekle truhlářka na Honzu. Moje sváteční sukně a jubka jsou pryč. Až tě chytím, uši tě utrhnu a záda ti zmaluju na modro. Jak se teď dostaneme domů?
3: Je tma mistrová, nikdo vás nepozná, těšil je Honza.
1: Nechal ty dvě